0: Dámy a pánové, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnešního milého hosta Pavlínu Filipovskou. To bylo antré, co, Pavlušo?
1: To bylo krásný. A tvoje krásná žena Johana, ta se tak snaží a tak mladě houká, protože mě moje dcery to taky naučily, že tleskat dneska to je staroba. To už bylo. A tohle jsem se přistihla, že jsem to dělala nepravě, protože tam byli samí lidi slušní, takový, který tleskali, jak jsme tleskávali my. A já jsem, nechodí, co se mi to stalo. No, ale tak, ne, já úvodem bych řekla taky vážení. Já jsem tady jako záskokář. Už to samo od sebe je nervák. Za druhý to mám vysoko a mě to hrozně táhne. Nešlo by to takhle, jako abych si mohla trošičku udělat komod. A navíc jsem vám chtěla říct, já jsem vám dneska, tak ráno jsem se probudila a říkala jsem si, to bude strašný, v těch Šemánovicích vždycky je legrace, je tam dobrá pohoda, je to takový, ty lidi hodný přijdou a chtějí milou tvář, rozesmátou, optimistickou, dobře naladěnou. A já jsem vám taková, jsem si říkala, zaprášená na těle i na duši. Taková, vy mě budete muset si dneska oprážit a vytáhnout na světlo Boží, protože já jsem opravdu zdevastovaná osoba. Já to říkám furt, nebej tý metaxi u vchodu, tak jsem ani nedosedla dnes. Takže...
0: No tak tohle zrovna rozhlasové posluchače moc nezajímá, ale...
1: Já to taky neříkám jim, já to říkám tady kamarádům přítomným, aby byli tolerantní a smáli se, i když nebude čemu. Ale víte co, smějte se Ondrovi, to je nejlepší. To já dělám celý život, on to těžce nese, ale má to úspěch. Má.
0: Pavlínko, prosím tě...
1: Jo, to už jsme začali opravdu teďko.
0: No jistě... Poslouchej, když jsi začala tím ránem, když jsi přišla do koupelny a podívala se do zrcadla, co jsi to řekla?
1: Jo, takhle.
0: Svoji obligátní větu?
1: No jo, no tak to mě citujou mistři, že jo? Jak Bolek Polívka, on se mi i přiznal. Říkal, já jsem to tuhle musel říct, protože to je krásný.
0: To je tak krásný, tak to řekni.
1: Ty bys to neřekl jako Řeknu. Polívka? Řekni to.
0: Jo, přátelé, jak to dělá Polívka? Já vám něco řeknu o Pavlíně Filipovské. Ona prý ráno, když přijde k zrcadlu, podívá se do toho zrcadla, tak řekne, neznám tě, ale umyju tě. To se samozřejmě chytilo hned v naší rodině, takže tam se neznáme po ránu, ale myjeme se. Tak.
1: No ale víš, že tohle vlastně, ono to se u nás vlastně tak dědí tohle, protože třeba... Moje dcera Pavlína je alergická na to, když jí někdo řekne, že je mi podobná. Já se jí nedivím samozřejmě, ale nemusela by hned tak řvát na každýho. A ona třeba, když někde náhodou je nějaká fotografie, já jsem zezadu a ona anfas, tak oni říkají, ježiši, jako sestřičky. No to, a ona to bytostně nenávidí a teď už se přes tuhle tu hrůzu přenáší jakoby humorem, ale má stažený koutky, skoro neotvírá pusu steky, ale říká to jako, že to je veliká legrace, protože ona říká, že opravdu někdy takhle po ránu, když se koukne, tak se lekne, jak je mi podobná. A já říkám, Pavlínko. A to myslí, že je velká jako legrace, a říká, ale Pavlínko, vy taková krasavice inteligentní. A oni to, ku podivu, nikdo nevymlouváte, to hrozně. Ale já vám řeknu upřímně, a to není ani humor, to je fakt. Já vám jsem strašně úplně tragicky podobná tatínkovi. Já až na talent mám po něm všechno. Ne, teda ne úplně všechno, něco mám po mamince, ale jinak jako opravdu jsem mu až tragicky podobná. A já jsem vám tuhle, my máme takhle v chodbě zrcadlo, který nebylo kam dát, ale proč tam je, paž nikdo na něj nekouká, ale mě tak tuhle přišlo kouknout. A v té chodbě a jdu proti tam a už jsem chtěla, ahoj Filinku. Já to byla já. To je podoba, to je...

0: Je hrůza. Já kdybych trošku ty vlasy schodila, tak je zle.
1: Já vám, přátelé, musím říct, my se teď hned...
0: Já bych začala snad i dabovat. A dobře.
1: My se k tomu hned teď dostaneme, k tomu
0: no,
1: tématu.
0: No těžko, těžko.
1: My jsme spolu byli ve Švédsku.
0: Ježiš,
1: tam... no,
0: no
1: počkej, a tam se stalo, že já jsem tak šel a díval jsem se na Pavlínu, která byla velmi... My jsme tam nebyli jako permanentně šťastní. Takže jsme brouzdali těma ulicema a já se na ní dívám a říkám... Ježíš, Pavlíno, víš, že ty jsi podobná tatínkovi a ta se otočila ty oči, tak říká, nech si toho, prosím tě. A já jsem viděl, že jsem se jí dotknul, ale proč tatínek byl roztomilý člověk, ty jsi roztomilý člověk a ty jsi krásný člověk furt. Co tady říkáš?
0: Víte, že rozpačit, jak je lže, tak on dostane takový výraz bezradnosti. To mají s bratrem společný. Oni jsou všelijaký, ale lhát neumějí. Ne, ale proč jsme byli takový v tom Švédsku permanentně upřímní a proč nám tam i bylo chvílema dobře? To nám zařídila Johana. Protože Ondru vybavila. Dala mu zaprvé, protože tušila, že to nebude nějaký moc, že nějaký přepich, že to ty mramorový koupelny nebudou. Což já jsem čekala, ale on byl z domova už tak jako celkem vybavený na to, že nebudou, nebyli. Tak on měl sebou takový ty baby ubrousky. On se nebyl, jenom se utíral. Takže permanentně voněl jako miminko.
1: Byl jsem dobrý společník.
0: A jak takhle byl vyvoněnej a celý utřenej, tak zaťukal na ten můj budoár, který jsem měla speciální, a přines další výbavu nezbytnou, voňavou, léčivou, takovouhle petlahev plnou senzační slivovici. Takže přátelé, do Švédska. Zásadně tyhle ubrousky, utírat a slivovice.
1: Slivovice. A my jsme seděli... A
0: nádhera potom.
1: My jsme
0: nádhera.
1: Seděli na námě, my jsme furt nosili takový kalíšky a nosili jsme si to sebou, takže jsme furt někde si...
0: On měl nádobí sebou.
1: Nádobíčko, ano. To Johana vybavila, to ona ví, co potřebujeme.
0: Ubrouská. No.
1: A to vám bylo roztomilý, seděli jsme taky na jedné takové kamenné lavičce a tam ono už, to bylo zvláštní počasí, poněvadž tam bylo třeba kupa sněhu a přitom pražilo slunce, jo, takže tam děti si hráli a jeden malý Švéd, takový malinkatej.
0: No ten loudil, pacholek.
1: On přišel k nám.
0: Kdo jaký chtěl.
1: A ta, jak byla naštvaná, když jsme drželi ty frťany, tam nikdo. Mazej odsaď. Jdeš ty. Hele, podívej se, jak na nás kouká. By ještě by loudil prej. No, takže děťátko odprejsklo, vidělo, že v intonaci máme nepřátelský tón. Já jsem se přidal, jsem říkal, vypadně. Ale byly to krásné zážitky nakonec, ven koncem.
0: Ale jo, takhle, když se člověk jako otáčí zpět, tak vždycky to vypadá hezčí, ale byl to zážitek, pochopitelně. A navíc krom té slivovice, těch kalíšků, těch ubrousků, aby jsme byli čistí a voňaví, tak jsme měli taky rady, protože tvůj pan bratr a Jitka Molavcová nás vybavili taky duchovně a řekli nám, no, Stockholm, Vasa.
1: Já chtěl říct Vanessa, já už zapomínám. Vasa, přátelé, to je loď. No, krásná loď.
0: No, my jsme tam šli s nedůvěrou, ale protože jsme si říkali, jak jsme byli po té slivovici a vonili jsme, tak jsme říkali, někam přece jít
1: to
0: musíme.
1: Dá rozum, musíme.
0: A protože ta naše paní Bytná byla učitelka, my jsme si říkali, když se věříme učitelce, tak toho uvidíme tolik, že zblbneme absolutně a netrefíme už nikdy domů do Prahy. Tak jsme řekli, ne, my se sami a tak. A ona tak na nás koukala, pač tam neplatí žádná řeč, že jo.
1: Nějaká.
0: A všechno je napsané, takže se to čte úplně jinak, tak se nemůžete doptat. My jsme měli napsaný, viď, kde vlastně to bydlíme a ono se to říkalo úplně jináč. No to nevadí. No ale prostě tak jsme z toho zoufalství a taky odvahy a jak jsme byli takový podpálený a voňavý, tak jsme se vypravili do Stockholmu my dva sami. Teď my jsme bydleli poměrně tak, jako kdybyste si představili, dejme tomu, v Dobřichovicích a jeli jsme na Václavák, jakoby, že jo. Ovšem díky tomu jsme měli ty zážitky, viděli jsme Národní divadlo, všecko. A tak jsme cílili k té Vase. A říkali jsme si, to ale bude blbost, že jo. Co my půjdeme do baráku, kde stojí loď? máme mi to zapotřebí. Tak jsme zakotvili na té lavičce, urazili jsme toho chlapečka, dva frťany a říkali jsme si, a co? Co se nám dvěma ještě může stát? Jdeme na Vasu. Ale, teď bude poezie. Nebude? No. Tak já to řeknu sama. Je to skutečně zážitek, přátelé. Ono se to na první takhle poslech zdá, že to je blbost, aby si někdo zastřešil loď. A takhle si ji vystavil. Ale je to něco nádherného.
1: Z kterého století to je, viď?
0: Bojím, já to mám doma.
1: Já to mám taky doma. Ale může to být možná 17.
0: Tak nějak to.
1: Tam jsme trávili celý půl dne, poněvadž jsme od zhora té lodě až teda okolo té lodě chodili a tam byly lavičky, takže jsme si zase sedli a řekli jsme si, no to je zážitek, musíme se hned jako ťuknout.
0: No, a že ta loď měla pár pater, rozumíte? To byl kapitánský, pak to kajuty, pak bylo pro horší kajuty, pak bylo podpalubí, pak byly takový ty, co tam vezli jenom na práci, veď. Všecko jsme to hezky zapili a všechno jsme to viděli. A skutečně ale zážitek to byl, to zas musím říct, že kdyby pro nic jiného. No, tak.
1: Pavlínko.
0: No ale počkej. Ondro, ještě my musíme udělat úvod k tomu cestování.
1: No já chci udělat.
0: No tak ho udělej, no.
1: Chceš, máš nápad?
0: No nebude to ono, ale.
1: Je, tak udělej. Udělej.
0: Já jsem se uvedla jako zaprášená na duchu i na těle a já jsem se odprášila, aniž bych chtěla. To dělají Šemánovice, prostě to. Totiž my jsme takový dva cestovatelé, my jsme chtiví zážitku, hlavně jezdit porád z domova, viď?
1: No, to je.
0: Takže Johana kejvá souhlasně, ta ví, co si o tom myslet. A jednou se ozval takhle telefon a něžný hlásek. Nazdar, Pavlušo, tady Ondřej. Já jsem říkala, takhle něžný hlásek má jenom Ondřej Suchý, nikdo jiný, mazlivej.
1: Lepší úvod bych nevymyslel teda, povídej dál.
0: Já jsem ti to říkala hned. Pavluško, hele, nejela by si se mnou na 6 neděl do Kanady? Pauza. Kande. Pauza. Ježíš, to se mi ulevilo. Já jsem se tak bál, že řekneš, že jo. Víš, oni by se tam o nás starali teda, jo, všechno. Prej, autem by nás vozili, a že nechceš, víš. A vám ne, jo, to já, to vůbec to pust z hlavy. Už to pouštím. A co s Johanou, ta je bude zklamaná. To bylo takhle nějak na jaře. Říkám, ona se tak těší, že by ten květen měla v raji, ona by tohle. A já vám, Ondro, to je jedno. Řekni, že klidně můžeš těch 6 neděl u mě bydlet, bude tě mít jako opatřenýho, že jsme jako v Kanadě, jen pro živýho boha nikam nejezdit. Takže takovýhle my jsme cestovatele.
1: A hned se ten telefonát zvrhnul, víte, jako taky na zahrádce, no jo, no. Ne, že bych já pracoval na zahrádce, to Pavlínka zahradničí a se svým Lubínkem se radujou z té zahrádky. My se radujeme, já pouze jaksi teoreticky pozoruju tu zahradnickou práci, mě to velice zajímá, odebíráme zahrádkáře, rád si ho přečtu a pak si tam jdu sednout a pozoruju svoji ženu, která se stará o zahrádku.
0: A no, taky tak vám posílají takový ty letáky, když jste ty zahrádkáři, že kupte si u nás a takový velký květy nikdy v životě a ty to nafotěj, já si to objednám a za 5 neděl přijde tabák. Takhle jsem si koupila největší pelargonie neboli muškáty na světě, prostě neuvěřitelných barev, směs, to asi za 1200 a přišel opravdu do fajfky tabáku. Bylo to krásně zabalený, ale jako už když to přivezli, tak to chrastilo. Asi vám neznám, ale
1: to
0: pelargonie.
1: To šlo z Holandska,
0: ale pěšky. Tak, takhle.
1: No, přátelé, my se tady furt motáme úplně na začátku. Já si myslím, že je mojí povinností předeslat, že může se stát, a to musíme právě vysvětlit, může se stát, že nám ujede některému z nás přezdívka toho druhého. Totiž já Pavlínce říkávám trolíku a ona mi říká tatečku. Nic v tom nehledejte.
0: Ale hledejte, já vám řeknu, co v tom najdete.
1: Ty si řekneš to. Hele, ten trolík, já toho vysvětlím, trolíka.
0: Přátel, a já si vemu tatečka na starost.
1: Trolík, troll švédsky. Tak abych se nedotkl Pavlinky, tak dlouho jsem přemýšlel, jak vysvětlit toto slovo, už to mám. Troll švédsky znamená nadpřirozená bytost.
0: Je to skřet prostě, co si vem. Strašej tím děti ve Švédsku. Já udělám toho chlapečka a chtěl pana Katrola. Ten pan letěl, no. Abyste pro představu, no.
1: On je pozitivní.
0: No, je legrační, ale hrozný. Bošklivej.
1: Tady se ozvalo z publika, že je to pozitivní skřet. Bereš to, Pavlinko?
0: Ano, samozřejmě.
1: Trolíku? No a teď si vysvětlí toho tatečka.
0: Teď koukám do toho zrcadla, já to beru. No, a teď já mám tatečka na starost. Tak já jsem do toho Švédska, my jsme odletěli, to máme tak ještě letadlo probrat, musíme. No, boučky.
1: Je to blok hezký.
0: No, vidíš. Tak my jsme odletěli do Švédska a holčičky, abych nebyla trapná, nějaká jsem měla takovej docela hezký přehledný mobil, na který jsem viděla bez brejlí, který jsem už věděla, jak poslat zprávu, jak si ji taky vybrat, jak se dovolat tam či onam, jak si vyndat z toho číslo, který zrovna potřebuju. Ne, ne, vybavili mě, abych nebyla v tom světě trapná, pokud malým, rozkošným, jo, ale který jsem vůbec já neuměla ovládat. Ten předmět je celý stříbrný, malinkatej takovej, ale je to tak potěuchlej. Potěuchlej, neuvěřitelná věc, která byla proti mě úplně zapšklá. A jak při prvním použití jsem zjistila, že jsme v tom Švédsku my dva společně zbytečně. Do toho přišel Ondřej s tou flaškou, takže sympatický antre, a povídal: Pavluško, já musím té Johaně o sobě dát vědět. Já pám, a proč to říkáš mě? A pám, no protože ty máš ten mobil, ty máš ten roaming, to se naučil schválně cize. Já pám, to, že já bych měla sebou, teď to ne... No, nikdo nedával takovou věc. No prostě, pošleme jí textovku. Já vám, no a kolik, že má číslo teda? A ty, no, nastala hrozná komikera i kolem toho předmětu nepřátelskýho. To bylo dlouhý, to nebudu povídat. Ale já jsem zjistila, že to dělá tak malý písmena, že vůbec nepadá v úvahu, abych na ně viděla. Navíc to dělalo kdykoliv cokoliv, co já jsem nechtěla. A když on mě vysvětlil, že nesmím napsat číslo Johanino páči, její mobil tady nemá žádný signál, že musím to vlastně poslat sousedovi, to jste vy. Takže to nesmí být sprostý, poněvadž jsou to slušní lidi, nesmí tam být dvojsmysl a takový jako to, protože ten zlatý pan soused s touhletou stříbrnou zprávou půjde za tou milovanou Johanou a bude jí to z paměti recitovat, jo. A teď my jsme vyráběli třeba hodinu u té slivovice tu zprávu. A já bych teď byla strašně ráda, kdybyste vy, zlatý sousedi, nebo ty, nádherná manželko, já vám řekl, kolik jich došlo vůbec.
2: Já mám pocit, že jsem opravdu to s tou slivovicí přehnala, protože jste hodně násobili, jo, teďka ve vašich jako myšlenkách. Blázen. Asi ale... třikrát si něco, jste něco sesmolili.
1: Pozor.
2: Jo, nebo čtyřikrát. Lečko, jsi mi to teda opravdu jako přenesli.
1: Kdo se podepisoval?
0: No, ano, no tak já se k tomu dopracuju. No. A říkal... Já nevím, ono to je takový, je to takový intimní, no ale to jsou kamarádi, to jsou dobrý sousedi, ale zase se nemůžu, že jo, takový nějaký, já mám, no to žádný intimity tady, to ani neumím vyťukat, tyhle, co to, a pa, víš co, tak aby věděla, že jí miluju, že na ní myslím, podepiš mě, tvůj tateček.
1: To jsem si zavařil, od té doby jsem pro Pavlinu tateček.
0: Takovou věc jsem nepsala v životě. Ale od té doby už furt. Je to pro mě tateček. To je tak krásný. No, no. A to je lásky plný, že jo?
1: A já vám řeknu, tateček, to oslovení je z operety Polská krev. Takže probrali jsme Švédsko, teda samozřejmě...
0: Letadlo! Letadlo! Teda já se lítat nebojím, jak jsem zjistila, Ondrově je to taky úplně jedno, protože my jsme cestovatelé, jak už jsem předeslala, takovýho druhu, že nám je to jedno, kam nás pošlou, tam vlezem, prostě jdem. Když už se jednou rozhodneme, že se někam dopravíme, tak to je jedno. Čím a jak, viď? Furt jsme jenom hlídali, aby jsme to nezmeškali, a Ondra koukal, jaké barvy pleti jsou spolucestující. On byl dojemný, protože on každý, kdo byl trošičku jenom tmavší než my, tak už mu přišel divný a pal, ten jde do našeho letadla. Ten tam.
1: No byli jsme trošku nervózní, teda, nebo já jsem byl nervózní.
0: Jedna byla docela i v šátku, ale ta pak nenastoupila. Veď. No tak. A teď do toho letadla tak jsme šli odhodlaný, jak si užijem tu cestu, a Já mám po mamince, že mám takový dojem, abych vždycky hned každému dala najevo, že jsem dobrá holka a že to s nima myslím dobře, že se na ně těším a to, a oni na to nejsou moc jako zavedený. Oni, ty aerolinky se tak tvářejí, víte, ty bílé rukavičky, takhle dělají, aby se si neuhodili hlavou o to. To oni možná věděli, že ta slivovice je sebou, tak už nám dělali, aby jsme se ty palice neurazili hned u vchodu. A byly tam takový dvě fešní a já pám, ježiši, vy máte ale krásný kloboučky, holky, ježiš, to fasujete, tohle. A to oni neznají, to neslyšej, hlavně česky to neslyšej nikdy. Takže jsme zarazili tu frontu za náma, chvíli ty nevěděli, co se děje, a já jsem jim chválila kloboučky. Přátelé, to se tak zúročilo. Vy si nedovedete představit ten tanec kolem nás. Posadili nás jak krále, na všecky kolem se vykašlali a už hned se nám věnovali, nabízeli, co my si dáme. Mapička, jestli by já pan mapička, to je zbytečný, my víme, kam letíme, za jak dlouho tam budeme, měla jsem takový světácký keci. A oni říkali, to a takhle to bude, připoutejte se, ještě ho připoutali, ty v těch kloboučkách.
1: Inu letušky, ty viděli hezký člověk.
0: Pošimrali, připoutali. A než jsme se odlepili, tak jeli s vozejčkem. Tam ty obyčejný míjeli tak kafí, kávo, ano. Nám přivezli flašku šampaňskýho. Celou. To letadlo koukal. Ježiši Maria, to je vládní let, nebo co? My jsme si, viď? Tatečku, řekni.
1: Tateček. No, ten let nám vyhovoval, protože ta lahvička mohla být v pohodě vypita.
0: Ano.
1: A teď nevím, jestli to máš pointovaný letem nazpět?
0: Já nemám pointy, já mám jenom začátky, na pointy mám tady tebe.
1: Ta pointy jsem tady já, no, přátelé.
0: Dělej tečky.
1: Odletávali jsme ze Švédska a Pavlína říká, tatečku, to už jsme se takhle důvěrně, tatečku, teď je to na tobě, jestli tu flašku, jak si dostaneme, okouzlí je. Tak já jsem lezl to a já jsem říkal, můžu použít...
0: Povídám mu, pochval kloboučky. To už jsem vymyslel.
1: Já jsem tam vlez, zase hlavu, abych se nebacil, že jo, vlez jsem tam a říkám, vy máte ale krásný klobouček, a podívám se, ona byla prostovlasá. Tak jsem hned bral mladou frontu, že si budu číst. Ale představte si, přece jenom to trošku zafungovalo, poněvadž, jestli si to ty holky řekly... Pojede Filipovská, ta vždycky je na šampaňský, nebo...
0: Ne, oni to vzali jako for. A už ty odbory se teďko právě, už se hádají o kloboučky. Že pan Suchý nastoupil a postradal klobouček. Víš, takhle to vzali, možná. No.
3: Blim blam, blim blam, halo, halo, zde hlavní hlasatel Jiří Šlitr.
4: To všechno odnes čas.
5: No moment, no, to snad není možný.
6: Právě jsme prošli dveřmi do místnosti, které, jak víte, říkáme semaforek. I tentokrát sem vcházíme proto, abychom si zde v poklidu přehráli něco, co by vás mohlo v souvislosti s mým dnešním hostem, Pavlínou Filipovskou, zaujmout i pobavit. Vybral jsem 3 archivní písničky, které jsme u příležitosti našeho společného vystoupení ve Švédsku našim krajanům zahráli. Ovšemže až poté, co Pavlína profesionálka zaspívala několik svých slavných hitů naživo. K Krajané byli obecenstvem vnímavým a vstřícným a tak jsme si mohli na chvilku zahrát i na dávnou dobu takzvaných divadel hudby a přehrát tam z magnetofonu následující písničky. Těm prvním písničkám, v nichž zpíváme s Pavlínou my dva a posléze ještě společně s Františkem Filipovským a s malou Magdičkou Křížkovou, tak těm je dnes už 33 let. Nahrávky pocházejí z představení Walk Over a neb Zpověď pánu V plus V z pražské poetické vinárny Viola.
4: Nevím, co to je, nemám pokoje, koupil jsem si bič a pojedu pryč. Možná, že budu nemocen, zdá se mi denně divný sen. Nevím, co to je, nemám pokoje, budete se smát, že nemohu spát. Nemohu si však pomoci, zdá se mi v noci.

nálezy. Diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola.

0: Místo jeskyně teď lidi mají dům.
1: Vynález kola hnali ad absurdum.
0: Zapomněli, že kola patří k vozům.
1: Všude jsou kolečka a nikde rozum.
0: Koleček ze zlata je čím dále víc.
1: Jenže ta kolečka už neplatěj nic.

0: volaj, skruďte mladé!
1: Ten to řeší čistou rasou.
2: Stát brečí nad prázdnou kasou.
3: Dobrej šetří, ten má za tři.
0: Slovani jsou všichni bratři.
1: Národ volá, chceme práci.

Já, ač nespěvák, ocitl jsem se před mikrofonem za účelem jakéhosi pěveckého výkonu jen párkrát v životě. Proto jsem pyšný na to, že to před 2 lety byla opět právě Pavlína, se kterou jsme si mohli nostalgicky zavzpomínat na dávné společné účinkování ve viole při nahrávání z Brusunové písničky. Jmenuje se Nevěrní cyklisté, napsal a složil ji někdejší zakladatel divadelka Inklemo Václav Bárta a doprovázela nás dechová kapela Rustikána. Také tahle písnička ve Stockholmu zazněla, to když nás krajané ujistili, že jsou i na ní zvědaví. Inu slušní lidé.

0: Rozněl pár písniček, při nich jsem se mohl v minulosti setkat u mikrofonu s Pavlínou Filipovskou. No a vy už se můžete konečně vrátit zase zpátky do sálku. Já to tu jen zamknu. Posloucháte Český rozhlas 2, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy, jehož hostem je zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská.
1: Já jsem si myslel, že vzhledem k tomu, že jsem viděl několik knížek Pavlíny Filipovské a všechny se točily kolem stravování a jídel, tak jsem si myslel, že by nebyla špatná otázka, vzhledem k tomu, že Pavlína v Šimánovicích je již po čtvrté, jsem to počítal, že jo, že by nebyla špatná otázka zeptat se na ty knížky a na ty kuchařky a vůbec na to kulinářské tvé umění.
2: Ty chceš, abych se veřejně omluvila?
1: Ne, aby se veřejně chlubila.
2: Ne, to je právě takovej omyl, který zapříčinil, že mě k tomu donutili, k těm knížkám vůbec, abych to měla možnost vysvětlit, tak jsem je napsala. Já totiž mám k jídlu a k hospodám a tak vůbec velice vřelej vztah. Já jsem ideální konzument. Já jsem milovník hospodského prostředí. Já ráda dobře jim. Já jsem v takový požitkářský rodině taky vyrostla. Ale já nevím, kde to vzniklo. Asi to je tím, že byl takový jeden čas, to byl takový záchvat, že co herečka, to hospodyňka, kuchařka, nadšená, a pak ona v kuchyni teprve rozkvete. Já ne. Mě to v podstatě nebaví, protože to je řehole, ta plotna, a u toho se motá, teček furt ochutnává to, za chvíli už neví, co uvařil, pak oni to snědí a už jen myjete nádobí a nic. Zatímco není na to přijít k hotovým. A celá ta první knížka, která je naditá receptama, který všechny jsem ukradla, to jsou rodinný takový, teda pravda, 9/10 jsem jich taky uvařila, ale to není ono. Ty recepty, když byly z maminčiny, tetiny, ruky, teď jsem měla ještě spousty tchýní za celý svou dlouhý život, tak ty taky... Ty taky dobře vařili, jo. A tak to jsem všecko takhle pozbírala, ale všem jsem na začátku upřímně v té knížce vyložila, že nerada vařím, nebaví mě plotna, ale žel bohu, někdy člověk, když se chce najíst, tak musí. V nejhorším případě. To byla ta první knížka. No a ta druhá vznikla z té lásky k hospodám. Zvláště pak pražským, protože jak miluju hospody, tak miluju ještě víc Prahu. A já jsem si říkala, to by bylo krásný, že bychom vyloudili z takových těch oblíbených hospůdek nějaký bezvadný recepty. A já bych, a to jsem už zapojila do svého týmu, jsem zapojila i mýho muže Luboše. On z nich má měl ty recepty, já jsem si dávala do nosu a už jsem vymýšlela, co o té lokalitě a co tam, kde ta hospoda vůbec je a proč tam je a od kdy tam je. Tak, že já si to vymyslím pěkně, napíšu, se píšu. A tak vznikla ta druhá knížka. Ale já jsem Ondrovi, když on mě napsal takový mailík, tateček, abych něco napsal o těch knížkách a tohleto, tak jsem tam doložila, že pro mě jako neautora a absolutního amatéra v téhle činnosti je to taková fuška, to sepsat. Teď ještě já píšu jak Jirásek tuškou na papír.
1: Nepovědej. Do počítače to boucháš, ne?
2: Nevytahuj se, ale. Já se vsadím, že má doma blok a tušku taky. Že jo, no, tak to si budeme povědět. Ale prostě je to děsná fuška, je to zodpovědnost. A já jsem šťastná teda, že ty knížky už mají desky, obaly a že už teda jsou hotový, ale hned tak se do něčeho takového pouštět nebudu. Není to tak úplně moje parketa.
1: A co píšeš nového?
2: Píšu ti maily. Tatečku. Statečně.
1: Věrné naše Ježíš, mailování.
2: Maily, to je taky ale dobrý téma.
1: Jo?
2: Jo, protože já a počítač, to je téma nad jiný. Kdyby nám pak zbylo... Můžu?
1: No, pověz.
2: Já totiž, víte, jsem zjistila, asi tak je to 5 let, že jsem neplnohodnotný člověk. Že je spousta lidí kolem, který si s tím počítačem tykají. Třeba Ivuška Janžurová by bez toho nemohla žít. Já mám takový pocit, že dřív dá doma pusu počítači než Remundovi, když přijde. A Já jako pořád blbeček, tak jsem si říkala, ne, s tím se musí něco dělat. Tak jsem tak s kamarádama konzultovala, oni říkali, hele, tak na mě tak koukali a říkali, tobě by stačilo, a teď říkali, řekli nějaký číslo takový a to, říkali si, baba stejně to nepustí nikdy. Měli pravdu, já jsem si to koupila, ale vrchol toho, jak jsem komunikovala s tím počítačem, že jsem na něm občas utřela prach a hned jsem běžela pryč, aby náhodou nechtěl po mně nějakou komunikaci, no, nepřístojnou. Takhle jsem přežila ten první model. Takovej ten problbý, který možná ani nefungoval, jen jsem to zaplatila, ale máš počítač, jo, mám. No tak já ti to počítám, jo, ne, neposílej, hele, to si brnknem radši, jako takový. Ale stál tam, už tam nestojí, stojí tam jenej. Proč? Protože mám neposedný dítě. Jedno mám slušný, to sedí na zadku doma jako my, třeba tatečku. Ale Pavlínka je cestovací a já jsem zjistila, že když se chystala na tu pro mě neuvěřitelně dlouhodobou výpravu za moře, teda za oceán přímo, abych byla přesná, že to prostě bez té komunikace já jako matka slepice nepřežiju. A tak jsem byla postavená před to rozhodnutí, že to budu muset zvládnout. Přátelé, já jsem začala z té hrůzy a stesku mailovat. Víte, co ta mateřská láska dovede? Já jsem zjistila, že třeba to je to samé, co zažije ta slepice, když kouká na ty kachničky na tom rybníku. Ona si je vysedí, jo, a teď to... A to bylo přesně ta bezmoc, ale já jsem do toho těla po svým a od té doby mailuju. Tak ale
1: to
2: nic víc.
1: To nebylo kvůli mně.
2: Ne, tatečku. To bylo ze stejskání.
1: Tak jo, no. Přátelé, dneska už Pavlínka mailuje velice dobře, dokonce se dívá i do pošty. A...
2: Já se dívám do pošty, protože Ondra mi slibuje neustále hojnou poštu a furt tam nic není. A já už i poznám, když ten můj počítač, teď už malinko zpřátelený, dělá žádné nové zprávy. Tak to jsem poznáš? tatečku. On tam na mě napíše česky.
1: Tak to budu muset psát, poněvadž já jsem myslel, že to ještě nepoznáš, že to oznamuji.
2: Třeba tohleto, a to jsem si ale sama i vytiskla, to jsem vám zapomněla, to je pravda. Ještě jsem lepší v odstupě, už mám tiskárnu. Ale ona zase je taková pilná a třeba já jí tak udám takový, natiskni to a ona to tiskne třeba furt. Takže... já... Tatečku, od tebe dostanu jeden mail jednou za uherský rok, ale mám ho tisíckrát. Normálně. Dokud nedojde papír a voda. A furt jede, já mám teď ti to už, ale opravdu málo. Jeden balík, víc ne, to stačilo. Tohle mám asi 20krát. No. Ale já teďko už, on ten papír je drahý, já to vyndám.
1: Vyrvi to z něj.
2: Vyrvu to, no.
1: Z potvory jedný, tak, velký.
2: No.
1: No,
2: tak, to hele, bychom měli.
1: To bychom měli, počítač bychom měli.
2: Kde jsme tatečku asi, tak?
1: Dostáváme se k tvému tatečkovi. To je furt, víte, taky v tom Švédsku, Lubínek sem, Lubínek tam. Já musím Lubínkovi a tohle.
2: A to já mám vždycky, když někam odjede on nebo já.
1: To jsem měl velkou radost, že jsem to... věděl o Lubínkovi, o každém jeho kroku, ale to byly informace k nezaplacení pro mě, ale... Já si myslím, Pavlíno, že je na čase, poněvadž kdekoliv tě vidím, kdekoliv tě slyším, tak no Lubínek, to je poklad, ten všechno ten vaří a stará se o zvířata, já nevím co všechno. A ty o tom Lubínkovi si neřekla křivého slova. Máš dneska příležitost. Je to zábavný pořad.
2: Já bych byla hloupá, kdybych ale o něm mluvila špatně.
1: Ale podívej se.
2: Ale na... když potkám spřízněnou duši, což v tomto případě to nejsi ty, tatečku. Když potkám nějakou rozumnou ženskou, která ví, o co jde, tak potom popustím uzdu a potom si popovídám o Lubínkovi opravdu z gruntu. Že? Protože to je asi rok, co jsme se potkali na natáčení s Květuškou Fialovou. A Květa... jen tak bez pozdravu ty očička, ty studánky vypraštila na mě a říkala, tak co, máš toho hajnýho? Pam, mám ještě. A zabiješ ho. A tak jsme s tou Květou setrvali, ale to byl dlouhý rozhovor. I pár chlapů kolem stálo, protože říkali, to je sranda, to oni si to... Ale pak bledli a šli pryč radši, protože my jsme s tou Květou potom už se dostali do těch problémů. Já jsem říkala, Květo, ale ono to není jen tak se toho chlapa zbavit, rozumíš? Některý jsou takový, že jako ho naštveš, on ti něco odnese z domova, nebo víš, ubližujou taky některý, to nejsou dobrý povahy. A mapa, to máš pravdu. A ten můj práší. A já jsem říkala, vidíš to. My se jich musíme zbavit tak, aby nás nezavřeli, aby nám nestačili nic ukrást, aby jsme z toho vyšli vlastně jako velevážený vdovy ještě, politování hodný a důstojný. A tak jsme vymysleli, že chlapa je potřeba utrápit samou láskou a starostí o jeho zdraví. Promiňte, přítomní pánové, ale tudy vede tutová cesta. Protože stačí poukázat na jeden pupínek, zatržený fous. Nebo říká, nejsi nějaký bledej, ty se nějak mohl. Konec. Utrápit, starostlivost. Ježišima, ty napadáš na nohu. Ty, já jsem četla minule, naší rodině to by mohlo být artróza. Ty, ukaž, natáhni tu nohu. No, viď, a už ji nenatáhne. Tu ránu už se bojí. A tak jsme to vymysleli, že je utrápíme. No. Ale teď jsme se dlouho neviděli, nevím, jak je na tom Květa, ale musím vám říct, že převčírem Luboš kulhal.
1: No tak to bylo krásný, vidíš to.
2: Vidíš.
1: Přitom se ho vůbec nedotkla.
2: Ne, vůbec. No, já to dělám šikovně, no, já se ho nedotýkám vůbec. S Květou vraždíme čistě. Humáně. Oni se o ně postarají lékaři. V čele s naším ministerstvem.
1: Tak, Pavlínko, půjdeme do tvé minulosti dávné, nebo nedávné, no, dávnější,
2: a to, a
1: řekněme.
2: A teď to bude smutný.
1: Teď to bude... Ne, ale tak já jsem přemýšlel o tom, jaké otázky nebo jaký okruh otázek jsem ti zde zatím nepoložil. A
2: zjistil jsi je všechny už.
1: Ne, zjistil jsem například, že, tady to mám v poznámce, když jsi bývala pro děti Dádou Patrasovou, co ti psali dětičky do televize, co jsi zažila ve vztahu k ním. Ty jsi dělala i se Zdeňkem Svěrákem v Albatrosu představení pro děti. Vystupovala jsi hodně pro děti. Co jsi zažila s dětma?
2: Tak zaprvé zas tak daleko jsem nezašla, abych byla Dádou Patrasovou.
1: Tak dobře, tak Štěpánka jsi byla.
2: Ano. No. Ano, můj vzor a prapůvodní jako učitelkou byla Štěpánka Haničincová, ale ona to vzala jako z gruntu, ze života, protože ona otěhotněla. A díky tomu, že Štěpánka si pořídila Honzíčka, to už je dneska starý chlap, skoro jako ty, a... tak já jsem vlastně dostala za ní tu skulinku v televizi ve vysílání pro děti a mládež. A bylo mi 17. A ono to je velice zvláštní, když v podstatě takovýhle nezralý člověk začne vysílat pro děti, protože jak je o mladých všeobecně známo, až na některé výjimky, ale neznám takovou z vlastní zkušenosti, tyhle mladí lidi nemají dětem moc vztah. Já se pamatuju, že docela mě se jako mladý holce i miminka hnusili malinko. A když jsem se o nich dověděla takovou ošklivou zprávu, že se jí pokakají a smrděj, tak jsem to měla takovou, ježiši, dejte to dítě někam. A teď si vzadte, že jsem se ocitla v televizi, která pro tyhle ty děti, které se občas ještě i počúrali radostí,
1: že nás viděli,
2: jsem vysílala. Ale bylo to krásné, protože ta televize, zvlášť teda ta dětská redakce, fungovala na takovým tom vzájemným kamarádství. My jsme na ty děti, no očeku, ty jsi pepíček, a pojďem. Ne, my jsme prostě byli normální, protože zaplať pámbu jsme měli takovej zdravý nemateřský vztah a ty děti to ohromně brali. A to mám vyzkoušený, že děti skutečně mají nejradši, když se s nima zachází jako s partnerama. Protože to dítě akorát kouká jako víc od podlahy, že jo? Ale jináč vidí to, co mi uvažuje, rozumně. A když ta teta na něm, no tak to tak si říká, to je blázen ta baba, co to na mě seslali, proč sem chodí, nebo jak se těžko snaží, ty jsi vyrostla, no ty už jsi slečna, to je hnusný, že jo. A tohleto, my jsme se vystříhali a já si myslím, že v tom byl trošičku, to bylo v tom to tajemství, takový docela, bych řekla, i popularity, protože vím, že kdykoliv jsme, a že to je pravda, ano, správně, že kdykoliv jsme někam se Štěpkou přišli, tak ty děti skutečně na ní byly úplně ušitý, že jo, protože ona ještě teda už byla taková ta mateřská, no a se mnou jednal jako s kamarádem. A i ty dopisy byly takový, jako radili se strašně důležitě, taky se jeden chlapeček ptal, jestli Kačenka teda opravdu tak zlobí, nebo jenom v té televizi tak děláme, jo, protože jsem měla takovou maňáska vedle sebe. Tak. Takže oni nás prostě brali jako bytosti zpřátelený, nikoli takový ty potrhlý tety šišlavý. No. A bylo to moc krásný, já na to dodnes ráda vzpomínám. A naštěstí jsem měla příležitost v té práci pro děti dlouho pokračovat v televizi a posléze i jsem byla přizvána Zdeněk Svěrák s Jardou Uhlířem. Napsali moc krásný představení pro děti, jmenovalo se to Všechno máme schovaný. Byly tam rozkošné písničky a krásný spojovák, který ten Zdeněk jako učitel dovedl prodat do posledního detailu, protože on právě tím, že je učitel, tak taky má takovej ten normální vztah a jedná s nima, s těma dětma, ať je jim 4 nebo 15, jako prostě s partnerama, jako s obecenstvem a tak. Takže to představení bylo velice krásný v tom, že jsme si nakonec všichni vyhověli jeden druhýmu. Oni měli radost z každý písničky, jednu dokonce si i mohli složit během toho představení, zrýmovat a s pomocí Jardy Uhlíře nakonec jsme si ji všichni zaspívali. To bylo co představení, to jedna premiéra světová. A to bylo vám tak krásný a já jsem si říkala, že ten z naší branže, kdo nepředstoupí nikdy před dětský publikum, tak neví, co to je opravdu zodpovědná práce. Víte, dospělí jsou už svázaný určitýma taková, ten je vychovaný, ta zase je nádherně oblečená, ta tohle, ta tak. A prostě my dospělí už nejsme bezprostřední, my nikdy v životě nejsme schopni takového úplně nezaujatého úsudku a přístupu k tomu, na co se přijdem podívat. Je to tak. Ale ty děti, ty to nemají zapotřebí něco přestírat. Ty musíte buď zaujmout, nebo se na vás vykašlou. A to je největší, nejtěžší, ale taky nejprospěšnější škola pro každého. A proto vždycky, když narazím na kolegu nebo kolegyni, kteří si tak trošičku dělají z toho, no jo, pro děti a to, no, pro ty. A to, a tak různě to malinko zlehčujou, tak jako zaprvé si u mě hodně pošramotěj pověst a za druhý si říkám, ty blbečku. Měl bys to zkusit, to bys koukal. Takže chvála dětskému publiku.

Dámy a pánové, milí rozhlasoví posluchači, končí dnešní v pořadí již 165. nostalgické muzeum zábavy, které hostilo Pavlínu Filipovskou. A mě už zbývá, než vám v tuto chvíli popřát dobrou noc, popřípadě dobrý den, a ujistit vás, že až přijde náš čas, takže se budu opět s vámi se všemi těšit. Naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Zpíval, hrál na klavír a komponoval hudbu, hlavně pro brněnské Divadlo Na provázku, ale současně také pro film anebo pro televizi. Pocházel ze severu Čech, ale většinu svého krátkého života prožil na Moravě. Přestože neskládal hity, jeho písničky a nevšední texty v sobě mají cosi nezapomenutelného. Nabízíme životní příběh skladatele a divadelníka Jiřího Bulise. Pěkný poslech.
3: Jiří Bulis, poprvé.

skladatel, klavírista, zkrátka hudebník Jiří Bulis. Jak vlastně rozmotat klubko jeho životního osudu? Možná, že by to chtělo pamětníka. Někoho z oné fronty na lístky, která tehdy stávala před pokladnou divadla na provázku, tedy nejprve to byla husa na provázku, pak musela husa pryč a dnes

nekonečné dočasnosti. Tím intenzivněji jsme si tehdy užívali večery třeba v Brněnském domě umění, kde padala předem definovaná schémata a my, herci i diváci, jsme prožívali vzácné okamžiky svobody. Že to zní pateticky? Možná, ale já to jinak říct nemůžu.

Jedním z těch, kteří dávali o něm představením hudební tvář, byl Jiří Bulis. Vždycky jsem si myslel, že o něm po letech budu vyprávět třeba nějaké samozřejmě krásné a mladé dívce. Jenže teď se bojím, že by se mne zeptala, který je jeho největší hit a kolik CD mu vyšlo. A já bych v tu chvíli musel říct, že hit se nekonal ani jeden a že za autorova života nevyšla na gramofonové desce ani na CD jediná nahrávka. A přece to všechno stálo a dodnes stojí za to.

Ony nahrávky, které ke vzpomínkám patří, vyšly jako alba v roce 1998 a 2005. Mnohé z nich strávily předtím dlouhá desetiletí na nejrůznějších magnetofonových páscích, třeba i v dost nevyhovujících podmínkách. A je to na některých z nich znát. Ale i to je dnes možná poněkud nechtěnou součástí jejich půvabu.

0: Vždycky jsem si myslel, že Jiří Bulis byl od narození Brňan. Ba ne. Na svět přišel v severních Čechách. Narodil se 3. října 1946 v Chomutově. Tam také v roce 1964 maturoval. Ale v té době už vlastně byl divadelník. Jako student v roce 1961 totiž založil v Chomutově divadlo v Podloubí. Pochopitelně skládal pro ně hudbu. Nejúspěšnějším kusem byl kabaret Růže a dvě kosti stehení z roku 1963. Měl tehdy úspěch na přehlídce Volkrův Prostějov, tleskali mu návštěvníci stále ochotnické scény v Bratislavě a velkým svátkem bylo jeho uvedení ve slavné pražské poetické kavárně Viola.
1: Život nejsou žádný čáry, není třeba přemýšlet. Stačí koupit noviny a ty v kruhu rodinném prostudovat. A hned víme, co se stalo, bavíme, co se tuší. To, že je život nápadně podobný novinám, dokládám takto. Každej na mě zírá, kde kdo otevírá, kde kdo si mě kupuje a ve mně si škrtá. Kde kdo mě obrací, každej ve mně asi něco hledá a je pak zklamanej.
0: Bulis byl poněkud neposedný duch. Jeho jméno se záhy objevilo v souvislosti s malými scénami v Domě osvěty v Mostě a v litvínovském docela malém divadle. Hned po maturitě přichází Jiří Bulis do Brna studovat

0: hudební výchovu na pedagogické fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, dnešní Masarykovy univerzity. Mezi léty 1966 až 71 studuje skladbu na Janáčkově akademii muzických umění u Miloslava Ištvána.
1: Tak to o tom čase skladatelových brněnských začátků vypráví jiný skvělý muzikant, Miloš Štědroň.
2: Jiří Bulis přišel do Brna, samozřejmě všichni jsme to zaregistrovali a samozřejmě se dostal nějak do okruhu, my jsme byli všichni spojeni ideou nové hudby a vůbec novými kompozičními technikami, jak se tomu tehdy říkalo. A to už bylo vlastně od poloviny 60. let, daleko dřív, dokonce naši učitelé, to znamená Ištván, Píňos, Kohoutek, Jan Kapr, který dojížděl z Prahy, tak ti byli už od přelomu 50. a 60. let zasaženi tady tímto děním, že a tím průlomem po pádu stalinismu, který proběhl tak jaksi nějak nepozorovaně, tak od roku 56, tak do roku 60, tak vlastně tohle to všechno tady nazrávalo. A Bulis přišel už do té atmosféry, která panovala na škole, to znamená, ta škola byla velmi progresivní, daleko progresivnější než v Praze, proto třeba spousta předních pražských skladatelů posílalo své syny, pokud to podědili po otcích, a oni studovali tady. No a teď k Bulisovi. Tak Jiří byl samozřejmě nepřehlednutelný už svou postavou, dvoumetrovou skoro, že? Takže já jsem s ním přišel do styku jednak prizmatem Janáčkovy akademie muzických umění, kde on s námi vystupoval jako famulus. Potkali jsme se na dějinách hudebního experimentu, tak se to přesně jmenovalo, v Praze a na Moravě. To bylo dílo, které vytvořili Josef Berg a Alois Píňos a famulové byli Arnošt Pársz, moje maličkost a Jiří Bulis. Jiří Bulis hlavně z toho důvodu, že prostě byl velice vysoký a vždycky, když nějakou rekvizitu ukázal, tak to bylo velice dobře vidět. Režíroval to dokonce sám Evžen Sokolovský a bylo to v roce 68, to si pamatuju naprosto přesně.
0: Zájem o moderní klasickou hudbu pak vedl Jiřího Bulise do Německa. V Darmstadtu navštěvoval kurzy pro novou hudbu. Následně se v něm přece jen ozval muzikant kantor. Dost možná, že to souviselo i s existenční prózou života. Od roku 1972 vyučoval klavírní improvizaci na konzervatoři v Kroměříži.

0: Já to tedy nemohu dost dobře posoudit, ale dívky v té době oceňovaly Bulisovu zajímavou, velmi štíhlou tvář, nahoře zakončenou bujarou kšticí, česanou na pěšinku a dole na bradě pěstěným špičatým plnovousem. To bylo v době, kdy se Jiří vrátil z Kroměříže do Brna. S konečnou platností ho totiž upoutala skladba. Hudba pro divadlo, později také třeba pro film. Vy teď určitě čekáte na velkou éru divadla na provázku. Já bych si ji však rád nechal až na zítřek.
1: Jak celý můj život uplynul, chci ti říct,

0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Jiří Bulis, podruhé.

0: Procházkova síň brněnského domu umění se stala divadelním sálem. No, sálem. Prostor hlediště vymezen černou hadrou, tedy, pardon, draperií. Sedělo se různě a střední plocha prvorepublikových parket byla scénou. Děli se na ní pozoruhodné, pro nás tehdy nevídané věci, vonící svobodou duše. Je pochopitelné, že Jiří Bulis u něčeho takového nemohl chybět. Psal se rok 1973, ale víc než já vám poví Miloš Štědroň.
1: Samozřejmě na provázek Bulis přišel tak, že ho tam zaměstnal víceméně Polívka a Polívka byl takovou volnou součástí provázku. On byl člen uměleckého souboru. Zpočátku se dá říct, že hrál v inscenacích, to znamená, že například byl součástí inscenací Evy Thalské, abych připomněl aspoň takové ty jeho největší výkony, tak hrál v Máji, potom hrál v Alence, tam měl nezapomenutelnou roli Bílého jezdce, kde jezdil dokola neustále na tom kole, které vlastně představovalo nějakého koně nebo něco takového. Už velice dobře byl znám z Pospišilovy inscenace Dona Kichota. No a potom, když začal pomýšlet na začátku 70. let na samostatné věci, tak to byla Strašidýlka především a potom to byl PP, byla to Am a Ea a tam vlastně poprvé v Amovi a E se objevil Jiří Bulis jako skladatel s tou krásnou swingovou melodií svojí a tím se stal vlastně dalším skladatelem provázku.
0: Osobnost Jiřího Bulise byla pro divadlo na provázku jako stvořená. Skladatel s mimořádnou invencí, který měl nevšední cit pro text i situaci, výtečný klavírista se vzácným darem improvizace i příležitostně upotřebitelný herec. Teď nevím, jak bych se přesně vyjádřil. Možná, že bych měl říct, že nebyl povrchní. Spíš by se hodilo trochu staromódní slovo – hloubavý. Když se lidé z provázku sešli, třeba po premiéře, a halasili jeden přes druhého, jak už to při hereckých sešlostech bývá, Jiřího hlas jste v tom mumraji zaslechli zřídka. Dokázal však sedět u klavíru a hrát do bílého dne.

0: hudba Jiřího Bulise byla součástí zážitku z představení Am a Ea, Peca versus Čorba, Seance, Trosečník, ale především pocitově, ne, chtěl jsem říct, spíš citově exponované inscenace Poslední leč. Pak přišel slavný kus Šašek a královna.
1: Zdá se, že život Jiřího Bulise se odehrával snad jenom u klavíru. Mám nicméně zcela dámskou otázku. A co láska?
0: Jmenovala se Nina. Byla vysoká, štíhlá, se světlými vlasy vyčesanými vysoko do úzlu. Řekl bych, že maličko zádumčivá, což se ostatně Kýrkovi naprosto hodilo. Víte, to nebyla žádná oslnivá kráska typu modelky, třeba že postavu na to vlastně měla, ale působila neobyčejně přívětivě a mile. Možná se dá říct, že poněkud plaše. Stala se Jiřího ženou.

0: milince.
1: Za krátký čas byl Bulis v divadle Na provázku nepostradatelný, nejen jako muzikant, ale byl pověřován i jinými, s nadsázkou řečeno, závažnými uměleckými úkoly.
2: No a Jiří Bulis samozřejmě byl využíván nejenom hudebně, ale také jako herec pro jeho vysokou figuru, tak například hrál krásnou roli Alenčiny nohy. Protože byl tak veliký, tak bral vlastně na ramena Alenku, což byla Milada Janderová, a dohromady měli asi 3,5 metru, nebo já nevím kolik, no prostě byli až skoro do stropu a to byl úžasný efekt a to se dokonce objevilo i v televizi, protože jsme tehdy jako perspektivní experimentální mladé divadlo se dostali do takzvaného televizního klubu mladých. To si pamatuju jako dnes. No a tady bych měl říct příhodu. To se dá zase přesně datovat, protože když jsme jeli na ten televizní klub mladých, tak jsme jeli jako chudé divadlo, ještě jsme jezdili vlakem, neměli jsme vlastní autobus nebo nějakou prostě autobusovou dopravu. A tak jsme jeli všichni z Brna. A jako dnes si pamatuju, že jsme seděli s Jiřím Bulisem a s Polívkou v jídelním vagóně, jak jinak. A tam neustále opakoval Polívka, protože Jiřímu se právě narodila dcera a jmenovala se Lucie a to je známá dramaturžka dnes, která působila u divadla a nevím, jestli ještě pořád někde působí, protože jsem ji dlouho neviděl, ale znal jsem ji dobře velice a Polívka neustále opakoval, protože on je takový muž ritornelu, on má rád vždycky nějakou floskuli, kterou opakuje a tak pořád říkal, že to je krásné jméno Lucie, to bude znít báječně, to bude v italštině Lucia Bullis, že a pořád to opakoval, jako dnes to slyším v tom jídelním voze. Takže jsme oslavovali a zapíjeli jsme tu Lucí, když jsme jeli na ten televizní klub mladých, kde Jiří hrál ty nohy Alenčiny.
1: Říká Miloš Štědroň. Divadlo Na provázku nebylo pak od konce 70. let jedinou scénou, na níž zněla Bulisova hudba. Jezdil spolupracovat do divadla pracujících, dnes městského divadla Zlín, píše pro pražské Davidské divadlo, má veliký úspěch v inscenacích Ivo Krobota v činoherním klubu. Pamětníci, jako jsem já, si jistě vzpomenou na vynikající sezóny loutkového divadla Drak v Hradci Králové. Ani jejich pimperlata se bez Jirkovy vtipné muziky neobešla. Já jsem Jiřího Bulise vždycky vnímal jako dvorního skladatele brněnských avantgardních autorských divadel. Až nedávno jsem se dozvěděl, že jeho aktivita patřila třeba taky televizi. Složil totiž hudbu pro více jak 30 televizních filmů a inscenací. Faust, Hedvika, Jan Houslista, Zjasněná noc, Komtesa Mary a taky pro tehdy populární seriál Bakaláři. Teď si určitě říkáte, že jsem při své skoro už stařecké hlavě zapomněl na kapitolu jednoho kouzelného prostějovsko-brněnského, vlastně původně oficiálně hanáckého divadla, tedy pak hadivadla, aby to nebylo tak jednoduché. Ba ne, to jsem si schválně nechal na zítra, abychom se měli na co těšit.

0: už jim neuvěří, že jsou to amatéři.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Jiří Bulis, po třetí.

0: Vítám vás dnes už po třetí v putování labyrintem života a především tvorby skladatele, klavíristy, ba i autora textů a příležitostného herce Jiřího Bulise.
1: Včera jste slíbil, milý Oldo, další znamenitou scénu, která by bez Jiřího Bulise nebyla tím, čím byla. Možná se dá říct, čím je.
0: Hadivadlo, tedy původně Hanácké divadlo v Prostějově. Vzpomínám rád na hry, bylo jich 5,5, Guma, Návrat ztraceného syna, Panoptikum, Pouť k milosrdným, nebo taky inscenaci s názvem Písek, s neuvěřitelně vroucným tématem maminky. Ten večer ve mně zanechal stopu, která nikdy nevymizí.

0: Hadivadlo mám spiato s osobností Arnošta Goldflama. Jeho poetika je neopakovatelná. Stejně jako následující vzpomínka. Vrací se hodně zpátky. Vlastně až před divadlo na provázku.
1: No já jsem se s Jirkou Bulisem seznámil vlastně za kuriózních okolností, protože tehdy v 60. letech v Brně se dělali takový hudební happeningy, to dělali pedagogové jamu se svými posluchači, často se to odehrávalo v domě pánu z Kunštátu a tam přišli vždycky v závěsu skladatelé, teda Berg, Piňos, Štědroň, Bulis, Emrt a tak dále a hráli novou hudbu. To byl velký boom toho umění progresivnějšího, novýho, tak to bylo i vždycky plno. Já nevím, tam byly taky třeba takové akce, že třeba trumpetista se ozval ze stromu nebo tak, což byl začátek takové té nové vlny v umění, toho živýho umění, aktivního a moderního. No a jak oni tak chodili v tom zákrytu, tak z toho čouhala postava Jirky Bulise jako takového podivného pavouka, který tak mává těma rukama a kráčí, a tak mě zaujal. No a potom, když jsem sám šel studovat, tak jsem hrával malé role na provázku, a v inscenaci Evy Tálské Alenka v říši divů nebo Alenka za zrcadlem jsem se s Jirkou Bulisem setkal, protože jsem tam hrál malinkou roli a on taky a bojovali jsme spolu, já je nevím, jako krab s někým, tak on dlouhý a já malinký, že, nebo malej proti němu, kulatej, bylo to jak Don Quixota, Sancho Panza. No a tam jsme si začali pak vykládat, potom, když dělal Bolek Polívka a má Ea, tak on k tomu dělal nádhernou hudbu, která mě velmi hned zaujala samozřejmě a já jsem chodil se dívat na zkoušky a tak dále, takže tam jsme se skamarádili. No a když jsem potom začal sám režírovat, tak samozřejmě okamžitě mě napadlo, že musím oslovit jeho. A to jsem taky udělal na škole ještě tady v brněnském slavným tehdy amatérském divadle v té X-ce, potom v Hadivadle hned do prvního kusu, který jsem tam inscenoval do Ondráše, no a potom jsem s ním vlastně celou dobu až na jednu snad nebo dvě inscenace jsem spolupracoval vždycky s ním a musím říct, že vždycky on udělal takovou hudbu, tak vlastně opravdu divadelní, proto divadlo ideální, nebo takový krásný písně, že vždycky to přesáhlo moje očekávání.

0: jedenkrát vyhraješ, vsadíš si zás.
1: Jiří Bulis tehdy rád chodil do kavárny, vlastně cukrárny, Kolbaba. Byla na Kounicově, tehdy Leninově ulici, a já jsem ji znal ještě z dob předbulisovských, neboť jsem bydlel v sousedství. Šlo se po schodech do suterénu. Zlatým hřebem funkcionalistického interiéru obloženého hladkým mramorem byl kruhový bazének v podlaze, v němž plavaly červení karasy. Ty tam už Bulis zřejmě nezažil. Tohoto místa se dotýká také Večer v Hadivadle, zkomponovaný v roce 1997, tedy několik let po skladatelově odchodu do muzikantského nebe.
2: Tady bych jaksi jenom pro pořádek měla poznamenat, že ona cukrárna už zase existuje. Ale to je teď vážně vedlejší. Důležité jsou Bulisovy písně. Točí.

Rád bych vás teď pozval do kina. Ony první filmy s Bullisovou hudbou vyrůstaly ze zvláště zdařilých polívkových inscenací Na provázku. Poslední Leč v roce 1981 v režii Vladimíra Sýse, o 6 let později Šašek a královna s režisérkou Věrou Chytilovou. Následovala spolupráce s Miloslavem Luterem na filmech Štěk, Chodník cez Dunaj a Svědek umírajícího času. Bullis se také setkal s Féro Feničem, a to na filmu Zvláštní bytosti. Psal se rok 1990.

Nelze se o těch filmech nezmínit, toho račte uznat. Na druhé straně je mi v tomto okamžiku líto, že tak neobyčejné snímky se nám teď jaksi zcvrkly ve výčet titulů. Nic na plat, z rozhlasu biograf neučiním, byť bychom se snažili sebe víc. Já vím, vytratil se nám pan režisér Juraj Jakubisko a jeho filmy Sedím na konáři a je mi dobré a lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný. A pak tu zřejmě opět hrál šťastnou roli tandem Polívka Chytilová. Mám na mysli Dědictví a neb kurva Hoši Guttag. Vždycky, když se na ně dívám, tak si znovu představuji, jak se asi při jeho natáčení všichni skvostně bavili. Kdo ví, možná, že vůbec ne, že je to jen iluze laika.

Já jsem teď málem zapomněl na vavříny. Za film Šašek a královna dostal Jiří Bully cenu za nejlepší filmovou hudbu. Jak vlastně ale v oněch letech Jiří Bully žil? Vím, že život s hudbou, a v Jiřího případě to není fráze, on hudbou skutečně žil, znamenal cesty. Mimochodem, právě jeho scénická hudba byla oceněna také v Maďarsku, Finsku, Polsku, Německu a ve Francii. Tam se zvlášť líbila muzika ke klauniádě Peca versus Čorba. Putoval však zejména po Čechách a Moravě. Jak to k živobytí komedianta přece patří.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jiří Bulis, po čtvrté.

0: Neznámý pamětníku, jak to utíká. Je tu naše předposlední bulisovská schůzka.
1: No právě, jak si mám pocit, že mi čas ubíhá mezi prsty a že v onom bludišti života Jiřího Bulise ani nedokážu všechno zachytit. Tak například jsem se od profesora Miloše Štědroně dověděl o skladatelově vážné hudbě a musíme se navíc trochu vrátit i v čase.
2: Jiřím nemá mnoho skladeb symfonických, ale jsou nesmírně zajímavé. On se zajímal o Sternenhocha od Ladislava Klímy a napsal takovou orchestrální, v podstatě by se dalo říct, skladbu, která je tím inspirovaná. Nevím, jak bych to nazval, asi bych řekl, že to je nějaká imáž nebo něco takového. A kromě toho psal spoustu věcí komorního charakteru a takové věci, které byly na pomezí happeningu, a vystupoval s námi na expozici experimentální hudby. To byla báječná věc, která vlastně se nějak rozvinula od roku 1968, leč měla krátké trvání, protože byla potom zardoušena nově nastupující normalizací, takže se odvinuli vlastně dva ročníky a ten třetí už pak zanikal.
1: Vlastně tento klasický, tedy vážný žánr, nebyl v Bulisově tvorbě nijak okrajový. Svědčí o tom například skutečnost, že jeho kompozice pro sólový trombón, nazvaná Soukromé poselstvo, byla vybrána jako povinná skladba pro účastníky mezinárodní soutěže Pražské jaro 1978. Já jsem se však dnes těšil na písně a šanzony Jiřího Bulise. Psal je na texty svých přátel, velkých světových básníků i na slova svoje. Zpívali je třeba Hana Hegerová, Marta Kubišová, Marie Rotrová, Slávek Janoušek. Neopakovatelně je však podával především autor sám, hlasem zcela neškoleným, za to plným citu a prožitku.

0: Už dlouho myslím na to, jak to vlastně říct. Je to těžké vyslovit, ale když bylo Jiřímu 33 let, potkala ho velká osobní tragédie. V tu chvíli prý už svítalo. Jeho žena Nina šla možná z nějakého večírku. Chtěla k rodičům do Tišnova? Namířila si to po železniční trati, po kolejích. A pak jel vlak. Třeba, že Jiří se svou paní tehdy nežil, událost ho zcela zdrtila. Potřeboval dokonce lékařskou pomoc. A zpíval od té chvíle ještě teskněji než dřív.
1: Stůj při mě, když tě poprosím.

0: Šanzony Jiřího Bulise, jak už zaznělo v prvním díle skladatelova životopisu, se nikdy, naštěstí, nestaly hity. Jejich literární a hudební hodnota je však možná, nebo spíše právě proto, nesmírná.
1: Ke stylu Jirky Bulise a k jeho literárním zájmům, tak říkajíc, a vůbec k jakési šanzonové linii u něho, tak co je asi největší dílo, které zanechal, tak to jsou šanzony, písničky, které samozřejmě registrují odborníci na to. Největším odborníkem na Bulise je Jan Beránek, který se nyní jmenuje Dalecký. Pokud vím, tak soustředil veškeré jeho nahrávky. Na základě jeho snahy vlastně vznikla celá bulisovská diskografie. Jiří měl velkou lásku a tou láskou byl vlastně ruský romans. V době, kdy se moc ruské umění nenosilo, no tak samozřejmě byla taková reakce, že po roce 68 se šmahem všecko ruské odmítalo a vylívalo se dítě s vaničkou, jako vždycky, že prostě nedokázali jsme nějak pochopit, že je v ruské kultuře spousta obrovských věcí, které stojí za to zachovat. A Jirka vždycky to tady pěstoval, to znamená, když byly večírky, tak hrával jednak věci, které dělal na Jesenina, jednak měl sám velice pěkné texty, kde prostě nějakým způsobem se vcítil tady do té nostalgie a do té melancholie ruské, která mu velice vyhovovala. Dokonce mám některé rukopisy Jiřího, mám třeba sbor, jeden, který je na biblický text, na evangelium, a který ani nevím, jestli se provozoval, ale spíš si myslím, že ne. Potom Jiří psal také pro Jana Beránka a to byla velice pěkná věc komorní, která je natočená a která vyšla i tiskem.
0: Herec František Derfler zakládá roku 1988 v Brně nové divadlo. Divadlo U stolu. Narodila se aktivita, která se chce podílet na návratu svobody české kultury. Šlo vlastně o společenství přátel, kteří chtěli scénicky číst nebo inscenovat texty autorů, jejich jména byla vymazávána z české literární scény. Na zrodu divadla se podílejí filozof Josef Šafařík, spisovatelé Antonín Přidal a Milan Uhde a výtvarník Rostislav Pospíšil. V této společnosti nemohl chybět nezávislý muzikant.

0: Psal se 17. listopad 1988. Zvláštní datum. Večer v sále na brněnské Šelepově ulici, tedy na Šelepce, má v podání Hadivadla premiéru slavný Büchnerův Vojcek v překladu Ludvíka Kundery a v režii Ivo Krobota. Vedle velkého Albana Berga se na hudební tváři inscenace podílí také Jiří Bulis. Jeho popularitě napomáhá i recitál pro Českou televizi Ostrava. Píše hudbu pro film Fera Feniče Zvláštní bytosti a taky se vrací ke starým přátelům textařům, k Janu Vodňanskému a Zdeňku Šlajsovi. Začínají se otevírat nové obzory.
1: To zázračně čilé a vždy pohotové svítání připravuje mé sny pro malé kapesníky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jiří Bulis, popáté a naposled.

0: Naše vzpomínky na osobitého hudebního skladatele, klavíristu, autora textů a trochu i herce Jiřího Bulise jdou do finále. Život se sice ubíral ve starých stopách, ale přece se něco změnilo. Jiří spolupracuje s televizí, filmem, jezdí z místa na místo. To podstatné však zůstalo. Některé jistoty pevné jako kotva z dřívějška a hlavně přátelé. Mezi nimi opět Miloš Štědroň.
1: Jiří prostě byl stálou součástí divadla a patřil k tomu polívkovskému vlastně jakémusi týmu, takže jsme se potkávali v divadle pořád. No a kromě toho Jiří byl velice společenský člověk, takže když ho chtěl někdo najít, tak ho našel u očku vedle televize, kde prostě seděl a popíjel jeho oblíbený vaječný koňak a jedl jakési trubičky. To já nevím, protože já jsem tam vždycky jenom prošel velice rychle a nebyl jsem v té době ještě stálým návštěvníkem kaváren, to až v pozdním věku.
0: Když se v Brně otvíral kabinet Můz, Jiří Bulis přinesl zajímavý dárek. Vydal soukromým nákladem kazetu svých songů ve vlastní interpretaci.

0: pak sobota, neděle a žádnej svátek.
1: 12. května roku 1993 je Jiří Bulis opět na cestě z Brna do Ostravy.
2: Na dálnici mezi Prostějovem a Olomoucí nezvládl řízení a v troskách svého auta umírá. Bylo mu 47 let. Poslední rozloučení se skladatelem se pak uskutečnilo v Prostějově. Jedna pozoruhodná kapitola moderní české hudby se předčasně uzavřela.

0: teď si uvědomuji, že jsem s tou uzavřenou kapitolou vlastně neměl tak úplně pravdu. Neboť Borisova hudba žije snad víc, než je obvyklé u jiných autorů, na českých jevištích v různých podobách dál. V Hadivadle se v roce 1997 narodilo představení nazvané Proklatec a neb soaré s písněmi Jiřího Bulise ve zmizelé kavárně Kolbaba. O níž jsme se už zmínili v jednom z předešlých dílů. Večer získal dokonce cenu Alfréda Radoka za hudbu. O dva roky později se na scéně Klicperova divadla v Hradci Králové objevuje v režii Vladimíra Morávka inscenace Mariša, popravdě však Mařka, čili Tomáš za to bestio. Opět s Bulisovou hudbou a následně opět s cenou Alfréda Radoka. Skladatelovi šanzony se objevují jako dominanta večera nazvaného Kabaret Prévert Bulis, který uvedl režisér Jan Borna spolu s Jaroslavem Duškem v roce 2005 na scéně Pražského divadla v Dlouhé. Na stole přede mnou stojí sklenička s vaječným likérem. Trochu ze sentimentu, na památku. Bulisovy oblíbené trubičky tu ale nemám. Za to znovu a znovu poslouchám jeho hudbu. Vyšla na CD s názvy Tiché písně a Works, věci. Z archivu a pozůstalosti je dali dohromady Jiřího staří přátelé, mezi nimi Jan Beránek a Břetislav Rychlík. Něco takového jsem ještě neslyšel. Kroutil prý hlavou zvukový mistr, když ony staré nahrávky čistil. Já se teď necítím povolaný cyklus o Jiřím Bulisovi ukončit. To prostě nejde. Vždyť jsem jen o ním bezejmenným pamětníkem, kterého tlačila tvrdá židle v hledišti provázku poté, co si vystál frontu na lístky. Někdy jsem ho slyšel hrát v klubu na klavír. Měl na sobě svůj oblíbený takový kropenatý černobílý svetr. Nebo se tomu říká norský vzor. Poslední slovo, tedy spíš vzpomínky, budou patřit pánům Štědroňovi a Goldflamovi. Ostatně bez jejich osobního a osobitého svědectví by se tento pořad vlastně ani nenarodil.
1: Když Jiří zahynul nečekaně, tak si pamatuju, že jsme právě slavili přechod provázku z toho starého prostoru, to znamená z Domu umění, do toho nového, do CEDu, čili do Fanalova paláce na Zeleném trhu. No a tehdy vím, že Bolek Polívka byl naprosto z toho zničen, plakal a říkal, že z hodou okolností se to spojilo se smrtí Zdenka Pospíšila. Že? Takže měli jsme celý ten přechod nějak poznamenaný tady tímto a vůbec jsme neměli radost z toho přechodu na to nové působiště, které bylo velkolepé po všech stránkách technicky, prostorově a bylo to poznamenáno tady touhletou tragickou atmosférou, která nějak vyplývala z té smrti dvou lidí, kteří byli neodmyslitelně spjati s provázkem a kteří vlastně vytvořili jeho design.
2: Život mě před

třeba jsme si dali schůzku, že mě to přehraje ty písně nebo ty melodie, a vždycky to bylo lepší, než jsem si vůbec mohl pomyslet. Takže jsem s ním mnohá léta spolupracoval a mnohá léta jsme si vyprávěli od věcí soukromých, rodinných, problémech a tak dále, až po ty umělecké historky, a prožili jsme spolu, abych tak řekl, bouřlivé večery, ať už tady v klubu brněnského městského divadla, tehdy Mrštíku, kde jsme hulákali ty Bulisovy písně, a byli jsme takhle tak kamarádi, že když se pak tragicky zabil v tom autě, mluvil jsem na jeho pohřbu, když jsem ho viděl v té rakvi, nechtěl jsem se jít podívat, pak jsem šel přece jenom, a když jsem ho viděl, tak jsem se úplně takovým vzlikavým pláčem rozbrečel, jak když umře někdo strašně blízký, no a on teda taky mě strašně blízký byl.

0: cyklu Životopisy jsme se dnes podívali na osudy hudebníka a divadelníka Jiřího Bulise. Pořad připravila Zuzana Ledererová, v režii Lukáše Kopeckého četl Vladimír Hauser, zvuk hlídal Josef Daněk.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Tady je Pohoda.
1: Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, přeji vám příjemné chvilky při poslechu půl hodinky pod světly ramp. Od mikrofonu vás vítá její autor Jiří Kasal. Divácky dlouhodobě velice oblíbený český televizní seriál Hříšní lidé města Pražského ozdobili kromě hereckých výkonů Jaroslava Maravana, Františka Filipovského, Josefa Vinkláře a dalších i písničky Zdeňka Lišky a Vladimíra Síse, které účinně navozovaly atmosféru doby a hlavně specifického staropražského prostředí. Jejich interpretkou byla zlínská rodačka Věra Nerušilová, členka Inkognito kvarteta, majitelka nejhlubšího kontraaltu v republice. Ta bude hlavní aktérkou pořadu, který právě začíná.

Ufal, a já nic. Jsem kočka zaběhlá, jsem kočka záběhlic, jsem kočka zaběhlá, ric, pic.

0: a běhlic. Kočku za běhlic.
1: V rámci našich medailonů zpravidla vedeme vzpomínání od začátku a nejinak tomu bude i tentokrát. Proto jsem v úvodu paní Věře Nerušilové položil obligátní otázku, jaké byly její první kontakty s písničkami a zpěvem vůbec.
2: Za prvé jsem z hudební rodiny, protože starší sestra hrála na piano, brácha měl kapelu v Třebíči, můj mladší brácha, který teď žije v Americe, ten hrál na trubku na housle, maminka hrála na housle. A my, když jsme se sešli, tak celá rodina byla schopna zpívat i trojhlasně, což byla obrovská výhoda. A o Vánocích třeba rodina zpívala koledy asi hodinu a všechno to bylo hudebně tak nějak zaměřené. Tak zaprvé ve škole se zpívalo. A potom, když mě bylo 12 let, tak moji starší sestři rodiče koupili kytaru. No a tím to začalo, protože já vždycky jsem přišla ze školy, popadla jsem tu kytaru, šla na půdu, jeden spolužák mě napsal takové ty asi 3 kytarové značky, no a tam jsem začala hrát na tu kytaru a zpívat si k tomu. Když jsem byla na ekonomické škole, na obchodní škole, tak jsem založila takovou skupinu 10 dívek, taková desítka. No a já si vzpomínám, že takovou tu melodii těch 60. let, tenkrát jsem na to napsala nějaký text o té škole a pan ředitel byl úplně nadšen, že my vlastně chodíme reprezentovat tu školu. Já mám dojem, že to bylo na to toho jsem napsala ten text a dokonce jsem donutila jednu dívku z bohaté rodiny, která hrála na klavír, tak rodiče jí koupili harmoniku, aby s námi mohla také v té desítce být. Takže jsme takhle reprezentovali školu. To mě bylo těch, já nevím, 16, ale už ve 12 letech jsem účinkovala veřejně, protože moje starší sestra byla krásný sopránek, tmavě zabarvený, takže my dvě sestry jsme zpívali. To byly takové akce na náměstí a před nějakými schůzemi, nic jiného, nikde se jinde nedalo účinkovat. A potom, když dorostla další sestra, tak dokonce jsme zpívali jako trio, to vím, že jsme jeli někam do lázní. Dneska ta moje nejmladší sestra, tak ta je ředitelkou Bertramky, Vlastička. No, takže ta v té muzice pořád také pokračuje, i když neaktivně. Ale jeden čas s námi zpívala v Inkognitu, protože tam se vystřídalo 11 zpěvaček. Tak od 15 let já jsem byla tedy dost divoké dítě a já jsem milovala jsem jazz a v Třebíči byl orchestr

pana Váni, on tam hrál ve Minárně. A já vím, že jsem řekla našim, že jdu do kina a já jsem si tam odskočila a od té doby, vždycky, když se potkám s nějakou kapelou, se kterou se neznám, tak si zaspívám Summertime a Oh, When the Saints Go Marching In. Jo, takže to už umím od 15 let, tak to byla taková moje první veřejná vystoupení.

0: Nedlouho po absolvování nižší ekonomické školy v Třebíči Věra Nerušilová zamířila přes Jihlavu do Prahy, kde se stala členkou Československého státního souboru písní a tanců. Ale o tom podrobněji vám bude vyprávět sama.
1: No potom jsem odešla do Prahy, vlastně už za tím zpíváním, a stalo se to tím, že jsem byla zaměstnaná potom v Jihlavě, což je blízko Třebíče, a já jsem tam zpívala na náměstí, nějak to bylo v rámci chmelu nebo něčeho takového, nějaké slavnosti tam byly. A nějaký pán za mnou přišel a říká, ale to je hrozná škoda, vy byste se tomu měla věnovat. Já tam vyřvávala s kytarou, svým mohutným hlasem. A tak když potom mě řekli, že bych mohla jít, to byla ta společnost pro šíření znalostí, tak já jsem přišla do ústředí, ale tam jsem nastoupila v září a hned jsem šla dělat konkurs do souboru písně a tanců, který tenkrát byl vypsaný. A oni mě okamžitě přijali, takže já jsem přišla do Prahy v září a už jsem od 1. ledna vlastně dalšího roku už jsem byla v tom souboru písně a tanců. Já, když jsem tam na ten konkurs, na ty Vinohrady, to bylo v tom domě železničářů na Mírovém náměstí, když jsem tam přišla a teď na té chodbě se tam rozespívávali ti operní zpěváci, opravdu to byli školení zpěváci, tak jsem se sebrala a šla jsem ven, říkám, no tak to vůbec nemá smysl. A tenkrát v Praze jsem potkala kamaráda nového, no a ten mě hnal zpátky, říká okamžitě zpátky, zkusit to musí, všecko se musí v životě zkusit a jemu vděčím za to, že jsem ty schody znovu vyšlapala a zaspívala jsem, no a když jsem tam zaspívala ty tři oktávy, každá oktáva tedy neurovnaná, ale hlavně, že já jsem zpívala tím naturhlasem. A oni v tom souboru měli tam právě takový halekačkový kvartet a nebo trio a do toho těžko se scháněli hlasy, protože to se rve tady úplně ze srdce. Znáte tento typ zpívání? Když dáte ten mikrofon kousek dál, tak já to, aby vám to neurvalo, tak já kousek zaspívám. Hraba děvčo, hraboj, to zeleno seno, no a tak dále, no.

0: Jednou cikánskou písničkou v podání Věry Nerušilové za doprovodu cymbalové muziky jsme hudebně doprovodili zpěvačino ohlížení se za časy ve státním souboru písní a tanců. V oblasti populární hudby na sebe tato velice talentovaná zpěvačka bez pochyby nejvíce upozornila výrazným působením v pozoruhodné vokální sestavy Incognito Quartet. Jeho repertoár představoval dosti široké spektrum od swingu přes spirituály a tramské písničky až k lidovkám. Jedna raná skladbička Incognito kvarteta, nazvaná Na Vlachovce, dala název později populárnímu pořadu. Složení tohoto souboru se měnilo. Vystřídali se v něm například Jana Koubková i životní partnerka Josefa Škvoreckého Zdena Salivarová. Nejstabilnější oporou Incognito kvarteta byla právě Věra Nerušilová, která je tak nejvíce oprávněna hovořit o jeho historii od počátku.
1: A my jsme byli takových pět kamarádek, jsme byli v tom souboru písně a tanců, kde se jezdilo na takové dlouhé zájezdy po republice a jezdilo se i po cizině. Můj první zájezd byl Čína, Mongolsko, Korea, potom to byla Paříž, měsíc. No, to bylo fantastické v době, kdy se nikam nedalo vjet. I když tedy jsme byli trochu jak v polepšovně, šíleně nás hlídali a opravdu to byl spíš samý zákaz, než samé povolení. Ale to právě jsem byla tedy já, Věra Nerušilová, Marie Pokšteflová, to byl první alt, já druhý, a druhý soprán, tam se postupně vystřídal mnoho zpěvaček, ale první v tom byla Olga Strnadová a vždycky soprán byla Jindra Stříteská. A ten druhý soprán, to právě, jak jsem říkala, ta Olga Menšíková, později, když jsme přecházeli do paravánu, už tam s námi nešla, protože my jsme jí vlastně tu Olinku na jednom zájezdu, v Košicích vím, že to bylo, tak jsme ji seznámili s Laudio Menšíkem, my už jsme se s ním znali a on právě se ptá, kdo to je, a ona se mu moc líbila. No tak nějak se dali dohromady a potom se vzali a v momentě, kdy my jsme přecházeli do toho divadla Paravan jako profesionálky, to byl rok 63, tak ona už s náma nemohla jít, protože musela tam dokončit tu mateřskou. No a za ní nastoupila další naše kamarádka Zdena Salivarová, zase budoucí Škvorecká. No a když ta Škvorecká zkrátka odjela s manželem, s Pepíkem odjeli do ty Kanady, tak za ní potom nastoupila tady právě na tom CDčku Věra Nerušilová a Incognito Quarte, takže tam potom byla moje sestřička Vlasta, dneska Cibulová, která vlastně ukončila vysokou školu filologii v Brně a poslali ji učit někam do pohraničí a bylo to tam úplně strašný, tak utekla do Prahy, začala studovat další školu, jinak tenkrát, kdo nepracoval, tak vlastně by mohl být i zavřený. No tak bydlela tady se mnou v tom internátu, já tenkrát jsem měla manžela v Americe, co by tanečníka, no a zpívala s námi dva roky. No a potom za ní nastoupila Jana Koubková, která v té době vlastně ještě tomu jazzu se tak nevěnovala. Ta s námi byla pouze rok a na tom CDčku je zajímavé, to právě se pro ní velice hodilo. Tady to dám ráda, a tak ta má, Janička ta má solo. No a potom jsme vlastně museli vypsat konkurs, protože ono to není tak jen vzít čtyři zpěvačky, aby jim to šlo dohromady, a my už jsme byli sespívané, já vždycky tedy jsem se musela hlídat, abych se stáhla, to už když jsme natáčeli, tak vždycky já jsem byla o ten krok kousek, musela jsem být od mikrofonu.

0: Zatím jsme se s Věrou Nerušilovou dotýkali personálního složení Incognito kvarteta, které v lecčems navazovalo na úspěch sester Alanových a bylo jakousi českou odpovědí na druhou vlnu úspěchu zámořských dívčích vokálních sestav Maguire Sisters nebo Clark Sisters. V závěru vám jejím prostřednictvím prozradíme, jak vlastně vznikl název Incognito kvartet.
1: My jsme začali dělat ty veřejné rozhlasové nahrávky, no a tam tehdy bylo spoustu těch komiků té doby, byl tam třeba také ten Jarda Štercl. A on říká, no holky, nějak se musíte jmenovat. A my jsme nějak snad zrovna měli tam pralinky. On říká, k sebe to má pralinky. A takže já mám, že to první rozhlasové vystoupení ohlásili kvartet, jakože jsme pralinky. No a to se nám teda opravdu nezdálo. No a protože ono to vyplynulo logicky, to Incognito. My jsme museli na každé, potom už se nám ta vystoupení hrnula, všude nás chtěli, v té době žádný kvartet nebyl, sestry Alanovy už dávno skončily, a tak my jsme vlastně museli na každé to vystoupení na vedení žádat povolenku. No bylo to hrozný, jo. A že jsme si vydělali, my jsme nějak měli 180 korun se měli za vystoupení každá, ale stejně to pro nás tehdy byly peníze, když tam platy byly, když jsem odcházela z toho souboru, se měla 1400 korun jako solistka, takže ty peníze se nám hodily, ale najednou nás to teda chytlo. Takže tím, že jsme museli žádat o to povolení, tak jsme také někdy nežádali. No a tak jsme vlastně tam měli Incognito. Takže to úplně vyplynulo. Kdo první nás takhle ohlásil, to už tedy nevím, ale mělo to tu svoji logiku, že to vyústilo v to Incognito. No.

Zvolna končí dnešní setkání s Věrou Nerušilovou a některými klasickými nahrávkami Inkognito kvarteta. To druhé na vás čeká přesně za týden a Věra Nerušilová vám bude vyprávět třeba o působení v divadelku Paraván, ale také o tom, jak vznikl jeden z velkých hitů 60. let Ze soboty na neděli. Nyní už se s vámi, milí přátelé, loučí autor Světel Ramp Jiří Kasal s poděkováním za poslech a přáním jenom toho dobrého. Ať se vám nic zlého nestane.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

bát kích nào.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, dnes jsem si pozval k projížďce na tandemu svérázného básníka, písničkáře a humoristu, dlouholetého člena divadla Semafor a divadla Jiřího Grossmana, boxera, cestovatele a fotografa, a to všechno prosím v jedné osobě, Josefa Fouska. Já tě vítám, Pepo, skoro po 5 letech v našem studiu.
3: Dobrý den.
2: Pepovi kdysi napsali v SONP Kladno do posudku nebrat do kultury. No, naštěstí se tím nikdo neřídil, takže nám Pepík Fousek už drahnou dobu v té kultuře řádí.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
2: Ty jsi se tak hezky usmál, když jsem tak nostalgicky, když jsem tady zacitoval z toho tvýho posudku nebrat do kultury a komentoval jsi to hezky, že ten, který ti to tam tenkrát tuškou připsal, tenkrát říkal charašo a dneska říká OK.
3: To je ale pravda.
2: Ano, tací jsou.
3: Já jsem tenkrát dostal zaměstnání u 12 firem na ten posudek.
2: Yeah.
3: Říkali všichni, že jsi hodnej, populární, dobrý, no. Máme tě rádi, ale jsi takový divnej. Ale tak naštěstí to přešlo všechno. Možná, že mi to utvořilo, že jsem žil mezi dělnickou třídou, že jsem byl dělníkem pořád, že jsem, vůbec toho nelituju, protože jsem tam poznal moře kamarádů, když mi časem teklo do bot někdy do korábu, tak ty mi nikdy neopustili. Chodí na mé vystoupení, na má vystoupení a pořád jsem s nimi kamarád.
2: Pepo, to, co jsem tady říkal, to je opravdu fakt, že skoro 5 let si tady nebylo, tak je to 4,5 roku. Přesně 4. července 2005 si byl naposledy tady. Já se až stydím, že tak dlouho jsem tě nepozval, i když ty si neměl zase vždycky čas. Ale zase, jak se říká všecko, zlý je pro něco dobrý. Protože si zase nahloučil tolik zkušeností, novinek, že teď máme si o čem hodně povídat.
3: Tak to je pravda.
2: No, tak ty si, teď si měl 19. března, si měl v městský knihovně narozeninový koncert. Slavil si neuvěřitelný narozeniny, který, když tě někdo vidí in natura, tak tomu samozřejmě nevěří. Ty tomu taky nevěříš.
3: No to je škoda, že mi nevidí posluchači rozhlasu, jak vypadám dobře.
2: Výborně, výborně. Ovšem ty si pozor.
3: Já
2: ty si
3: nevěděl,
2: který ty narozeniny to slavíš, protože ty jsi narozený 3x, že?
3: Já jsem se narodil vlastně 3x. 12. března 1939.
2: To byly první, no.
3: To byly první. Potom 7. dubna. To bylo v Kroměříži.
2: 1987.
3: Ano, to jsem měl po infarktu těžkým, když jsme hráli se Šinkem s Krampolem Malenovicích. Naštěstí jsem to přežil. Potom

0: Protože když někdo vidí jenom černobíle, tak to není pravda.
1: Ty prostě nenecháváš věci, které jdou kolem tebe, jen ne, tak bez
0: tak
1: do politiky se moc nemotáš, to se mi líbí, protože to se člověk vždycky nějak omočí, že jo?
0: Ano.
1: Ano, ale jinak tě věci kolem tebe nenechávají.
0: Mám hodně epigramy, aforizmy a ty mé fétony pořád se dotýkají, protože já si myslím, že to není správný, když člověk je úplně lhostejný, to nejde žít jen jako v ulici. Já tady v té zemi žiju, chci, aby se mi tady žilo dobře a mým velkým přáním je, abych mohl chválit, abych mohl říct, to je dobrý minister, ten je dobrý v té vládě, to je dobrý starosta, no to je přece, to je touha každého, zatím to někdy nejde a proto tam píšu pravdu, že?
1: Pepo, protože, že se to dneska nenosí, to chválení, spíš se nosí kritizování a kydání špíny.
0: Já si myslím, že do toho jsem nezapřáhl svého koně fantazie, ale hodně věcí, které píšu a dělám, tak mají i poezii, mají naději. Vždy tam nehaním a neukazuju, vy jste, to se nosí. Ale já jsem taky tady v té společnosti, každý máme podíl na současnosti. Já jsem napsal, nemám rád ty, co je nadávají, sliny jedu, jen ve svých slovech mají, všechno špatné, jen sami jsou bez kazu, lžou, že žijí, jak svatí, bez podrazu, nadávají na všechno, všem a všemu, po setkání rychle si brufen beru.
2: Tandem cestuje.
1: I když by se zdálo, že Pepa Fousek je tak bytostně srostlý, jednak teda se svým krajem, s Kladnem, se středními Čechami a vůbec s touhle republikou, tak Pepa ku podivu je dost veliký cestovatel. No tak kdysi se Slávkem Šinkem a s Jirkou Krampolem si pořadem Dva s Fouskem se to jmenovalo, viď?
0: Tenkrát se jmenovalo Dva s Fouskem.
1: To jste cestovali celou republiku, že jo?
0: No, cestovali jsme celou republiku a při tom 13. právě jsem měl ten infarkt.
1: Jo, ano.
0: Ale naštěstí na to vzpomínám dobře, protože tenkrát jsem se učil vlastně vystupovat, hodně jsem tam měl písniček, epigramy, aforizmy a byla to taková moje veliká příprava na tu cestu individuality, že budu sám. Ale potom jsem později s nima odjel do Vídně, jsme hráli ve Vídni, pak jsme vystupovali v Austrálii, to byl Šimek Rampol a já, potom jsme vystupovali několikrát v Německu, ve Švýcarsku, v Rakousku.
1: Tak mám Ameriku poznamenanou, to už jsi byl sám.
0: Tam jsem jezdil sám, už já potom jel sám i do Německa, i v Německu jsem hrál sám v Hamburku pro námořníky, pro plavce.
1: Pro naše český,
0: samozřejmě. Pak jsem byl pozvaný znova do Austrálie v roce 1995, pak jsem byl pozván do Spojených států, tam jsem hrál čtyřikrát, pak jsem hrál v Kanadě čtyřikrát, i jsem zažil New York, tu hrůzu, když tam byl tenkrát ten teror, to je vzpomínka smutná.
1: Počkej, 11. září.
0: Ano, já jsem byl v New Yorku, ano. To jsme tam byli, byl tam Honza Vyčítal, Greenhorni.
1: Tam byla Věra Martinová taky.
0: Věra Martinová, ano, Věra Martinová byla hodně blízko. Všichni jsme z toho byli trochu otřesení. Když jsme se vrátili zpátky, to je vzpomínka zvláštní. Já jsem si uvědomil, jak je ten svět nejistý, co se může všechno stát. Takže, ale jinak jsem měl vzpomínky předtím, když jsem cestoval, projel jsem Ameriku vlakem, setkal jsem se i jsem jí projel autem z Toronta přes Buffalo, kde hrál na pose Elvis Presley, tak jsme odjeli až na Floridu, tam jsem se setkal s Valdemarem Matuškou, on mi uvedl krásně a řekl takovou krásnou věc, Fousek se neposíral tenkrát ani teďko. A tak mi to potěšilo. Těžce jsem nes jeho odchod. Přivítali mi s Olgou a se synem krásně tam. Udělali tam večer.
1: Prosím tě, tou Amerikou si říkal, že jsi jel vlakem, ale ne na hitláku, tak jak ne, jako hobou, viď?
0: Ne, to ne. Jako jel jsem Amtrakem a to jsme jeli z Chicaga, Illinois, tak jsem viděl asi dohromady 15 států, ale celkem 30 států Ameriky, ale tím vlakem jsme jeli až do Washingtonu, do Seattlu. To znamená, že to bylo nádherné. Já jsem poznal Denver, Buffalo byl, že u toho, ty moje knihy, já jsem pořád bral moudrosti v knihách a nejenom jsem měl koukat Indianapolis, že teď jsem viděl Oregon, viděl jsem Ohio, Wyoming, Dakota.
1: A nebyl jsi zklamaný?
0: Ne, já mám takovou fantazii, že mě stačí, když si vlezu do vany, vemu si na sebe tu tropickou helmu, my máme tu korkovou, vemu si vitamin C a jsem na Havaji. Já opravdu nemůžu být zklamaný. Já jsem, žena říká někdy, že jsem věčný dítě.
1: Moje. A proč ten vitamin C?
0: Protože tam mají pomeranče.
1: Jo, tak.
0: Mají tam citrony. Já jsem byl jako dítě vykulený, já jsem koukal z toho vlaku, jel jsem se synem a s Petrem Langem z Chicaga a pořád jsme ve styku s těmi lidmi, píšeme.

0: misi a když jsem viděl, že jsem poznal tolik stát, viděl jsem ty hory skalistý. Teď jsem viděl jsem třeba i v Seattle jsme pak jeli do přístavu, kde byly ty lodě letadlový, které bojovali ve druhé světové válce v Tichomoří. No, to bylo pro mě obrovský zážitek. Já jsem všechno slyšel z dálky. Viděl jsem i továrnu, kde se vyrábí Boeingy. A takové věci se mi líbily, ale hlavně lidi. Protože jsem se bavil s každým hned, i když ta moje řeč je taková, že znám z jazyků z každého asi 100-200 slov. A domluvím se se všema. Opravdu já se domluvím se všema. Já si myslím, že lidi, kteří se mají rádi a jsou k sobě nezáludní, že mluví srdce.
1: Ano. Tak to jsou zlatá slova Pepy Fouska, mého dnešního hosta v Tandemu.
2: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je Josef Fousek. Nepochybně i vám se líbí jeho povídání, jeho návštěva. A já si myslím, že to teď ještě trošičku připepříme tím, protože Pepo, ty si, nebo o tobě se ví, že ostatně jsi to před chvilkou taky před písničkou říkal, že si s každým porozumí, že nepotřebuješ ani třeba, dejme tomu, znát cizí řeč dokonale, aby si popovídal s Američanem, se Švédem, Vymijáskym ještě. Ale přece jenom možná, že někdo v tvém životě ještě má takovou rezervu a ty by si chtěl vyplnit. Čili jinými slovy, kdyby si měl tu šanci se potkat s jakýmkoliv člověkem na světě, třeba i s tím, který kdysi žil, nebo žije dneska, tak koho by si zvolil? My ti dáme tu možnost prostě, máš ji.
2: Já teda si myslím, že mě ovlivnil dost Jack London. Já jsem četl jeho dobrodružní knihy. Já jsem totiž ve škole neměl rád moc Jiráska, neměl jsem rád historické knihy, ale já jsem hlavně četl Emila Zolu, Dostojevského, Jacka Londona. Bylo to rozporuplný všechno, rozdílný, ale Jack London pořád, že začal od piky, že psal romány, že bez vzdělání, že si sám musel dohánět, tak mi to trošku připomínalo sebe a snažil jsem se psát, i jsem znal jeho věci, třeba krásný, kéž v žáru krve věk svůj prožít smím, kéž vína snů se z hlouby nalokám, kéž chrám své duše nikdy neuzřím, hroutit se v prach, jak zpustošený dům. A mi se líbily takový, tak jeho poezie a jeho knihy nebyly všechny krásný, ale ty krásný jako Stopami minulých životů, Velklarzen. A kdybych se chtěl s ním setkat, tak bych mu říkal, byl si příliš upřímný, naivní a romantický, proto si brzy zemřel, zapálil tě ranč a zemřel si mlád. Ale taky mi zajímá, že bych se chtěl promluvit s pravcem Čechem a poděkovat, že nešel dál na východ, protože nemáme tady zemětřesení, tsunami, že jsou tady dobří lidé, nezávidí, mají se rádi, nejsou lakomí, mají hudební nadání.
1: Mluvíme oba dva o ty samý zemi, promiň.
2: No, nejsou tu žraloci, krokodýlové, nikomu nemůže spadnout kokosový ořech na hlavu, protože tady nemáme palmy a krajina není příliš hornatá, takže nemáme moc tunelů a máme tady chmel.
1: No to je pravda, ale prosím tě, není ti trošičku líto, že nešel malinko víc na jih aspoň?
2: No to moře, možná já nevím.
1: Východ bych mu odpustil, to je pořád.
2: Ale teplej, bylo by tady teplo. Já to taky, já jsem kardiak, já mám rád teplo.
1: No.
2: Ale vodu taky jsem si říkal, že taky ten Winston Churchill, že už se to vyslovuje, Churchill. Aby jsme mu Churchill, to já neumím asi říct, tak já řeknu Churchill, jak to říká, moje maminka říkala, ten Churchill pořád kouří.
1: Můj děda říkal Churchill, no.
2: Jo, no ale mě, já jsem mu trochu záviděl, já nemám rád závist. Závist je pod neschopných. Ale když jsem si představil, že ten člověk celý život kouřil doutník, já nekouřím 34 let, pořád se mi stejská po cigaretě, já nekouřím 34 let. Já to říkal Cimickýmu, to je doktor, a pán Monzo, ty jsi doktor, mám vůli, viď? No vůli máš, ale jsi pořád kuřák, máš to pořád v sobě. Ale on kouřil doutníky, pil whisky denně, dožil se asi 92 let, tak tomu závidím trošku, protože bych já rád kouřil doutníky, pil whisky, psal ty svoje knížky a byl tady do 92 let, tady mám rozepsaný ještě 4 knížky.
1: Ale vzhledem k tomu, jak teď žiješ zdravě, tak to by byl hřích, kdyby ses nedožil 92. Popovídáme si o tom tak nějak, až ti bude 91 a půl, jo?
2: Dobře, se platí, setkáme
1: platí,
2: se tady.
1: Setkáme se určitě.
2: Kolik bude tobě?
1: Tady. Co mě, kolik bude? To mě bude...
2: 92, ty jsi mladší o hodně než já?
1: Já jsem o 8 let, tak si to spočítej, no. A vy, drazí posluchači, si to taky zatím můžete počítat, my si poslechneme hezkou písničku Pepy Fouska.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
3: Vánoční koledy ulicí tichounce zvučí, každý své nejdražší péřeme do nářadí.

0: Ja sem Paku, ty si Paku. Kéž by láska a něha zvítězili nad lží a nenávistí.
1: Krásná písnička, krásná. Tam sice vyhrožuje, že zešílíš, ale ty máš pořád všech pět hodně pohromadě. Prosím tě, teď je budeš potřebovat, protože po tobě budu chtít, Pepo, aby si vybral klasika českého humoru tvému srdci blízkého. Někoho, kdo by udělal radost i nám. U tebe je to trošičku tak jako těžký, že? Protože ty jsi dělal se spoustou zajímavých lidí, máš rád spoustu zajímavých lidí.
2: Hodně jich máme.
1: No, tak teď koho vybrat? Možná no, toho, u koho si začíná?
2: Já si
1: no.
2: Myslím, že no teď hraju, hostuju už asi 10 let v divadle Semafor. Mi dali šanci pan Jiří Suchý, že mám z toho velkou radost, protože tam zase můžu hrát v tom Semafore. Pro mě taková modla. To je pro mě Národní divadlo Fouskový. Já se tam chodím vždycky s pokorou pořád, ale přived mi do divadla, vlastně do Semaforu, Miroslav Šimek. To bylo mi 40 let, kdy jsem začal jako pomocný dělník bejvalý a zámečník. Najednou jsem stál v pořadu, zavěste, prosím, volá Semafor. Mě se klepaly kolena, já myslel, že spadnu mezi lidi, když jsem začínal hrát. A první píseň, kterou jsem tam zpíval, byly seriály a píseň o Volovi. Tam poslední sloka, tenkrát melodii do televize, to tam nevzali, protože tam bylo, dáte mi jistě za pravdu, když pohlednete kolem, že proti mnohým volům je můj vůl jen malým volem. A Šimek pán, někdo se tam poznal. Takže ten Slávek se odvážil, přived mi, ačkoliv věděl, že mé vzdělání je podivný. Že nedodržují rytmus, mi říkali, že hrajou rytmus podle Ludolfova čísla.
1: Jak to je, prosím?
2: No, když jsem si chtěl koupit metronom, no. Tak Petr Spálený, že už s kterým jsem hodně pracoval s Petrem, psali jsme pár písniček hezkých, já ho mám rád, tak ten mi řekl, Fousku, nekupuj si metronom, to by si zkazil osobnost a image. Tak jsem mu zahodil do popelnice.
1: To si udělal dobře. Tak zaspomínáme na Slavka.
2: Určitě, tak jo. On si zaslouží, ať nahoře na mě kouká ze zhora. A vidí, že je dál táhnu tu káru komediantu.
3: Ten den zrovna nejezdili elektriky nejplynulej. Asi gránu sprchlo. A tak první, relativně prázdný vůz přijel právě v okamžiku, kdy na Žofíně začínal koncert. Z tohoto důvodu vstoupila naše třída se svým hostitelem Machovcem do koncertního sálu o 20 minut později, z čehož pořadatelé neměli přílišnou radost. Je pravda, že po nás přišly ještě tři třídy, ale sedali si daleko tišej. Navíc Machovec, jemuž osud a žák Procházka přistrčili třínohou židli, byl po pádu na zem pranířován virtuózem z pódia, že se na koncert dostavil opilý. Učitel se nezmohl na slovo odporu. Sedl si rychle na novou židli a tvářil se jako uličník přistižený při týrání zvířat. Začali jsme pojednou se svým třídním cítit. Plešatý umělec se totiž na něho znovu vyzývavě zadíval a zaburácel. Tak odpovězte, člověče, když vás kárám. Místo Machovce odpověděl nečekaně Vicpálek. Vyndal ze síťovky Vánočku, zručně ji rozlomil a objevil se nádherný kovový prak s gumou číslo 6, která dokáže metnout i dlažku. Nadělat z Vánočky koule z vící kachních vajec bylo pro Vicpálkovi sousedy dílem okamžiku. A pak již Střelcovi ruce proměnili gumu a drát v zákeřný kulomet. Právě když virtuos, vědom si toho, že uchvátil dívky v sále vysokými tóny svých houslí, hodlal zvýšit svoji popularitu dalšími šprými na úkor nebohého Machovce, začalo mu pleskat těsto o nahou hlavu. Výchovný koncert tak vzal nečekaný obrat. Konferenciér, který v podobné situaci asi nebyl nováčkem, rychle vyšel k mikrofonu a koncert ukončil, dávaj tím virtuózovi možnost důstojného ústupu. Umělec, snad že byl příliš mlád, to nepochopil. Snad se nechtěl vzdát úspěchu u děvčat. Snad ho rozuřila patka Vánočky, která zasáhla housle a vychýlila kobylku ze směru daného mistrem houslařem. Kryje se notovým materiálem, přibrousil třemi tahy nože smyčec do vražedné špice a pak používá je houslí jako štítu, vrhl se z pódia směrem k Vicpálkovi. V tu chvíli Vlach, Procházka, Táč zapomněli na nachlazení a rozhýkali se do neuvěřitelné síly. Mistr, překvapen disharmonickým zvukem, který z konzervatoře neznal, se na okamžik zarazil. To stačilo víc Pálkovi k tomu, aby znovu nabil. Skvělá rána pod nohy způsobila umělcův pád. Na zemi ten člověk ztratil poslední špetku rozumu. Těžce se zvedl a jako robot skázy postupoval metr za metrem vpřed. Legrace končila. Pod údery houslí jsme opouštěli bojiště. Náš kamarád stál proti umělci jako králík proti kobře a jeho konec se zdál být dílem okamžiku. Vystřelil sice ještě po houslistovi zmuchlanou síťovku, ale sám nevěřil v účinek této rány. Náhle pomohlo samo nebe, či lépe řečeno Emmerová. Přiskočila k bezbranému střelci a podala mu jakousi malou, tajuplnou lahvičku. Vicpálek pochopil a v zápětí se lahvička roztříštila o tělo houslí. Laciná voňavka podruhé slavila úspěch. Umělec, stejně jako loni inspektor, okamžitě omdlel. Sál ulehčeně vydechl. Vycházeli jsme ze síně s pocitem vítězů. A když ještě třídní machovec, jakoby mimoděk, rošlápl mistrovi housle a otočil se na nich podpatkem, pochopili jsme, že tentokrát nevyvodí ze střelby prakem žádné důsledky.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Je těžké popovídat si s Pepou Fouskem a něco nevynechat. Já si myslím, že určitě něco bohužel asi opomeneme, ale od toho bude třeba další návštěva, které nenecháme už takovou velikánskou pauzu, jako teď 4,5 roku.
2: Ne, ale to, ne, abych se jí dožil.
1: No, počkej, jsme říkali 92 se dožil. Prosím tě, já bych si chtěl především popovídat o tvých knížkách, protože tvoje desky, ty už jsme si tady i některé pustili, o některých popovídali. Mimochodem na tu foukací harmonii v té úžasné skladbě se Šílím, tak to hrál tvůj syn Tomáš. To,
2: my máme rádi foukací harmoniky, já ho na ní naučil.
1: Já taky vám miluji.
2: Miluješ harmoniku?
1: No, strašně.
2: Já bych chtěl kousek zahrál, kdyby si chtěl živě.
1: Jo, no, tak zkus kousek, no.

0: Hezky, to je blues jako hrom, člověče, to je nádherný.
1: Jo.
0: No jo, a to ty takhle se doprovázíš i na foukačku? Nebo,
1: hraju na ní taky, mám ji na krku a hraju na ní, ale můj syn hraje ještě lepší, protože já jsem se na ní naučil i basovat. Aha. Táta řekl můj, že když se na ní naučím basovat, takže mi dovolí, až mi bude 15 let kouřit. Já už jsem kouřil 3 roky. Takže, a maminka řekla, když se naučím Careviče hrát, no. Takže mi odnaučí kouřit. Tak já jsem se naučil dohromady písničku, jenom kousíček, že už jsem se naučil dohromady, když jsem mašíroval přes hranici, to napsal pan Hašler a ten zahynul v Madauzenu a tam byl zrovna můj strýc, který tam taky zahynul fousek a táta samozřejmě měl vzpomínky, tak chtěl tady tu píseň, tak já jsem to dal dohromady ty dvě písně Careviče, když jsem mašíroval.

0: a tak dále. No.
1: To byla terapie. Naučit se kouřit a odnaučit kouřit v jedné písně, to je úžasná, to je fantastický. Prosím tě, ale já jsem si původně chtěl povídat o tvých knížkách.
0: My jsme odskočili
1: od těch knížek, protože to je velikánská škoda. Ty jsi jich vydal opravdu už docela dost. Ta poslední se jmenuje Myšlenky na hlas. Ano. Se nepřijdu, o čem je?
0: Myšlenky na jsou to fétony, já mám rád fétony, krátký útvary. Je to o životě zkrátka. Já se hodně koukám kolo sebe, setkávám se s lidmi, bavím se a nikdy to nemám chronologický, jako teďkon jsi to poznal, že nikdy, pořád přijde něco nového, najednou harmonika místo vyprávění o knihách a píšu tam o životě, o závisti, o nenávisti, ale vždycky tak spíš, že se snažím tam psát i o radosti a o těchto věcech, ty setkávání s lidmi a ty moje problémy, to je taková filozofie, já nejsem filozof, já jsem samozdělanec. Didaktik se tomu říká.
1: Autodidakt.
0: Autodidakt, ano. To vypadá pěkně.
1: To vypadá krásně.
0: Já si to dám na navštívenku.
1: Jo, to je hezký.
0: Autodidakt Pepa, fousek.cz.
1: Ano, jistě. Já jsem měl jednoho kamaráda, teda já ho mám furt ještě, a on měl takový vizitky a tam měl napsáno Jindřich Bílek, nádeník.
0: To je krásný.
1: Taky hezký, že jo?
0: No, my jsme měli v domě všude samé inženýry, profesory, doktory v Kladně, v Sítné. A já jsem, žena, pá, my tam nemáme vůbec žádný titul. Tak jsem tam napsal Pomděl a za dva roky se mi zeptala jedna paní doktorka, pane Fousku, prosím vás, já jsem studovala takhle, ale co to je ta zkratka Pomděl? Co to je za fakultu? A já pán pomocný dělník.
1: No, tak vidíš, to je ono.
0: No, napsal jsem asi 20 knih a několika jsem ještě měl společně, jsem napsal knížku se Slávkem Šimkem, s Kristoforem Honzou, čehož si vážím, to vydala Akademia a teď dělám u Brány a hlavně u knižního klubu.
1: A taky, prosím tě, píšeš jeden veliký projekt, ale o tom si ještě dneska s Pepou Fouskem popovídáme.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Takhle z dálky to vypadá, že Pepa Fousek je takový opravdu veliký samorost, který si nenechá do toho příliš mluvit. Ale já si myslím, že ty jsi velice citlivý, vnímavý člověk, který věci kolem sebe reflektuje velkou měrou. To znamená, že i vlivy cizích lidí nebo jiných lidí na tebe v tobě zanechávají velikou stopu. Čili kdo tě, prosím tě, takhle v životě hodně ovlivnil?
0: Já myslím, že moje žena Jarmila, protože ji znám od 13 let. Když jí bylo 13,5 roku, tak jsem
1: to viděl.
0: Mě bylo 20.
1: A víš, že to bylo
0: 18. 18 jsem o 5 let, tak 18 asi. A pak jsem si vzal po vojně.
1: A neměli jste spolu nic v té době ještě, protože to by bylo skoro, víš?
0: Ne.
1: Nebo on je to promlčený už.
0: To skutečně, já nejsem Jerry Lewis, ale když mám rád rock and roll. Ale potom jsem si vzal, když jí bylo 18 přesně, nelibosti rodičů, ale pak jsme se měli rádi, všichni oni se jenom zděšení byli ze mě trošku. A jsme spolu, máme dvě děti, tři vnuky a nikdy jsme neměli vážnou kolizi a myslím si, že to je moje největší vítězství v životě, ona je narozená ve Štíru, my neplýtváme slovy miluji tě a mám tě rád, ale každý den jsem rád, že se na mě směje, říká mi ahoj Pepíku, jak se máš a pám dobře. A když jsem byl v nemocích a měl jsem těžký chvíle, tak protože samota je zlá pro člověka, zvláště když je nemocný, tak ona byla se mnou, byli na mý straně. Byl to přístav, kterého jsem vyplouval do bouří a rád jsem se vracel.
1: Hezky.
0: Ona je ve Štíru, já jsem v Rybách a oni to prý nejkrásnější spojení lidí.
1: Jo. No, tak říkají se i jiný spojení, například Bík a Pana je výborný spojení, to můžu říct já z vlastní zkušenosti, ale nechci ti to samozřejmě brát, to je výtečný. Prosím tě, a kdo ještě třeba na tým Kladně, nebyl to někdo nějaká třeba veliká osobnost, která tě tam třeba takhle...
0: Která mi oslovila, já jsem měl přítele, to byl kamarád taky Jiřího Koláře, slavného básníka, to byl Kladěňák původně, že tak jsem měl, jmenoval se Josef Jerman, dělal krásné gobleny jako obrazy. Ten na mě hodně působil, kamarád Karla Součka to byl. A ten mě ovlivnil tím, že mi naučil, co to je surrealismus, co to je dadaismus a učil mi tyhle věci. Samozřejmě na něm působil i profesor Šmok, Jan, protože jsem u něj udělal Lidovou konzervatoř výtvarné fotografie a on mi zahajoval 8 výstav fotografií. Já měl přes 40 výstav fotografií u nás i v zahraničí, fotomontáže. Jsem dělal a lidičky, ty chci jednou vydat jako knihu, ale to už nestačím finančně, ale udělám lidi, nazvu to Řeka života a dopředu dám tu píseň, až mi anděle zavolej k sobě.
1: No, to
0: je takový výraz, Petr zpívá krásně, zhudebnilý a já si myslím, že to je veselá píseň, když se hraje na posledních místech, protože tam je naděje, tam láska k životu. A samozřejmě jsem zapomenul na profesora Vaňka Ivana, který otevřel můj cestu tím, že mi spravil srdce.
1: No, jej, to víš, že jo. To jsou důležitý lidi, jsou. Doktoři v našem životě. Prosím tě, s tím Kladnem mě napadla taková věc, já jsem si někde dověděl, je to pravda, že jsi čestným občanem Kladna?
0: No, jsem asi 4 roky, mi pan primátor dal a vůbec radnice titul čestný občan města Kladna. A teď se musím pochlubit, abych nezapomněl. No. Byl jsem Trump a Křivoklát je pro mě hrozně moc. Já miluji Křivoklátsko. A na Křivoklátě mi dali titul čestního občana městy se Křivoklát.
1: To je nádherné.
0: Já si to vážím, protože já jsem to nikdy nečekal, že by z Pepika z ulice Fouska, na kterým každý lámal hůl a říkali, no. Ten roste pro šibenic, Ježíš, to je divný člověk, to je tulák, ten zemře na vagoně. Na kolik. To taky se stalo, že Slávek Šimek mi uvedl v divadle a představoval moudrého básníka, spisovatele, Josef, to jsem ještě nebyl, už jsme napsali spolu tu první knihu, textaře Josefa Fouska. A tam se ozvalo, je Fousek, Ježíš, ten mi zničil rodinu.
1: No,
0: Slávek nechal rozsvítit a paní pá, já to tak nemyslím, ale můj starý, jak ho viděl, tak už byl v hospodě.
2: Tandemu s Janem Rosákem.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já si myslím, že kolem Pepy se pořád děje něco nového. To je, řekl bych, v tvým erbu už, že jsi takový neposeda.
2: Neklid.
1: Zdravý neklid, který tě neustále pudí něco tvořit. Už jsem tady naznačil, a musím to tudíž jaksi dokončit, že, myšlenku, že píšeš nový velký román.
2: A to nevím, kdo ti řekl.
1: No, někdy jsem se to...
2: Já jsem to nikdy nezveřejnil.
1: Ne?
2: Možná, že...
1: A je to tak?
2: Je. Píšu pět let.
1: Kuloáry možná to naznačovali.
2: Pět let na tom pracuji. Neřeknu ještě návod. Je to o člověku, který... Jenom řeknu, že to je o člověku, který byl hodný, dobrý. A jak je to těžký být hodným a dobrým člověkem, že vlastně dneska člověka, který má srdce na dlaní, je hodný a dobrý a laskavý, tak ho mají za blázna.
1: Za blbce, ano.
2: A já jsem... Tak je tam trošičku i mýho životopisu v tom, ale je to... Je to román, který dělám už korektury, na tom pracuji hodně, syn mi hodně pomáhá, já umím psát tou 602 a on píše na tom Wordu, já píšu na počítači.
1: Pořád na 602,
2: no, protože já nerozumím technice moc, mi jeden pán povídá, jako je hrdej, my máme doma laptopa, já pán, my máme jezevčíka. Protože já mám s tou technikou jsem na štíru, no. Ale pomáhá mi to moc, ta technika, že skutečně. Tak dopisu opěru taky do Paříže, protože tam chci napsat velkou kapitolu na Montmartre, protože ten člověk bude procházet Evropou a tenhle román bude tak, že bude situován nikoli do naší země, i když je napsán této zemi, ale bude se moc hrát kdekoliv v Evropě, v každé zemi bude mluvit o jedné věci.
1: Počkej, ty když jedeš do Paříže, tak tam jedeš tvořit teda, nebudeš tam hrát taky?
2: Ne, na čtyři dny tam jedu jenom. A
1: jako nachytat atmosféru?
2: Atmosféru, abych napsal dobře tu věc, protože on tam bude, ten děj nepůjdu prozrazovat, taky v té Paříži, bude v Hamburgu, bude v Bruselu, bude různě po světě. Ten člověk dostane se k tomu úplně bez vzdělání, bez všeho, jako hodný člověk. No, nebudu to prozrazovat, ten motiv.
1: Bude tlustej ten román?
2: Asi 300 stran.
1: To je slušně tlustý román.
2: A mám ho předložit do konce dubna, nebo do konce dubna už k náhlednutí.
1: No tak prosím tě, no tak to už máš nejvyšší čas teda.
2: No já mám ještě připravený další pokračování a to se jmenuje Z deníku starého muže. To jsou zase fétony. To já denně si sednu do kavárny a tam si je klid, jsou tam vlídní lidé, všude jsou vlídní lidé v těch barech. Já vidím v každém vlídného člověka. Sednu si a píšu.
1: Jsi šťastný člověk.
2: A mám tam, já si to říkám, zlým se vyhýbám a nezlobím se na ně a moudrým se věnuju.
1: Děláš to chytře, děláš to dobře. Prosím tě, já si myslím, že bychom se mohli dneska rozloučit závěrem tvé písně, která taky koluje po internetu, ale ty vlastně teď zarecituješ jako poezii. A já myslím, že to bude ta úplně nejlepší tečka za dnešní návštěvu Pepy Fouska v tandemu.
2: Takže to je jenom poslední sloka.
1: Jo, jsem s ní.
2: Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohu žít. Život je krásný, ať ho haněj, je krátkej, jak knot od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak nashledanou lidičky.
1: Já ti moc děkuju. Takhle to vypadalo, vážení posluchači, že Pepa Fousek se loučí, ale neberte to vážně, on tady bude vážně do 92 let.
2: Já s tím počítám.
1: Těším se na to, Pepo.
2: Já taky.
1: A na tvoji další návštěvu. Za tu dnešní ti samozřejmě děkuju.
2: Děkuju a pozdravuji posluchače. Nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

a jejich jména najdeme mezi úspěšnými autory písniček české a moravské lidovky a dechovky. Jistě neuděláme chybu, když si některé z nich dnes připomeneme. Vladimír Fuka s textařem Sváťou Radešínským napsal Slavonickou polku. Zpívá a hraje Strahovanka. Hezký poslech přeje Vláďa Brandt.

Vladimír Adamský byl vedoucím kapely Švitorka a jako autor a upravovatel je podepsán pod celou řadou písniček. Vokální soubor Lubomíra Pánka a česká muzika teď nabídnou jeho skladbu Mělnické víno.

tvorby textaře Vladimíra Sýkory dnes vybíráme tango 100 rudých růží, které napsal se skladatelem Slávou Tkačukem. Zpívá Jan Ježek a hraje studiový orchestr Eduarda Kudyláska.

textař, skladatel a moderátor Vladimír Salčák měl podle hlasování posluchačů dechovkové hitparády nejméně dvakrát velký úspěch. Písnička Boršický kostelíček bodovala už v 90. letech minulého století v podání Karla Hegnera a Vojtěcha Račického s pražskou kapelou Petra Finka. A vítězná písnička sezóny 2005-2006, kterou napsal s Josefem Vejvodou, hrála žatečanka Jaroslava Filipka pod názvem Pivem nebo vínečkem.

kapelou Žatečanka zpívali solisté z Čech a Moravy. Olga Filipková, Ivana Brožová, Alena Rapáčová, Martin Nuhlíček, Jan Hrdlička, Milan Černohous a Jindra Kotek. Před námi jsou dvě písničky, jejichž autorem je Vladimír Pfeffer. Polku Tichou strání zpívá a hraje Valaška a valčík Tichý večer přidají Vracovjáci. Na závěr zazní orchestrálka Vladimíra Studničky Sluné ráno, kterou s ostravským rozhlasovým orchestrem hraje trumpetista Luděk Emanovský. Hezký poslech přeje a s úctou od mikrofonu se loučí Vláďa Brandt.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herečka, zpěvačka nebo také konferanciérka, to všechno je Pavlína Filipovská, která v těchto dnech slaví 85. narozeniny. S Českým a Československým rozhlasem je spjatá celou řadou pořadů. A my jsme moc rádi, že si Pavlínu Filipovskou můžeme na Pohodě připomenout právě v tom následujícím.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítala 18. ledna roku 2003 zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská. Setkání bylo, jak tomu tak bývá, velmi pohodové, velmi milé i velmi zábavné, ba i velmi dlouhé, o čemž se ostatně budete moci sami přesvědčit nejenom dnes, ale ještě jednou příště. Tolik slovo na úvod a teď už prosím, račte vstoupit.

0: Dámy a pánové, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnešního milého hosta Pavlínu Filipovskou. To bylo antré, co, Pavluša?
1: To bylo krásný. A tvoje krásná žena Johana, ta se tak snaží a tak mladě houká, protože mě moje dcery to taky naučily, že tleskat dneska to je staroba. To už je tohle jsem se přistihla, že jsem to dělala nepravě, protože tam byli samí lidi slušní, takový, který tleskali, jak jsme tleskávali my. A já jsem nechodí, co se mi to stalo. No, ale tak ne, já úvodem bych řekla taky vážení. Já jsem tady jako záskokář. Už to samo od sebe je nervák. Za druhý to mám vysoko a mě to hrozně táhne. Nešlo by to takhle, jako abych si mohla trošičku udělat komod. A navíc jsem vám chtěla říct, já jsem vám dneska, tak ráno jsem se probudila a říkala jsem si, to bude strašný, v těch Šemánovicích vždycky je legrace, je tam dobrá pohoda, je to takový, ty lidi hodný přijdou a chtějí milou tvář, rozesmátou, optimistickou, dobře naladěnou. A já jsem vám taková, jsem si říkala, zaprášená na těle i na duši. Taková, vy mě budete muset si dneska oprážit a vytáhnout na světlo Boží, protože já jsem opravdu zdevastovaná osoba. Já to říkám furt, nebej tý metaxi u vchodu, tak jsem ani nedosedla dnes. Takže...
0: No tak tohle zrovna rozhlasové posluchače moc nezajímá, ale...
1: Já to taky neříkám jim, já to říkám tady kamarádům přítomným, aby
0: to
1: byli tolerantní a smáli se, když nebude čemu. Ale víte co, smějte se Ondrovi, to je nejlepší. To já dělám celý život, on to těžce nese, ale má to úspěch.
0: Pavlínko, prosím.

0: Pauline Filipovské, ona prý ráno, když přijde k zrcadlu, podívá se do toho zrcadla, tak řekne, neznám tě, ale umyju tě. To se samozřejmě chytilo hned v naší rodině, takže tam se neznáme po ránu, ale myjeme se. Tak.
1: No ale víš, že tohle vlastně, ono to se u nás vlastně tak dědí tohle, protože třeba moje dcera Pavlína je alergická na to, když jí někdo řekne, že je mi podobná. Já se jí nedivím samozřejmě, ale nemusela by hned tak řvát na každý. A ona třeba, když někde náhodou je nějaká fotografie, já jsem zezadu a ona amfas, tak oni říkají, ježiši, jako sestřičky. No to, a ona to ne... Ona to bytostně nenávidí a teď už se přes tuhle tu hrůzu přenáší jakoby humorem, ale má stažený koutky, skoro neotvírá pusu steky, ale říká to jako, že to je veliká legrace, protože ona říká, že opravdu někdy takhle po ránu, když se koukne, tak se lekne, jak je mi podobná. A já říkám, Pavlínko. A to myslí, že je velká jako legrace, že říká, ale Pavlínko, vy taková krasavice inteligentní. A, tohle, a oni to ku podivu nikdo nevymlouvá, to je to hrozně. Ale já vám řeknu upřímně, a to, teď to, a to není ani humor, to je fakt. Já vám jsem strašně úplně tragicky podobná tatínkovi. Já až na talent mám po něm všechno. Ne, teda ne úplně všechno, něco mám po mamince, ale jinak jako opravdu jsem mu až tragicky podobná. A já jsem mám tuhle, my máme takhle v chodbě zrcadlo, který nebylo kam dát, ale proč tam je, paž nikdo na ně nekouká, ale mě tak tuhle přišlo kouknout. A v té chodbě a jdu proti tam a už jsem chtěla, ahoj Filinku. Já to byla já. Já se, to si nedal, to je podoba, to je hrůza. Já kdybych trošku ty vlasy schodila, tak je zle.
0: Já vám přátelé musím říct, my se teď hned...
1: Já bych začala snad i dabovat. A dobře.
0: My se k tomu hned teď dostaneme, k tomu
1: no,
0: tématu.
1: No těžko, těžko.
0: My jsme spolu byli ve Švédsku.
1: Ježiš,
0: tam... no,
1: no
0: počkat, a tam se stalo, že já jsem tak šel a díval jsem se na Pavlínu, která byla velmi, my jsme tam nebyli jako permanentně šťastný. Takže jsme brouzdali těma ulicema a já se na ní dívám a říkám, Ježíš Pavlíno, víš, že ty jsi podobná tatínkovi? A ta se otočila ty oči, tak říká, nech si toho, prosím tě. A já jsem viděl, že jsem se jí dotknul, ale proč tatínek byl roztomilý člověk, ty jsi roztomilý člověk a ty jsi krásný člověk furt. Co tady říkáš?
1: Víte, jak je rozpačit, jak je lže, tak on dostane takový výraz bezradnosti. To maj s bratrem společný. Oni, ty dva, oni jsou všelijaký, ale lhát neumějí. Ne, ale proč jsme byli takový v tom Švédsku permanentně upřímní a proč nám tam i bylo chvílema dobře? To nám zařídila Johana. Protože Ondru vybavila. Dala mu zaprvé, protože tušila, že to nebude nějaký moc, že nějaký přepich, že to ty mramorový koupelny nebudou. Což já jsem čekala, ale on byl z domova už tak jako celkem vybavený na to, že nebudou, nebyli. Tak on měl sebou takový ty baby ubrousky. On se nebyl, jenom se utíral. Takže permanentně voněl jako miminko.
0: Byl jsem dobrý společník.
1: A jak takhle byl vyvoněnej a celý utřenej, tak zaťukal na ten můj budoár, který jsem měla speciální, a přines další výbavu nezbytnou, voňavou, léčivou, takovouhle petlahev plnou senzační slivovici. Takže přátelé, do Švédska. Zásadně tyhle ubrousky, utírat a slivovice.
0: Slivovice. A my jsme seděli... A
1: nádhera potom.
0: My jsme seděli na námě, my jsme furt nosili takový kalíšky a nosili jsme si to sebou, takže jsme furt někde si...
1: On měl nádobí sebou.
0: Nádobíčko, ano. To Johana vybavila, to ona ví, co potřebujeme.
1: Ubrouská. No.
0: A to vám bylo roztomilý, seděli jsme taky na jedné takové kamenné lavičce a tam ono už, to bylo zvláštní počasí, poněvadž tam bylo třeba kupa sněhu a přitom pražilo slunce, jo, takže tam děti si hráli a jeden malý Švéd, takový malinkatej.
1: No ten loudil, Pacholek.
0: On přišel k nám.
1: Říkou, jaký chtěl.
0: A ta, jak byla naštvaná, když jsme drželi ty frťany, tam nikdo. Mazej, odsaď.

0: Jedeš ty? Hele, podívej se, jak na nás kouká. By ještě nám, ještě by loudil prej. No, takže děťátko odprejsklo, až vidělo, že v intonaci máme nepřátelský tón. Já jsem se přidal, jsem říkal, vypadně. Ale byly to krásné zážitky nakonec, ven koncem.
1: Ale jo, takhle, když se člověk jako otáčí zpět, tak vždycky to vypadá hezčí, ale byl to zážitek, pochopitelně. A navíc krom té slivovice, těch kalíšků, těch ubrousků, aby jsme byli čistí a voňaví, tak jsme měli taky rady. Protože tvůj pan bratr a Jitka Molavcová nás vybavili taky duchovně a řekli nám, no, Stockholm, Vasa.
0: Já chtěl říct Vanessa, já už zapomínám, Vasa. Přátelé, to je loď. No, krásná loď.
1: No, my jsme tam šli s nedůvěrou, ale protože jsme si říkali, jak jsme byli po té slivovici a voněli jsme, tak jsme říkali, někam přece jít
0: to
1: musíme.
0: Dá rozum, musíme.
1: A protože ta naše paní Bytná byla učitelka, my jsme si říkali, když se věříme učitelce, tak toho uvidíme tolik, že zblbneme absolutně a netrefíme už nikdy domů do Prahy. Tak jsme řekli, ne, my se sami a tak. A ona tak na nás koukala, pač tam neplatí žádná řeč, že jo?
0: Nějaká.
1: A všechno je napsané, takže se to čte úplně jinak, tak se nemůžete doptat. My jsme měli napsaný, viď, kde vlastně to bydlíme a ono se to říkalo úplně jináč. No to nevadí. No ale prostě tak jsme z toho zoufalství a taky odvahy a jak jsme byli takový podpálený a voňavý, tak jsme se vypravili do Stockholmu my dva sami. Teď my jsme bydleli poměrně tak, jako kdybyste si představili, dejme tomu, v Dobřichovicích a jeli jsme na Václavák, jakoby, že jo. Ovšem díky tomu jsme měli ty zážitky, viděli jsme Národní divadlo, všecko. A tak jsme cílili k té Vase. A říkali jsme si, to ale bude blbost, že jo. Co my půjdeme do baráku, kde stojí loď? Máme mi to zapotřebí? Tak jsme zakotvili na té lavičce, urazili jsme toho chlapečka, dva frťany a říkali jsme si, a co?
0: Jdeme
1: co se
0: to.
1: Nám dvěma ještě může stát? Jdeme na Vasu. Ale, a teď bude poezie, nebude?
0: No.
1: Tak já to řeknu sama. Je to skutečně zážitek, přátelé. Ono se to na první takhle poslech zdá, že to je blbost, aby si někdo zastřešil loď. A takhle si ji vystavil. Ale je to něco nádherného.
0: Z kterého století to je, viď?
1: Bojím, já to mám doma.
0: Já to mám taky doma. Ale může to být možná 17.
1: Tak nějak to.
0: Tam jsme trávili celý půl dne, poněvadž jsme od zhora té lodě až teda okolo té lodě chodili a tam byly lavičky, takže jsme si zase sedli a říkali jsme si, no to je zážitek, musíme se hned jako ťuknout.
1: No, a že ta loď měla pár pater, rozumíte? To byl kapitánský, pak to kajuty, pak bylo pro horší kajuty, pak bylo podpalubí, pak byly takový ty, co tam vezli jenom na práci, viď? Všecko jsme to hezky zapili a všechno jsme to viděli. A skutečně ale zážitek to byl, to zas musím říct, že kdyby pro nic jiného, no, tak.
0: Tak, Pavlínko.
1: No ale počkej, Ondro, ještě my musíme udělat úvod k tomu cestování.
0: Já chci udělat.
1: No tak ho udělej, no.
0: Chceš, máš nápad?
1: No nebude to ono, ale.
0: Je, tak udělej. Udělej.
1: Ježišme. Já jsem se uvedla jako zaprášená na duchu i na těle. A já jsem se odprášila, aniž bych chtěla. To dělají Šemánovice, prostě to. Totiž, my jsme takový dva cestovatelé. My jsme chtiví zážitku. Hlavně jezdit porád z domova, viď?
0: No. To je.
1: Takže, Johana Kejvá souhlasně, ta ví, co si o tom myslet. A jednou se ozval takhle telefon a něžný hlásek. Nazdar, Pavlušo, tady Ondřej. Já jsem říkala, takhle něžný hlásek má jenom Ondřej Suchý, nikdo jiný, mazlivej.
0: Lepší úvod bych nevymyslel teda. Povídej dál.
1: Já jsem ti to říkala hned. Pavluško, hele, nejela by si se mnou na 6 neděl do Kanady? Pauza. Kande. Pauza. Ježíš, to se mi ulevilo. Já jsem se tak bál, že řekneš, že jo. Víš, oni by se tam o nás starali teda, jo, všechno. Prej, autem by nás vozili, ale že nechceš, víš. Já vám ne, jo, to já, to vůbec to pust z hlavy. Už to pouštím, už to pouštím. A co s Johanou, ta je bude zklamaná. To bylo takhle nějak na jaře. Říkám, ona se tak těší, že by ten květen měla v raji, ona by tohle. A já vám, Ondro, to je jedno. Řekni, že klidně můžeš těch 6 neděl u mě bydlet, bude tě mít. jako opatřenýho, že jsme jako v Kanadě, jen pro živýho boha nikam nejezdit. Takže takovýhle my jsme cestovatele. Zdráž.
0: A hned se ten telefonát zvrhnul, víte, jako taky na zahrádce, no jo, no. Ne, že bych já pracoval na zahrádce, to Pavlínka zahradničí a se svým Lubínkem se radujou z té zahrádky. My se radujeme, já pouze jaksi teoreticky pozoruju tu zahradnickou práci, mě to velice zajímá, odebíráme zahrádkáře, rád si ho přečtu a pak si tam jdu sednout a pozoruju svoji ženu, která se stará o zahrádku.
1: A no, taky vám posílají takový ty letáky, když jste ty zahrádkáři, že kupte si u nás a takový velký květy nikdy v životě a teď to nafotěj, já si to objednám a za 5 neděl přijde tabák. Já jsem, takhle jsem si koupila největší pelargonie neboli muškáty na světě, prostě neuvěřitelných barev, směs, to asi za 1200 a přišel opravdu do fajfky tabáku. Bylo to krásně zabalený, ale jako už když to přivezli, tak to chrastilo. Já si vám neznám, ale
0: to
1: pelargonie...
0: To
1: no nejmíň, ale pěšky. Tak, takhle.
0: No, přátelé, my se tady furt motáme úplně na začátku. Já si myslím, že je mojí povinností předeslat, že může se stát, a to musíme právě vysvětlit, může se stát, že nám ujede některému z nás přezdívka toho druhého. Totiž já Pavlínce říkávám trolíku a ona mi říká tatečku. Nic v tom nehledejte.
1: Ale hledejte, já vám řeknu, co v tom najdete.
0: Ty si řekneš to... Hele, ten trolík, já toho vysvětlím trolíka.
1: Přátel, a já si vemu tatečka na starost.
0: Dobře. Trolík, troll švédsky. Tak abych se nedotkl Pavlinky, tak dlouho jsem přemýšlel, jak vysvětlit toto slovo, už to mám. Troll švédsky znamená nadpřirozená bytost.
1: Je to skřet prostě, co si vemte. Strašej tím děti ve Švédsku. Já udělám toho chlapečka a chtěl pana Katro. Ten pane letěl, no. Abyste pro představu, no.
0: On je pozitivní.
1: No je legrační, ale hrozný. Bošklivý.
0: Tady se ozvalo z publika, že je to pozitivní skřet. Bereš to,
1: Pavlínko? Ano, samozřejmě.
0: Trolíku? No a teď si vysvětlí toho tatečka.
1: Koukám do toho zrcadla, já to beru. No a teď já mám tatečka na starost. Tak já jsem do toho Švédska, my jsme odletěli, to máme tak ještě letadlo probrat, musím. Kloboučky.
0: Je to blok hezký.
1: No, vidíš. Tak my jsme odletěli do Švédska a holčičky, abych nebyla trapná nějaká, jsem měla takovej docela hezký přehledný mobil, na který jsem viděla bez brejlí, který jsem už věděla, jak poslat zprávu, jak si ji taky vybrat, jak se dovolat tam či onam, jak si vyndat z toho číslo, který zrovna potřebuju. Ne, ne, vybavili mě, abych nebyla v tom světě trapná, pokvím malým, rozkošným, jo, ale který jsem vůbec já neuměla ovládat. Ten předmět je celý stříbrný, malinkatej takovej, ale je to tak potěuchlej. Potěuchlej, neuvěřitelná věc, která byla proti mě úplně zapšklá. A jak při prvním použití jsem zjistila, že jsme v tom Švédsku my dva společně zbytečně. Do toho přišel Ondřej s tou flaškou, takže sympatický antre, a povídal, Pavluško, já musím té Johaně o sobě dát vědět. Já povím, a proč to říkáš mě? A povím, no protože ty máš ten mobil, ty máš ten roaming, to se naučil schválně cizet. Já povím, to, že já bych měla sebou, teď to ne... No, mě to nikdo nedával takovou věc. No prostě, pošleme jí textovku. Já vám, no a kolik, že má číslo teda? A ty, no, nastala hrozná komikera i kolem toho předmětu nepřátelskýho. To bylo dlouhý, to nebudu povídat. Ale já jsem zjistila, že to dělá tak malý písmena, že vůbec nepadá v úvahu, abych na ně viděla. Navíc to dělalo kdykoliv cokoliv, co já jsem nechtěla. A když on mě vysvětlil, že nesmím napsat číslo Johanino, páči, její mobil tady nemá žádný signál, že musím to vlastně poslat sousedovi. To jste vy. Takže to nesmí být sprostý, jsou to slušní lidi. Nesmí tam být dvojsmysl a takový jako to, protože ten zlatý pan soused s touhletou stříbrnou zprávou půjde za tou milovanou Johanou a bude jí to z paměti recitovat, jo. A teď my jsme vyráběli třeba hodinu u té slivovice tu zprávu. A já bych teď byla strašně ráda, kdybyste vy, zlatý sousedi, nebo ty, nádherná manželko, já vám řekl, kolik jich došlo vůbec.
2: Já mám pocit, že jsem opravdu to s tou slivovicí přehnala, protože jste hodně násobili, jo, teďka ve vašich
0: Ježiš,
2: jako myšlenkách.
0: Blázen.
2: Asi ale... třikrát si něco, jste něco sesmolili.
0: Pozor.
2: Jo, nebo čtyřikrát. Lečkovi jsme to teda opravdu jako přenesli.
0: Kdo se podepisoval?
1: No, ano, no tak já se k tomu dopracuju. No. A říkal... Já nevím, ono to je takový, je to takový intimní, no, ale to jsou kamarádi, to jsou dobrý sousedi. Ale zase se nemůžu, že jo, takový nějaký, já mám, no to žádný intimity tady, to ani neumím vyťukat, tyhle, co to, to. A on pál, víš co, tak aby věděla, že jí miluju, že na ní myslím, podepiš mě, tvůj tateček.
0: To jsem si zavařil, od té doby jsem pro Pavlinu tateček.
1: Takovou věc jsem nepsala v životě. Ale od té doby už furt. Je to pro mě tateček. To je tak krásný. No. A to je lásky plný, že jo?
0: A já vám řeknu, tateček, to oslovení je z operety Polská krev. Takže probrali jsme Švédsko, teda samozřejmě...
1: Letadlo! Teda já se lítat nebojím, jak jsem zjistila, Ondrovi je to taky úplně jedno, protože my jsme cestovatelé, jak už jsem předeslala, takovýho druhu, že nám je to jedno, kam nás pošlou, tam vlezem, prostě jdem. Když už se jednou rozhodneme, že se někam dopravíme, tak to je jedno. Čím a jak, viď? Půjď jsme jenom hlídali, aby jsme to nezmeškali a Ondra koukal, jaké barvy pleti jsou spolucestující. Tom byl no. Dojemný, protože on každý, kdo byl trošičku jenom tmavší než my, tak už mu přišel divný a pál, ten jde do našeho letadla. Ten tam.
0: No byli jsme trošku nervózní, teda, nebo já jsem byl nervózní.
1: Jedna byla docela i v šátku, ale ta pak nenastoupila. Veď. No tak. A teď do toho letadla tak jsme šli, odhodlaný, jak si užijem tu cestu a... Já mám po mamince, že mám takový dojem, abych vždycky hned každému dala najevo, že jsem dobrá holka a že to s nima myslím dobře, že se na ně těším a to. A oni na to nejsou moc jako zavedený. Oni, ty aerolinky se tak tvářejí, víte, ty bílé rukavičky, takhle dělají, aby se si neuhodili hlavou. To oni možná věděli, že ta slivovice je sebou, tak už nám dělali, aby jsme se ty palice neurazili hned u vchodu. A byly tam takový dvě fešní a já tam, Ježiši, vy máte ale krásný. Kloboučky, holky, ježiš, to fasujete tohle. A to oni neznají, to neslyšej, hlavně česky to neslyšej nikdy. Takže jsme zarazili tu frontu za náma, chvíli ty nevěděli, co se děje a já jsem jim chválila kloboučky. Přátelé, to se tak zúročilo. Vy si nedovedete představit ten tanec kolem nás. Posadili nás jak krále, na všecky kolem se vykašlali a už hned se nám věnovali, nabízeli, co my si dáme. Mapička, jestli by já pan mapička, to je zbytečný, my víme, kam letíme, za jak dlouho tam budeme, měla jsem nějaký světácký keci. A oni říkali, to a takhle to bude připoutat, to se ještě ho připoutali, ty v těch kloboučkách.
0: Inu letušky, ty viděli hezký člověk.
1: Pošimrali, připoutali. A než jsme se odlepili, tak jeli s vozejčkem. Tam ty obyčejný míjeli tak kafe, kávu, ano. Nám přivezli flašku šampaňskýho. Celou. To letadlo koukal. Ježiši Maria, to je vládní let, nebo co? My jsme si, viď? Tatečku, řekni.
0: Tateček. No, ten let nám vyhovoval, protože ta lahvička mohla
1: jaksi
0: být v pohodě vypita.
1: Ano, ano, ano.
0: A teď nevím, jestli to máš pointovaný letem nazpět?
1: Já nemám pointy, já mám jenom začátky, na pointy mám tady tebe.
0: Ta pointy jsem tady já, no, přátelé.
1: Dělej tečky.
0: Odletávali jsme ze Švédska a Pavlína říká, tatečku, to už jsme se takhle důvěrně, tatečku, teď je to na tobě, jestli tu flašku, jak si dostaneme, okouzlí je. Tak já jsem lezl to a já jsem říkal, můžu použít...
1: Povídám mu, pochval kloboučky, to už, je, to už jsem vymyslel,
0: já jsem tam vlez, zase hlavu, abych se nebacil, že jo, vlez jsem tam a říkám, vy máte ale krásný klobouček a podívám se, ona byla prostovlasá. Tak jsem hned bral mladou frontu, že si budu číst. Ale představte si, přece jenom to trošku zafungovalo, poněvadž, jestli si to ty holky řekly, pojede Filipovská, ta vždycky je na šampaňský, nebo...
1: Ne, oni to vzali jako for, a už ty odbory se teďko právě, už se hádají o kloboučky. Že pan Suchý nastoupil a postradal klobouček, víš? Takhle to vzali, možná, no.
3: Blim blam, blim blam, halo, halo, zde hlavní hlasatel Jiří Šlitr.
4: To všechno odnes, čas!
5: No moment, no, to snad není možný.
6: Právě jsme prošli dveřmi do místnosti, které, jak víte, říkáme semaforek. I tentokrát sem vcházíme proto, abychom si zde v poklidu přehráli něco, co by vás mohlo v souvislosti s mým dnešním hostem, Pavlínou Filipovskou, zaujmout i pobavit. Vybral jsem 3 archivní písničky, které jsme u příležitosti našeho společného vystoupení ve Švédsku našim krajanům zahráli. Ovšemže až poté, co Pavlína profesionálka zaspívala několik svých slavných hitů naživo. Krajané byli obecenstvem vnímavým a vstřícným a tak jsme si mohli na chvilku zahrát i na dávnou dobu takzvaných divadel hudby a přehrát tam z magnetofonu následující písničky. Těm prvním písničkám, v nichž zpíváme s Pavlínou my dva a posléze ještě společně s Františkem Filipovským a s malou Magdičkou Křížkovou, tak těm je dnes už 33 let. Nahrávky pocházejí z představení Walk Over aneb Zpověď pánu V plus V z pražské poetické vinárny Viola.
7: Nevím, co to je, nemám pokoje, koupil jsem si bič a pojedu pryč. Možná, že budu nemocen, zdá se mi denně divný sen. Nevím, co to je, nemám pokoje, budete se smát, že nemohu spát, nemohu si však pomoct.

jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola.

0: řeskněte, že lidi mají dům.
1: Vynález kola hnali ad absurdum.
0: Zapomněli, že kola patří k vozům.
1: Všude jsou kolečka a nikde rozum.

0: staří volají, skruťte mladé!
1: Ten to řeší čistou rasou.
2: Stát brečí nad prázdnou kasou.
3: Dobrej šetříte má za tři.
0: Slovani jsou všichni bratři.
1: Národ

Já, ač nespěvák, ocitl jsem se před mikrofonem za účelem jakéhosi pěveckého výkonu jen párkrát v životě. Proto jsem pyšný na to, že to před 2 lety byla opět právě Pavlína, se kterou jsme si mohli nostalgicky zavzpomínat na dávné společné účinkování ve viole při nahrávání z Brusunové písničky. Jmenuje se Nevěrní cyklisté, napsal a složil ji někdejší zakladatel divadelka Inklemo Václav Bárta a doprovázela nás dechová kapela Rustikána. Také tahle písnička ve Stockholmu zazněla, to když nás krajané ujistili, že jsou i na ní zvědaví, inu slušní lidé.

0: Doznělo pár písniček, při nich jsem se mohl v minulosti setkat u mikrofonu s Pavlínou Filipovskou. No a vy už se můžete konečně vrátit zase zpátky do sálku. Já to tu jen zamknu. Posloucháte Český rozhlas 2, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy, jehož hostem je zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská.
1: Já jsem si myslel, že vzhledem k tomu, že jsem viděl několik knížek Pavlíny Filipovské a všechny se točily kolem stravování a jídel, tak jsem si myslel, že by nebyla špatná otázka, vzhledem k tomu, že Pavlína v Šimánovicích je již po čtvrté, jsem to počítal, že jo, že by nebyla špatná otázka zeptat se na ty knížky a na ty kuchařky a vůbec na to kulinářské tvé umění.
2: Ty chceš, abych se veřejně omluvila?
1: Ne, aby se veřejně chlubila.
2: Ne, to je právě takovej omyl, který zapříčinil, že mě k tomu donutili, k těm knížkám vůbec, abych to měla možnost vysvětlit, tak jsem je napsala. Já totiž mám k jídlu a k hospodám a tak vůbec velice vřelej vztah. Já jsem ideální konzument. Já jsem milovník hospodského prostředí. Já ráda dobře jim. Já jsem v takové požitkářské rodině taky vyrostla. Ale já nevím, kde to vzniklo. Asi to je tím, že byl takový jeden čas, to byl takový záchvat, že co herečka, to hospodyňka, kuchařka nadšená, a pak ona v kuchyni teprve rozkvete. Já ne. Mě to v podstatě nebaví, protože to je řehole, ta plotna. A u toho se motá, teček furt ochutnává to. Za chvíli už neví, co uvařil, pak oni to snědi a už jen myjete nádobí a nic. Zatímco není na to přijít k hotovým. A celá ta první knížka, která je naditá receptama, který všechny jsem ukradla, to jsou rodinný takový, teda pravda, 9/10 jsem jich taky uvařila, ale to není ono. Ty recepty, když byly z maminčiny, tetiny, ruky, teď jsem měla ještě spousty tchýní za celý svou dlouhý život, tak ty taky... Ty taky dobře vařili, jo. A tak to jsem všecko takhle pozbírala, ale všem jsem na začátku upřímně v té knížce vyložila, že nerada vařím, nebaví mě plotna, ale žel bohu, někdy člověk, když se chce najíst, tak musí. V nejhorším případě. To byla ta první knížka. No a ta druhá vznikla z té lásky k hospodám. Zvláště pak pražským, protože jak miluju hospody, tak miluju ještě víc Prahu. A já jsem si říkala, to by bylo krásný, že bychom vyloudili z takových těch oblíbených hospůdek nějaký bezvadný recepty. A já bych, a to jsem už zapojila do svého týmu, jsem zapojila i mýho muže Luboše. On z nich má měl ty recepty, já jsem si dávala do nosu a už jsem vymýšlela, co o té lokalitě a co tam, kde ta hospoda vůbec je a proč tam je a od kdy tam je a tak. Takže já si to vymyslím pěkně, napíšu, se píšu. A tak vznikla ta druhá knížka. Ale já jsem Ondrovi, když on mě napsal takový mailík, tateček, abych něco napsala o těch knížkách a tohleto, tak jsem tam doložila, že pro mě jako neautora a absolutního amatéra v téhle činnosti je to taková fuška, to sepsat. Teď ještě já píšu jak Jirásek tuškou na papír.
1: Nepovídej. Do počítače to boucháš, ne?
2: Nevytahuj se. Já se vsadím, že má doma blok a tušku taky. Že jo, no, tak to se budeme povědět. Ale prostě je to děsná fuška, je to zodpovědnost. A já jsem šťastná teda, že ty knížky už mají desky, obaly a že už teda jsou hotový, ale hned tak se do něčeho takového pouštět nebudu. Není to tak úplně moje parketa.
1: A co píšeš nového?
2: Píšu ti maily. Tatečku. Statečně.
1: Věrné naše Ježíš, mailování.
2: Maily, to je taky ale dobrý téma.
1: Jo?
2: Jo, protože já a počítač, to je téma nad jiný. Kdyby nám pak zbylo... Můžu?
1: No, pověz.
2: Já totiž, víte, jsem zjistila, asi tak je to 5 let, že jsem neplnohodnotný člověk. Že je spousta lidí kolem, který si s tím počítačem tykají. Třeba Ivuška Janžurová by bez toho nemohla žít. Já mám takový pocit, že dřív dá doma pusu počítači než Remundovi, když přijde. A Já jako pořád blbeček, tak jsem si říkala, ne, s tím se musí něco dělat. Tak jsem tak s kamarádama konzultovala, oni říkají, hele, tak na mě tak koukali a říkali, tobě by stačilo, a teď říkali, řekli nějaký číslo takový a to, říkali si, baba stejně to nepustí nikdy. Měli pravdu, já jsem si to koupila, ale vrchol toho, jak jsem komunikovala s tím počítačem, že jsem na něm občas utřela prach a hned jsem běžela pryč, aby náhodou nechtěl po mně nějakou komunikaci, no, nepřístojnou. Takhle jsem přežila ten první model. Takovej ten problémý, který možná ani nefungoval, jen jsem to zaplatila, ale máš počítač, jo, mám. No tak já ti to jo, ne, neposílej, hele, to si brnknem radši, jako takový. Ale stál tam, už tam nestojí, stojí tam jiný. Proč? Protože mám neposedný dítě. Jedno mám slušný, to sedí na zadku doma jako my, třeba tatečku. Ale Pavlínka je cestovací a já jsem zjistila, že když se chystala na tu pro mě neuvěřitelně dlouhodobou výpravu za moře, teda za oceán přímo, abych byla přesná, že to prostě bez té komunikace já jako matka slepice nepřežiju. A tak jsem byla postavená před to rozhodnutí, že to budu muset zvládnout. Přátelé, já jsem začala z té hrůzy a stesku mailovat. Víte, co ta mateřská láska dovede? Já jsem zjistila, že třeba to je to samé, co zažije ta slepice, když kouká na ty kachničky na tom rybníku. Ona si je vysedí, jo, a teď to... A to bylo přesně ta bezmoc, ale já jsem do toho těla po svým a od té doby mailuju. Tak ale nic víc.
1: To nebylo kvůli mně.
2: Ne, tatečku. To bylo ze stejskání.
1: Tak jo, no. Přátelé, dneska už Pavlínka mailuje velice dobře, dokonce se dívá i do pošty. A...
2: Já se dívám do pošty, protože Ondra mi slibuje neustále hojnou poštu a furt tam nic není. A já už i poznám, když ten můj počítač, teď už malinko zpřátelený, dělá žádné nové zprávy. Tak to jsem poznáš? tatečku. On tam na mě napíše česky.
1: Tak udělám. To budu muset psát, poněvadž já jsem myslel, že to ještě nepoznáš, že to oznamuji.
2: Třeba tohleto, a to jsem si ale sama i vytiskla, to jsem vám zapomněla, to je pravda. Ještě jsem lepší v odstupě, už mám tiskárnu. Ale ona zase je taková pilná a třeba já jí tak udám takový, natiskni to a ona to tiskne třeba furt. Takže... já... Tatečku, od tebe dostanu jeden mail jednou za uherský rok, ale mám ho tisíckrát. Normálně. Dokud nedojde papír a voda. A furt jede, já mám teď ti to už, ale opravdu málo. Jeden balík, víc ne, to stačilo. Tohle mám asi 20krát. No. Ale já teďko už, on ten papír je drahý, já to vyndám.
1: Vyrvi to z něj.
2: Vyrvu to, no.
1: Z potvory jedný tak, velký.
2: No.
1: No,
2: tak, to bychom měli.
1: Počítač bychom měli.
2: Kde jsme tatečku asi, tak?
1: Dostáváme se k tvému tatečkovi. To je furt, víte, taky v tom Švédsku, Lubínek sem, Lubínek tam. Já musím Lubínkovi a tohle.
2: A to já mám vždycky, když někam odjede on nebo já.
1: To jsem měl velkou radost, že jsem to... věděl o Lubínkovi, o každém jeho kroku, ale to byly informace k nezaplacení pro mě, ale... Já si myslím, Pavlíno, že je na čase, poněvadž kdekoliv tě vidím, kdekoliv tě slyším, tak no Lubínek, to je poklad, ten všechno ten vaří a stará se o zvířata, já nevím co všechno. A ty o tom Lubínkovi si neřekla křivého slova. Máš dneska příležitost. Je to zábavný pořad.
2: Já bych byla hloupá, kdybych o něm mluvila špatně.
1: Ale podívej se.
2: Ale když potkám spřízněnou duši, což v tomto případě to nejsi ty, tatečku. Když potkám nějakou rozumnou ženskou, která ví, o co jde, tak potom popustím uzdu a potom si popovídám o Lubínkovi opravdu z gruntu, že? Protože to je asi rok, co jsme se potkali na natáčení s Květuškou Fialovou. A Květa... jen tak bez pozdravu ty očička, ty studánky vypraštila na mě a říkala, tak co, máš toho hajnýho? Pam, mám ještě. A zabiješ ho. A tak jsme s tou Květou setrvali, ale to byl dlouhý rozhovor. I pár chlapů kolem stálo, protože říkali, to je sranda, to oni si to... Ale pak bledli a šli pryč radši. Protože my jsme s tou Květou potom už se dostali do těch problémů. Já jsem říkala, Květo, ale ono to není jen tak se toho chlapa zbavit, rozumíš? Některý jsou takový, že jako ho naštveš, on ti něco odnese z domova, nebo víš, ubližujou taky některý, to nejsou dobrý povahy. A mám, to máš pravdu. A ten můj práší. A já jsem říkala, vidíš to. My se jich musíme zbavit tak, aby nás nezavřeli, aby nám nestačili nic ukrást, aby jsme z toho vyšli vlastně jako velevážený vdovy ještě, politování hodný a důstojný. A tak jsme vymysleli, že chlapa je potřeba utrápit samou láskou a starostí o jeho zdraví. Promiňte, přítomní pánové, ale tudy vede tutová cesta. Protože stačí poukázat na jeden pupínek, zatržený fous. Nebo říká, nejsi nějaký bledej, ty se nějak mohl. Konec. Utrápit, starostlivost. Ježišimar, ty napadáš na nohu. Ty, já jsem četla minule, naší rodině to by mohlo být artróza. Ty, ukaž, natáhni tu nohu. No, viď, a už ji nenatáhne. Tu ránu už se bojí. A tak jsme to vymysleli, že je utrápíme. No. Ale teď jsme se dlouho neviděli, nevím, jak je na tom Květa, ale musím vám říct, že převčírem Luboš kulhal.
1: No tak to bylo krásný, vidíš to.
2: Vidíš.
1: Přitom se ho vůbec nedotkla.
2: Ne vůbec, no, já to dělám šikovně, no, já se ho nedotýkám vůbec. S Květou vraždíme čistě, humáně. Oni se o ně postarají lékaři, v čele s naším ministerstvem.
1: Tak, Pavlínko, půjdeme do tvé minulosti dávné, nebo nedávno, dávnější,
2: a to, a
1: řekněme.
2: A teď to bude smutný.
1: Teď to bude... Ne, ale tak já jsem přemýšlel o tom, jaké otázky nebo jaký okruh otázek jsem ti zde zatím nepoložil. A
2: zjistil jsi je všechny už.
1: Ne, zjistil jsem například, že tady to mám v poznámce, když si bývala pro děti Dádou Patrasovou, co ti psali dětičky do televize, co si zažila ve vztahu k ním. Ty si dělala i se Zdeňkem Svěrákem v Albatrosu představení pro děti. Vystupovala si hodně pro děti. Co si zažila s dětma?
2: Tak zaprvé zas tak daleko jsem nezašla, abych byla Dádou Patrasovou.
1: Tak dobře, tak Štěpánka si byla.
2: Ano. No. Ano, můj vzor a prapůvodní jako učitelkou byla Štěpánka Haničincová, ale ona to vzala jako z gruntu, ze života, protože ona otěhotněla. A díky tomu, že Štěpánka si pořídila Honzíčka, to už je dneska starý chlap, skoro jako ty, a... tak já jsem vlastně dostala za ní tu skulinku v televizi ve vysílání pro děti a mládež. A bylo mi 17. A ono to je velice zvláštní, když v podstatě takovýhle nezralý člověk začne vysílat pro děti, protože jak je o mladých všeobecně známo, až na některé výjimky, ale neznám takovou z vlastní zkušenosti, tyhle mladí lidi nemají k dětem moc vztah. Já se pamatuju, že docela mě se jako mladý holce i miminka hnusili malinko. A když jsem se o nich dověděla takovou vošklivou zprávu, že se jí pokakají a smrděj, tak jsem to měla takovou, ježiši, dejte to dítě někam. A teď si představte, že jsem se ocitla v televizi, která pro tyhle ty děti, které se občas ještě i počúrali radostí,
1: že když nás viděli,
2: jsem vysílala. Ale bylo to krásné, protože ta televize, zvlášť teda ta dětská redakce, fungovala na takovým tom vzájemným kamarádství. My jsme na ty děti, no očeku, ty jsi pepíček, a pojďem. Ne, my jsme prostě byli normální, protože zaplať pámbu jsme měli takovej zdravý nemateřský vztah a ty děti to ohromně brali. A to mám vyzkoušený, že děti skutečně mají nejradši, když se s nima zachází jako s partnerama. Protože to dítě akorát kouká jako víc od podlahy, že jo? Ale jináč vidí to, co mi uvažuje, rozumně. A když ta teta na něm, no tak to tak si říká, to je blázen, ta baba, co to na mě seslali, proč sem chodí, nebo jak se těžko snaží, ty jsi vyrostla, no ty už jsi slečna, no to je hnusný, že jo. A tohleto my jsme se vystříhali a já si myslím, že v tom byl trošičku, to bylo v tom to tajemství, takový docela, bych řekla, i popularity, protože vím, že kdykoliv jsme, a že to je pravda, ano, správně, že kdykoliv jsme někam se Štěpkou přišli, tak ty děti skutečně na ní byly úplně ušitý, že jo, protože ona ještě teda už byla taková ta mateřská, no a se mnou jednal jako s kamarádem. A i ty dopisy byly takový, jako radili se strašně důležitě, taky se jeden chlapeček ptal, jestli Kačenka teda opravdu tak zlobí, nebo jenom v té televizi tak děláme, jo, jsem měla takovou maňáska vedle sebe. Tak. Takže oni nás prostě brali jako bytosti spřátelený, nikoli takový ty potrhlý ty šišlavý. No. A bylo to moc krásný, já na to dodnes ráda vzpomínám. A naštěstí jsem měla příležitost v té práci pro děti dlouho pokračovat v televizi a posléze i jsem byla přizvána Zdeněk Svěrák s Jardou Uhlířem, napsali moc krásný představení pro děti, jmenovalo se to Všechno máme schovaný. Byly tam rozkošné písničky a krásný spojovák, který ten Zdeněk jako učitel dovedl prodat do posledního detailu, protože on právě tím, že je učitel, tak taky má takovej ten normální vztah a jedná s nima, s těma dětma, ať je jim 4 nebo 15, jako prostě s partnerama, jako s obecenstvem a tak. Takže to představení bylo velice krásný v tom, že jsme si nakonec všichni vyhověli jeden druhýmu. Oni měli radost z každý písničky, jednu dokonce si i mohli složit během toho představení, zrýmovat a s pomocí Jardy Uhlíře nakonec jsme si ji všichni zaspívali. To bylo co představení, to jedna premiéra světová. A to bylo vám tak krásný a já jsem si říkala, že ten z naší branže, kdo nepředstoupí nikdy před dětský publikum, tak neví, co to je opravdu zodpovědná práce. Víte, dospělí jsou už svázaný určitýma taková, ten je vychovaný, ta zase je nádherně oblečená, ta tohle, to a tak. A prostě my dospělí už nejsme bezprostřední. My nikdy v životě nejsme schopni takového úplně nezaujatého úsudku a přístupu k tomu, na co se přijdem podívat. Je to tak. Ale ty děti, ty to nemají zapotřebí něco přestírat. Ty musíte buď zaujmout, nebo se na vás vykašlou. A to je největší, nejtěžší, ale taky nejprospěšnější škola pro každého. A proto vždycky, když narazím na kolegu nebo kolegyni, kteří si tak trošičku dělají z toho, no jo, pro děti a to, no, pro ty, a to, a tak různě to malinko zlehčujou, tak jako zaprvé si u mě hodně pošramotěj pověst a za druhý si říkám, ty blbečku. Měl bys to zkusit, to bys koukal. Takže chvála dětskému publiku.

Dámy a pánové, milí rozhlasoví posluchači, končí dnešní v pořadí již 165. nostalgické muzeum zábavy, které hostilo Pavlínu Filipovskou. A mě už zbývá, než vám v tuto chvíli popřát dobrou noc, popřípadě dobrý den, a ujistit vás, že až přijde náš čas, takže se budu opět s vámi se všemi těšit. Naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Krásné ráno, jak jste si užili víkend? Doufám, že alespoň částečně s námi. Ovšem je tu nový týden a s ním další rozhovory, reportáže a také spousta skvělé muziky, kterou máte rádi. No a dnes bude naším hostem muž, který spojil svůj život s divadlem, rozhlasem i pomoci seniorům. Stál u zrodu organizace Život 90. Desítky let upozorňuje na témata stáří a také důstojného života. No a za svou práci získal řadu ocenění. A protože právě dnes slaví kulaté 80. narozeniny, tak si nenecháme ujít příležitost mu popřát. Naším dnešním hostem bude už za pár minut rozhlasový a divadelní herec a režisér Jan Lorman.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: Některé životy vypadají, jako by v sobě spojovaly hned několik příběhů. Jan Lorman miloval divadlo, působil v rozhlase, vedl divadlo a nakonec zasvětil více než 3 desetiletí života seniorům a boji za jejich důstojné postavení ve společnosti. No a protože právě dnes slaví, doufám, že mu to nebude vadit, že to prozradím, 80. narozeniny, tak si nemůžeme nechat ujít příležitost popřát mu přímo na Pohodových vlnách. Pane Lormane, dobré ráno a všechno nejlepší.
2: No děkuju, jste strašně hodná a moc si toho vážím. Děkuju.
1: 80, to už je opravdu úctyhodné číslo, musím říci. A říká to člověk, kterému je 640. Věřím, že se ani neohlédnu a pakli, že to zvládnu, budu tam taky. Ale když byste se vyohlédl za tou 80, za těmi 80 let života, tak která kapitola vás nějakým způsobem nebo moment prostě vám vytane na mysli jako první?
2: Víte co, to přinejmenším do budoucí kapitoly. Jedna kapitola bude divadlo Za Pradou, kdy jsem o Tomara Kryčí, kdy jsem hrál. Pak to samozřejmě bude rozhlas, 14 let v rozhlase. Pak to určitě je prostě život 90, protože to je, jak už jste to zmínila, 36 let a to je neuvěřitelný. Prostě nikdy jsem netušil, že život 90, když jsme ho zakládali, že prostě budeme tak dlouho na světě, nebo tak dlouho prostě pomáhat a ono je to nezastavitelné. Pokračuje to dál v další generaci. Takže prostě já sám si divím, jestli, že to je možný.
1: Tak pojďme to vzít hezky po pořádku. Zmiňoval jste divadlo Za Branou. Čím bylo pro vás vlastně tím nejzásadnějším?
2: Nejzásadnějším bylo vlastně nejenom těmi výsledky a tím, prostě jaká představení o tom Markryča s náma tam prostě nastudovala, jaké to mělo prostě úspěchy u diváků, ale víte, tam jsem se naučil jako pochopit, že jestliže chceš dělat umění, tak musíš prostě se mu věnovat celé. To nejde dělat jen tak při něčem, nebo nečiněn jen tak. Jo? Musí být člověk prostě ponořen do toho, co chce dělat. A to je pro mě poslání, protože jestliže chci něco dokázat, tak prostě to nemůžu opravdu jen tak jako kolem toho chodit. Ne, musím být v tom.
1: Já myslím, že to platí asi pro všechno, i do dneška, ano. Takže jako když se člověk opravdu zasnaží a oddá tomu, co dělá, tak to většinou má ty dobré výsledky, které vy jste měl, a to hned v několika odvětvích. Pojďme se podívat do vašeho rozhlasového času. Vy jste spolupracoval s řadou hereckých legend, například Rudolfem Hrušinským nebo také Danou Medřickou a mnoha dalšími. Je nějaké setkání, které vám zůstalo v paměti nejvíc?
2: Tak víte, asi to bude, vy jste zmínila Rudolfa Hrušinského, já jsem měl

0: obrovskou příležitost, že jsem s panem Rošinským mohl dělat život ze života hmyzu. Čapkovou inscenaci, kde hrál Tuláka. A to je, to byla obrovská příležitost. Já si samozřejmě do dneška říkám, že jsem na to nestačil, že jsem nestačil na jeho geniální prostě herectví, ale prostě tu příležitost mám v sobě zakořeněnou a prostě budu si ji pamatovat skutečně pořád. Nehledě na to, že prostě i další, vy jste zmínila Danu Metřičkou, ano, to bylo Koukolový ženitby, kde hrál hlavní roli Jan Žurová, že jo, a s paní Metřičkou, to byla neuvěřitelná, nádherná dvojice, zážitek. Víte, tady prostě jsem si uvědomil u těchto těch majstrů, že oni, jak bych tak řekl, přečuhovali jenom v svobozovkách tím svým kumštem, tím uměním, ale oni byli neuvěřitelně ukázněni, disciplinovaní. To byli prostě lidi, pan Hrušinský seděl vždycky půl hodiny před začátkem natáčení, už seděl prostě a soustředil se na to, co bude. To jsou věci, které bychom si měli prostě pamatovat pro všechnu práci.
1: Od toho je tady také Český rozhlas Pohoda, což je rozhlas mimochodem nejenom pro seniory, ale také hlavně rozhlas, který často sahá vlastně do rozhlasového archivu. Posloucháte nás?
0: Tak přiznám si, že Pohodu neposlouchám. Přiznám se, ale napravím to, protože já jsem...
1: No, je to sice rozhlas pro seniory, čímž tím číslem, které dneska budete mít na svém dortu hypoteticky, vlastně odpovídáte, ale já musím říct, že já už jsem Pohodou nakazila i mnohé svoje vrstevníky, protože, a to není, neříkám to proto, že tady pracuji, ale protože vlastně opravdu můžeme poslouchat nejenom muziku, která se běžně úplně dneska v éteru rozhlasových a rádiových nehraje, ale hlavně právě tím archivem, který rozhlas má, to si myslím, že je něco, co je naprosto nezastupitelné. Ale ať tady nemluvím o Pohodě, protože ten rozhovor je především o vás, tak já samozřejmě nemohu opomenout iniciativu Život 90, což je dneska úplně vlastně nepředstavitelná organizace, která pomáhá seniorům vlastně v mnoha odvětvích jejich života. Jak to vlastně ale celé začalo?
0: To začalo tak, že já jsem skončil jako ředitel divadla Jiřího Neumanna a najednou se přišla nabídka, abych udělal reportáž z divadla, vlastně z domova důchodců, tak se říkávalo tenkrát, pro Svět v obrazech. Já jsem šel dělat reportáž a navštívil jsem ten domov. A řeknu vám prostě, že to byl prostě otřes. To byl prostě pro mě otřes, protože to nebyl domov. To byla prostě, to byl určitý režim v bývalém klášteře augustiniánů v Josefské ulici v Praze. Ty lidé, kteří tam prostě byli, tak představte si 6 žen na jednom pokoji dopoledne v 10 hodin všechny byli v nočních košilích, protože prostě jako nebyly nemocné, prostě to pro ně den. Jedna z nich prostě seděla na posteli a kývala se tak jako dopředu, dozadu. Za ní byly na zdi hřebíkem přitlučené nebo upevněné obrázky dětí. Tam nikdo nemluvil, bylo tam naprosté ticho. A já prostě jsem si už jenom, že to je prostě o tom, že oni jako nepřemýšlí, co bude. Oni prostě existují z toho, z té přítomnosti a prostě už ani jako neuvažují o tom, že by se mohla stát nějaká změna. A když jsem tam teď potom vyšel na Karlův most a tam jsem viděl stejně starý prostě Rakušáky, já nevím, Nory, tam a Italové, jak si užívali stáří, tak proboha to by musel být člověk opravdu prostě jako z kamene, aby mu něco nenapadlo, že něco je potřeba udělat. A to byl vlastně jeden premiér a Paříži, který prostě založil organizaci, obrovskou organizaci nám na pomoc vlastně lůžrům, bezdomovcům. Ano. On se začal o ně starat, přestože prostě oni nikdo nikdy nestál. Nejdřív jim dával almužnu, ale pak přišel na to, že ne, nedává almužnu. Pořídil pozemek u Paříže a řekl jim, tady máte kus pozemku a vydělejte si, abyste měli střechu nad hlavou. A oni začali vykvízet sklepy a půdy, čistit to a měl sekáč, obrovský sekáč a prostě našli novou šanci. Víte, a to je vlastně ten impuls i pro život 90. Prostě ve stáří se vám stane, že pro vás, ne, o vás najednou nikdo nestojí. Jo, je už prostě jste za. Ale my musíme mít novou šanci, dát lidem novou šanci pro to, aby našli smysl života, aby udrželi smysl života, proč ráno stát. Máme nějaký důvod. A když nemáte ten důvod, proč stát, tak se všechno rozpadá. Mít třeba nějakou malou radost a proto vlastně i život 90 nedělá jenom služby pro lidi, kteří žijí doma. Ano, ale máme tam právě i divadlo. Ano, ale tam jsou učeby, tam učíme prostě různé věci, prostě tak, aby člověk prostě nezaklňal a pořád prostě měl možnost se rozvíjet. Takže to je jako ten koncept života 90, nikoli jenom pečující a pečovatelské služby, ale prostě udržet nezávislost a žít, rozvíjet a tvořit.
1: Já jsem se dívala vlastně na ty aktivity, ten záběr je opravdu široký, tak doporučuji každému, kdo nás poslouchá a kdo třeba si občas neví rady s tím časem, tak podívejte se na stránky Životu 90, stojí to za to. A já moc děkuji, že jsme dneska si o tom také mohli popovídat s naším dnešním pohodářem a zároveň oslavencem, divadelním a rozhlasovým hercem a režisérem a zakladatelem iniciativy Život 90 Janem Lormanem. Děkuji moc za rozhovor. Mějte se hezky a přeji vám krásný narozeninový den.
0: A vám taky krásné dny. Všem přeju.

8 hodin a 23 minuty, to je přesný čas. Vy posloucháte pondělní pohodové ráno s datem 1. června. A my se vydáme do Liberce. Tamní okresní archiv totiž bude mít po 3 letech den otevřených dveří. Návštěvníky pustí nadcházející sobotu do běžně nepřístupných míst a zahájí i výstavu portrétních fotografií z regionu z druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Součástí komentovaných prohlídek bude také návštěva restaurátorské dílny. K vidění bude, kde a jak se poškozené dokumenty čistí, opravují a stabilizují. No a po 3 letech bude mít archiv také výstavu. Expozice přiblíží život a práci fotografů působících v Liberci, Chrastavě, Frýdlantu a Raspenavě od druhé poloviny 19. do počátku 20. století. A na výstavě bude třeba i snímek z prvního roku života budoucího továrníka, prvního českého automobilisty Theodora von Liebiga. Jehož autorem je Julius Schlegel. Tak jestli jsme vás zaujali, nebo spíše tedy výstava a den otevřených dveří v okresním archivu v Liberci, tak tam rozhodně tuto sobotu vyražte, no a na výstavu na tu můžete si udělat čas až do konce června.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Posloucháte Pohodové ráno a já myslím, že když řeknu, že pro dnešek je jasné vzít si sebou, ať už půjdete kamkoliv, pláštěnku anebo deštník, tak že se mýlit nebudu. Je to tak? To už je otázka na meteorologa České televize Pavla Karase. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno. Já myslím, že jste to řekla úplně přesně a tím pádem já už nemusím dát nic doplňovat.
1: Ale já bych přece jenom poprosila o tu širší předpověď, ať víme, kolik bude stupňů a jestli bude foukat vítr.
2: Tak bude hlavně zataženo nebo oblačno, na většině území se bude vyskytovat občasný dešť nebo přehánky, ojediněle i za bouří, ale až odpoledne nebo večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se začne částečně protrhávat. Taky se nám citelně ochladí, takže dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. Kdo míří na hory, tak tam se teplota v tisíci metrech na horách bude pohybovat kolem 13 stupňů. A vítr od severozápadu bude mírný, ale k večeru by měl zeslábnout. Napršet by mělo až 15, v bouřkách až kolem 25 mm srážek, což je v přepočtu až 25 litrů vody na čtvereční metr. Tlak by měl mírně stoupat a biometeorologická zátěž bude na nejnižším stupni.
1: Říká o dnešním počasí meteorolog České televize Pavel Karas. Tak děkujeme za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou na Pohodě.
2: Rádo se stalo, přeju krásný den, naslyšenou.

0: Petr Rezek a píseň z písní Lesů, vod a strání, to je to, co jste právě v tuto chvíli doposlouchali v rámci dnešního pondělního pohodového rána. No a my se společně teď vydáme tak trochu na zahradu a tak trochu do kuchyně. Chryzantéma je ozdobou našich zahrad a to už stovky let, ale může být také lahůdkou, tedy ovšem pokud je to chryzantéma jedlá. No a právě tahle rostlinka zaujala naší bylinkářku Evu Bucharovou.
1: Takzvaná jedlá chryzantéma má i další názvy. Zeleň věncovitá, kopretina věncová, pinardie nebo šungiku. Jako zelenina u nás moc známá není. V asijské kuchyni je ale už dávno doma. Je v ní spousta silic i minerálů, vitamin C i provitamin A. V kuchyni využijete mladé listy, výhonky i květy. Mladé listy a mladé stonky se hodí do salátů, třeba spolu s naklíčenými fazolkami nebo s klíčky mungo. Chryzantéma, lehce osmažená s česnekem a chili, se hodí k rýži. Květy můžete dozdobit pokrmy. Čaj z květů chryzantémy pomůže při bolestech hlavy nebo při nachlazení, dokonce posiluje zrak. Tak jestli jste zvědaví na chuť kopretiny věncové, tedy jedlé chryzantémy, vypěstujte si ji ze semínek.
0: Radí Eva Bucharová, tedy nezapomeňte ale, že řeč byla o chryzantémě jedlé, ať si ji nespletete s tou, která k jídlu určená není. Teď už Hana Zagorová a spěchám.

registru dárců kostní dřeně je už téměř 10 let. K odběru se Tomáš Jakubec z Českých Budějovic dostal loni na jaře. No a za pomoc jednomu z pacientů teď dostal ocenění. Jeho příběh si v pohodovém ránu poslechněte už za malou chvíli.

0: jak žil bych rád.
1: Rekordních 91 dobrovolníků letos převzalo cenu od Českého národního registru dárců kostní dřeně. Jen díky nim mohli pacienti bez příbuzných s vhodnými buňkami podstoupit transplantaci kostní dřeně. Pro ocenění si přijel třeba Tomáš Jakubec z Českých Budějovic. K odběru se dostal po 8 letech od zapsání do registru.
2: Držím v ruce pamětní minci, je to stříbrná mince s věnováním a na druhé straně je symbolický čtyřlístek.
3: Popisuje Tomáš Jakubec ocenění, které dostal za to, že loni daroval krvetvorné buňky. V registru je přitom zapsaný už téměř 10 let.
2: Na transfuzní stanici nemocnice České Budějovice jsem viděl letáček, tak jsem se došel zaregistrovat a vlastně to bylo v jednom pavilonu v nemocnici. Registrace absolutně bez problémů. Od roku 2016 jsem čekal, jestli náhodou se najde nějaký vhodný příjemce.
3: A ten se také našel, i když to podle Tomáše Jakubce trvalo víc než 8 let.
2: V roce 2024 zazvonil ten telefon, kdy volali z nemocnice, že je pravděpodobně schoda s jedním pacientem a že mám absolvovat sérii testů.
3: Poté ho čekala spousta odběrů krve v Českobudějovické nemocnici a série testů ve fakultní nemocnici v Plzni, která se transplantaci kostní dřeně dlouhodobě věnuje.
2: Tam jsem se vlastně dozvěděl, že ten pacient je přibližně o 20 kilo těžší než já a že to je muž a věk nic tak takovýhleho jméno vůbec jako neznám. Až když proběhl ten odběr, tak mi akorát řekli, že ty krvetvorné buňky, že je vezou do Prahy. Žádné další informace už od té doby nemám.
3: K samotnému odběru krvetvorných buněk se Tomáš Jakubec dostal až loni v březnu. Procedura začala třídenním podáváním látek na uvolňování krvetvorných buněk do krve. Ty pak lékaři odebrali pomocí takzvaného separátoru.
2: Pohodlně se uložíte na nemocniční lůžku, oni vás připojí na separátor s tím, že vlastně máte obě dvě loketní jamky napojený. Ten proces je naprosto bezbolestný.
3: Lékařský tým ale musel odebraný materiál ještě pečlivě zkontrolovat, jestli obsahuje dostatek krvetvorných buněk.
2: Případně se rozhodne, že ten odběr může ještě pokračovat následující den. Potom, co přišly ty výsledky z laboratoře, tak vlastně mi řekli, že to je dostatečné množství a že můžu ten den být propuštěný z nemocnice a to vlastně přišel taková ta největší jako úleva toho, že to máte jako za sebou.
3: Přesto by Tomáš Jakubec neváhal znovu jít darovat kostní dřeň, pokud by to bylo třeba.
2: O tom nemám sebe menší pochybnosti, určitě bych do toho šel znovu. I na konci toho odběru člověk je informován, že i může dojít k opakovanému odběru, může dojít k horšení stavu toho pacienta a vlastně jelikož už ví, že se mnou mají tu schodu, takže může se stát i situace, kdy je ten pacient osloven po druhý.
3: V celém Česku je momentálně zapsaných přes 160 tisíc dárců a další každoročně přibývají, potvrzuje mluvčí Českého národního registru dárců dřeně Klára Conková.
4: Běžně zapíšeme za rok zhruba 10 tisíc lidí, ale letos cítíme větší zájem, snažíme se mu jít různými kampaněmi a akcemi naproti a odhadujeme, že bychom se mohli za rok na těch 15 tisíc nově zapsaných dostat.
3: Podle statistik registru ale nakonec daruje krvetvorné buňky jen každý z tý zapsaný zájemce. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.

8.53, to je aktuální čas. Posloucháte Pohodové ráno, tedy s datem 1. června, a to je datum, které prostě neodmyslitelně patří ke dní dětí, které dnes slaví svůj svátek, a to mezinárodně. Co se týče úplně prvního slavení u nás tady v Československu, tak to probíhalo v 50. letech, konkrétně tedy od roku 1951. No tak pokud máte někde ve svém okolí, v rodině nějaké dítě, tak na něj dnes nezapomeňte, já už jsem synovi volala a přála jsem mu právě všechno nejlepší ke dní dětí. No a co se týče našeho programu, budu vás zvát samozřejmě na 9. hodinu tandem Honzy Rosáka. Opět sáhneme do archivu, a to konkrétně do roku 2018, kdy si pozval jako hosta zpěvačku Jitku Zelenkovou. No a ujít se nenechte ani kolotoč od 11 hodin. Dnes vás na něm roztočí kolegyně Jana Chládková. Já se na vás budu těšit zase ve středu v 8 hodin v Pohodovém ránu. Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Milí posluchači, vítejte v Tandemu, hezký den vám opět přeje Jan Rosák. A kdože je dnes mým hostem? Tak v roce 1980 nahrála první solové album, vedle vytříbeného hudebního vkusu zúročila i svou dlouhodobou spolupráci s textařem Eduardem Bergnerem a úspěch byl korunován televizním zpracováním recitálu, který režíroval Jan Roháč. Následovala solová koncertní vystoupení s orchestrem Ladislava Štajdla a zároveň komorní recitál pro pražskou Redutu, který zpěvačka připravila s klavíristou Rudolfem Roklem. Ten recitál uváděli dokonce 15 let. Tak to je ta historie. Možná nejzazší historie. A za chviličku se dostaneme do současnosti. Hostem Tandemu je Jitka Zelenková. Já tě vítám.
4: Dobrý den, ahoj.
3: Jsem rád, že se zase po čase vidíme. Je to už drahně let, co jsi nebyla na Tandemu. A těším se, že mě i posluchačům řekneš, co je v tvém životě nového. Ještě se nemusíš nadechovat, napřed si zahrajeme.
2: Tandem.

0: itinerář.
1: No, spoustu věcí. Tak začala bych tím samozřejmě, navázala bych na to, co jsi říkal v té první části. Samozřejmě byla to práce s Karlem Gottem, s Rudolfem Rocklem. Byly to mé samostatné recitály. V současné době vystupuju, držím pořád model Rockl a ještě jeden nástroj. A sice na kontrabas hraje František Raba a na piano Lev Aleksandrovič Rybalkin. Čili hraju s dvěmi hudebníky. Když je něco důležitého, jako třeba pražský koncert nebo něco takového většího, tak posílím kapelu o perkašnistu Kamilo Kajera, o kytaristu Ivana Koreného a ještě o jednoho pianistu Pavla Větrovce. A v současné době i o saxofonistu a trošku smyčců. Tak to je jedna věc, která je...
0: To už je pak symfoniák celý, ale ne.
1: Není, to je pár lidí, ale dělá to krásnou barvu. A paralelně sjedu po druhé linii, ale už od začátku svého působení zpívání z big bandy. To znamená zpívání swingu, protože swing je moje velká láska. Samozřejmě od roku 2014, já si myslím, že to bylo tak nějak, že vyšly tři alba výběrová. Ale teď mě vyšlo úplně nové, vlastně myslím si právě po těch 4 letech, nové album u firmy Suprafon a nové. Nové v úvozovkách, je to nové album, na kterém jsou krásné staré písničky a sice americké standardy, čili hudba, kterou já absolutně miluju od svých začátků.
0: Prosím tě, to album se jmenuje Intimity.
1: Ano.
0: Proč Intimity? Je to tak intimní? Je to tak jako nahlédnutí do tvého soukromí?
1: Ne, to rozhodně ne, ale můj projev je intimní. A Intimity, já jsem hledala jedno slovo, které bude značit vlastně tu náladu celé desky. To znamená intimní, soukromé, vnitřní, příjemné, blízké. A to je v tom jednom slově obsažené, protože já zpívám takovým tím klidným způsobem. Je to většinou klidná hudba a je to, myslím si, že v této době trošku něco jiného, než je současná muzika.
0: No, když mluvíme už o tom albu, prosím tě, tak jak dlouho vznikalo, jak dlouho jsi vybírala a vybírala jsi sama, nebo jsi nechala poradit třeba?
1: Ne. Vždycky si vybírám věci sama a dokonce si všechno sama i zorganizuji, ale pověřila jsem právě kontrabasistu Františka Rabu, aby to všechno hudebně zpracoval. Vybírala jsem si ty věci během let. Některé věci jsem měla uvízlé v hlavě třeba i 10 let, 8 let. Vybírala jsem si i solisty, já mám úžasné solisty, s kterými zpívám buď duety, a nebo tam hraje krásné houslové solo v jednom standardu Irvinga Berlina, Pavel Šporcl. V jednom duetu zpívám s úžasným Davidem Krausem, který se totiž ke mně hodí barvou hlasu a na kterého jsem si myslela ještě, tak když byl pořád, jeho táta se jmenoval jinak, tak už tak dlouho jsem si říkala, s tím klukem bych ráda naspívala duet.
0: Takže
1: a tam... ještě jeden, Jan Smikmátor, což je swingový zpěvák.
0: To je swingař, jistě. A jsou tam i písničky, které, dejme tomu, už jsme dlouho neslyšeli taky?
1: Vy jste je, myslím si, slyšeli, tak v té samozřejmě americké verzi. Je tam jedna portugalská věc, která vyhrála Eurosong, který zpíval Portugalec, mě úplně uhranul u televize. Salvador Sobral. Pozor, jsou tam také dvě české věci. No, ale české. Jednu napsal Rom Antonín Gondola, druhou Rus, můj pianista, takže mají tu melodiku přece jenom trošku jinou. Ale znát všichni je budou samozřejmě podvědomě znát s anglickými texty, jenomže já zpívám výhradně v češtině.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem.
1: Jitko, ty máš na svém kontě, jestli se nepletu, možná opravně 17 sólových alb.
2: Toto je, Intimity je 18.
1: 18. Spoustu zlatých desek, desítky úspěšných vystoupení na domácích zahraničních pódiích. Už by si mohla tak jako trochu se ohlédnout a rekapitulovat, ale ty pořád koukáš dopředu, viď?
2: No ne, tak já to neberu totiž tak vážně, že bych nějaký rekapitulace, to určitě ne, protože si myslím, že pořád potřeba vymýšlet něco nového a dělat zajímavé projekty a neohlížet se. Já nejsem typ, který by se hrabal ve starých fotkách a rozplýval se, ach, to bylo krásné, to bylo. Ne, já nejsem ten typ.
1: No prosím tě, já se ptám taky proto, že jsem tě najednou zaregistroval v takové nezvyklé poloze, kterou bych do tebe vůbec neřekl. Je to v jednom klipu, který je takový docela hororový. Ty tam se dopouštíš přímo takového jako...
2: Brutálního.
1: No brutálního mučení, ať to řeknu na rovinu. No.
2: Oslovil mě Bruno Ferrari, což je alter ego zpěváka Samira Hausera, který měl velmi takovou drsnou skupinu, dobrou, ale Vanessa se to jmenovalo. A on dělá elektronickou hudbu, oslovili mě. No já jsem si říkala, já elektronika, to je zvláštní. Docela jsem pátrala, proč si vybrali zrovna mě. Ale oni řekli, ne, my si myslíme, že by si byla dobrý typ na duet. Udělali jsme duet elektronické hudby, což jsem nevěděla, že vůbec dokážu. Bylo to hotový hned. Sešli se ve studiu tři blíženci, kteří si navíc rozuměli. A spočívá ten obsah té písničky v tom, že starší taxikářka nabere klienta, stráví s ním noc a protože on jí sdělí, že má doma mladou ženu, tak ona ho unese a mučí. A ten klip jsme točili s takovou opravdu bezvadnou partou filmařů a fotografů a tak dále. Bylo to hrozně zábavný. Já jsem si vymyslela i takový zvláštní kostým. Vzala jsem si leopardí kožich po mý mamince. Mýho mučícího pomocníka mi dělal Jan Gemrod, což je skvělý malíř, který maluje nádherný styl hyperreality. Bylo to nesmírně zábavné natáčení a samozřejmě byl to horůrek. Ale překvapení bylo to, že Zelenková se pustila do téhletý věci.
1: No
2: a já si myslím, že mě to přineslo, protože já jsem s nima absolvovala, což jsem nemusela už pak, ale řekla jsem si, půjdu do Jámilvové a šla jsem do rockových klubů, což jsem nikdy nebyla, do toho podzemí. A jenom jsem čekala, co se tam odehraje a já se tam objevím. No, ale stal se takový malý zázrak, že oni mě neuvěřitelně, tito posluchači prostě přijali s jásotem a s pískotem, Jitka. Oni totiž si vážili, že jsem do toho šla. A já jsem zase zažila, vzpomněla jsem si na mládí, kdy jsme měli šatnu velikosti nákladního výtahu, kde nás bylo asi 100. Takže byl to zajímavý rok a zase jsem získala jiné přátelé a vůbec není vyloučený, že do budoucna třeba udělám zase něco, jako zase nějakou změnu.
1: Je to pro mě teda opravdu velikánský překvapení. Znám tě jako takovou velice elegantní, řekl bych noblesní dámu a ona začne řezat do taxikáře skalpelem. Ano. Jak je vidět, Jitka prostě je pořád nová a nová.

0: Tandem. Přestože Jitka už v tandemu byla, tak jestli se nepletu, otázku, kterou svým hostům velice rád pokládám a která tak trošičku poodhalí jejich dětství, jejich mládí a možná i taky taková ta, ty kořeny, ze kterých vyrůstali, jsem ti ještě nepoložil. A to, kdo byl tvým takovým hrdinou tvého dětství?
1: Aha, a to je dost důležitý, protože hrdina motivuje. Ale já jsem měla takové dětství, že jsem si nestačila najít svého hrdinu, protože vlastně do 5 let jsem byla v Brně. Pak jsem udělala přesun, protože díky rodičům uměleckým, samozřejmě tatínek dirigent, maminka zpěvačka, jsem putovala k babičce a k dědovi do Rakovníka. Já si myslím, že mý hrdinové byli babička s dědou v Rakovníku.
0: Vážně?
1: Protože oni mě milovali takovou tou opravdu čistou láskou. A bylo to nádherné dětství v obyčejném domečku, kde byli králíci a husy a slepice. Bylo to strašně romantický. Takový to, co v dítěti vzbuzuje fantazii. Nebylo to na hmotných věcech. Že my jsme neměli ani do dlouhé doby televizi, potom černobílou. Vlastně jsem s nima bydlela v jedné místnosti, jenom kuchyň jsme měli. Ale já na ně nikdy nezapomněla. Já jsem pak putovala v 11,5 letech do Prahy, to bylo přechodně, a pak jsem bydlela od 13 do 18 s tátou v Poděbradech taky v jednom pokojíku. Ale vlastně hrdinové byli ti, kteří se chovali báječně. Čili řekla bych babička s dědou, pak táta byl můj hrdina ve smyslu hudby. Protože on mě fandil a měl mě k té hudbě, učil mě číst partitury, dbal na to, abych cvičila na klavír, a měl to navíc se mnou neskutečně těžký. Ale jinak, teď je takovou pauzičku udělám, hrdinové byli vždycky takový ti zlobiví kluci, chlapi, kteří byli prostě průšvihaři.
0: Prosím tě, žádný malej bobeš?
1: Žádný malej bobeš to nebyl. A byly to vždycky, který vyváděli nějaký šílený lumpárny. A ti v mých očích byli prostě úplně nejak, těm jsem vzhlížela a vždycky samozřejmě z toho koukal nějaký malér.
0: Nějaký malér.
1: No jasně.
0: Prosím tě, ale mě by zajímalo taky to, protože říká se, že to, co v tobě zanechá ten hluboký dojem z toho dětství, tak myslím teď to v soužití s dědou a babičkou v tom domečku, takže si to člověk potom rád připomíná v dospělosti. A já myslím, že u tebe se to projevilo tím, že jsi si třeba pořídila chaloupku.
1: Já jsem si ji nepořídila. Byla chatička ve Skrých u Berounky, romantický to kraj Oty Pavla. A maminka pak byla dlouho nemocná a já jsem jí udržovala z nostalgie. I jsem tam ráda jezdila, udělala jsem si tam spoustu kamarádů, které mám dodnes. Jenomže když má ženská sama chatu, tak musí mít pomoc. A já jsem jí nikdy neměla. A neměla jsem jí ve smyslu ani kamarádů, ani řemeslníků. A moje věta zní: zabít řemeslníka by nemělo být trestným činem. Takže mučilo mě to tak dlouho, až jsem se rozhodla, že chaloupka, ona byla chatička samozřejmě, že musí prostě jít do světa, a šla do světa prýma klukovi do Rakovníka, který se teď o ní stará. Jsem ráda. Hmm. Jsem ráda. Občas si tam zajdu na procházku, zajdu za hospodským, za starostou, zajdu si pro kozí sýr a zase v klidu, bez nostalgie jedu domů.
0: No, teď se mi konečně začíná vysvětlovat ten klip, ve kterém ty tam řežeš tak bez ostyště do toho taxikáře. Mám takový pocit, že jsi si představovala všechny ty řemeslníky, který tě zklamali. A těm si to dala sežrat.
1: Jo. Tandem.

0: Posloucháme povídání Jitky Zelenkové, posloucháme její písničky, ty jsou všechny z toho nového alba, viď, z alba Intimity, ale prosím tě, když si teď budeš moct poslechnout něco jiného, něco, co si nenaspívala ty, tak to bude pro tebe možná docela těžké, protože ty máš takovou širokou škálu svých oblíbenců, viď?
1: Nevím, jestli je široká, to bych ani tak neřekla. Já vlastně pořád dokola poslouchám to, co mi je příjemné. Já poslouchám hodně jazz a poslouchám ráda, co se týká zahraničních lidí, všechny ty Sinatry a Bennetty a Lauru Figi, což je skvělá zpěvačka s takovou krásnou barvou hlasu, Dianu Král. Já pořád vlastně, když se chci naladit, tak si ladím touhle hudbou. To Chet Baker, to byl úžasný trumpetista, který zpíval tak smutně, nádherně. Takže já se ladím, nebo se někdy ladím filmovou hudbou.
0: No ale čím se naladíš dnes? Protože ty si teď můžeš vybrat jednu písničku nebo jednoho interpreta.
1: A můžeš mi dát na výběr.
0: A udělat si radost, samozřejmě. Vybírej. Jo, takhle. No ty si vybírej. Teď si tady řekla několik úžasných jmén. Tak no z nich třeba.
1: Tak z nich... No já bych tam určitě dala třeba nějakou dobrou swingovku Tony Bennetta, teď natočil právě novou desku s Dianou Král, anebo taky z Lady Gaga natočil skvělou desku, nějaký duet pěkný, jestli to tu máte v rádiu, já bych si to dala.

0: to byl duet. A líbil se nejenom Jitce Zelenkové, líbil se mně a já věřím, že i našim posluchačům, ale tím se mi krásně přímo nahrála, dokonce doslovně, protože Jitko, vím, že ty taky ráda zpíváš dueta. Duety? Se říká dueta? Nevím.
1: Já nevím, já někdy říkám duety a někdy dueta. No.
0: Tak,
1: Pán buví. Třeba je obojí správně.
0: Ale každopádně důležitější je to, že ti ta dueta nebo ty duety jdou a že je zpíváš ráda. Ty si léta si zpívala v podstatě vlastně ve sboru u Karla Gotta, že jo? Čili ten tvůj hlas ladí opravdu s mužskými hlasy velice krásně.
1: No, záleží na tom, s jakými právě. A je zvláštní, já jsem alt, já jsem nízko položený hlas. To znamená, že mě se dobře zpívá s tím, kdo zpívá právě vysoko. Třeba to se ti nezdá, že zpívá vysoko, ale zpívá vysoko. Protože ne každý hlas se hodí ke všemu a je to všechno na tónině, do které se to dá. To je velká věra zpívat s někým duet. Proto jsem naspívala třeba i s Karlem Gottem pár duetů, no ale to je samozřejmě tenor. Honza Smikmátor taky vlastně zpívá vysoko. I David Krause zpíval.
0: David Krause to zpívá taky vysoko?
1: On má hutní a sameťák má, ale zpívá vysoko.
0: No, tak k tobě samozřejmě se musí doplnit prostě ty vejšky, to je pochopitelný. Když si vybíráš toho parťáka, tak musí být i jaksi kamarád. Musí si ladit i jinak lidsky, myslím.
1: Musí to být spřízněná duše.
0: Jo.
1: A to člověk pozná, musí to být muzikantsky spřízněná duše základně. Mně by asi nešla dueta s někým jako jenom pro efekt. Jo, že bych si vybrala slavného zpěváka, známého, řekla bych si, ono je teďko známej, tak s tím bych si měla zaspět. To takhle nefunguje. Já si vyloženě vybírám lidi, cítím, že máme něco společného a většinou mi to vyšlo.
0: A co třeba dueta s kolegyní, s ženskou, se zpěvačkou? Protože jsou slavná dueta, že jo, třeba Celine Dion.
1: Ano, my jsme udělali třeba na pár koncertech, kde jsem vystupovala jako host dueta s Helenou Vondráčkovou, ale třeba to byla moje písnička, kterou jsme udělali jako duet, nebo se nám úžasně kdysi povedla Proud Mary, Tiny Turner. Takže někdy, ale já jsem moc s ženami, s ženskými kolegyněmi vlastně nespívala.
0: Ženy?
1: Ne. S Janou Kociánovou, když jsme nastoupili ke Karlovi, tak to byl hlas úžasný. Na to já vzpomínám na Janinku moc.
0: Nedávno nám odešla.
1: Protože bohužel nám odešla Jana. A bude chybět, protože tady byl jednou koncert Slovenské divy v Lucerně, kde bylo více slovenských zpěvaček. Ona šla na závěr jenom s pianem a s gospelovým sborem. Řekla jsem si, teda to je hlasisko. Pořád to byl hlas. Tak s tou se mi zpívalo například úplně báječně, protože naše hlasy ladily.
0: Ladily nádherně. No. Teď si něco zase poslechneme z té tvé desky z Intimity, aby řeč nestála.

denně tě potkávám, vždycky se usmíváš, všem ostatním se zdá, že Bůh ví, jak mě znáš. I když bych já moc chtěl, jsem stále tam.

0: Jestli se nepletu, Jitko, tak ty jsi v létě si byla velice pilná, zpívala si na festivalech, viď?
1: No taky jsem se octla na festivalech, kde také byl Karel Gott a já jsem vlastně před ním zpívala třeba hodinku, půl hodinku, také jsem byla sama na nějakých. Pravda je, že trošku jsem si říkala, jak to tam s těma mýma klukama s kapelou, kluci před náma je neuvěřitelný big beat hraje, že měli masky a zpívali takový ten death metal. Uá! Říkám, no tě Bůh, jak to jako bude působit, tam davy lidí a my tam přijdeme s tou naší hudbou. No ale zase se stal takový malej zázrak. Totiž oni se často podceňují lidé, člověk si dělá předsudky a to nemá dělat. Výborný to bylo a já jsem byla strašně překvapená, říkala jsem kluci, no to je záhada, teda ono to funguje. Já si myslím, že lidi jsou schopni přijímat i to a když se jdou bavit a když jim to ale dáš opravdu dobře, poctivě, a kvalitně, a já to prostřídávám, já nespívám jenom ty známé písničky, dám tam i tu klidnější muziku a i swing, ale oni to ocení prostě. Já jsem to cítila v tom létě, že se člověk nemá těchto věcí vůbec bát.
0: Ty zpívala si na, tuším, třech festivalech ve Svijanech, Boskovicích, Sázavách.
1: No, Svijany byly úžasné. No, Svijany byly právě úžasné.
0: Chodí tam hodně lidí, vy?
1: Tam bylo mraky lidí a právě tam před náma zpívala ta kapela, ale oni, big beatáci, rockeři jsou hodní, to jsou miláčci, ale dělají to takhle, že jo. Ale vyšlo nám to úplně bezvadně, takže jsem si říkala do budoucna, když přijde jakákoliv tahle nabídka, už se toho nikdy nebát, bylo to fajn.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

mi poskle steká a spolu s ním mám k slzám blíž.

0: Co pak čeká Jitku Zelenkovou v nejbližších dnech, týdnech, měsících? Myslím si, že k té desce nejnovější a k tomu výročí 50 let na scéně asi uděláš nějaké turné. Ne?
1: No to ti ještě k té 50 řeknu. Je to 50, jsem říkala, já jsem měla v 14. listopadu koncert právě jednak k výročí a jednak k desce v krásném prostředí La Fabriky v divadle a vyšlo nám to bezvadně, kde jsem samozřejmě měla všechny dueťáky, všechny hosty, bylo to fajn a říkali jsme si, až příští rok uděláme takových 4-5 rádi bychom divadel, protože mě sluší komornější ano, prostředí. Ano. Ale do konce roku samozřejmě mě čeká spoustu taky vánočních vystoupení. Takže ještě není čas na přímo udělat nějaké turné. Necháme to na příští rok, všechno má svůj čas. Koncert nám vyšel fajn, takže když budeme zdraví, já se těším na to a nabíjím se a dávám si do hlavy, že musím být zdravá. Nestýkat se s nemocnými lidmi, Honco.
0: Ano,
1: na tebe.
0: Já teď od tebe raději odstupuji kousek dál, protože na mě leze nějaká viróza, tak bych to nerad na tebe prsknul.
1: Ne.
0: Ale já
1: je
0: vím,
1: to v hlavě,
0: že ty,
1: je to v hlavě.
0: Já vím, že ty se fantasticky udržuješ fit, zrovna když o tom mluvíš, protože jsme se párkrát potkali i v Lázních, v Třeboní. Jezdíš pořád, předpokládám.
1: No tam jezdím na servis každý rok.
0: Servis, ano.
1: Na třínedělní servis a už mě ta Třeboň chybí. Udělám si krásný Silvestr a Vánoce. Já jsem se rozhodla. Já mám 23. právě koncert v Třeboni a já jsem se rozhodla, že tam zůstanu na Štědrý den a na oba dva svátky a že si to užiju. A na Silvestra po mnoha a mnoha letech dostala jsem nabídku příjemnou. Vystoupím v Luhačovicích.
0: Prosím tě, lázně, zase samý lázně tě provázej.
1: Takže tam zůstanu pěkně přes noc, nechám se namasírovat, udělám si novoroční procházku, no mám takové plány trošku to sklidnit po tomhle docela náročném roce.
0: Tak teď už víte, vážení a milí posluchači, čím to je, že Jitka Zelenková vypadá pořád tak báječně.
1: Děkuji za kompliment.
0: Je to samozřejmě jednak tím, že je krásná sama o sobě, ale ty lázně jsou zázračné.
1: Doporučuji všem ano. A nejenom ženám.
0: Ano. Jitko, já ti moc děkuju a samozřejmě ti přeju už dopředu krásný Vánoce, všecko hezké do nového roku, ať se ti podaří, na co sáhneš.
1: Honzo, děkuji za pozvání a tobě přeju totéž a nejenom. Tandem.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Na Pohodě právě začínají životopisy a v nich opět jedno zastavení nad neobyčejným osudem výrazné osobnosti naší historie. Tentokrát bude naším hostem česká právnička, politička a bohužel také oběť vykonstruovaných politických procesů Milada Horáková.
3: Milada Horáková.

0: popravy byly vykonány v úterý 27. června 1950. Přítomní byli předseda senátu dr. Trudák, soudce z povolání dr. Matoušek, dr. Kůrka, zapisovatel dr. Karmazín, prokurátoři Ludmila Brožová a dělnický prokurátor Havelka, soudní lékař dr. Grinwald a právní zástupci odsouzených dr. Martin, dr. Vízek a dr. Neumann. Jméno? Záviška Landra. Výkon 4:40 hodin. Smrt 4:49. Jméno Oldřich Pecl. Výkon 4:55. Smrt 5:04. Jméno Jan Buchal. Výkon 5:18. Smrt 5:27. Jméno Milada Horáková. Výkon 5:35. Smrt 5:43. Poslední slova popravených. Kalandra nic. Pecl nic. Buchal, ať žije svobodné Masarykovo a Benešovo Československo. Horáková.
1: Padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. Budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to.

0: Krajské velitelství státní bezpečnosti Praha, dne 29. dubna 1950.
1: Životopis.
0: Datum narození 25. prosince 1901 v Praze, bytem v Praze 16, Zapova ulice číslo 3. Datum smrti zatím schází. Chybí k němu necelých 60 dní, ale to ještě pisatelka neví. Byla pouze vyzvána vyslýchajícím, podpis nečitelný, služební číslo 509, aby vlastnoručně napsala svůj životopis.
1: Jsem dcerou obchodního zaměstnance bývalé tuškárny. Pocházím ze 4 dětí. Obecnou školu jsem navštěvovala na Královských Vinohradech a rovněž tam jsem absolvovala celé gymnázium. Maturovala jsem v roce 1921. Poté jsem studovala práva na Karlově univerzitě a v roce 1926 jsem promovala na doktora práv. Po ukončení studií jsem byla přijata jako konceptní čekatel k magistrátu hlavního města Prahy, kde jsem působila až do roku 1939. V roce 1929 jsem vstoupila do strany národně socialistické proto, že mi vyhovoval její národní a socialistický program. Další důvod byl ten, že v té straně bylo organizováno několik osobností, s nimiž jsem byla ve spolupráci, jako například doktor Edvard Beneš, doktor Petr Zenkl, Františka Plamínková a další. Ve straně jsem pracovala v právní komisi, jiné funkce jsem neměla. Dále jsem byla činná v Ženské národní radě jako jednatelka. Mimo to jsem byla v řadě jiných sociálních spolků, kde jsem zastávala různé funkce ve vedení. Mimo spolky sociální, právní a ženské jsem nebyla nikde činná. V roce 1939 jsem byla propuštěna ze služeb magistrátu a pracovala jsem pouze v domácnosti až do 2. srpna 1940, kdy jsem byla zatčena gestapem.
0: Jasné a přehledné, napsáno bez škrtů. Možná až příliš stručné.
1: Milada byla od mládí bojovný typ.
0: Vzpomínala na svou sestru paní Věra Tůmová.
1: Už ve 14. musela projevit statečnost. Našim zemřeli dvě děti na infekci v jeden den a Milada jim tehdy moc pomáhala. Jak já jí

0: práci nechyběla. Vystudovala gymnázium ve Slezské ulici, z předešlé školy ji vyloučili právě za účast na demonstracích.
1: Přestože měly obě sestry lecos společného, dělili je od sebe velký rozdíl věkový i povahový.
0: Nechci, aby se dnes z mé sestry dělala nějaká světice. Byla normální, zdravě myslící člověk. Někdy dovedla být velice přísná. Její muž sám sebe dobrovolně postavil na druhou kolej, velmi si jí vážil. Je pochopitelné, že jsem s Miladou vždy a ve všem nemohla souhlasit, ale ona byla absolutně nesmlouvavá.

0: Milada Horáková se narodila jako králová. V rodině Králových přišly na svět původně tři děti.
1: Marta, Milada, Jiří.
0: Nejstarší Marta a nejmladší Jiří však zemřeli na septickou spálu.
1: Byla to krutá nemoc, která si nevybírala. Neexistovaly na ní vlastně ani pořádné léky.
0: Původem byli z Posázaví.
1: To napsal v roce 1960 o rodině své ženy její manžel, inženýr doktor Bohuslav Horák, v eseji nazvané prostě Milada.
0: Otec Čeněk Král byl mlynářský syn, kterého, ať se dobře učil, z gymnázia dali vyučit obchodníkem. Maminka pocházela ze staré kutnohorské měšťanské rodiny. Tvrdá učednická léta nepřipravila Čeňka Krále ani o kousek vrozeného vzletu. Miloval divadlo a zpěv, měl rád společnost a hlavně vždycky se snažil samostatně myslet. Když se pak jako mladý muž vrátil z Dalmácie z vojny a spojil cestu svého života s usměvavou Anou Velíškovou, začal svou existenci budovat poněkud jinak než jeho vrstevníci. Byl vlastenec a tehdy na sklonku století se začínalo chápat, že český národ, takřka se topící v Německém moři, se nemůže uhájit planým vlasteneckým horováním, nýbrž prací, cílevědomým tvořením vlastních hospodářských hodnot, hlavně budováním svého průmyslu. Nebylo proto náhodou, že Čeněk Král právě zde přiložil ruku k dílu, které pak svými schopnostmi, inteligencí a houževnatostí přivedl k rozkvětu. Byla to tuškárna, stále sice ohrožovaná tuškarským kolosem Hartmut, přesto však prosperující a rostoucí. Tatínek tedy pracoval a cestoval po světě a laskavá maminka se starala o spokojený domov. Na prázdniny se jezdilo k dědečkovi a babičce do Hodkovského posázavského mlýna. Ti dva staří se tam dožili téměř 90 let a svou rázovitostí se zapsali nejen do srdce své vnučky, ale i širokého kruhu přátel a celého kraje. Měli se všichni rádi.

0: Milada, v rodině jí říkali Milátka, chtěla studovat.
1: Tatínek spoléhal spíš na Jiřího. Byl to chlapec a chlapci se obvykle vydávají v otcových stopách.
0: Jiří však byl mrtev a Milada souhlas se studiem po určitém zaváhání nakonec dostala. Musela ovšem složit přijímací zkoušku. A tady se vyskytl problém.
1: Ne, že by se jí bála, to udělá s klidem a jistotou, ale právě toho kdy. Když se konala zkouška, odjíždělo se do Hodkovského mlýna na prázdniny a Milátka měla na starosti kanár. Takže se ke zkoušce vypravila chtě nechtě s klecí s živým kanárem. Měla pak co dělat, aby stihla vlak.

Padám, padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. Budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám to.

0: Studentka Milada Králová se učila výborně.
1: Po smrti obou sourozenců začátkem první světové války se rodiče upnuli především k ní. Stala se jejich nadějí.
0: Po letech se narodila Královým ještě jedna dcera.
1: Věra byla mladší o 16 let.
0: Miladu bylo často vidět, jak se prochází pražským sadem Grébovkou, v jedné ruce knihu, druhou tlačí kočárek.
1: Hltala beletrii a někdy se pustila i do odbornějších věcí. Pod vlivem svého strýce, vzdělaného a moudrého faráře v Suchdole u Kutné Hory. Ten mladé dívce, toužící vědět a znát, radil a mnohdy ji intelektuálně vedl.
0: U něho se učila laskavosti a zbožnosti. Víra ji později v nacistickém i komunistickém kriminále pomáhala, posilovala a dávala naději. Po maturitě šlo o to, kudy a kam dál.
1: Milada měla namířeno na medicínu.
0: Pan Král měl však pádné protiargumenty, takže dcera nešla na lékařskou fakultu. Začala studovat práva.
1: Jestli jí byla osudná? Asi ne. Její povaha by ji stejně přivedla, ať už by dělala v životě cokoliv, dřív nebo později k veřejné činnosti.

0: Život studentský, život veselý a bezstarostný.
1: Poslední dvě slova pro Miladu neplatila.
0: Ne, že by byla jenom a jenom vážná a studeně studijní typ, to ne. Uměla se lehounce a jasně zasmát, ale...
1: Ale jako by rozum vždycky v pravou chvíli zavelel. Děvče, které mělo vrozený smysl pro závažné životní otázky, se vrátilo ke knihám, vzpomnělo si na svého strýce faráře a na jeho rady.
0: Na blízku vznikla nová literární revue, která si získala její pozornost.
1: Napsal po letech o Miladě její manžel Bohuslav Horák.
0: Byla tu hudba, koncerty a hlavně nové české divadlo se svými výboji a úspěchy. Byly tu i vlastní herecké pokusy na ochotnické scéně. První veselé cesty za hranice. Hlavně však hluboký zájem o hnutí, které později ve veřejné práci považuje za sobě nejbližší. Hnutí ženské, chápané ovšem moudře a vskutku moderně, nikoli jako vzpouru proti přirozenému poslání ženy, ale jako úsilí o uskutečnění dosažitelné rovnoprávnosti s mužem.
1: Tehdy se ti dva poznali. Oba dva vysokoškoláci. Společně sedávali v univerzitní knihovně, společně se toulali staroměstskými uličkami, počítali světla nad hlavou i hvězdy.
0: Na doktorku práv promovala Milada Králová v roce 1926.
1: Ještě předtím však prošla těžkou zdravotní krizí. Onemocnila spálou, na kterou zemřeli kdysi dva její sourozenci. Mládenec Bohuslav čekal denně pod nemocničním oknem Bulovky na zprávu o zdravotním stavu.
0: Neuměla se vzdávat. Tenkrát poprvé zvítězila nad smrtí.
1: Po druhé za okupace.
0: A po třetí?
1: Nebude třetí vítězství.
0: Brzy po promoci se Bohuslav s Miladou vzali. Doktor Horák byl redaktorem zemědělského vysílání Československého rozhlasu. Na venkově byl velice oblíbený jeho pořad, ve kterém strejc Rákos rozmlouval se sousedem Brázdou.
1: Dobrácký Rákos,
0: představoval ho doktor Horák,
1: pochopil, že šířit vzdělání mezi prostými rolníky nelze učenými, obyčejným lidem nesrozumitelnými traktáty a duchamornými statistikami, ale že je nutné s nimi mluvit jejich jazykem a jejich způsobem.
0: Později se Bohuslav Horák stal programovým ředitelem radiožurnálu.
1: A ještě mnohem později psal ve vzpomínkách o své ženě.
0: Brzy po svatbě v březnu 1927 nastoupila Milada jako mladá právnička do služeb obce Pražské, a to do ústředního sociálního úřadu hlavního města Prahy, k němuž náležely právě dobudované moderní Masarykovy domy v Krči.
1: Jejich tvůrce byl tehdejší předseda tohoto úřadu a později pražský primátor doktor Petr Zenkl. Ten ji přijímal. Ve svých vzpomínkách se o Miladě zmínil.
0: Ptal jsem se jí, zda o toto místo požádala, nebo zda jí bylo přiděleno. Odpověděla, že si měla vybrat mezi oddělením finančním, hospodářským, stavebním a sociálním. Řekl jsem jí, že nám jde o to, aby pracovníci v sociální službě byli spokojeni a k tomu, že nutně potřebují zvláštní rozpoložení. V sociálním úřadě nejsou vlastně žádné úřední hodiny, pracuje se tu od rána do noci, není tu klid ani po skončení práce, protože skoro každý spis mluví o lidské bídě a utrpení a žádá nutně účast srdce toho, kdo jej projednává. Nemáme tu žádné úlevy, ale naopak neklid, rozčilování, naléhání. Žádné mimořádné odměny mimo jediné. Vědomí, že pomáháme bližním, zmírňujeme jejich utrpení, vracíme jim víru v lidskou společnost a sloužíme dobru.
1: A po téhle přednášce pan doktor Zenkl ještě dodal.
0: Plně ocenit nesmírnou hodnotu spokojeného svědomí, což je naše odměna, může člověk až později, zejména v dobách těžkých a ovšem ve chvíli poslední. K tomu vy jako začátečnice máte ještě příliš daleko. Jde-li vám o pohodlnou, klidnou, slušně honorovanou službu, po jejichž hodinách budete mít klid pro sebe, nezůstávejte v sociálním úřadě a zvolte si jiný odbor. A já požádám pana primátora, aby vás tam přidělili.
1: Milada Horáková odmítla. Zůstala.

0: spravedlnost, kterou hlásala na poli sociální péče, se některým demagogům nezdála. Stalo se však dokonce jednou, že komunistická funkcionářka a novinářka Jožka Jabůrková se od svých stranických kolegů po zasedání městské rady distancovala a přišla se Horákové omluvit.
1: Já dobře vím,
0: řekla jí,
1: jak je vám těžko. Já vím, že děláte všechno, co můžete pro dobro lidí a vím, jak poctivě to myslíte. Nesmíte dezertovat, ani kdyby vytrvat bylo sebetěžší.

Padám, padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. Budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám to.

0: Milada měla 4 roky po fakultě a jela do holandského Hágu.
1: Vybrali ji z mnoha uchazečů.
0: Čekalo jí tam studium na mezinárodním učilišti. Svým intelektem tu vzbuzovala údiv.
1: Vysoký úředník československého ministerstva zahraničí doktor Arnošt Heydrich o ní později napsal.
0: Zastupoval jsem tehdy Československo při dvoru mezinárodní spravedlnosti. Předseda se zmínil, že mezi posluchači mezinárodního učiliště v Hágu na sebe upozornila vynikající právnička doktora Milada Horáková, a to nejen důkladnou znalostí mezinárodně právních a politických problémů, ale i pozoruhodnou bystrostí v postřehu a úsudku, jakož i velkou pohotovostí v argumentaci. Na těchto kurzech přednášely úřední kapacity mezinárodního práva z různých zemí a z jednotlivých států na ně byli vysláni ti nejlepší graduanti. Dovedl jsem si představit, jaká to byla soutěž, v níž doktorka Horáková tak vynikla. Náš tehdejší vyslanec v Hágu to doplnil sdělením, že působení doktorky Horákové na mezinárodním učilišti bylo jedním z největších přínosů k pověsti Československa v nizozemských učených kruzích.
1: Bylo jí tehdy 30 let.

0: Chtěla hodně dokázat, být užitečná. Postupně si uvědomovala, že se musí specializovat.
1: Měla dvě velké zájmové oblasti. Mezinárodní právní otázky a sociální problémy moderní ženy.
0: Sama pro sebe si umínila, že se bude zabývat problémem
1: světového řešení péče o matku a dítě.
0: Přednášela, jezdila se senátorkou Františkou Plamínkovou na mezinárodní kongresy, kde obě ženy zastupovaly ženskou národní radu.
1: Studuje Masarykovy spisy, její vzorem, ideálem politika i filozofa.
0: Prezident se o ní dozví od své dcery Alice a vysloví přání poznat tuhletu nevšední mladou ženu.
1: Díky Alici dojde k setkání. Horáková přichází k prezidentu Masarykovi rozechvělá.
0: Což se jí stávalo opravdu jenom málo kdy.
1: Masaryk ji pozorně sleduje, klade otázky, ptá se na úkoly ženské národní rady, posléze se zajímá o život mladých, o jejich problémy.
0: Večeří přitom bílou kávu s rohlíkem.
1: Milada v sobě našla starou jistotu a se zápalem líčí starému pánovi, co je třeba všechno udělat.
0: Prezidentu se temperament mladé právničky líbí. Pokivuje hlavou, tož. Při loučení jí dává větvičku rozkvetlé azalky.
1: Horáková se dává jen zřídka kdy unést pouze citem. Tentokrát srdce nezvládla. V pohnutí se jí stalo, že snídku azalky zapomněla na Masarykově stole. Nikdy jí to nepřestalo mrzet. Třeba, že po jeho smrti, když se Alice náhodou dozvěděla o příhodě s azalkou, dostává od ní kytičku polního kvítí z lán.

0: červnu 1950 čeká doktorka Horáková ve vězení na popravu. 3 dny před smrtí píše dopis s oslovením
1: Moji milovaní,
0: ve kterém přísně a nesmlouvavě bilancuje.
1: Jen jedno mne opravdu trápí. To, že jsem já dávala málo. I když jsem chtěla raději rozdávat, než přijímat, nesplnila jsem toto své předsevzetí. Drobila jsem se mezi mnohé a mnohé a na vás, moji nejmilejší, zbývalo často jen to, že jsem k vám přišla položit unavenou hlavu, vypnout přepjaté nervy, povolit si a nabrat sil i dechu. Dávat jsem už nikdy neměla co. Kdyby se mohl člověk vracet zpět do minulosti, toto bych chtěla napravit. Prosím vás, pro všechno to krásné, co bylo mezi námi, odpusťte. Stalo se to tak nějak proti všemu očekávání.
0: Ženská národní rada v sobě zahrnovala 78 nejrůznějších organizací, odborů a výborů. Milada Horáková jako ústřední jednatelka rady je řídila a koordinovala.
1: V roce 1938 jí bylo 37 let.
0: Když poslouchala z rozhlasu ještě dlouho před Mnichovem Hitlerovy řeči, viděla před sebou budoucí problém, jak pomoci uprchlíkům ze Sudet. Řekla tehdy.
1: Do jara máme Hitlera na hradě. Vidím, jak jeho SS mašírují ulicemi. Dojde k válce. Musíme připravit evakuaci žen a dětí.
0: Na magistrátě a na hlavním štábu ji přivítali překvapené obličeje úředníků, když po nich chtěla seznam letecky bezpečných míst a kde by byly pro evakuované ubytovací možnosti.
1: Když došlo k mnichovskému diktátu a Československo bylo oloupeno o pohraničí, byl ustaven výbor pro pomoc uprchlíkům. Náčelnice Marie Provazníková za obec Sokolskou, Milada Horáková za ženskou národní radu.
0: Měla zvláštní dar zvládnout situace, uklidnit chaos, dát smysl a řád lidskému počínání.
1: Ať chtěla nebo ne, stávala se vůdčím typem, kolem kterého se združují ti ostatní.
0: Bylo třeba usměrňovat proudy běženců mimo Prahu, zřizovat nouzové ubytování v kasárnách a sokolovnách, zařizovat v nich kuchyně a zásobovat je potravinami.
1: Vypracovala plán rehabilitačních půjček pro ožebračené živnostníky.
0: Jedním z projevů oklešťování demokratických práv takzvané druhé republice byl i tlak na snížení zaměstnanosti žen. Krátce před okupací musela Milada Horáková své místo na pražském magistrátu opustit.
1: A tak začala pracovat v odboji.
0: Účastnila se práce speciální právnické skupiny, která měla za úkol připravovat podklady pro odbojovou práci politického ústředí a později pro ústřední vedení odboje domácího.
1: Ještě později se stala členkou ústředí skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme. Její manžel vedl takzvanou zemědělskou programovou skupinu, zajišťoval zprávy pro emigraci v Londýně.
0: Jeho žena organizovala pomoc rodinám zatčených odbojových pracovníků a zahraničních letců.

0: Dne 2. července 1940 byla společně s manželem zatčena a téměř celé následující 2 roky byla vězněna ve vyšetřovací vazbě gestapa, střídavě na Pankráci a na Karlově náměstí v Praze, kde byla podrobena tvrdým výslechům.
1: Další 2 roky strávila v malé pevnosti v Terezíně. Tam byl vězněn i její manžel.
0: Nemohli se setkat, ale věděli o sobě a to je posilovalo.
1: Od června 1944 prožila v soudní vazbě Německého lidového soudu ve věznicích v Lipsku a v Drážďanech.
0: Původní verdikt zněl trest smrti. Rozsudek byl ale změněn na 8 let káznice. Nastoupila ve věznici v Aichachu v Horním Bavorsku, kde ji osvobodila americká armáda. Do vlasti se vrátila 20. května 1945.

Padám, padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. Budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám to.

0: Po návratu z nacistického vězení si Milada Horáková při setkání s manželem a dcerou slibovala, že se bude věnovat výhradně rodině.
1: Převratné poválečné události jí to nedopřáli.
0: Podle jejího vlastního výroku, zachyceného později ve vyšetřovacích protokolech STB, ji k aktivizaci v Národně socialistické straně přiměl rozhovor s prezidentem Benešem.
1: V říjnu 1945 byla zvolena poslankyní prozatímního národního shromáždění.
0: Pracovala ve svazu osvobozených politických vězňů a usilovala o obnovení činnosti Ženské národní rady.
1: Komunistické ministerstvo vnitra ale nemělo o obnovení registrace této organizace zájem. Místo toho vznikla Rada československých žen. Její tiskový orgán se jmenoval nejprve Rada žen, později Vlasta.
0: Doktorka Horáková musela v této organizaci od počátku svádět tvrdé boje o udržení nadstranickosti a demokratické atmosféry.
1: Podobně těžké střety ji čekaly i na parlamentní půdě. Tam odrážela demagogické útoky Antonína Zápotockého na národně socialistického ministra spravedlnosti Prokopa Drtinu a na politiku národních socialistů v oblasti retribučního soudnictví.
0: Trvala na 100% dodržování zákonnosti v retribučních procesech, kde podle informací z jejího volebního kraje, Českobudějovického, docházelo k závažným přehmatům.
1: Antonín Zápotocký už tehdy prosazoval zásady komunistické justice. Zdůrazňoval aktivní roli
0: dobře instruovaného prokurátora,
1: který musí viníka usvědčit za každou cenu, neboť
0: úkolem prokuratury není soudit, zda obviněný je vinen nebo nevinen, zdali zde byly nějaké polehčující okolnosti, ale položit na váhu všechno, co viníkům přitěžuje a co je usvědčuje.
1: Zastávala názor, že Československo by se nemělo izolovat od světa a orientovat se výhradně na Sovětský svaz.
0: Bezpečnost si uvědomovala, že má před sebou nepříjemného protivníka. Byla velmi chytrá a neúplatná.
1: Kdo má za sebou Terezín, pro toho je tohle jen hra zlomyslných dětí.
0: A k tomu dodávala.
1: Jakou zábavu bychom měli na světě, kdyby zde nebylo předrahých soudruhů?
0: V říjnu 1947 píše do Svobodného slova článek, který jí nebyl odpuštěn. A když přišel ten správný čas, byl přihozen na misku jejich vin.
1: Někdo umí lépe bořit, jiný zase stavět. Od roku 1918 v samostatném československém státě každý z těchto talentů měl již dostatečnou příležitost se uplatnit. Má to jedinou podmínku, že ti, co uměli pěkně bořit, nebudou překážet druhým, když už jejich poslání skončilo. To bohužel mnozí nepochopili. Je nejvyšší čas, aby si uvědomili, že lid považuje revoluci za skončenou a že chce klid a ve všem. Lidé rozvracečské povahy, zrození pro permanentní revoluci, jsou dnes v rozporu se zájmy národa a na odpovědná místa nepatří.
0: O tom článku se mluvilo vzrušeně v politických kruzích, v kuloárech i na veřejnosti. Byla to hozená rukavice. Gottwald na ní odpověděl, ale až za čas. Uměl být trpělivý. A když podepisoval 24. června 1950 rozsudek smrti nad Miladou Horákovou, dobře věděl, že je to splátka i za tento článek.

0: Pane prezidente, převážná část národa stojí za vámi. Věří vám, že nepodlehnete. A já jménem tohoto lidu, již ctí ideály pravdy, svobody a humanity, ideály, z nichž vznikla naše republika, vám přísahám za sebe i za národ, že vás nezradíme. Platí pro nás slova pronesená vámi na trakví prezidenta osvoboditele. Věrni zůstaneme.
1: To řekla v únoru 1948 Milada Horáková prezidentu Benešovi.
0: V době vládní krize se snažila dosáhnout, aby byla svolána schůze parlamentu, která by podpořila prezidenta. Už se jí to nepodařilo.
1: Ještě v neděli 25. února 1948 se jí podařilo odvrátit vstup Rady československých žen do ústředního akčního výboru.
0: Druhý den se však dočetla v novinách, že byl ustanoven akční výbor Rady československých žen, její vedení převzala komunistická poslankyně Anežka Hodinová-Spurná a Milada Horáková byla vyloučena.
1: Řečeno tehdejším slovníkem, byla vyakčněna.
0: Což nebylo jediné její vyakčnění. Byla zbavena všech veřejných funkcí. Proklamativně ji v panice dokonce vylučovali i organizace, jejichž členem nikdy nebyla.
1: Svého poslaneckého mandátu se vzdala sama. Učinila tak 10. března 1948 shodou okolností v den smrti Jana Masaryka.
0: Nechtěla, aby její jméno bylo nadále spojováno s děním těchto dnů. Učinila tak i přes varování přátel, jaké důsledky může tento krok pro ní mít.
1: Z té doby pochází její výrok:
0: já půjdu rovnou cestou.
1: Nepodařilo se nám přesvědčit ji o odchodu do exilu.
0: Vzpomíná na ní poslanec Ševčík.
1: Nepomohlo ani poukázání, že daleko víc by mohla vykonat v cizině, kde měla řadu přátel. Celý život jsem si vyčítal, že jsem nejednal dost přesvědčivě a nechal se uklidnit jejím tvrzením, že by byla včas varována, kdyby jí hrozilo zatčení a že pro ten případ má připravený bezpečný přechod. Když nám pak do Paříže posílala neskreslené podrobné zprávy, co se děje a co se připravuje doma, nevynechali jsme s doktorem Rybkou, abychom naši Miladu neupozornili na dlouhý a svízelný zápas a tím zvýšené pro ní nebezpečí. Prosili jsme neustále, aby neotálela a okamžitě utekla. Odpovědi byly stále stejné.
0: Mé místo je doma.

Padám, padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. Budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám to.

0: května 1945 bydleli manželé Horákovi v Zapově ulici v Praze na Smíchově.
1: Ta ulice dostala jméno podle populárně naučného spisovatele Karla Ladislava Zapa, žijícího v 19. století. Jeho rod byl ve středověku rytířský. Mimo jiné vlastnil v 16. století tvrz Vinoř i s okolními statky.
0: Když vcházela toho zářijového dne roku 1948 Milada Horáková do dveří zdejší fary, neměla o takových souvislostech ani ponětí. Měla v hlavě jiné starosti.
1: Čekala jí schůzka s několika osobnostmi. Zorganizoval ji bratr Edvarda Beneše, Vojta Beneš.
0: V té době už jí byla delší čas kontrolována korespondence. Státní bezpečnost ji sledovala na každém kroku.
1: Za rok na to v září roku 1949 byli zatýkáni lidé z jejího okolí.
0: V souvislosti se schůzkami ve Vinoři jsem Miladě navrhl, abychom odešli za hranice ihned a všichni tři, i s dcerou Janou.
1: Píše ve svých vzpomínkách její manžel doktor Bohumil Horák.
0: Byla už velmi zvyklána, ale znovu se ustálila a zůstala. V té době jsem už byl bez zaměstnání. Měl jsem dostat místo v Československém rozhlase jako plánovač, ale hodinu po nastoupení jsem byl z budovy vykázán. Byl jsem varován z několika stran, situace byla zralá pro útěk. Nevím, proč jsme ještě čekali.
1: 27. září 1949 jeli Horákovi dolů do města. Ona do úřadu, on za svými informacemi.
0: Přála si, abych se kolem 12. vrátil domů, hlavně kvůli naší Janě. Slíbil jsem jí to. Byl jasný podzimní den a to jsme spolu mluvili naposledy. Rozloučili jsme se dole na Václavském náměstí.
1: Odpoledne toho dne seděl doktor Horák na terase domu a něco kreslil.
0: U vrátek naší zahrady zazvonili dva páni ve špinavých dešťových pláštích. Hospodyně je pustila dovnitř. Byli to lidé STB. Rozdělili Janu, mne i hospodyni do různých místností bytu a čekali na další policisty, kteří měli provést prohlídku bytu. Věděl jsem, že zanedlouho má Milada schůzku u vyslance Jíny. Jako zázrakem se mi podařilo přes balkon do zahrady utéci. Milada však u Jíny ještě nebyla. Doufal jsem, že tam přijde a že bude včas informována. Bylo však už pozdě. Milada byla zatčena asi ve 3 hodiny odpoledne ve své kanceláři v Masné ulici. To jsem se však dozvěděl až dalšího dne. Jana zůstala v rukou policie a držela se dobře. Já pak po 2 měsících čekání přešel hranice 1. prosince 1949.
1: To už ty 2 měsíce běžela tragédie doktorky Milady Horákové.

0: O čem se tam jednalo na schůzce ve Vinoři? Jednalo se tam o společném postupu? O společné základně?
1: Účelem té schůzky bylo dohodnout se o tom, zda je nutno vytvořit nějakou společnou základnu nebo společný orgán, který by měl vytvářet sám nebo koordinovat ilegální činnost těchto různých směrů.
0: Směřující k jakému cíli?
1: Směřující ke změně režimu.
0: Paní obžalovaná, vy říkáte, že jste tam měli tedy vytvořit jakousi společnou základnu, že ano? Pro protistátní činnost.
1: Jenom jsme se o tom měli dohodnout, zda takovou základnu máme vytvořit.
0: No a k jakému jste dospěli závěru?
1: My jsme dospěli k tomu, že není vhodné ani časově, ani po stránce našeho vlastního názoru, abychom vytvářeli takovou společnou základnu.
0: V procesu s Miladou Horákovou a spol. Byly obviněny osobnosti s různou politickou orientací. Národní socialisté, sociální demokraté, lidovci, trockista a jeden vůdce teroristické bandy na Ostravsku.
1: Státní soud byl zahájen 31. května 1950.
0: Paní obžalovaná, vy jste reálný člověk. Musela jste zvážit, že podle všeho, a já se opírám o dokumenty, že se počítalo s válkou. Je to tak, paní obžalovaná?
1: Jistě, že se v těch zprávách o tomhle všem hovořilo.
0: Paní obžalovaná, já bych chtěl reálně.
1: My jsme počítali při těch koncepcích, jak jsem už tady vypovídala, s válkou, ale já jako žena matka jsem si opravdu osobně nepřála války.
0: Zasedal zmanipulovaný soud. Naslouchalo se zmanipulovaným výpovědím svědků i většiny obžalovaných. Všechno se odbývalo podle předem dohodnutého scénáře, který svědomitě vypracovali sovětští poradci. A do toho fantasmagorického světa pronáší obžalovaná.
1: Setrvávám ve svém přesvědčení a setrvávám v něm proto, že je opírám o názory, stanoviska, vyjádření a informace osob, které pro mě byly autoritou. A mezi ně počítám také dva nejvzácnější pro sebe lidi, dvě největší osobnosti, Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše.

0: Rozsudek byl vynesen po 8 dnech. 4 rozsudky smrti, Horáková, Buchal, Pecl a Kalandra. 3 tresty doživotí a další těžké tresty odnětí svobody v rozmezí 28 až 15 let, zostřené konfiskací majetku a ztrátou občanských práv.
1: Odvolání odsouzených a žádosti o prezidentskou milost.
0: Milada Horáková se této možnosti vzdala. Žádost podali její otec a sestra.
1: Představovali pro režim pouhou zdržovací formalitu.
0: Pouze u Milady Horákové, na jejíž rozsudek reagovali žádostmi o milost významné světové osobnosti, například Albert Einstein, Klement Gottwald zaváhal. Ale nakonec ji neudělil. Dostala jen povolení rozloučit se se svými nejbližšími, s dcerou Janou, sestrou Věrou a sestřiným manželem.
1: Datum popravy bylo stanoveno na 27. červen 1950.
0: Noc předtím se Milada Horáková rozloučila se svými drahými.
1: Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží. Tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s jediným přáním, abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno. Neplačte, neteskněte moc. Je to takhle lepší, než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Nejsem bezradná a zoufalá. Nehraji. Je to ve mně tak klidné, poněvadž mám klid ve svém svědomí. Ptáci se už probouzí. Začíná svítat. Jděte na louky a do lesů. Žijte. Žijte. Jděte do borů. Dívejte se na krásné a všude budeme spolu. Dívejte se na lidi kolem. V každém se něčím obrazím.

0: Život právničky a političky Milady Horákové byl tématem dalšího dílu životopisů. Pořad v Českém rozhlase Brno připravil Josef Veselý. V režii Zdeňka Kozáka účinkovali Aranka Lapešová a Zdeněk Junák.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hezký den, milí posluchači, zdravím vás srdečně na začátku pracovního týdne při poslechu Kolotoče. Dnes máme 1. června, kdy slavíme Mezinárodní den dětí. V jazykovém koutku se dozvíme, jaké je u nás historicky nejužívanější jméno psa. V naší rozhlasové kuchyni si připravíme tvarohové knedlíky. Dále se v hobby rubrice dozvíte, jak a čím zastínit naše příbytky před ostrým sluncem. A na výlet zamíříme k obci Kamík u Švihova za Kamíckou skálou. Přeji pohodový poslech.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: V našem pravidelném putování za krásami a zajímavostmi naší země na Pohodě teď míříme k obci Kamík u Švihova za Kamíckou skálou. Kdo ale zvládne kovové schůdky do nadmořské výšky zhruba 500 metrů, ocitne se vedle velkého dřevěného kříže a může se rozhlédnout do krajiny. Přímo pod skálou na nás čeká redaktorka Kateřina Dobrovolná s nezávislým starostou města Švihov Václavem Petrusem.
1: Na samotném kraji Kamíka, místní části Švihova, je 11. zastavení nauční stezky Kamícká skála, kde se návštěvník doví informace o tomto přírodním objektu. Samotná naučná stezka má celkem 20 zastavení, vede okolo Švihova, kde je 10 zastavení po trase asi 20 kilometrů a ve městě potom má dalších 10 zastavení u všelijakých pamětihodností, takže pro návštěvníka skoro na celodenní výlet do Švihova okolí. Dá se tu zaparkovat jedno dvě vozidla, ale je to zaměřené hlavně na ty, kteří chtějí chodit pěšky po naučné stezce. Po naučné stezce se nejezdí autem.
2: Tak a my už se tady od tabule naučné stezky, kde se dočteme plno zajímavých informací, vydáváme vzhůru ke skále, míjíme ceduli, která nám tady říká, že končí místní část obce Švihov Kamík. A dívám se, ale tady jsou dvě skály.
3: Jindřich Hajšman, autor naučné stezky Švihov a okolí. Opravdu takové antré, když přijíždíte do Kamíka, tak jsou skály a jsou po obou stranách, takže napravo taková menší a nalevo potom ta hlavní skála, takže má vlastně obec Kamík takovou slavobránu skalní.
2: Co název Kamík?
3: Samotný název je odvozený od slova kámen, což právě je vazba na naší slavnou Kamíckou skálu. Skálu využívají občas i horolezci.
2: A jak se blížíme, tak už vidím tamhle nějaké schůdky, nebo možná je to i žebřík.
3: Není to tak dávno, co byly instalovány úplně nové ocelové schody. Původně tam byly takové úplně dřevěné rozpadlé, po kterých opravdu bylo velmi dobrodružné se tam vydávat.

0: Kámen tvrdý, tak ho možná využívali i naši předci při stavbách.
1: Určitě ho využívali, především nedaleký náš slavný vodní hrad Švihov je celý postavený z bulížníku, ale opravdu nechtěl bych tehdy být v roli toho lamače v lomu, protože lámání bulížníku opravdu je za trest.
0: No a teď už se můžeme vydat vzhůru. Diktafon radši schovám, aby mi nespadl. Vystoupili jsme, kolik to vlastně bylo schodů?
1: To opravdu nevím, ale je to nějakých 20 metrů.
0: Kam vidíme?
1: Směrem na sever nebo severozápad vidíme část obce Třebícinka, která také patří pod Švihov, a na druhou stranu celý Kamík, který je velice zvláštní obcí. Už jenom to, že v Kamíku končí silnice, což vždycky znamená, že je to nějaké zvláštní místo, tam, kde končí silnice. A je to opravdu takové horské, rozptýlené osídlení jednotlivých statků, což takhle ve vnitrozemí Čech není úplně obvyklé.
2: Říká autor naučné stezky Švihov a okolí Jindřich Hajšman, který Kamíckou skálu představil redaktorce Kateřině Dobrovolné.

0: Víte, jaké je u nás historicky nejužívanější jméno psa? Prozradíme už za moment. Dnešní díl jazykového koutku potěší i čtenáře, ale určen je všem milovníkům češtiny. Slovo má kolega Vladimír Šťovíček.
1: Dnešní okénko s mateřštinou bude věnováno odpovědi na dotaz související s kdysi povinnou školní četbou a zároveň původu jmen psů v češtině. Tak tahle souvislost mi připadá poněkud překvapivá, ale snad ji objasníme. Naproti mě sedí Helena Chýlová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Otázka totiž zněla, proč se psi žijící na starém Bělidle v babičce Boženy Němcové jmenovali právě Sultán a Tyrl. Pojmenování psů rodiny Proškovy odpovídá dobové tradici. Psi původně nemohli dostávat jména křesťanská, a tak dostávali buď jména cizího původu, nebo jména domácího původu s charakterizační funkcí, například chlupáč, liska, bílý, rychlý a podobně. Jména obou psů ze starého Bělidla jsou, jak je zřejmé, cizího původu. Sultán je z turečtiny. Jména tureckého původu pro psy byla v Čechách oblíbená již od 17. století, tedy od válek s Turky, z pohledu křesťanů s nevěřícími. A právě jména nevěřících či pohanů byla užívána jako jména pro psy. Sultán v turečtině bylo jméno vznešené, znamená původně pán. Tyrl je pravděpodobně z němčiny. Je zdrobnělinou německého slova týr, zvíře, a znamená tedy zvířátko. Můžeme se setkat i s výkladem, že Tyrl je zkomolené slovo Turek, ale tento výklad nepovažujeme dnes za pravděpodobný. Historicky nejfrekventovanější jméno českého psa je asi Alík. Vzpomeňme si na pohádky a dětské knížky. Opět zde můžeme doložit, že původně jména psů jsou převážně cizího původu, neboť také původ tohoto jména je cizokrajný. Pochází také z turečtiny, z frekventovaného mužského jména Ali. Dalším psím jménem babičce Boženy Němcové, pokud si vzpomínám, je například Hektor, pes pana myslivce, a nebo bych připomněla jména psů zámeckých, Dianu a Aminu. Ani jedno jméno není české, jde o jména řeckého a latinského původu. A zároveň můžeme sledovat, jak se i jména psů mohou v literárním díle stát výstižným představitelem dobového postavení majitele psa ve společnosti.
1: Dnes je situace i tradice zcela jiná, roli při výběru jména pro psího miláčka hraje hlavně móda, no třeba i o tom si někdy příště s Helenou Chýlovou můžeme popovídat. Pro dnešek děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak vidíte, co zajímavého se v jazykovém koutku dozvíme. Nyní se zaposlouchejme do prvních tónů pohodových melodií v podání Jiřího Korna, poté Jitky Molavcové, a už za chvíli se můžeme těšit na další recept. Tentokrát to bude na tvarohové knedlíky.

0: 1. června slavíme Den dětí. Babičky a dědečkové je často překvapí nějakou tou sladkostí. Pokud přemýšlíte, čím byste mohli dnes udělat radost svým vnoučatům, můžete jim k dnešnímu svátku připravit tvarohové knedlíky. Se spěratelkou historických receptů Vladimírou Jakoubijovou v doprovodu redaktora Jaroslava Hořeního.
1: Jahody, tedy pleskáče, jak se jim říkalo. Spolu s jablky a hruškami patří k nejstarším druhům ovoce, které se u nás pěstovalo. Jahodník a jeho plody se využíval k vaření i k léčení. Počátky jeho cíleného pěstování spadají u nás do 14. století, ale lesní jahodník, hlavně léčitelé, využívali ještě daleko dříve. Ale i pěstované jahody byly pro lidové léčitelé cenným produktem.
2: A jaké léčebné účinky jahody vlastně mají?
1: Používaly se třeba do přípravků účinných proti artritidě, k pročištění organismu, na léčení chudokrevnosti a poruch krvetvorby. Byly pomocníkem v boji s ledvinovými a močovými kameny. Jahody však byly ale hlavně lahůdkou a cennou surovinou pro přípravu ovocných jídel a moučníků.
2: Na čerstvé jahody se těším každý rok. Ty první jen tak na zobačku, jak se říká. A až se jahodníky rozplodí, tak na jahodové knedlíky. A recept na tvarohové knedlíky s pleskáčema tu máme právě dnes.
1: Budeme potřebovat 1/4 kila tvarohu, 1 vejce, špetku soli, 5 deka másla, asi 15 deka polohrubé mouky a jahody. Tvaroh rozdrobíme do misky, osolíme, přidáme vejce a rozpuštěné máslo a vařečkou zpracujeme na hladkou hmotu. Do ní postupně zapracováváme po částech mouku, až vznikne vláčné těsto. Množství mouky záleží na hustotě tvarohu, takže čím lepší tvaroh koupíme, tím méně můžeme dát mouky. A také na velikosti vajíčka. Z těsta potom vyválíme váleček, rozkrájíme ho na špalíčky a do každého kousku zabalíme jahody. Knedlík uvaříme v páře, je to lepší, ale kdo neumí, tak ve vodě. Hotové potom sypeme na talíři strouhaným tvarohem, tvrdým smíchaným s moučkovým cukrem a polejeme rozpuštěným máslem. No když to čtu, už mám na to chuť.
0: Ať už jste dnes pro vnoučata či děti připravili jakoukoliv sladkost, budou mít určitě radost. Za chvíli se o slovo přihlásí zábava z rozhlasového archivu Jiřího Hubičky.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Ladíte kolotoč, kde si teď můžete poslechnout další pokračování naší zábavy z rozsáhlého rozhlasového archivu. Dnes připomeneme Františka Pláničku vyprávěním z roku 1966. Více už nám poví Jiří Hubička.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
2: Dobré dopoledne, vážení posluchači. Věřím, že dnes svým příspěvkem udělám radost všem z vás, kteří máte rádi fotbal. Ta hra přináší svým příznivcům tu radost, tu nadšení, tu zase zklamání a občas i frustraci. Mám tu dnes pro vás vzpomínku na dávná a úspěšná léta našeho fotbalu. Jsou spojena s generací fotbalistů, jejichž aktivní působení dnes už pamatuje jen málo kdo. Jména slavných hráčů oné éry však dodnes znají i ti, kteří se narodili o mnoho let později. Především ti, kteří se kdy aspoň trochu zajímali o historii našeho fotbalu, znají jména jako Josef Bican, Antonín Puč, Oldřich Nejedlý, anebo ze stejné generace nejslavnější brankář František Plánička. A právě světově proslulého Pláničku vám dnes chci připomenout. Zítra, tedy 2. června, si připomeneme, že od jeho narození uplynulo už 122 let. Hrdinu mistrovství světa z roku 1934, na kterém Československo získalo stříbrné medaile, vám dnes připomenu jeho vyprávěním, které s ním v roce 1966 natočil sportovní reportér Stanislav Sigmund.
3: Co podle vašeho názoru je příčinou toho, že dnes počet neproměněných pokutových kopů převyšuje zdaleka počet těch proměněných? Čemu byste to přikládal vy? Jako jeden z nejslavnějších brankářů na světě vůbec.
4: No tak zaprvé bych myslel to, že vlastně ti útočníci, kteří jsou pověřeni střílením těch presných kopů, takže nemají klid, jsou nervózní a samozřejmě tím se stane, že potom nepřesně střílí. Desítka to má být 99% k branka, to jsme vždycky říkali. A když na to šel třeba Honza Vaník, tak jsme neříkali, zdali pak hoda. Jenom jsme si v duchu řekli, tak zas budou prémie. Tak myslím, že v prvé řadě, když má se střílet desítka, tak v prvé řadě, aby to byla rána. Samozřejmě umístěna a ne, aby ta rána šla přímo do toho brankáře. A jistě, když půjde od toho brankáře jenom na půl druhého metru, tak už nemůže nic dělat.
3: Hrál jste před statisícovým davem diváků, se dá říct, na mnoha stadionech. Měl jste možnost hrát i před naším obecenstvem důležitých domácích i mezinárodních a mezistátních zápasech. Jak byste porovnal vy obecenstvo, které sledovalo vás na hřišti, a obecenstvo, které chodí na stadiony dnes?
4: Tak myslím, že to obecenstvo, před kterým jsme hrávali my, bylo tak, já tak bych řekl, uznalejší. Prostě proti pro soupeře. Myslím, domácím vždycky fandilo, no to je pochopitelný. Ale pro soupeře, že bylo uznalejší. Nenašli se tam žádné nadávky, tak jako člověk dneska slyší a i stydí se, ku příkladu, když slyší takové nadávky, které na hřiště by nepatřily. Já, ku příkladu, když jsem nakopaný, tak mě nevidí nikdo, abych promluvil nějakým způsobem. Vychutnávám to, já se dívám prostě jako sportovec na tu kopanou, já se nedívám jako fanda, já taky fandovský, třeba jsem v té Slavii, tedy jaksi, nechci říct fandím, ale jaksi sympatizuji s tou Slavii, ale prostě chci vidět tu kopanou a chci vidět pěknou kopanou, jako každý divák. A jistě, když to vidí, tak má z toho radost a má z toho krásný počítek a pozbuzuje to. Ale tyhle ty věci, ty nadávky tomu soupeři, to já myslím, že nepřichází a nemá přicházet u nás v úvahu.
2: Kdyby se František Plánička dožil dneška, nejspíš by se nad mnohými jevy v současném fotbale velmi podivil. Zemřel v roce 1996 ve svých 92 letech.

0: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
1: Další rozhlasové vzpomínky a perličky uslyšíte zase za týden v pondělním Kolotoči. A za chvíli se můžete těšit na hobby rubriku, ve které vám poradíme, jak a čím zastínit naše příbytky před ostrým sluncem.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

0: Zatímco v zimě bojujeme s tím, jak zamezit chladu, s blížícím se létem možná mnozí z vás přemýšlí nad kvalitním zastíněním oken. V letních měsících totiž dokáže slunce vyhřát místnost až na 40 stupňů. Zeptali jsme se proto odborníka na různé stínící systémy, jak se před horkem nejúčinněji chránit. S Jiřím Kouřelem natáčel kolega Mirek Kobza.
1: Ze své praxe teda můžu říct, že z 90 minimálně procent si lidi dávají vnitřní interiérové žaluzie. Tam možnost je vybrat ze 70 barev.
2: Vím, že existují různé materiály. Je v tom rozdíl?
1: No je v tom značný rozdíl. Ty plastové málo vydrží. Ideální jsou hliníkové, které mají samozřejmě na povrchu kvalitní barvu, nástřik. V každém případě jednoznačně doporučuju ty hliníkové.
2: Hospodinky by namítly, ale že žaluzie se špatně uklízejí, protože se na nich drží prach. Máte na to nějaký fígl?
1: No, fígl nemám. Když se zeptají mě, no, tak jim řeknu sklopit žaluziu dolů a vlhkou hadrou to stahovat z vrchu dolů, pak to překlopit na druhou stranu a zase ze spodu nahoru. Existují ruční kartáče, které jsou dvouramenné nebo i pětiramenné, ale je to všechno náročné na čas a doporučuji teda tak jedno za rok si to očistit, protože jak to zajde za několik roků, tak to čištění je opravdu podstatně náročnější.
2: Další variantou jsou vertikální žaluzie, takové ty textilní. Kdy ty použít?
1: Samozřejmě, když na to zákazník má zájem a ta místnost vypadá naprosto luxusně a ovládání tady těch textilních je opravdu jednoduchý a to je tam plynulý možnost zastínění. Ale je zase pravda, že žádný ty textilní svislí, žaluzie, úplně to sluníčko nezastaví, to je výhoda těch hliníkových, horizontálních, kde slunko přes ně se skoro vůbec nedostane.
2: Spousta lidí používá jako ochranu před sluncem i takzvané předokenní rolety nebo žaluzie. Jaké jsou tam výhody a případně nevýhody?
1: Ty rolety jsou dva druhy, to je z PVC a nebo jsou hliníkové. Jednoznačně je lepší ty hliníkové, protože ty plastový mám případy, že kroupy asi po 8 letech úplně ty rolety zničily, co byly z těch plastových lamel. Sluníčko na to hodně působí a stárnutí je velice rychlý, když to ty hliníkové, to jsou takzvaný držáci. Jo. V těch hliníkových, tam v těch lamelách je ještě materiál. Opravdu vynikající tepelný izolační vlastnosti. No a sluníčko se vůbec nedostane do toho bytu, zastaví se před rámem okna a i v zimě to má izolační vlastnosti, že se ušetří na topení v bytě.
2: Napadá mě, že navíc chrání i rámy vlastně těch oken.
1: Ano, rámy, to je 100% pravda, že ty rámy jsou chráněny. Podobně to je u těch venkovních žaluzí, ty jsou 5 cm, na rozdíl od těch interiérových, které jsou 2,5 cm. Ty jsou na ocelových lankách, anebo jsou přímo v uhelníkách zapuštěny. Zase výhoda je velká v tom, že chrání rámy oken a nepustí vůbec teplo do místnosti. Ty izolační vlastnosti proti interiérovým jsou podstatně lepší.
2: Co třeba ochrana pomocí markýz?
1: No tak určitě, že to vytvoří stín. No, vytvoří to stín, po kterým se příjemně sedí. Na to vysunutí je buď to mechanická klika, kde se dá ta markýza vysunout nebo zasunout. Existuje i dražší provedení na motor, čili na dálkové ovládání s čidlama, to znamená při silné větru, taktéž při dešti se ta markýza sama automaticky zasune. Tím vlastně se chrání.
2: Taková specifika jsou střešní okna, tady třeba zrovna vidíme střešní okna, tak jak chránit před sluncem?
1: Střešní okna, to jsou dvě možnosti, buď to normálně horizontální žaluzie, které jsou vlastně podobné jak u těch interiérových žaluzií, jejich výhoda, že jsou laciny, nevýhoda je, že úplně se nedovírají, nedá se provést celostěnící provedení, daleko výhodnější je střešní rolety. U těch rolet je nevýhoda to, že když trošku pootevřete tu roletu, posunete nahoru, tak už tam sluníčko se dostane. No, tak každé z těch jednotlivých druhů má své výhody a své nevýhody.
0: Jak a čím zastínit naše příbytky před ostrým sluncem, radil Jiří Kouřil a náš kolega Mirek Kobza.
3: Posloucháte Kolotoč,
4: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Rychle rostoucí travinu, která je schopná růst i na kontaminovaných a naživených chudých půdách, vysazuje tým vědců v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím. Ozdobnice obrovská dorůstá až do výšky 4 metrů a z jednoho hektaru je možné získat desítky tun biomasy. Ve srážkovém stínu pod Krušnými horami a na místě po těžbě uhlí, ale podle odborníku tak velká nebude. Mimořádně odolná energetická plodina může pomoci s obnovou půdy narušené dolováním ve spojení s biouhlem, což je materiál vznikající například z odpadních kalů z čistíren odpadních vod. Tento materiál pomáhá zvyšovat obsah uhlíku v půdě a zároveň ho v ní dlouhodobě ukládat. Kořeny ozdobnice podle vědců spolupracují s půdními mikroorganismy a přispívají k přirozenému rozkladu organického znečištění a proti šíření znečištění do nových oblastí. V lomu ČSA mají vědci připraveno 2000 sazeniček na jedno testovací pole, což je asi 1000 metrů čtverečních. Už v červenci bude vidět, zda se rostliny uchytily. Přejme si, aby se projekt vědcům vydařil. Krásný zbytek dne a příjemný poslech našich dalších pořadů přeji.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Naposledy dnes otevřeme stránky knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Seděli jsme na šoupané lavici v podzemí okresní nemocnice. Byla sobota 4. října 1986. Bylo 42. výročí karpatsko-dukelské operace, počasí venku slunečné. Jsem tady od čtvrtka, řekla ona. Prodávala jsem mlejn. Vy marodíte, co je s váma? Jen žádný nemocniční dialog nemarodím. V sobotu 4. října 1986 ne, až zítra. Maminku vezmeš k sobě? Na jaře umřela. Božena Zilvarová umřela. Na srdce, na ledviny, na raka? Ne, jenom ne o nemocech, jenom ne o smrti. Soustředit se upřímně, lámání chleba. Poslední dialog. Blíženci jsou v pořádku? Kluci? Za rok jdou do školy. Vy jste po operaci? Po operaci. Nemluv o tom. Ve čtvrtek předevčírem a před 42 roky. Tenkrát nás bylo víc. Stahoval jsem si šosy županu, aby si nepovšiml Hadice. Velitel protitankového kanónu v Nedbalkách. Neslavná oslava výročí. Mluvil jsem s Marešem. Teď někdy? Předloni, hledal tě. Já jsem se mu o svojí šíně nezmínil. Doptal se u slečny na poště. Přijel a zase odjel. Dala jsem mu kafe a vánočku. Kluci na stráni sáňkovali, nezavolala jsem je. K čemu by nám byl? Jistě. Rozumné stanovisko. K ničemu by vám byl. On je neadoptoval? Švárc? Ne. Přišli bychom o alimenty. Je to dost peněz. Ukládají mi na knížku. Jistě. 3 roky měsíčně, dejme tomu po 200. Kastrol i vysavač mají na knížce jeden každý přes 7 000. Za 10 let to bude 30 000 plus úroky. Za 30 000 je nábytek do obýváku. Rozumné. Josef Švárc je muž se smyslem pro realitu. Už je přednostou stanice? Ne, není a nebude. Finančně je to nevýhodné. Když započítáte přes časy a příplatky, gáže výpravčího je průměrně o 200 vyšší. Aha. Za 3 roky o 7 000, za 30 let o 70 000. Za 70 000 je nábytek do 2 pokojáků a pračka automatická a snad i kotel k etážovému topení. Jsi naivní, jsi kojenec, Flanderko. A ty? Zapálila si. Rty se jí na mžik skřivily, vydechla kouř. Kasírka na nádraží. Prodávám jízdenky. Odbavuju bagáž, spěšniny. Vedu vlečkovou agendu, knihu služebních zásilek, potvrzuju dělnické a žákovské průkazky. Objednávám tiskopisy, zpracovávám přehled o výkonech stanice. 2200 měsíčně, pondělí až pátek, pracovní doba od 6:30, končím ve 3:00. Vyzvednu kluky, cestou nakoupím, jdu vařit večeři. Stačí? Cunha je ostrovtipná holka, vystihla směr mých úvah. Ale já nepovoloval. A Mlejn? Oči se jí zúžily, blízkla v nich břitva. Samice brání hnízdo proti vetřelci. 200 000, řekla s medovým úsměvem. Pěkný peníze, řekl jsem s cukrkandlovým úsměvem. Dozrávali jsme k hádce. Pěkný. Nepovolovala. Koupíme škodovku. Béžovou? Ale ona se nedala vyprovokovat. Byla klidná a byla dospělá. Jen rty se jí zarputile křivily a čelo přetínala klikatá vrázka. Dodávala jí rozvážného vzhledu. To dřív nebylo. Koupíme škodovku a ten zatracený kotel a něco na sebe a klukům lyže a v létě si zajedeme do Bulharska. A pořád ještě něco zbyde. Přes 100 000. Kdybych si z toho vybírala 1000 měsíčně, můžu přejít na půl úvazku. Vyšetřím 4 hodiny denně. Přihlásím se na vysokou dopravní, dálkově, já to zvládnu. Je mě 26. No přece, už jsem se obával, že uvázneme u kotle a u rozpočtu nákladu na uhlí. A budeš inženýrka, řekl jsem. Bežová škodovka odpuštěna. Dostanu místo v Plzni u jihozápadní dráhy.
V Plzni ne. V Plzni je Mareš, i když polepšený, ale ku příkladu v Olomouci je Správa střední dráhy. Nadarmo jsem nelistovával v jízdním řádě. Nebo jinde, poperou se o tebe, řekl jsem. Olomouc je město staroslavné a výstavné. Od nás je do Olomouce 120 kilometrů a budeš samostatná, řekl jsem. V Olomouci je gymnázium a filozofická fakulta. Blíženci, kdyby cirkusový talent zakrněl, mohou vystudovat i středoškolskou profesuru. Při výběru předmětu bych jim poradil. Jenže co se Švarcem a domek? A nebudu se nikoho prosit, aby mě vzal jednou za měsíc do Mariánek na večeři. Pak mě při snídaní předčítá z účtenky 44 korun, to, že byl ten můj biftek. Za 44 korun, že se doma nají celá rodina. Sakryš, zatrnulo mi. Rozvážná cůňa vypadla z role. Tohle už není iluminace, tohle je ozlom krk. Já už ti, holka, nepomůžu. Mne už za polovičního účetního nevezmou ani v invalidním družstvu. A nákupní tašku s litrem mlíka a z 5 kg brambor a v druhé ruce

se mohla vrazit do něčeho, co vynáší. Chovat čistokrevný psy nebo nutrie. U nás pod zahrádkou je potok. Za košku z nutrie se platí i 600. Když budu doma, obstarala bych ty psy, nebo ty potkany, nebo aspoň kachny. A barák potřebuje okapy a vyspravit fasádu. A až bych potom posílala kluky do Plzně na gymnázium, to taky nebude zadarmo. Boty, prádlo, jen školní atlas stojí 75 korun. A rukavice a vlněné ponožky, u nás je zima už v říjnu. My jsme podhoráci, člověk se musí ohánět. To už jsme se proplétali katakombami. Takový obyčejný dialog. Konec návštěv, znělo z hůry. Vracíš se dnes? Do Svojšína? Dnes. Rychlík schodně jede v 19.18. Před půlnocí jsem doma. Manžel má noční, ale kluci už budou spát. Oni se o sebe postarají, když to musí bejt. Musí to bejt. Nežijem na věži, v záři reflektorů a barevný žároviček. Nejsme kavky, jsme lidé. Zbohem, Cuňa. Moment, a co je s váma? Co je vám? Nic. Nestarej se, o Vánocích za tebou přijedu. Fakt? Fakt? Rychlík z Prahy jede ve 12.40. Ve Svojšíně ale nestaví. Přestoupíte si v Plzni na osobák. Čekáte jen půl hodinky. Starou bačkoru čekám. V Plzni si vezmu taxíka. Maličko jsem to gesto přehnal. Povšimla si hadice. Moč po dvou dnech je dosud krvavá. Zděsila se, ale hru nepokazila. Díky, Cuňo. Dostanete se k stáru do dluhů, zalaškovala. Pro vás i do otroctví, Zilvarová. Zalaškoval jsem. Zbohem.

Zítra jdu domů. Dnes je čtvrtek, jsem tu 9 dní, 7 hodin a 10 minut. Čekáme na večeři, ukázněně čekáme. Báťa šel domů dneska. Vyprovodil jsem ho až k vrátnici. Byl to sympatický staříček. Je z Paletic. Zval mě, ať za ním přijedu. Nebylo by to nesnadné. Jede tam od nás autobus. 5-6 stanic poklábosíme, pro pivo si pošleme. Snachu, aby baba viděla, že mám Nobel kamarády. Řekneš jí, že jsi uzenář. Na lůžku číslo 1 už je nováček, byl eskortován dopoledne. Oběd jsem Doubkovi donesl, nádobí jsem po něm uklidil, po obědě si přál Smíchovskou 12, donesl jsem mu z kuchyňky konvici čaje. Nadával a lepil. Zatoužil po něčem k zakousnutí. Donesl jsem mu z bufetu malinové oplatky, pochutnal si. Teď budou teploměry. Po teploměrech prolítne doktor, kterému napařili noční, a potom donesu Doubkovi večeři. Jen aby nebyla zeml, bába. Včera byla studená sekaná, dnes bych hádal rýžovou kaši se skořicí a s máslem. Pan Doubek bude nadávat, ale slupnej. Šaman je na JIP, jednotka intenzivní péče, izolace, močírna. Ale žije, ujistili nás sestry, proč by nežil. Žije a zlobí, vymáhal na primářovi cigaretu. Nováček je civilním zaměstnáním zedník, to co je bývalý. Všichni jsme tady bývalí. Říká, že tuhle nemocnici stavěl před válkou. Stavěl a teď v ní leží. Jmenuje se Josef, příjmení jsem přeslechl. Pan Doubek ho překstil na Sněhuláka. Asi proto, že tam u okna tak rozpačitě postává. První den v nemocnici se člověk ostejchá i zajít na záchod. Ono jde o poprvé, drezíroval jsem ho, když jsem ho vedl k bezmasému obědu. Na chodbě bouchají dveře a ťukají kramflíčky. Mařenka roznáší teploměry. Snad jsem na nic nezapomněl. Po večeři zahájím výcvik Josefa Sněhuláka, abych šel zítra domů bez obav.

Vy taky máte kámen? Vece ke mně Sněhulák. Ustrašeně zahrývaje v podpaží teploměr, již upozorněn na pomíjivost této věcičky. Já, zasmál jsem se lehkomyslně a sklouzl po PVC k vypínači. Otrlý pacient umí zahřívat teploměr i v poklusu. Já už jsem zdravý.

a kaštan. Už je téměř bez listí, jen pár posledních se na holých větvích třepotá, jak zimomřivé duše ptáků. Ostatní na zemi tmavnou do hněda a budou proměněny v zem. Byl jsem dnes popolední na Balkáně. Solus, pouhý, samojediný. Je úterý, zahradní restaurace už je vyklizená, sedá se ve výčepu. Tam je nepřívětivo. Kafe bylo snad ze žaludů, čpěl pisoár. Ale ne, nesužuje mě smutek, nesužuje mě úzkost. Jsem v pohodě, je mě klidno. Podzim je letos mírný a suchý, úroda hrušek byla uspokojivá, šel jsem z Balkánu velkou oklikou, těším se z darů podzimu. V sobotu jsem ve špitálu nebyl, pozastavovali by se. Načtu, ten dědek vizitíruje doma, ho svrbí, zachtělo se mu švýcarské čokolády, smažených řízečků, není mi zapotřebí řízečků, až se mi zachce, usmažím si, i kuřátko si upeču. Nebo si ohřeju bursta, co bych se piplal s kuřetem. Je to zima a nevyvětráno a v dřezu pánev od vajíček ze včerejška a upustil jsem rádio, když jsem je přenášel do kuchyně. Nehraje a všude je plno prachu. Čistotný dědek by vyluxoval. Já nevyluxuju. Něco je s tlakem atmosférickým, mizerně se mi dýchá, lapám vzduch jako kapr na suchu. Asi se bude měnit počasí, budou plískanice a bláto a šero už ve 4 odpoledne v květinářství chryzantémy a kapr nelapá vzduch. A co je mě do kapra, Hergot? No ano, ano, ano, ano. Byl jsem včera na ambulanci. Za doktorem Perglem objednali si mě. Obvyklý postup, rutina. Nevím, proč se o tom šířit. Takových pooperačních kontrol je 15 do mandele. Že bych přece jen vyluxoval, nebo se vypravil do kina. Smráká se a dýchá se mě čím dál hůř. Že bych si uvařil polívku z tvrdého chleba, je výživná. Budu v pohodě srkat horkou polívku a v pohodě si číst noviny. Neuvařím, není česnek. Katy mívala na zahrádce záhonek česneku. Katy není, bramborák jsem naposledy jedl u cůni, umaštěný až za ušima. Cůňa není. Doktůrek schrnul papírky, do desek desky vsunul do obálky, obálku přelepil izolepou. Bylo to maligní, řekl. Podlá z PVC se pode mnou zhoupla. Maligní rovná se zhoubný. Maligní nádor TU. TU psali prstové tajemní na stěnu. Pan král Baltazar pil víno. Pil král a pili knížata a ženy jeho i souložnice jeho a chválili bohy zlaté a stříbrné, měděné, železné, dřevěné i kamenné. A mysl královská skormoutila se velmi a kolena jeho jedno o druhé se tlouklo. A v touž noc zabit jest Baltazar, král chaldejský. Uvařím si polívku hrachovou z kostky firmy Vitana. Do ní zlomky stvrdlého chleba osmažené na oleji firmy Kosmos. Poté sýr ementálský poněkud zaschlý, poté černou kávu, styk a do díla. A nebo ne, nevím, proč bych tu lisovanou jíchu vařil. Hladu ni chuti nemaje, uvařím si kávu. Povzbudím líné cévy, točí se mě hlava, nebo jsem ospalý. A co z toho plyne? Pravil jsem ležérně, abych dokázal, že doposud jsem lidská osobnost a ne hromádka neštěstí číslo 99, hynoucí na raka. Z toho plyne, řekl doktůrek, že novotvar o průměru 8 mm, který jsme vám odoperovali, za přesnost citací neručím, doufám, že nestuduješ medicínu, Františku, byl maligní, tečka. A prognoza? Nejsem ptakopravec, řekl nerudně. Nejsem psycholog. Všecko mě vykucháte a budu žít? Po
Podíval se na mne, podíval se na hodinky. Na chodbě před ambulancí se tísnilo nejmín 200 pacientů, všichni v úzkostech. Posaďte se, řekl. Novotvar neprorůstal tkání, řekl. Přišel jste včas, nic vám nevykucháme. Včas, on si řekne včas. Hnáty jsem si měl zpřelámat a nejít k obvodákovi. Umřu tak jako tak, jenomže odborně poučen a dekorován hadicí. Za 3 měsíce se vám do Měchýře zase podíváme, řekl. Doha je zelený osměchejřem. Proč? Papilomy se rády tvoří znovu. I nádory? I nádory, řekl nelítostně. Zákrok je nutné opakovat. Kolikrát? Pokaždé, když se vytvoří papilom. Nebo nádor. 18krát. Šaman se nevytahoval. Pokaždé za 3 měsíce? Tentokrát za 3 měsíce. Ze sousední koje vyšla statná sestra v naškrobeném čepci. Patrně nasadit mi svěrací kazajku. Doktůrek si jen sundal brýle a promnul si oči, byl unavený. Počkal, až se vydýchám a až si utřu poslintané tričko. Rakovina je mnohdy smrtelná, řekl. Vy rakovinu nemáte. Račte nám zachovat svou důvěru. Novotvar, který jsme vám odstranili, byl maligní. S důrazem na slovech odstranili a byl. Ohlaste se tu po Vánocích, řekl ještě a vyprovázel mě ke dveřím. Brejličky se mu blištěly. Situace si možná žádala spražit mě jako dorostence. Váš vírustek o velikosti hrášku je prkotina vážený. 10 dní jednou za 3 měsíce cystoskopie v narkóze, i to je prkotina vážený. Sypte domů a cestou mi hoďte tuhle ten dopis do kastlíku a vyzvedněte mi sako z čistírny a v hospodě si dejte panáka a spláchněte ho pivem. A kdyby vám někdo radil odvar z borových šišek, kopněte ho, víte kam. Nejste Ježíšmarja Kripl. Čelem zad, odchod. On ovšem není psycholog. A na chodbě uvadlo 200 prostatických dětků. Všichni hynuli na raka. Další, prosím, řekl doktor Pergl.

Setmělo se. Voda na kafe se vaří. Můžu rozsvítit? Pan Doubek večeří, zemlbá bábu Báťa se škorpí se snachou, Cůně na přes rok porodí dceru. Bude se jmenovat Eva, bude letuškou na lince Praha Havana, Praha Sydney, Praha Jižní pól. Katy umřela, pan Picek umřel a otec Zilvar troubí na křídlovku. Zasviť mi ty slunko zlaté. Na pozdrav vnučce Evě, která nad ním letí. Blázen. Buďte blázni. Nejsem blázen, křivý rty Cůňa. Školní atlas stojí 75 korun. Letenka do Austrálie 25 tisíc. Budem si cestovat prstem po mapě. Do Austrálie? Cůňa? A štupovat blížencům ponožky bude jak? Dálkově? Jsem z toho jelen. Smrt na rakovinu je bídná smrt. Prospěvuje si alter ego. Nemám rakovinu. Rozvaluje se v cukřence, nevyvrací mi můj názor, mou iluminaci, jen si hvízdá. Co bude s majetkem? Propadne státu? Nemám majetek. A já? Ty nebudeš, ty zmizíš z povrchu zemského. Odmítám zmizet, rozvřískal se. Kolena se mu tlučou, vydá ho parazita. Ono se mu odtud taky nechce, zvykl si na cukr. Zmizíme, kamarádičku. Nebude na nás z dálky od rybníka volat kropenatý křístel, nebudou nás uspávat aoristy a supina a budit holky na vysokých šteklích. Žili jsme čas minulý. Žili jsme dobře, vždycky a veskrze. Nejsem si tím jist. Ty oběšené děti, Františku, v Solomence. Nemohli jsme je ani pohřbít. Nebylo kdy. Na tomhle světě byl to můj svět.

někdo zvoní. Koho sem čerti nesou, asi haranti. Tež jsme zvonívali na domovnice. Domovnice nejsou, zvoní se na šmajdavé penzisty. Folklorní obyčeje nevyhnou. Potěšitelné. Nebyli to haranti, byla to listonožka. Telegram, otvíral jsem ho ne bez rozechvění. Srdce se mi rozbušilo, hrdlo sevřelo. U nás v kraji dostáváme telegramy, když z Prahy přijíždí neteř Anča na nečekanou návštěvu, tedy naložit si auto proviantem, anebo v případě náhlého úmrtí. Neteř z Prahy za mnou přijet nemůže. A nastojte, pan Dobek, ne, nezemřel a už ho pustili. Je zdravej, zabíjacka v sobotu u stachu do lanky uctive zve Doubek. A teď se zblázním já. No, radostí. V sobotu, to je pozejtří. Přivstanu si, abych nepropásl ovar. Ohřátý ovar už nemá ten šmak. Stachovic familii neznám. No ale co je na tom? Pozval mě pan Doubek, mistr Řeznický. Při zabíjačce je řezník nad generála. Představím se Stašce jako jeho bratr. Báťa, nevlastní. Levoboček neboštíka starého Doubka. Taktéž mistra Řeznického. Lidí tam bez tak bude nával ze šíra. Příležitostný statista se mezi nimi ztratí. Najím se a poveselím se. Občerstvím si znalost razantních substantiv a možných souvětí a známost s charaktery oplývajícími družností a veselím. O půlnoci se budeme prát. Konec konců, kdo tvrdí, že přijedu s prázdnou, přivezu něco hospodyni do daru, bombonieru i kozla bombonieru, becherovku, tu největší. Před tovarem bude rum nalitý do čajových sklenic, po ovaru bude borovička, po borovičce trdlová polévka, pak jitrnička se zelím nebo s křenem a krev s kroupama a pivo ze čbánu. To už budeme kapku vzdělání a pan Doubek se v kuchyni ve škopíku umyje a zakousne si kouštěk ledvinky, rozprostře na lavici své božské hýždě, cvrnkne si rumu a zahledí se oknem šikmo vzhůru na střechu Zilvarovice mlínice. A tam se nadzvedne taška a dírou se vysune mosazná hasičská přílba. V paprstích zapadajícího slunce Ticiánově červená. I střecha bude Ticián a křídlovka bude Ticián. A půjdeme přes Perzii, přes Astrachaň, Voroněž, Kersk. Pošleme domů vagón uhlí, všecko se změní. I svět. Vy už mě nepoznáváte? Píchnu ho vidličkou do stehna, abych odvedl jeho pozornost od zrzavých iluminací k vádní skutečnosti. Skutečnost budu já. Poznávám, pane Flanderka, poznávám. Vdávali jsme spolu cůňu a pomáhali si v neštěstí. A pan Doubek praští do bubnu nebo do plechu na buchty nebo jen tak do dubového stolu z radosti, z neskonalé radosti. Někdo zvoní už zas? Ne? Ne, někdo mě praštil do prsou. Jenže nikdo tu není. Sám sebe jsem asi praštil do prsou. Svíravá bolest pod plochou kostí hrudní a úzkost. Úzkost. Je to infarkt. Konec písemné práce. Zdar, soudruhu profesore. Nazdar, Františku.

0: Josef Vinkláš nám dnes naposledy četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 režii měl Miroslav Buriánek.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

Tak ať nezboží se chrám, jak ty by si přál, ale život sám nám lečí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co si hrabeš tam šupleti? Polož to! Polož to! Jo, ty mě chceš nahnat strach? No ne!

0: Hitparádová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: Tak jako

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Příjemný poslech přeje všem Ondřej Suchý. Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám našeho dnešního hosta, kterým je pan Ivan Hlas.
1: Děkuji vám, Ondřej. Já to považuji za velkou poctu, že se můžu tady posadit vedle vás.
0: A já jsem vám málem skočil do řeči. Já si zase považuji, že sedím vedle vás. Už tady byl knihkupec Vráťa Ebr, pak také Lukáš Pavlásek, který vystudoval střední knihovnickou školu. A teď vítám vás, o kterém jsem se dočetl, že jste vystudovaný knihkupec, který se této profesi věnoval dokonce snad 7 let, je-li to pravda?
1: Ano, je to pravda. No tak já napřed řeknu, jak jsem se k tomu dostal. To doma nevěděli, co se mnou, že jo? Jenom jsem tak brnkal na kytaru a nějak se potuloval. A jednou se mě úplně vážně otec asi ve 14 zeptal, čím bych chtěl být. Já jsem mu odpověděl, že asi něco jako John Lennon. A on přeslech to asi něco. A říkal, to si nevšim, ty bídáku, že už tady jeden je a je docela dobrý. Co teda opravdu chceš dělat? A já jsem řekl, že nevím. Že jo? Já si myslím, že lidi moc nevědí ve 14. No a měl jsem strýce knihkupce. A tak se otec s ním poradil a mu říkal, no já ho sleduju už delší dobu, to je ideální knihkupec, to bude dobrý. Tak tím jsem se stal knihkupcem.
0: A bavilo vás to?
1: No, byla to úžasná škola a já jsem měl teda češtinu a literaturu a podobně rád už na základní škole. Měl jsem bezvadnou učitelku paní Balcarovou, která pak mě naučila základy úžasně, třeba v češtině. To se divil i pan Svěrák, že v jeho diktátech neudělám chybu. Jo? A to tam má chytáky. A to ona mě naučila takový memotechnický pomůcky k těm všem chytákům. No a bavila mě ta literatura česká, světová. Pak jsme měli vědeckou literaturu, to mě nebavilo. Tam už zase jsem šel vedle. Psychologie prodeje byla. No to bylo hrozný.
0: Nepovídejte, to
1: jsme měli jakovýho nešťastníka. který vlastně to nikdy nedělal. A já, protože nějak jsem měl rodiče trošičku se škraloupem v té době, že jo, protože jsem se šel učit knihkupcem v 69. roce. A moji rodiče, že jo, neříkali tomu, co se stalo ve 68. internacionální pomoc, ale říkali tomu okupace a tak to neslo všechny ty následky, to nebudu rozvádět, takže na školu to nebylo střední, tak jsem se vyučil knihkupcem, ale chodili jsme na tu knihovnickou. Já jsem vyučený knihkupec a vlastně ani nemám maturitu, ale člověk to načerpal hodně a já jsem opravdu strašně rád čet už od mládí ještě předtím, než jsem tohle dělal. A to byla taková doba, že vlastně knihkupec považoval za svoji čest, že znal z každé knížky, kterou měl v krámě, jak znal aspoň trochu, i z těch, který nemusel zrovna mít rád. Nebo... Takže to byla doba jiná, než je teď, kdy přijdete do knihkupectví a je to vlastně sámoška.
0: Ano, ano.
1: Říkali nám pracující inteligence. Podle toho nás i platili. No, to možná bude.
0: Ne. Já předpokládám, že už v dětství jste měl teda oblíbené knížky a tudíž i oblíbené autory. Protože do toho dětství se tady víckrát, jak si zaboříme, tak můžete říct, které třeba autory nebo které knížky jste měl rád?
1: Tak já kromě těch jasných klukovských, to byla taková edice knihy Odvahy a dobrodružství, takzvané Kodovky.
0: Ano.
1: Tak tam byly různé nádherné věci. To bohužel nějak není teď. A pak jsem přešel plynně už jako k té světové literatuře, protože jsem měl o 4 roky starší ségru. A tý museli říkat, ať se jde proběhnout, že je zelená, že furt leží v knížkách. Jo? A ona mě to vlastně ty knížky, které se jí líbily, tak mě dávala už poměrně mladým věku, čili ve 13. Já jsem čet Remarka a podobně. Sice některým věcem jsem ještě úplně nerozuměl, ale hrozně mě to bavilo. Takže Remarka, Hemingway a to jsem měl už na 9 let se přečtený. Ty věci, které vyšly tady.
0: Uplatnil jste tyto vědomosti ve škole tak, abyste třeba při literatuře nebo při českém jazyku řekl, ovšem, pardon, soudružko učitelko, takhle to Hemingway nenapsal.
1: No, párkrát se to stalo.
0: Jo.
1: Takže jsem občas byl neoblíben, ale procházelo to dobře. Spíš mě to pomáhalo a já mám dojem, že vlastně takový ten základ je v tom, že píšu ty texty a vlastně písničky, že nemám moc velký problém. To, že já dělám vždycky písničku na muziku, já si udělám napřed muziku a pak si k tomu jakoby naspívám takovou svoji řečí, aby to frázovalo všechno a to dobře znáte.
0: Svahilština se tomu říká.
1: Svahilština, ano. A pak mě to udělá nějaký obrázek a pak už jako naskakují ty slova a to a já myslím, že kdybych nebyl knihkupcem, tak by naskakovali hůř. No.
0: Během života se u člověka často mění zájmy, vkus. Někdo v pubertě opouští četbu poezie a zajímá ho pak jen beletrie. Někdo s věkem přechází od beletrie k četbě literatury faktu anebo pouze k literatuře odborné. No a někdo má oproti jiným tolik času, že stíhá i ve vyšším věku číst všechno. Jak jste na tom vy? Čtete všechno nebo...
1: No, je to horší teď. Já jsem opravdu četl hodně všechno. No, jako všechno ne. Já vím, že ještě, jak jsem mluvil o té době, kdy jsme měli všechno přečtené, tak jsem měl přečtenou i knížku Lovcem v tajze. Já to napsal ten Kozák, takový ten komunistický spisovatel. To byly tenkrát plný knihkupectví, takže...
0: A sklady.
1: Ano, sklady. Měl jsem přečtený ty věci, na které se takzvané knihkupecké čtvrtky stály fronty, že jo. To už teď je nepředstavitelný. Já jsem například dělal v knihkupectví jaký Laterna Magika na Národní třídě. Tam byl vedoucí pan Čpaček, takový, on vypadal jak Jaroslav Hašek a on i sám psal a to strašně vzdělaný člověk. No a ve čtvrtek mě

0: Já mu říkal, co s tím mám dělat. A měl pro případ nějaký zlodějiny, kdyby mu někdo chtěl sáhat do kasy, tak měl jako i obušek vedle pod pultem. Tak vzal ten obušek, říkal, jak já to jdu rozehnat. Jo? Tak se na něj zavěsili. No ale k té otázce, tak prostě velice dobře jste tam řekl, že už to ubylo a spíš mám rád teďka literaturu faktu. A občas se vrátím k nějakému románu. Nedávno jsem si znova přečet Steinbecka Na východ od ráje a je tak nádherně napsaný a hlavně pro mě přeložený, protože v originále to neumím. Takže musím tím pádem vzdát holty překladatelům. No.
1: Ano.
0: Jsou úžasní lidi.
1: Já se nebudu vás ptát na tatínka, o kterém jste již mnohokrát mluvil jako o člověku víceméně despotickém, jestli teda to můžu takhle sformulovat, ale povězte nám raději teda něco o vaší mamince. O té jste málo kdy mluvil, k čemu vás vedla, nebo v čem vás ona ovlivnila.
0: Já napřed vemu toho tatínka, jo, aby to nevypadalo blbě. On spíš byl prostě furt nervózní, jo, než despotický. A některé věci byly naprosto zásadní, které dodržoval. A to bylo třeba, že od malička jsme doma nejvíc dostávali. On nás teda fyzicky netýral, ale řval teda jak tůr. Jo. A za to, když někdo třeba zalhal drobně. Jo. U nás největší prohřešek byla lež. Jo. Čili, abych dal příklad, před Vánocem má, že ho schovaný dárky ve skříních a můj mladší bratr z dvojčat jeden, tak se snažil zjistit, co tam je, že jo, a zlomil klíč v těch dvířkách od té skříně. A tak ho tam nastražil, jenom jako, že se zlomil sám, že jo. A tak tenkrát to byl fyzický trest, jo, před celou rodinou. A to bylo za to, že to nastražil, jo. Kdyby prostě řekl, zlomil jsem to, myslím, že by to bylo v pohodě. Takže on jenom prostě byl takovej, že když nechtěli děti malí v baráku papat, tak říkali yes, nebo si pro tebe přijde pan Hlas. A oni začali jíst, protože to slyšeli. No a maminka, tak oni všichni říkali, že je světice a prostě takový to, co kdyby nechtěla, tak s tím tatínkem není. Takže prostě já, tak opravdu byla strašně hodná, hrozně toho zvládala, protože jsme byli 4 děti, že jo, a i jako odnášela trochu i ty politické věci, o kterých jsem mluvil, tak vlastně na základě toho otcovýho rozhodnutí, jak jí vyhodili taky z práce a takovýhle věci. Takže z úřednice z Kohospolu, v Kohospolu, tenkrát podnik zahraničního obchodu, tak najednou byla trafikantkou na Davidcích a přišla za mnou asi po půl roce a říkala, hele Ivane, já jsem netušila, jak je úžasný život. Kolik prostě bezvadných lidí a to. Takže od maminky toho mám hodně, no a krom jiného to se mě hodně lidí ptá, odkud mám ty vlasy, jak to mám po ní.
1: Jo.
0: No, to, kdybych měl po tátově, tak je nemám. Zas bych měl fousy, jo.
1: Ve své tvorbě jste se časem dostal i k práci na filmech, i k práci pro divadlo, takže o to víc jsem zvědav, co mi řeknete na otázky, které zde pokaždé dostávají všichni hosté. Nejprve film a kino. Vzpomenete si ještě na své první návštěvy kina a na první filmy, které jste viděl v dětství? A
0: to si vzpomenu velice přesně. Bylo to v kině na Bořislavce, to bylo dole pod Hanspalkou a to mě bylo asi 7, když jsem mohl sám do kina na film Zlatý věk grotesky. A to byl takový sestřih prostě opravdu úžasných grotesek. Tak to mě zaujalo natolik, že jsem to viděl asi 15krát nebo 20krát, že jo. A pak jsem přišel domů vždycky a sehnal jsem i děti z baráku a podobně a ty grotesky jsme přehrávali chudáci dospělí, kteří se museli na to dívat, protože jsme vždycky udělali to divadlo, že jo, a oni museli přijít k nám. Tak jsme seděli prostě v pokoji a já jsem hrál to Chaplina a Busta Keatona a podobně a ostatní sekundovali. Muselo to být strašný.
1: Víte,
0: to mě zaujalo nejvíc. Jako
1: musím přečíst, co následuje za otázku. Když už jsem

0: začal u filmu, nemohu se vás nezeptat na to, jaký vztah jste měl například k filmovým groteskám.
1: Předbíhám, jo.
0: Ale představte si, že já pokračuji, jejich éra u nás slavila právě během 60. let velký boom. Frigo na mašině v zajetí smíchu, když byla komedie králem, to nejlepší z Laurela a Hardyho, a přitom tady ten zlatý věk grotesky jsem si tady zapomněl napsat.
1: No, ale tyhle jsem všechny viděl.
0: Jo, takže vztah kladný.
1: Kladný, a kdykoliv zahlídnu někde teďka v televizi, prostě, tak se na to dívám. Už se neválím po zemi úplně, jo, ale to je možná věkem. Jasně. Ale strašně je to příjemný, co ty lidi uměli.
0: V jednom vašem písničkovém klipu si zahrála vnučka Vlasty Buriana. Kde a jak jste k ní přišel? No a následně, jestli vás bavili Burianovi Veselé hory, a když tak, které?
1: Ona to byla pravnučka.
0: Ano, pravnučka.
1: No, a oni sehnal režisér Zdeněk Suchý, který točil ten klip.
0: Ano.
1: Na to ona chodí v červený sukni a on vymyslel, že tam bude takový, bude tam hrát Sandra Nováková, malou holčičku, a pak najednou přejde ten čas a to udělal obráceným záběrem, jak ty lidi chodili pozadu a ona šla pořád dopředu. A najednou z ní byla tato krásná holka s tím nosem, přesně Burianovským. A on ji někde prostě sehnal a já jsem ji od té doby neviděl.
0: Která to byla písnička? Já připomínám.
1: No, jmenuje se to, já to uvádím jako, že je to písnička z Libně. Ona chodí v červený sukni a hned se ptá, co všechno jí dám.
0: Ano.
1: Já nejsem žádný svatej, na prstýnek zlatej, teď zrovna nevypadám. Jo, tak to, jak se to jmenuje? No, to si nespomenu, já mám trému.
0: Strašný. Já mám radost, že teď jste si nemohl vzpomenout na svůj text a na svoji píseň. Hned jste mě to sebevědomí, víte, jak si nahodil, protože já jsem řekl vnučka a teď si uvědomuju, že Vlasta Burian měl dceru, jejího syna, čili vnuka jsem měl kdysi v kavárničce dříve narozených a tato dívenka je dcera toho vnuka, takže
1: ano,
0: pravnučka.
1: To by odpovídalo a no, objevil ji Zdeněk Suchý. No.
0: No a ještě řekněte k těm filmům Burianovým.
1: To je pro mě těžká věc. Já právě, jak jsem miloval tu grotesku, jo, tak já jsem si toho Buriana nikdy nezamiloval.
0: To je zvlášť.
1: Pro mě bylo prostě hrozně těžký zkousnout pojďte si ke mně, a jakože já prostě, já nevím, pro mě to bylo moc takový, jak bych řekl, tvrdý herectví, komický. Já mám radši umění zkratky a náznaku.
0: Jmenujte nějakého komika jako protipol, naopak proti Burianovi, mě baví ten a ten, nebo se směju tomu a tomu komikovi.
1: Jako myslíte český?
0: No, z téhle generace, může být český nebo...
1: Ne, tak já už jsem říkal o té grotesce.
0: No, tak to byla pravda, je, že Burian taky začínal v němých groteskách českých.
1: A já mám dojem, že předtím jsme se nějak tady bavili třeba o Borisu Hübnerovi, to byl můj kamarád, a tam jsem se opravdu smál i plakal dohromady. A já si myslím, když jsem koukal na jeho divadlo a na jeho... Že jo, skeče a to.
0: Na konci ten, zahrady jménem Hollywood.
1: No,
0: že jo,
1: anebo úžasný Gagman věci. Seriál. A tam právě se mě líbí takový to spojení. Ten Burian byl pro mě moc drastický.
0: Pak nic. No. Tak hold nic, no. Ale zatleskáme vám. Přešel bych od filmu k divadlu s poupravenou otázkou. Vzpomenete si ještě na své první návštěvy divadla a jak vzpomínáte na první divadelní hry, které jste v dětství viděl?
1: Tak ono to nebylo moc, ale pamatuju si přesně první návštěvu Národního divadla, kdy maminka řekla otci, ale ty děti prostě nežijou kulturně, když ještě nebyly národním. A mi bylo asi 8 let a šli jsme na Branibory v Čechách.
0: Sakra.
1: A nebo, mě bylo možná míň, protože po osmi by mě to tak neděsilo.
0: To nebyl šťastný výběr.
1: Takže na to si vzpomínám, že hlavně se přemýšlel, co si oblíknu, a A tak koupili nějaký kalhoty a oni byli moc široký, tak jsem měl nějaký pásek a ty kalhoty mě v tom národním furt padaly. Jo, takže prostě to byl pro mě největší problém. A pak teda, jak se tam plížejí ty lidi po tom jevišti a to ještě se tak pořádně nesvítilo, jak to bylo všechno v takovém pološeru, tak jsem se trochu děsil. No. A muzika se mi líbila. No.
0: Dobře, tak Braniboři. Jste ve věku, kdy se vám jistě splnilo mnoho snů. Pominuli vaši prozaickou životní etapu, o které se vám určitě nezdálo, protože jste teprve jako umělec začínal a přes den jste měl taková nezajímavá zaměstnání, jako teď schválně, jestli jsem si to opsal správně, čalouník, prodavač zeleniny, odečítač vody, stavební dělník, topič, závozník, poštovní doručovatel, výstupní kontrolor u počítačů, anebo dělník na lepičce v papírnách. Pročítaje seznam toho, co jste vytvořil, mám pocit, že se vám dosud splnilo všecko. Takže jaký máte plány, jak si do budoucna, předpokládám, že to nebudete pokračovat v téhle manuální práci, ale víte, čemu budete chtít, jak si ve své tvorbě dávat přednost a co byste byl ochoten případně opustit, protože toho máte dost rozděleno.
1: Tak já dám. Ještě jste tam vynechal toho Kulisáka. Jo, v Národním divadle.
0: To mě připadalo takový už umělecký, víte? Tak.
1: Právě od toho se odvinul ten jasný. Čalouník, čili to bylo, já nejsem čalouník, ale v tom divadle jsem to dělal rok, protože jak jsem tam dělal Kulisáka, tak o prázdninách utek jeden čalouník.
0: V kterým divadle?
1: No, národní, ale tenkrát bylo Národní v rekonstrukci a byli jsme ve Stavovském, tenkrát Tylově.
0: No, takže žádný troškař, aby to bylo SK Neumanna v Libni.
1: Ne, to zavinil Richard Tesařík, můj kamarád, který tam s bráchou Vláďou pracoval. A no, já jsem jednou šel nějak prostě ráno do práce, do knihkupectví, že jo, a on se tak nějak toulal lívicema. Já mu říkám, kam jdeš, jako, kde děláš? A on, já jdu tady do Šárky na koupaliště. Já jsem říkal, co? A on, já dělám Kulisáka, mám 2 měsíce prázdnin. Tak to mě zaujalo. Tak až jsem byl jako prej dobrý knihkupecký kádr takzvaný, tak jsem požádal o propuštění, což jako nebylo lehký. Jako jsem musel až za ředitelem, že opravdu chci jít pryč. No a šel jsem do toho divadla a k tomu čalouníkovi vlastně utek jednou o těch prázdninách čalouník Dráček do Anglie a oni, aby nebrali někoho jako zvenku, tak čalouníci dva zbývající sedli a vybrali si z toho kádru mě. A to bylo hrozný, to bylo jako ze začátku, si pamatuju, jako první představení jsem měl Figarovou svatbu, jako sám na starosti. A to jsou všechny hadry na scéně. Jako koberce,
0: a vy za to všechno. Můžete, že tam jsou ty hadry na
1: scéně? No, to tam nanosej a to, ale já to můžu za to, když tam něco chybí.
0: Jo, takhle.
1: A to se mi stalo, že tam chyběl taková malá oponka v první loži.
0: Yeah.
1: Za kterou se převlíkal Přemysl Kočí
0: v
1: jedné roli právě. A ona tam nebyla. Představte, vlítnul do techniky okamžitě na hodinu vyhodit. A to tak mě zachránil tenkrát šéf techniky Franta Hybš, jako že jsem novej, ale že jako schopnej. Tak jsem tam vydržel, no. Ale bylo to drsný.
0: Já jsem myslel, jestli to ne... Tady máme čalouník, ale prodavač zeleniny, jestli jste hned nešel si hledat místo do zeleniny.
1: Jsem šel za ten rok, protože o těch prázdninách jsem potkal kamaráda, který dělal brigádu zelenině vždycky. To byl Hrubeš. A tak jsem ušel pomoct a zjistil jsem, že to je docela pohoda na ten měsíc. No a tak jsem šel dělat do zeleniny, kde jsem ale vydržel 3 měsíce jenom. Jako normální pracovník už a pronikl jsem do toho, do té zlodějiny. To bylo docela fakt zajímavý. Tam se nekradlo na váze, tam se kradlo na jakostech. Jako, vím, jak jsem byl donucen stříhat hroznové víno, nestandard takzvaně, tak odstřihovat ty nahnělý a tam ty nechávat a byla to jednička. Jo.
0: Ježiš,
1: no, tak to mě teda opravdu nebavilo, jak jsem ho tam tady odešel. No.
0: To jste se stal tím odečítačem vody?
1: Ne, ne, ne. To jsem šel...
0: A jak jste odečítal vodu? Jste chodil a to byly vodoměry nějaký někde?
1: Tam bylo plno muzikantů. To, no.
0: Jo.
1: To jsou, ty vodoměry jsou ve sklepích baráků nebo ano. V takových šachtách.
0: Tam muzikanti byli.
1: No, já si pamatuju, to bylo docela těžké, když bylo Staré Město, tak ty šachty byly v chodníku, jo, třeba v Pařížské ulici. A teď jsem byl sám na tom odečtu. Ne, že by někdo hlídal, ale jsem furt čekal, kdo mě spadne na záda. Já jsem tam jenom
0: takhle.
1: Dal brašnu a obložil to nějakýma. No a tam byly ty vodoměry, to se odečítalo a pak vždycky za týden ten vodečet se odnes, že ho se psal do těch karet a to se odneslo někam na to ústředí. No a hned mě naučili kamarádi, že když to nestíhám, že se dá psát takzvaný radar, že je to jednodušší než líst do těch šachet. A udělat odhad. Na těch kartách byly ty údaje jako z předešlých let, že jo, a to, kolik asi. Tak člověk se doma, že jo, nebo v hospodě a udělal, jako střelil to prostě ten, no radar, no. Tak se nám stalo s Martinem Krausem, s muzikantem taky, který tam dělal, že si nás zavolal pan šéf jednou a říkal, pojďte se mnou. A tak jsme si říkali, co se děje, že jo, přijeli jsme, takový pláni. A on říkal, co tam vidíte? A jsme říkali, jaká loučka docela hezká. A on říkal, a podívejte se, tady jste psali odečet tolik a tolik. On ten dům tam už 7 let nestál. Tak bylo na čase hledat jiné povolání. A
0: já právě
1: ono to i docela s tím souvisí.
0: A nevadí vám, já jsem neměl v plánu vám tady všechny ty profese připomínat, ale to je tak zajímavý všechno. Můžu se zeptat, možná jsem stavební dělník, to jste šel potom, nebo na to piče jste šel, nebo...
1: Já jsem na stavebního dělníka z důvodu, že jsem... šel na náhradní vojenskou službu, na 5 měsíců, že jo, 19 měsíců se dělalo u vojenských staveb a 5 měsíců šel člověk na vojnu. A já jsem byl ženatý tenkrát už poprvé a to, tak jsem to nějak jako zařídil. Zařídil mi to tchán, teda plukovník, ale který mě pak na tu vojnu opravdu se poslal. Nevím, asi mu vadili vlasy nebo... Ale...
0: Já jsem myslel, jestli jste na toho stavebního dělníka nešel poté, hned po té, co řekli, ten dům tady nestojí.
1: Jo, že bych loučce, tak... šel stavět.
0: Závozník. Zajímavý by mohlo být poštovní doručovatel.
1: To mě hrozně bavilo. No.
0: A to vám svěřili i doporučený dopisy?
1: Všechno.
0: I peníze?
1: Důchody? Ano, ano. To jsem,
0: a nebál jste se? Na ulici. Tenkrát se nebáli ani poštovní doručovatel.
1: Ani moc ne. A bylo to bezvadné povolání, protože jsem ty lidi za chvíli všechny znal, že jo, za kterýma jsem chodil. Jsem chodil na Kladenský a to tam dole pod Hanspálkou. Vlastně kus Bokovic a Dejvice. A bylo to skvělý vždycky popovídat a
0: kafíčko bylo?
1: No, kafíčko bylo. Jo. No, ale to nešlo, já to chtěl mít taky rychle, že jo?
0: Jasně, no.
1: Tak, zase se hrálo.
0: Tak radši něco jiného, místo kafíčka. Trefil jste domů potom ze šechty?
1: Jo, no, tak, to umím.
0: To je lacinej humor, veďte to. Se omlouvá.
1: Ale k věci. No,
0: výstupní kontrolor u počítačů. To už byly počítače, když jste byl?
1: No,
0: musel
1: tak to se váže k těm vojenským stavbám. To je, když jsem dělal asi 3 měsíce se zbíječkou a to, tak jako já na to, tenkrát jsem měl teda fyzičku dobrou, ale stejně to bylo hrozný. A tak prostě s pomocí toho tchána mě šoupli k počítačům vojenských staveb. A tam jsem dělal počítačové kontroly, vlastně jak se udělaly ty štítky, teď už to zní docela legračně, ale tam byla prostě parta děrovaček takzvaně, který to jako podle něčeho prostě to. A pak byly stroje, které to zkontrolovali, jestli ty dírky jsou správně, pak se to naložilo na rudl a vezlo se to, tohle bylo v Revoluční ulici, a vezlo se to do Dlouhé ulice a tam byl obrovský počítač, nad krčmou u zeleného stromu. To opravdu, já nevím, co to bylo za značku IBM, já tomu vlastně nerozumím, ale bylo to přes celou místnost a tam se dovezly ty štítky a tam se to zpracovalo, tam to šlo do, jako bylo pro mě zajímavé, že tam měli magnetofonové pásky, skoč, takže to jsem vždycky s těma technikama se dohodl, to byl úzký profil, že?
0: Jasně, no.
1: No, když už nepotřebovali, jak nějaký, a tam byl problém, že se to vezlo na tom rudlu vlastně normálně po ulici.
0: Po ulici.
1: Tam dva chodníky jakový, a jednou jsem to rozsypal. Mezi krabice pečlivě, to bylo seřazený, zkontrolovaný, že jo. A prostě se to vysypalo, tak jsem to musel udělat znova, že jo. Měl jsem štěstí na šéfa.
0: A to už jste potom šel rovnou dělat dělníka na lepičce v papírnách? Tady odsaď vázanali? Ne.
1: Tohle to bylo dřív, než...
0: Jo.
1: Ale...
0: Já už vás trápit nebudu, já jsem měl tady dělníka v lepičce, v papírnách.
1: Císařský mlýn, ano, v Olešovicích, teda ve Stromovce, že jo, vlastně. Tak tam jsem šel po zelenině. A... Protože tenkrát byla taková doba, že jo, že chodili furt policajti a když jste v 6 měsíců nedělal, tak hned jako byl problém.
0: Ano.
1: 6 neděl, ne 6 měsíců. No. Takže jsme tak seděli v tom Houtyši na Hanspalce, to byla taková muzikantská hospoda a měli jsme všichni jak podobné problémy, protože skloubit normální zaměstnání už s muzikou, která se rozjížděla, bylo dost těžký. I časově a to. A přišel kamarád Hugo, kytarista, říkal, objevil jsem úžasnou práci, kuci, pro nás. Jako jich viděl obrovský žlutý plakáty, který visely všude, že přijmou dělníky do těch papíren. No tak jsme šli a oni nás hned vzali. 4 jsme tam byli.
0: Jo.
1: A první den ráno, že jo, 6 hodin nástup, bylo takový mlhavý šero upíchaček, že jo, a najednou vrátnej, ale tady někomu něco vypadlo a tam ležela pistole s tím maltrem. A tak jsem to podali, jako, a tak jsem zjistil, že jsem tam v dobrý společnosti.
0: Já, jak jste tady se zmínil o tom razítku, to bychom měli doplnit, prostě v občanském průkazu muselo být to razítko, že dotyčný zaměstnán. A chytli jednou Laca Dečiho, podívali se mu do občanky nad ránem, že šel domů z kšeftu a říkají, pane Deči, vy nikde neděláte? A on říká, ne, já mám všechno hotové. Tak to se mi dost líbilo.
2: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, které hostí písničkáře Ivana Hlase.
0: Máte početnou rodinu, počítám-li k ní fakt, že už jste prý i dědečkem, je to pravda?
1: Jo. Ano, já jsem čtyřnásobným dědečkem.
0: Povězte něco o své rodině. Kdo je z ní vaším největším fandou a kdo zná nejvíc vašich písniček? Dá se to tak říct?
1: No, tak já jsem podruhý ženatý. Poprvé jsem byl 7 let a podruhý teď jsem 36 let, takže já jsem vlastně ženatý strašně dlouho dohromady, protože jsem se oženil hned po 3/4 roce zase, když jsem se rozvedl. No a z prvního manželství mám dceru a tam mám vnoučata už velký, 21. vnučku, ta dělá balet a to úžasně, a 16. vnuka. A pak máme 4 děti s Kačenkou, současnou ženou, tak tam máme už taky velký děti a tam máme teď malý, já tomu říkám novej vrch mnoučat, teď budou 3 roky, jako kdyby se ty starší děti dohodly, jak kluk, holka. Tam bylo zajímavé nebo legrační, že když se narodila nejmladší vnučka, tak ta moje nejstarší vnučka maturovala. Takže ten rozptyl tam jako je docela velký. A k tomu fandovství, no, já nevím, no, tak oni hrajou, ta nejstarší dcera s nejstarším synem, jako z těch různých manželství, mají kapelu dokonce a to. A myslím, že ten Ondřej, ten tak nějak zná ty moje věci nejvíc, tak Káťa taky. No, pak už to míň zajímá.
0: Jasně.
1: A ty mladší kuci, nejmladší moje 25, že jo, taky už jsme, tak už dělají úplně jinou muziku a tohle je moc nebere, jako, což ale je logický.
0: V rodinném kolektivu jste oblíbení. Dá se to tak říci?
1: No, já to použiju jako slovo, které nemám moc rád, ale neprudím.
0: Tak, jednou z vašich oblíbených čtvrtí je Karlín. V Karlíně se odehrávalo mnoho kulturních událostí. Počínaje Karlínským hudebním divadlem, u kterého bývala svého času malá scéna Karlínek, v ní načas sídlil semafor. Bývalo to kdysi i malinkaté loutkové divadelko Kukátko našeho tatínka a v sále u Zábranských působila Karkulka, neboli karlínský kulturní kabaret pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Hrála se tu také pantomima s názvem Pantobaret. Povězte, co se ještě zrodilo v Karlíně a čím vás ten Karlín natolik ovlivnil, že o něm zpíváte ve svých písničkách? Dobrá otázka, co?
1: To je na dlouho. Ne. Karlín mě zaujal tak, že jsem si z něj napřed dělal legraci. Já jsem pocházel z té vilové čtvrti, z druhé strany řeky, že jo, a Karlín mě připadal takový jako zajímavý, ale tak trošku...
0: Proletářský.
1: Jako, no, tak mírná ironie. Než jsem se tam teda odsnul, my jsme tam, pravda, zkoušeli, už mě bylo asi 16 let, s bluesovou kapelou Žízeň a zkoušeli jsme v neděli, od rána, čili já jsem ráno v neděli jel tím Karlínem, že jo, tou tramvají a zjistil jsem, jak Karlín oddychuje po té sobotní bouřlivé noci a občas ještě někde ležel nebo tak. A to se mi začalo líbit, začalo to být opravdu zajímavý. Pak jsem si toho všimnul i jak je řešený architektonický Karlín, že jo, to je jak New York, to je prostě pravouhlý. No tak to mě zaujalo taky a kromě toho, že u Zábranských se hrálo s kapelama a podobně, tak jsem tam i v tom Karlínku hrál divadlo s panem Smoljakem. Tam nás
0: pozval
1: váš bratr a Fantoma, protože jsme neměli kde hrát, ze Zábradlí jsme museli odejít, takže tam jsme měli takový
0: název. To bylo zajímavé představení, takový delší ten název. No,
1: napsal to Láďa Smoljak, že byl to Fantom realistického divadla Zdeňka Nejedlého. Pojednávalo to o tom přejmenování, že jo, Švandova divadla na Smíchově. No, takže s tím jsme jezdili se studiem Láďa, s Láďou Smoljakem a právě váš bratr byl tak šlechetnej a nechal nás to hrát právě v semaforu. To si pamatuju na tu jeho šatnu. O tom možná mluvil i Venca Kopta, ne? Tady. On miluje teplo, pan Jiří, ale jako přehnaný teplo. Takže vím, že jsme měli půjčenou jeho šatnu, že když jsme tam měli to představení s Láďou, s Moliakem a když za náma přišla nějaká návštěva, oba jsme byli ve spodním prádle, spocený. To se nesmělo prostě, to vypadalo divně. No a nakonec v Karlíně, vlastně proč ty písničky, tak já jsem tam prodával knížky, to byla moje poslední štace knihkupce, to bylo v 90. roce, jsem se vrátil do knihkupectví a na Sokolovský jsme tam měli jako i malý krámek. Takže tam jsem učil místní obyvatele, že to není jako zadarmo všechno. Že to není ani knihovna, kde se občas něco ztratí.
0: Moje poslední otázka, když už jsem začal jednou z pražských čtvrtí, která vás nějak okouzlila, tak musím přidat i tu druhou a řekl bych nejdůležitější. Hans Paulku, já ji mám spojenou s obyvateli, jako byl Vlasta Burián nebo Lída Bárová. Vaše zájmy byly ovšem trošku jiné, tak povězte, s kým jste tam kamarádi, to je šílená spousta krásných jmen, s kým jste tam co tvořili?
1: No tak tam šlo o to, že na té Hanspalce už vlastně ten kulturní život byl zavedený, když jsem se tam přistěhoval ve 4 letech, bylo v roce 58, a to mě ještě tak nějak nezajímalo. Ale pak, když jsem dorůstal, jak už tam hrálo plno kapel a podobně, a díky té starší sestře o 4 roky, tak jsem se dostal mezi ně, mezi ty starší. Takže to byla taková škola. A pak, protože říkám s oblibou, že ta Hanspalka byla taková malá vesnice, jo. Je to sice město, ale říkalo se tam, jedu dolů do města, to znamená Dejvice. Jo.
0: Jo. No,
1: takže se všichni znali velice dobře. Takže potom už, když jsem začal něco sám dělat a to, tak vím, že mě takovou kritiku a podobně dělal třeba Ivo Fischer, co psal Valdovi Matuškovi texty, že jo, ty nejslavnější. A pan Pavel Kopta.
0: Pavel Kopta.
1: No, Petr Kopta, jeho bratr, úžasný. Tak to se pamatuju, že tohle to bylo skvělý, jak ty dospělí takzvaně pracovali s těma mladejma úplně náhodně. No bylo to v hospodě, že, no, ale bylo to docela důležitý. No.
0: To už tam se formovalo. No,
1: tam byla hospoda, která se jmenovala Hospoda u Tischerů. A Jarda Miller, takový textař taky, tak tomu zkráceně začal říkat Houtyš. A tam jsme si dovezli svoje piano a udělali vlastně nějaký klub, jo, protože tenkrát ty kluby nebyly. A to. A byl tam velice pro nás příznivě smýšlející pan hospodský Šmídek, zvaný Bosá hlava, protože neměl vlasy, ale to nebudem rozvádět, jen si přezdívky indiánský. No a tam se to začalo scházet, protože ono to bylo tak trochu za větrem na té Janspalce. Takže ze Zdola z Dejvic tam chodili Bráchové, Tesaříkové, s Ondřejem Mejmou, já jsem měl už nějaký takový duo a pak tu první bluzovou kapelu, pak jsme udělali toho Žlutýho psa, Jana Kratochvílová, Zuzana Navarová, prostě ano, najednou Zuzana. Se to stálo takový jako hodně známý, že občas tam nebylo kam sednout, ono to nebylo tak velký, tak jsme museli tajit takový setkání a hlavně se tam hrálo, hodně se tam hrálo. Tam byly v kuchyni prostě basa, kytary, piano, takže já jsem třeba přišel z práce, šel jsem do té hospody, tam jsme hráli nějaké věci, přišel jsem domů, napadla mě písnička, tak jsem ji jako napsal a druhý den, když jsem šel z práce, tak už jsem tam, vždycky tam seděl nějaký muzikant, tak jsem mu řekl, co jsem udělal v noci a zkusili jsme to, když se to chytlo před lidma, dobrý, no a když ne, jak jsme to zahodili. Říkají lidi, Ondřej zrovna jima říká, no, z těch vyhozených písniček by mohly být docela dobrý desky.
0: Ivane, já když jsem se seznamoval s vaším životopisem, tak jsem zjistil, že jste měl strašně moc skupin s různými názvy. Proč nemáte jednu skupinu od začátku až doteď pod jedním názvem? Já ty názvy ani jsem si potom už neopisoval, jsem si říkal, když tak, že byste mohl zacitovat. Ale čím to?
1: Mě baví vymýšlet názvy. Hlavně, když se ta kapela změnila třeba kompletně, že jo, protože já, jak to začalo trochu dřít, anebo přestalo to bavit úplně, tak jsem ty kapely rozpouštěl. Že jo.
0: A najímali jiné.
1: Málo lidí a vždycky bylo kolem hodně kamarádů a to mám štěstí, že fakt to byli úžasní muzikanti, kteří do toho šli zase a pak se hrálo nějaký čas a zase jako třeba to nebylo ono. Ale ty rozchody a podobně byly úplně v pohodě, čili já nemám ten problém zase znova říct někomu. A ty názvy, no tak já si pamatuju, skupina Žízeň, ta první už měla velký problém. Byli jsme u prvních profesionálních zkoušek, takových, jakože, aby jsme mohli hrát před lidma za trochu peněz. No a tam hned se ptali, co to znamená, nějaký alkoholismus nebo to. A my jsme museli, to je Žízeň po životě, jako po tom lepším, jako zítřku. A to, no neudělali jsme to. Že jo,
0: neudělali.
1: Hráli jsme tam, jak pitomci v roce 72. Jsme měli v repertoáru třeba blues Libeňského Plynojemu od pana Škvoreckýho. Jo?
0: No tak.
1: A nějak nás nenapadlo, že by to mohlo někde váznout. No.
0: A vázlo to.
1: Vázlo to, ano.
0: Ivane, tady prozradím, že jsme domluvení, že na závěr přidáte tady nějakou píseň za svého vlastního doprovodu. Ale
1: zkusím.
0: Předtím se zeptám, můžeme nějaký dotaz z publika?
1: No jistě. Tady pokud budu vědět.
0: Přátelé, máte-li nějaký dotaz? Pan Ivan Hlas je váš.
3: Dobrý den, moc vám děkuji za vaše milé vyprávění. A chtěla jsem se zeptat, jste tady povídal o indiánských přezdívkách, měl byste taky nějakou?
1: Já jsem neměl. Já jsem byl vždycky jako Ivan nebo Ivánek. Jo? Já jsem chtěl být vždycky jako tvrdák a to. A po půl hodině setkání s kýmkoliv najednou jsem byl Ivánek. Takže to není moc indiánský. Ale když jsme měli jako kuci takový ten kmen indiánský, tak jsem byl sitting bull, sedící bík, jako to jsem si sám dal.
0: Ivanku, může být další dotaz teď?
4: Dobrý den. Já bych se chtěl vrátit k těm vašim dětem. Když byli ještě malí, tak měl jste nějaký indicie to, že po vás zdědili nějaké hudební nadání nebo něco takového?
1: No, já jsem to poznal, protože to se pozná u strašně malých dětí, jak se pohybujou a jak potom zpívají. Jak, dejme tomu, jak je to baví hlavně. Jak intonujou a všechny ty děti byly nadaný, ale jako profesionálně se tomu věnuje jenom ta nejstarší dcera, která vystudovala konzervatoř a učí. Má tu kapelu s tím nejstarším synem, ale ten už normálně dělá, že a všichni ostatní jaký takzvaně normálně dělá. Co jsem to pro Boha použil? Je to, co jsem dělal většinu života, že jsem prostě chodil do práce a pak hrál. No, ale pozná se to. Já to, myslím, si poznám. No, ale je tam taky věc, jak to dítě potom chcete vést, co z něj chcete mít, aby bylo vycepovaný jak v opice. A takových lidí jsem poznal plno a pak tu muziku opustili. A nebo jestli chcete, aby z toho měli přirozenou radost z té muziky a prostě to nadání může být stejný, jo? Nebo větší u toho, kdo se tomu úplně jako nepoddá. No.
4: Takže jste jim šel nějakým způsobem naproti? Pomáhal jste jim?
1: No určitě, ale nenutil jsem je chodit třeba do nástrojů takzvaně. To si našli sami a třeba ten nejstarší Ondřej, ten si to našel opravdu úplně sám. Majda, dcerka, ta se věnovala spíš jako právě literatuře a to teď překládá z angličtiny filmy třeba pro Karlovarský festival a tak. A tím teda, že taky vyjela ven a šla taky cestou života, takže teď je platná v těch filmech, že jo, že to není naštudovaný ve škole, ale je to řeč ulice a podobně. No a ten nejmladší, ten taky chodil, ale ten tak strašně to flákal, že tam vidím trošku u těch dvou mladších synů škoda talentu, no, ale zase mají radost muziky a dělají si jen tak, no.
0: Takže máme někde nějaký dotaz ještě? Není-li více dotazů, tak já požádám Ivana, aby nám zaspíval nějakou písničku.
1: Prázdnou náruč mám, když nemůžu být s tebou.

smích mě pod košilí zebou. Trpím jak mladej mnich a chtěl bych tě vzít sebou. V Rokli je tráva tajemná a nejlepší, co znám. Nad hlavou hloubka bezedná, líbání noc a já. Křídla mi pomůžou přeletět tu tvou zeď. Dávno ti všichni lžou, chci tě mít právě teď.

se ustrnul. A ty pořád čekáš. Chci víc než jenom půl. Tak mi to, holka, nekáž.

Je noc, má zvláštní moc, můžeme trhat fíky, zazní od fabriky, dlouhá je noc. Daleko je den, oči plný změn, třískáme do kytary, prolezem všechny bary, daleko.

přilít jako pták, známej eskimák. Teď už to všichni víme, nosy si vyleštíme, už je to tak. Laj, laj, laj, jedem na Havaj, všechno je otevřený, necháme doma ženy, laj, laj, laj. Jen jedna noc, jen jeden den, jen jedna láska, sladká jak džem, poslouží všem. Jen jedna noc,

0: Dámy a pánové, Šemánovice navštívil pan Ivan Hlas.
1: Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radostí vám všem do dnů příštích přeje Ondřej Suchý.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, milí přátelé. V obvyklý čas je pro vás připravena půl hodinka plná pěkných písniček staršího data. Pod světly ram vás opět vítá Jiří Kasal. Dnes bychom rádi dokončili dvoudílnou vzpomínku na výbornou ženskou vokální skupinu 60. let Incognito Quartet. Zasvěcenou průvodkyní vám i tentokrát bude jeho nejvýraznější členka Věra Nerušilová.

0: Skladba, která otevřela tento pořad, byla v roce 1968 uvedena v pořadu České televize Kam dnes večer, milý pane. Incognito kvartet opět doprovodila skupina kytaristy Karla Duby. Ta následující, kterou vám chceme nabídnout k poslechu, se v desetiletí svého vzniku vydání nedočkala a notně dlouhou dobu spala v ústraní soukromého archivu. Přitom se jedná o unikátní nahrávku původní verze skladbičky ze soboty na neděli autorů Mojmíra Smékala a Ivo Fischera, spopularizované Václavem Neckářem. Tak to žije v paměti Věry Nerušilové.
1: My jsme měli ten pech. V té době byl takový úzus, že když už to někdo naspívá, tak už se to jiný interpret to nesmí dělat. Najednou jsem zjistila, že to ten kráčel a nám řekli, ne, tuhle písničku už tady má pan Vlach pro Ivetu Simonovou, že vlastně oni vybírali výborné věci, co v zahraničí taky jeli. A tak se stalo, že několik těch věcí my jsme s úspěchem dělali na jevišti, anebo na těch veřejných nahrávkách se to třeba jen tak ozvalo, ale už jsme to nemohli jako trvalky natočit. A to se právě stalo, že dneska to výborně naspíval, ale my jsme s tím měli obrovský for, že jsme zaspívali i nám, kdysi bylo 17 roků. Jo, takže vlastně tuhle písničku jsme zpívali s obrovskou odezvou. My jsme byli určitě první. Ovšem, on to natočil, že jo. Kdo tenkrát byl v tom tandému, Vostřel, Šašek, jo, a potom pan Vobruba, tak kdo do toho okruhu nepatřil, tak těžko něco natáčel. Tak po těch letech toto můžu říct, ale měli jsme to velice těžké s tím, že nám nikdy nevyšla ta dlouhohrající deska.

0: sadě původně nevydaných a několik desítek roků starých snímků Incognito kvarteta nacházíme i další pozoruhodnou raritu, a to české zpracování hitu amerických skupin Regents a Beach Boys, opěvující dívku jménem Barbara Ann. Český text napsal básník, scenarista, herec, cimrmanolog i dlouhodobý spolupracovník Českobudějovického studia Českého rozhlasu Milan Čepelka, který na něj před naším mikrofonem s trochou laskavého úsměvu zavzpomínal.
1: Dáma šachmat, můj ty bože, to už je dávno. Tenkrát mě kamarád skladatel Jaroslav Uhlíř seznámil se zpěvačkou Janou Koupkovou a přes ní jsem se dostal k Incognito kvartetu, který zrovna toužil mít českou verzi zahraniční písničky, o které jsem ani mnoho nevěděl, jen jsem dostal nahrávku, abych se o žádaná česká slova pokusil. Byla tehdy taková snad móda, snad teorie, že cizí písnička má mít i v češtině odpovídající zvukovou podobu. Proto jsem na úvodní řadu těch anglických A vyvolil slova s českými Ačky. Dám, dám, dám, dám ráda mat. Musím ku podivu říct, že ani teď po letech se mi to nezdá jako špatný nápad, snad i proto se ta nahrávka může aspoň sem tam

0: Minulý týden jsme hovořili o vzniku Incognito kvarteta a jeho repertoárové šíři. Tento soubor hostoval v první polovině 60. let v divadelku Paraván na Textepílech a po zprofesionalizování divadla do něj přešly jeho členky jako zpěvačky a herečky. Jeho spoluzakladatelem a také šéfem byl nadaný dramatik a spisovatel J.R. Pick, který je jako autor společně s Alexem Friedem podepsán pod jednou z nejznámějších písniček Věry Nerušilové a Incognito kvarteta Teta Klára.
1: To je první píseň, kterou jsem naspívala pro suprafon 1964. No a já jsem si myslela, že to nemají ani v televizi. A když pan Suchý, tedy ne Jiří Suchý, jeho bratr, dělal před několika lety pořad pro televizi o Paravanu, nějak to bylo se mnou asi 6 nebo 7 divadel, tak si mě pozval a on mě nechal naspívat písničku Teta Klára, jen s kytarou, pak Staré křeslo a potom já koukám na televizi, na ten pořad. A on udělal takový for, že vlastně já tam povídám, no škoda, že tenkrát z divadla Paravan žádné záznamy televizní nebyly tam, no a najednou já zpívám teda znáte tu Kláru, hraje na... A najednou v půlce to utnul a teď pustil z televize, byl záznam z tyhle písničky, tak to mám natočené a to jsem šťastná. To jsme dělali pouze ve třech, protože my jsme do toho divadla Paravan nastoupili vlastně jako trio, protože, no víte, to bylo období, kdy jsme se stávali matkami, tak kvůli tomu jsme tam šli jen tři a teprve Jindra Sriteská, když si odbyla už tu dovolenou mateřskou, tak přišla za námi a v té další hře už jsme zase byli jako kvartet, no.

0: Zazněla téměř 45 let stará Teta Klára, zároveň jedna z mála suprafonských nahrávek Inkognito kvarteta. Zvolna končí setkání s Věrou Nerušilovou, která byla vedle Indry Vostré jeho vůči silou. K ní osobně zamíříme i poslední písní této půlhodinky, která má vazbu na divácky dlouhodobě velice oblíbený český televizní seriál Hříšní lidé města Pražského a s ním spojené celovečerní filmy. Ty ozdobily kromě hereckých výkonů Jaroslava Marvana, Františka Filipovského, Josefa Vingláře a dalších i písničky Zdeňka Lišky a Vladimíra Sýse, které účinně navozovaly atmosféru doby a hlavně specifického prostředí pražské prvorepublikové galérky. Zpívala je právě Věra Nerušilová a jí se ptáme, jak se k ním dostala.
1: Hříšní lidé města Pražského, to vlastně se stalo, já se domnívám tím, že v divadle Paraván se dělali dva pořady, všichni moji otcové, všichni moji dědové. A ti dědové, to dělal Karel Urbánek, to byly samé staropražské písně, anekdoty z té doby, to byl báječný pořad. A takže tam asi mě někdo viděl, protože mě najednou zavolali, říkají, my bychom potřebovali naspívat písničku, to je ta Šáhla se mu na zoubek, polekla se. Je to k filmu, k povídce Kaprova smrt v rámci toho seriálu. Tak jsem přišla do Fyzia ve smečkách, dali mi do rukou noty,

0: rum!
1: Mně už nezbývá nic jiného, než se s písničkami paní Věry Nerušilové i s vámi rozloučit se slovy díku za přízeň a poslech. Autor Světel ramp Jiří Kasal vám přeje jen a jen to dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den všechny, kdo se rádi toulejí naší historií, vítají u přijímačů a dobrý poslech tamtéž přejí
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Ti všichni, a ještě režisér
4: Jaromír Ostrý,
1: se sešli, aby inspirováni knihou Petra Hory Hořejše Toulky českou minulostí vás pozvali na další dějinnou schůzku. Ta dnešní bude, aspoň na první poslech to tak zní, taková, no, strašidelná. Ale my se ani tentokrát nevzdálíme svému tématu, neboť ona skutečně existovala. Ptáte se, kdo?
0: Bílá paní Perchta.
2: Den za dnem, léto za létem a nakonec smrt. Někdy stojí dlouho při dveřích, až pojednou vkročí náhle z nenadání. Někdy však se ohlašuje, nežli života ukrátí. Bývala taková víra, že se ukazují znamení nastávající smrti, že slýchati podivné zvuky, jež věští blížící se poslední chvíle. Hlas sejčka, tajemné zaklepání nebo zvuk, jako by někdo prutem švihl o dveře, o okno, anebo ještě jiné, oznamují brzké skonání. To jsou znamení obecná. Některým však rodům prý zvláštní znamení hlásila, že někdo z nich odejde cestou všech lidí.
1: Dnešní schůzka začíná poněkud pochmurně, to uznávám, ale když on to tak Alois Jirásek napsal.
0: A ještě přidal, že v rodě Zemanů Strojetických se objevoval jako předzvěst blízké smrti bílý vrabec.
3: Zatímco příchovští ti slyšeli před svou poslední hodinkou lovčí trouby, lání psů a řehot koní.
0: Když se na hradě Rabí začala veliká černá skříň náhle z ničeho nic otřásat a když z ní vycházel temný hluk, tak určitě někdo z pánů dlouhoveských, častolarů nebo chanovských v brzku sešel smrti.
3: Černinové prý slýchali před svým koncem podivný zvuk, jako by někdo sypal písek nebo štěrk.
0: Totéž se stalo Lobkovicům, když někdo z nich, ale jinak nikdo kolem, zaslechl zvonky.
3: A když pohasínala svíce některého z kolovratů, tak se v sídelním kostele potil náhrobní kámen, pod kterým odpočíval jejich předek za Karla IV. Na slovo vzatý.
1: Jedno znamení lepší než druhé. Člověk, aby se skoro bál být aristokratem.
2: Některým rodům se zjevovala bílá paní. Berkům z Dubé, pánům z Lipé, Švamberkům a zvláště pak pánům z Hradce a z Rožmberka. Vídali ji na Telči, na Bechyňském hradě, v Krumlově, v Jindřichově Hradci i v Třeboni. Kdykoliv se ukázala, mohli se v těch místech nadít nějaké události, veselé nebo smutné. Buď se někdo narodil nebo zemřel, nebo svatby slaveny v tom rodě. A vždycky se zjevila v bělostném oblečení, paní vážná, urostlé postavy, mající z hlavu rouškou zavitu jako vdova. Jen když něco žalostného nastávalo, mívala prý na rukou černé rukavičky.
1: Když si k tomuto a ještě dalším příběhům přimyslíme dlouhý zimní večer, polena praskající v krbu, meluzínu v komíně, šálku, teplý čaj, nebo třeba cosi ohnivějšího, inu, dokonalá atmosféra.
0: Bílá paní Perchta, rodem z Rožmberka, se narodila pravděpodobně v roce 1429.
3: Úplně přesně se to neví.
0: Na hradě českém Krumlově.
1: Není nad to, když má strašidlo svůj rodný list.
0: Ale bílá paní Perchta byla historickou osobností.
1: Takže nepatří do pověsti?
0: Patří, ale zároveň patří i do našich dějin.
3: Jejím otcem byl jeho český velmož Oldřich z Rožmberka.
1: O tom jsme se leccos dozvěděli, když jsme se toulali dobou husickou.
3: Kromě Perchty měl ještě 3 syny a 3 dcery.
0: Nejstarší se jmenoval Jindřich.
3: Zdědil po tatíkovi panství, ale že by mu byl vděčný, to se říct nedá. Jednak šetrně kontroloval otcovi výdaje, jednak volil krále Jiřího z Poděbrad, z čehož měl Oldřich z Rožmberka málem smrt.
0: Druhý syn, Jan, Jiříka taky volil. Jeho hlas stál budoucího českého krále 10 666 kop českých grošů.
1: To byly, panečku, drahé volby.
3: Třetí, Jošt, byl určen k dráze duchovní.
0: A to ne jen tak kledajaké. Stal se vratislavským biskupem a jako takový proslul svou náklonností k dobrému jídlu a hezkým ženám.
1: I jeho jsme na své pouti už potkali.
0: Vratislavští Němci mu nemohli zapomenout, že nekázal německy. A protože česky nemohl, tak se uchyloval k latině. A té zase nerozuměli oni.
1: A na řadě jsou dcery.
0: Jako v každé šlechtické rodině, i v té rožmberské, žili dcery ve stínu svých bratrů.
3: Jako jediná ze 4 sester zůstala starou panou Aneška.
0: Ostatně měla asi jiné spády než milostné. Byla zdatnou lovkyní a na koni si počínala líp než kdejaký chlap.
3: Z rodového majetku dostala Třeboň.
0: Zatímco ostatní mladší sestry si museli svoje sídlo vyvdat. Lidmila, ku příkladu, na Švamberském boru.
3: Kateřina zemřela pravděpodobně příliš mladá.
1: Takže už zbývá jenom naše paní Perchta.
0: Ve 20 letech ji provdali.
2: Perchta, stepilá dcera Oldřicha z Rožmberka, prožila šťastné mládí na otcovském hradě. Když dospěla, ucházelo se mnoho ženichů o dceru mocného pána. Otec ji provdal proti její vůli za Jana aneb Hanuše z Lichtenštejna, pána sice urozeného a mocného, přitom však velmi neurovalého a hrubého, který krátce předtím ovdověl. Jemné, ušlechtilé Perchtě nastal po jeho boku život plný ústrků a utrpení. Na zámku pana Lichtenštejna žila jeho matka a sestra. Ty pronásledovali paní Perchtu a strpčovali jí život, jak jen mohli. Osočovali ji u jejího manžela, ukládali jí hrubé práce, nemajíce pro ni vlídného slůvka. Manželství stalo se jí peklem, z něhož nebylo žádného východiska. Marně se modlila za obměkčení manželova srdce, marně psala dopisy.
1: Trochu to připomíná pohádku o chudeře Popelce, až na to, že Popelka asi psát neuměla. Perchta snad ano?
3: No, je pravda, že ještě na začátku 15. století to zdaleka neuměli všichni králové.
0: Takže se nemůžeme divit, že i Perchtě byla tato znalost odepřena.
3: Všechny své listy.
0: A bylo jich na 25.
3: Diktovala, a to zřejmě německému písaři, protože se ty dopisy hemží značným množstvím zkomolenin českých slov, protože ten písař česky prostě neuměl.
1: Takže neuměla psát ani číst.
0: Pozor. Číst, ano.
1: Že neuměla psát, ale uměla číst?
0: Přesně tak.
1: To je nesmysl.
0: Není. Dnes nám to sice připadá zvláštní, že by někdo uměl číst a nedovedl přitom psát, ale v té době to možné bylo.
3: Zvláště u žen, které neprošly pravidelným školním nebo soukromým vzděláním zaměřeným speciálně na tyto dovednosti.
0: Naučit se znát písmena a číst je přece jenom snazší, než zvládnout psaní.
3: Perchta tedy četla.
0: Asi nepříliš plynně a s nevelkou zběhlostí.
3: Nicméně svoji poštu si přečíst uměla.
0: Urozenému pánu, panu Oldřichovi z Rožmberka, panu otci mému milému, buď dán.
1: Myslí se tento list.
0: Modlitbu svou vzkazuji, urozený pane milý, a s pravou vírou ráda bych slyšela, by se tvá milost dobře

0: tvou milost ztratila. S tím tvou milost milému Bohu poroučím. Datum. Nikšpurg, Perchta z Rožmberka.
1: Dopis má údajně pocházet z listopadu nebo prosince 1449. Toho roku se Perchta vdávala, to se jí brzy stýskalo.
2: Stesk a bolest se objevují skoro v každém jejím listě, který nadiktovala jako vdaná paní.
0: Tento byl poprvé napsán a poslán z Nikšpurku.
1: To je Mikulov na hranicích Moravy a Rakouska.
0: Mikulov a pak ještě Valtice byly hlavními středisky lichtenštejnského panství u nás.
2: Ale neméně velký majetek měl tento rod v horních a dolních Rakousích, především hrad Štajrek.
1: Ta svatba s Lichtenštejnem, ta asi nebyla z lásky.
2: Ani náhodou. Byl to sňatek z rozumu a pro peníze.
0: Přesněji, jenom pro peníze.
2: Otec měl za to, že svou dceru vdává zámožnému muži.
0: Ženich měl za to, že od tak bohatého rodu dostane nevěsta bohaté věno.
1: A dostala?
0: Dostala. Nikoli však bohaté a nikoli najednou.
2: Oldřich posílal svému zeti věno na splátky.
0: Perchta si z Rožmberka do svého mikulovského domova mohla odnést běžnou výbavu šlechtické dcery. Peřiny, stříbro, nádobí, plátno a pár dalších věcí jako část nové domácnosti.
2: Věnem 1000 kop českých grošů Rožmberg svou dceru velice odbil.
0: Jenom roční výnos jeho panství byl 8000 kop grošů.
2: Perchta tedy dostala pouhou osminu ročního výnosu.
0: Zatímco v Českém království už od dob Karla IV. Platilo, že vyvdávané české královské dcery dostávaly 1/5 odhadnutého ročního výnosu celého státu.
2: A Rožmberkové se svým soukromým majetkem českým králům prakticky vyrovnali.
3: Perchta se cítila v novém domově od počátku jako vězeň. Služebnictvo na pokyn pana z Lichtenštejna nepřátelsky sledovalo mladičkou paní při každém kroku. Ale nejen to. Ještě nepřátelštěji se k ní chovali manželovi sestry, které nemohly připustit, že by se snad na Mikulově začala roztahovat ta dívka z českého kacířského plemene, byť rodem šlechtična.
1: Pověst se zmiňuje o matce a o jedné sestře.
0: Sestry byly ale skutečně dvě.
2: Jmenovaly se Alžběta a Barbora a jedna z těch dvou byla duševně nemocná.
0: Matka byla jedna.
2: Jménem Hedvika z Pottendorfu.
1: Snacha se jí nelíbila.
2: Perchta byla velice půvabná, všechny obrazy to potvrzují. Měla krásné, tmavé oči, byla brunetka, její rysy se vyznačovaly jemností.
1: Takže se tchýni nelíbila.
2: Tchyně Hedvika z Lichtenštejna byla sama možná ještě mladá. Jako vdova chtěla využít všech příležitostí, které jí život nabízel.
0: Perchta svému otci Oldřichovi z Rožmberka. Modlitbu svou vzkazuji, urozený pane milý. Srdečně bych ráda zvěděla, by se tvá milost dobře měla a zdráva byla. O milý pane, ale já se mám tak nebožička, že je div, že nezoufám, ač to je již příliš veliké slovo. Avšak nastojte, já nikdy ve velikých tesknostech neodpočinu a mám proč.
1: Perchtina slova trápení jsou měsíc od měsíce naléhavější. Tento list napsala za rok a něco po svatbě.
0: Stará paní zjednala se šafářem, že kuchyní i sklepem a vším vládne. A jest to zrádce a zloděj zjevný, jež toho nikdo žádný přijmouti nechtěl, než pán své mateři k libosti jej přijal. Ten jí pomáhá i s jejími dvěma dcerami. I v těch věcech jim pomáhá, jakž jsem tvé milosti onehdy psala. On se starou paní a s jejími dcerami bydlí a veliké zlosti páší.
1: To museli být na Mikulově pěkné poměry.
2: Tchyně i její dvě dcery prostě žili s půrkrabím.
0: Ale byla tu ještě jedna věc, která to nepřátelské prostředí pořádně zahustila.
1: Jaká?
0: Perchta byla vlastně cizinka. V tchynině domácnosti si nemohla vytvořit svůj domácí krb.

0: Zvlášť, když se jí její muž nikdy nezastal.
1: Lichtenstein se své ženě naopak spíš vyhýbal.
0: Nedával jí peníze ani smluvený důchod, nechal jí a její komorné živořit v nedostatku.
1: Milý bratře Jindřichu, prosím tě, rozpomeň se pro Bůh nade mnou a pošli mi peníze, ať své dluhy zapravím. Jsem 30 kop grošů dlužna a od něho nikde nic nemajíc. Slíbil mi peníze dáti, ale nedal mi nic. A vím to, dáli mi co, aby mi jedině oči zamazal. A napomínat ho nesmím, aby se nepohněval. Já jsem napsána v krčmě i v masných krámech jako nějaká žebračka. A již mi za to hanba, komu jsem co dlužna. Můj milý bratře, vzpomeň na tu lásku, již tak dobře znáš, kterou jsem k tobě nade všecky živé lidi měla a mám.
2: Takové manželství muselo být pro tu krásnou paní opravdu kruté.
0: Bylo. Jan neboli Hanuš z Lichtenštejna byl nejspíš hodně zlý a ke své ženě musel cítit nenávist.
1: Můj milý bratře, ráda jsem uslyšela, že se dobře máš, ale já se dobře nemám. A bojím se, že snad ještě hůř bude. Když s tím mým hříšným pánem, kdo si mluvil, aby jinak se mnou bydlel, když už ne pro mě a pro mé přátele, tak aspoň pro jiné lidi, že o tom velmi lidé mluví, kterak je se mnou zle. On mu tak odpověděl, že proto nic na světě nemůže učiniti, by se ke mně ochotně postavil. A klnul na všechny, kdo mu k tomu radili, že se mnou oženil, že toho úmyslu nikdy neměl, než že jsou ho k tomu připravili. A že kdyby mne rok neviděl, že by na mě nevzpomenul. A že když mě uzří, že mu ze mě srdce lekne. A ten se ho tázal, proč to mluví, zda ke mně jakou vinu má. A on řekl, že ke mně žádné viny nemá, ale že nemůže se mnou ochotně bydliti, že jak tě živ na žádnou ženu nikdy laskav nebyl.
2: Pan z Lichtenštejna byl zkrátka mizera.
0: Ve svém jednání skutečně značně překonával běžný typ českého šlechtice, který vybranými mravy příliš neoplýval.
2: Co ale předváděl on, to už bylo moc.
0: Bylo to moc i na starého pana Oldřicha. Perchtina otce.
3: Oldřich z Rožemberka, urozené paní Perchtě z Lichtenštejna a na Mikulově, dceři mé milé. Dcero milá, vědě ti dávám, že se děkujíce Bohu dobře máme s bratry a sestrami tvými. Téhož bych tobě také rád přál. Proto, milá dcero, měj se dobře a odlož všecky tesknosti od sebe a budiš veselá a dobré mysli. Věřím, že to učiníš.
2: Není nad dobrou radu.
3: A také ti posílám 10 zlatých uherských k tvé potřebě.
2: To se věru nepředal, tatínek magnát.
3: Prosím tě, dej mi věděti, kterak se máš, neboť bych velmi rád viděl, by ses dobře měla. A také mi řekl Jindřich, bratr tvůj, že si ty peníze, které jsme tobě dali zde, téměř všecky vydala. A toho jsem já nevěděl.
2: No, tak už to teda věděl.
0: Svému synu Jindřichovi posílal starý pán z Rožmberka jinačí psaní.
3: Jindřiše, synu milý, věděti ti dávám. Mluv s panem Hanušem, aby ty věci již pěkně mezi ním a dcerou mou Perchtou šly jako mezi manželi. A také s ním mluv, že mu věříme jako příteli, co slíbil, aby držel a zachoval. A že dcera má, také Bohdá má poslouchat jeho jako manžela svého.
0: Perchtina komorná.
2: Jmenovala se Šiemarin, což je sice podivné jméno, ale tak to v tom dopise stojí napsáno.
0: Napsala dopis Perchtině bratru Jindřichovi. Informuje ho v něm o špatných poměrech, ve kterých její paní žije, a o tom, že pán chce její služebnictvo poslat pryč.
1: Modlitbu svou vzkazuji tvé milosti, urozený pane milý. Ráda bych slyšela, že se tvá milost dobře má, ale my se po hříchu dobře nemáme. Ale proto se na tvou milost hněvám a tak se mi zdá, když se uzříme, že se s tvou milostí povadím až do pláče, neboť bych se tomu byla nikdá nenadála, by na svou sestru tak zapomínal i na nás. Vaše milost slíbila přijeti, kdyby se nám nejhůř dál. A již se paní tak zle děje, že je nám těžko se dívat i každému, kdo ji vidí. A tvá milost stále nepřijíždí. Říkají, že kdyby selku pojal, že by tolik netrpěla jako paní. A čím je jim ona povolnější, tím je k ní on i bába horší. Pravila mi, že chce tvé milosti prositi o peřinu a o duchnu. Milý pane, radšiš jí dáti, neboť jí bába jednoho pírka půjčiti nechce.
2: On by nejraději byl opustil.
0: Tedy Jan, neboli Hanuš z Lichtenštejna. Svou ženu.
1: A jak se vyvíjel jejich společný život, tak by byl snad nejraději, kdyby nežila.
0: Těžko říct, jestli by šel ve své nelásce vůči manželce tak daleko, že by ji nechal otrávit, jak se sama Perchta obávala.
1: Urozenému pánu, panu Oldřichovi z Rožmberka, otci mému milému dán. Věděti tvé milosti dávám, že já se mám jako žalostivá žena a od vás ode všech příliš opuštěná. Věřím pánu Bohu, že jsem to nezavinila. Kdyby to Bůh ráčil, že by mě tvá milost ten den mrtvou viděla, kdy mě jí dal, větší by tvá milost radost měla. Milý pane, milý otče, slituj se nade mnou jako otec nad svým dítětem a rozpomeň se na to, milý pane, že já jsem se ze své vůle nevdávala. I volám a žádám již pomoci i zpráva jakožto dítě od otce. Rozpomeň se, milý pane, nad svou vlastní krví pro boží milosrdenství. Milý pane, rač věděti zajisté, že jsem častokrát od dobrých a poctivých lidí vystříhána byla, abych se varovala před mateří i před ním, že na to jdou, aby mě otrávili. Že by se mi to již dávno přihodilo, ale že mi toho nesmějí kvůli mé čeledi učiniti, bojíce se, že by tvé milosti dali vědět. Aby to směl učiniti, rád by všecky pryč poslal, aby k tomu mohlo dojíti. A tomu já sama dobře rozumím, že by mě rádi ze světa zprovodili.
0: V té době Perchta porodila první dítě.
1: Urozenému pánu, panu Jindřichovi z Rožmberka, bratru mému milému dán. Prosím tebe, milý bratře, neopouštěj mne. Ať se s tebou shledám, neboť již k nejhoršímu přišlo a mám strach z toho, milý bratře, jestliže by se mi smrt přihodila. Viděla jsem něco, ještě se nehodí psáti, zvlášť proto, jestliže bych tebe již víc neviděla. Jsem všecka nemocna odleknutí a od žalosti.
2: Ani narození dítěte manžele nesmířilo?
0: Ne, nic nezlepšilo ani dvojí Perchtino mateřství a narození syna a dcery.
1: Nic nesvedly ani pozdější smírčí zásahy různých šlechticů, či dokonce intervence krále Jiřího z Poděbra.
0: Po celé Moravě, Rakousku, ale i po celém Českém království se roznesla pověst o nešťastném manželství Perchty z Rožmberka.
1: Nebyla ke cti Oldřichovi, který tak špatně provdal svou dceru.
0: Ale ani Hanušovi, který se svou ženou tak zle nakládal.
1: Urozenému pánu, panu Oldřichovi z Rožmberka, panu otci mému milému. Milý pane a milý otče, rozpomeň se nade mnou, nad potupenou, nad bídnou, nad nuznou ženou a nad svým dítětem. A nečiň tvá milost té hanby i sám sobě. A nedopouštěj nade mnou těch věcí, jež mi lidsky nejsou možny snésti. Neboť trpím ty věci i to nebezpečenství svého hrdla i své cti od té mateře a od obou sester, že se mi to psát ani nehodí. Než rač věděti, že mi tak daleko stesklo, že budu Pánu Bohu na vás žalovat, jestliže mi z toho nepomůžete. Prosím, probůh, milý pane, račte tu pomoc učiniti, neboť jste již na mne právě tak zapomenuli, jako bych vám nikdy nic nebyla. Paní Perchta.
2: Jakou vlastně měla naději ta žena, která posílala dopisy svému otci, bratru Jindřichovi a Joštovi, přišla nějaká pomoc?
0: Pokud se tak dá nazvat pár zlatých nebo jiná výpomoc od otce.
2: Jinak nikdo a nic?
0: Všechny naděje, které se vinou Perchtinými dopisy jako červená nitka, byly utopeny.
1: Na konci společného života stáli proti sobě nepřátelé, kteří si vzájemně zcela v rozporu se svým křesťanským vědomím přáli smrt.
0: Perchta se Hanušovi smrti dočkala.
1: Zemřel v roce 1473 ve Vídni.
0: V té době jí bylo 44 let.
1: Ze své svobody se dlouho netěšila.
0: I ona zemřela ve Vídni za 3 roky na to.
1: Přežila nejenom svého muže, ale i obě své děti.
3: Zjevovala se v různou dobu, někdy v pravé poledne, nejčastěji v noci. Na zámku v Jindřichově Hradci zhlédli v polední čas. Mihla se náhle na staré opuštěné věži, vysoko u okna, kam nebylo žádného přístupu, neboť dřevěné schody, jež kdysi sem vedly, dávno již vzali za své za velkého požáru. Když lidé kolem zámku i ve městě plní úžasu na bělostné, tajemné zjevení hleděli, když na ně ukazovali, nezmizelo rázem. Bílá paní u okna postála, pak se pomalu tratila, jako by dolů z věže zapadala, byla menší a menší, až zmizela. V noci se zjevovala rovněž všecka bílá, v bílém závoji vážná, ale ne strašlivá. Buď kráčela volně chodbami, nebo, majíc klíče u pasu, brala se chvatným krokem, jako by pospíchala z pokoje do pokoje, ten zamykajíc, onen odmykajíc. Neublížila nikomu. Potkal-li kdo za té tajemné procházky a pozdravil-li, vážně poděkovala, buď mlčky hlavy pokynutím, nebo slovem. A tu zněl její hlas jako ševel, jako tichého větru.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimy?

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

život bolelo. A hned si začnu jiných věcí všímat. Říkají o mně, že jsem listonoš, že jsem listonoš. A já už tomu věřit začínám.

0: Desátá na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
1: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
0: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky
1: a vzpomínky.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Milí posluchači, vítejte v Tandemu. Hezký den vám opět přeje Jan Rosák. A kdože je dnes mým hostem? Tak v roce 1980 nahrála první solové album, vedle vytříbeného hudebního vkusu zúročila i svou dlouhodobou spolupráci s textařem Eduardem Bergnerem a úspěch byl korunován televizním zpracováním recitálu, který režíroval Jan Roháč. Následovala solová koncertní vystoupení s orchestrem Ladislava Štajdla a zároveň komorní recitál pro pražskou Redutu, který zpěvačka připravila s klavíristou Rudolfem Roklem. Ten recitál uváděli dokonce 15 let. Tak to je ta historie. Možná nejzazší historie. A za chviličku se dostaneme do současnosti. Hostem Tandemu je Jitka Zelenková. Já tě vítám.
4: Dobrý den, ahoj.
3: Jsem rád, že se zase po čase vidíme. Je to už drahně let, co jsi nebyla na Tandemu. A těším se, že mě i posluchačům řekneš, co je v tvém životě nového. Ještě se nemusíš nadechovat, napřed si zahrajeme.
2: Tandem.

0: Když jsem říkal, že Jitka Zelenková tady byla před drahně lety, tak to bylo
1: to
0: 2014. No, to máme 4 roky.
1: Myslíš?
0: 4 roky.
1: No tak to už je dlouho. No. Utíká to prostě hrozně rychle.
0: Hrozně rychle. Prosím tě, kdybych se tě zeptal, co se od té doby stalo nového, dala by si dohromady nějaký takový malý itinerář?
1: No, spoustu věcí. Tak začala bych tím samozřejmě, navázala bych na to, co jsi říkal v té první části. Samozřejmě byla to práce s Karlem Gottem, s Rudolfem Rocklem. Byly to mé samostatné recitály. V současné době vystupuju, držím pořád model Rockl a ještě jeden nástroj. A sice na kontrabas hraje František Raba a na piano Lev Aleksandrovič Rybalkin. Čili hraju s dvěmi hudebníky. Když je něco důležitýho, jako třeba pražský koncert nebo něco takového většího, tak posílím kapelu o perkašnistu Kamilo Kajera, o kytaristu Ivana Koreného a ještě o jednoho pianistu Pavla Větrovce. A v současné době i o saxofonistu a trošku smyčců. Tak to je jedna věc, která je...
0: To už je pak symfoniák celý, ale ne?
1: Není, to je pár lidí, ale dělá to krásnou barvu. A paralelně sjedu po druhé linii, ale už od začátku svého působení zpívání z big bandy. To znamená zpívání swingu, protože swing je moje velká láska. Samozřejmě od roku 2014, já si myslím, že to bylo tak nějak, že vyšly tři alba výběrová. Ale teď mě vyšlo úplně nové, vlastně myslím si právě po těch 4 letech, nové album u firmy Suprafon a nové. Nové v úvozovkách, je to nové album, na kterém jsou krásné staré písničky a sice americké standardy, čili hudba, kterou já absolutně miluju od svých začátků.
0: Prosím tě, to album se jmenuje Intimity.
1: Ano.
0: Proč Intimity? Je to tak intimní? Je to tak jako nahlédnutí do tvého soukromí?
1: Ne, to rozhodně ne, ale můj projev je intimní. A Intimity, já jsem hledala jedno slovo, které bude značit vlastně tu náladu celé desky. To znamená intimní, soukromé, vnitřní, příjemné, blízké. A to je v tom jednom slově obsažené, protože já zpívám takovým tím klidným způsobem. Je to většinou klidná hudba a je to, myslím si, že v této době trošku něco jiného, než je současná muzika.
0: No, když mluvíme už o tom albu, prosím tě, tak jak dlouho vznikalo, jak dlouho si vybírala a vybírala si sama, nebo si nechala poradit třeba?
1: Ne. Vždycky si vybírám věci sama a dokonce si všechno sama i zorganizuji, ale pověřila jsem právě kontrabasistu Františka Rabu, aby to všechno hudebně zpracoval. Vybírala jsem si ty věci během let. Některé věci jsem měla uvízlé v hlavě třeba i 10 let, 8 let. Vybírala jsem si i solisty, já mám úžasné solisty, s kterými zpívám buď duety, a nebo tam hraje krásné houslové solo v jednom standardu Irvinga Berlina, Pavel Šporcl. V jednom duetu zpívám s úžasným Davidem Krausem, který se totiž ke mně hodí barvou hlasu a na kterého jsem si myslela ještě, tak když byl pořád, jeho táta se jmenoval jinak, tak už tak dlouho jsem si říkala, s tím klukem bych ráda naspívala duet.
0: Takže
1: a ještě jeden, Jan Smikmátor, což je swingový zpěvák.
0: To je swingař jistě. A jsou tam i písničky, které, dejme tomu, už jsme dlouho neslyšeli taky?
1: Vy jste je, myslím si, slyšeli, tak v té samozřejmě americké verzi. Je tam jedna portugalská věc, která vyhrála Eurosong, který zpíval Portugales, mě úplně uhranul u televize. Salvador Sobral. Pozor, jsou tam také dvě české věci. No, ale české. Jednu napsal Rom Antonín Gondola, druhou Rus, můj pianista, takže mají tu melodiku přece jenom trošku jinou. Ale znát všichni je budou samozřejmě podvědomě znát s anglickými texty, jenomže já zpívám výhradně v češtině.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to

0: Tandem.
1: Jitko, ty máš na svém kontě, jestli se nepletu, možná opravně 17 solových alb.
2: Toto je, Intimity je 18.
1: 18. Spoustu zlatých desek, desítky úspěšných vystoupení na domácích zahraničních pódiích. Už by si mohla tak jako trochu se ohlédnout a rekapitulovat, ale ty pořád koukáš dopředu, viď?
2: No ne, tak já to neberu totiž tak vážně, že bych nějaký rekapitulace, to určitě ne, protože si myslím, že pořád potřeba vymýšlet něco nového a dělat zajímavé projekty a neohlížet se. Já nejsem typ, který by se hrabal ve starých fotkách a rozplýval se, ach, to bylo krásné, to bylo. Ne, já nejsem ten typ.
1: No prosím tě, já se ptám taky proto, že jsem tě najednou zaregistroval v takové nezvyklé poloze, kterou bych do tebe vůbec neřekl. Je to v jednom klipu, který je takový docela hororový. Ty tam se dopouštíš přímo takového jako...
2: Brutálního.
1: No brutálního mučení, ať to řeknu na rovinu. No.
2: Oslovil mě Bruno Ferrari, což je alter ego zpěváka Samira Hausera, který měl velmi takovou drsnou skupinu, dobrou, ale Vanessa se to jmenovalo. A on dělá elektronickou hudbu, oslovili mě. No já jsem si říkala, já elektronika, to je zvláštní. Docela jsem pátrala, proč si vybrali zrovna mě. Ale oni řekli, ne, my si myslíme, že by si byla dobrý typ na duet. Udělali jsme duet elektronické hudby, což jsem nevěděla, že vůbec dokážu. Bylo to hotový hned. Sešli se ve studiu tři blíženci, kteří si navíc rozuměli. A spočívá ten obsah té písničky v tom, že starší taxikářka nabere klienta, stráví s ním noc a protože on jí sdělí, že má doma mladou ženu, tak ona ho unese a mučí. A ten klip jsme točili s takovou opravdu bezvadnou partou filmařů a fotografů a tak dále. Bylo to hrozně zábavný. Já jsem si vymyslela i takový zvláštní kostým. Vzala jsem si leopardí kožich po mý mamince. Mýho mučícího pomocníka mi dělal Jan Gemrod, což je skvělý malíř, který maluje nádherný styl hyperreality. Bylo to nesmírně zábavné natáčení a samozřejmě byl to horůrek. Ale překvapení bylo to, že Zelenková se pustila do téhletý věci.
1: No
2: a já si myslím, že mě to přineslo, protože já jsem s nima absolvovala, což jsem nemusela už pak, ale řekla jsem si, půjdu do Jámilovové a šla jsem do rockových klubů, což jsem nikdy nebyla, do toho podzemí. A jenom jsem čekala, co se tam odehraje a já se tam objevím. No, ale stal se takový malý zázrak, že oni mě neuvěřitelně, tito posluchači, prostě přijali s jásotem a s pískotem, Jitka. Oni totiž si vážili, že jsem do toho šla. A já jsem zase zažila, vzpomněla jsem si na mládí, kdy jsme měli šatnu velikosti nákladního výtahu, kde nás bylo asi 100. Takže byl to zajímavý rok a zase jsem získala jiné přátelé a vůbec není vyloučený, že do budoucna třeba udělám zase něco, jako zase nějakou změnu.
1: Je to pro mě teda opravdu velikánský překvapení. Znám tě jako takovou velice elegantní, řekl bych noblesní dámu a ona začne řezat do taxikáře skalpelem. Jak je vidět, Jitka prostě je pořád nová a nová.

0: Tandem. Přestože Jitka už v tandemu byla, tak jestli se nepletu, otázku, kterou svým hostům velice rád pokládám a která tak trošičku poodhalí jejich dětství, jejich mládí a možná i taky taková ty kořeny, ze kterých vyrůstali, jsem ti ještě nepoložil. A to, kdo byl tvým takovým hrdinou tvého dětství?
1: Aha, a to je dost důležitý, protože hrdina motivuje. Ale já jsem měla takové dětství, že jsem si nestačila najít svého hrdinu, protože vlastně do 5 let jsem byla v Brně. Pak jsem udělala přesun, protože díky rodičům uměleckým, samozřejmě tatínek dirigent, maminka zpěvačka, jsem putovala k babičce a k dědovi do Rakovníka. Já si myslím, že mý hrdinové byli babička s dědou v Rakovníku.
0: Vážně?
1: Protože oni mě milovali takovou tou opravdu čistou láskou. A bylo to nádherné dětství v obyčejném domečku, kde byli králíci a husy a slepice. Bylo to strašně romantický. Takový to, co v dítěti vzbuzuje fantazii. Nebylo to na hmotných věcech. Že my jsme neměli ani do dlouhé doby televizi, potom černobílou. Vlastně jsem s nima bydlela v jedné místnosti, jenom kuchyň jsme měli. Ale já na ně nikdy nezapomenu. Já jsem pak putovala v 11,5 letech do Prahy. To bylo přechodně a pak jsem bydlela od 13 do 18 s tátou v Poděbradech taky v jednom pokojíku. Ale vlastně hrdinové byli ti, kteří se chovali báječně. Čili řekla bych babička s dědou, pak táta byl můj hrdina ve smyslu hudby. Protože on mě fandil a měl mě k té hudbě, učil mě číst partitury, dbal na to, abych cvičila na klavír a měl to navíc se mnou neskutečně těžký. Ale jinak, teď je takovou pauzičku udělám, hrdinové byli vždycky takový ti zlobiví kluci, chlapi, kteří byli prostě průšvihaři.
0: Prosím tě, žádný malej bobež?
1: Žádný malej bobež to nebyl. A byli to vždycky, kteří vyváděli nějaký šílený lumpárny. A ti v mých očích byli prostě úplně nejak, těm jsem vzhlížela a vždycky samozřejmě z toho koukal nějaký malér. No jasně.
0: Prosím tě, ale mě by zajímalo taky to, protože říká se, že to, co v tobě zanechá ten hluboký dojem z toho dětství, tak myslím teď to v soužití s dědou a babičkou v tom domečku, takže si to člověk potom rád připomíná v dospělosti. A já myslím, že u tebe se to projevilo tím, že jsi si třeba pořídila chaloupku.
1: Já jsem si ji nepořídila. Byla chatička ve skrýchu u Berounky, romantický to kraj Oty Pavla. A maminka pak byla dlouho nemocná a já jsem jí udržovala z nostalgie. I jsem tam ráda jezdila, udělala jsem si tam spoustu kamarádů, které mám dodnes. Jenomže když má ženská sama chatu, tak musí mít pomoc. A já jsem jí nikdy neměla. A neměla jsem jí ve smyslu ani kamarádů, ani řemeslníků. A moje věta zní: zabít řemeslníka by nemělo být trestným činem. Takže mučilo mě to tak dlouho, až jsem se rozhodla, že chaloupka, ona byla chatička samozřejmě, že musí prostě jít do světa a šla do světa prýma klukovi do Rakovníka, který se teď o ní stará. Jsem ráda. Jsem ráda. Občas si tam zajdu na procházku, zajdu za hospodským, za starostou, zajedu si pro kozí sýr a zase v klidu, bez nostalgie jedu domů.
0: No, teď se mi konečně začíná vysvětlovat ten klip, ve kterým ty tam řežeš tak bez ostyště do toho taxikáře. Mám takový pocit, že jsi si představovala všechny ty řemeslníky, který tě zklamali. Ano. Těm si to dala sežrat.
1: Jo. Tandem.

0: posloucháme povídání Jitky Zelenkové, posloucháme její písničky, ty jsou všechny z toho nového alba, viď, z alba Intimity, ale prosím tě, když si teď budeš moct poslechnout něco jiného, něco, co si nenaspívala ty, tak to bude pro tebe možná docela těžké, protože ty máš takovou širokou škálu svých oblíbenců, viď?
1: Nevím, jestli je široká, to bych ani tak neřekla. Já vlastně pořád dokola poslouchám to, co mi je příjemné. Já poslouchám hodně jazz a poslouchám ráda, co se týká zahraničních lidí, všechny ty Sinatry a Bennetty a Lauru Figi, což je skvělá zpěvačka s takovou krásnou barvou hlasu, Dianu Král. Já pořád vlastně, když se chci naladit, tak si ladím touhle hudbou. Toho Chet Baker, to byl úžasný trumpetista, který zpíval tak smutně, nádherně. Takže já se ladím, nebo se někdy ladím filmovou hudbou.
0: No ale čím se naladíš dnes? Protože ty si teď můžeš vybrat jednu písničku nebo jednoho interpreta.
1: A můžeš mi dát na výběr.
0: A udělat si radost, samozřejmě. Vybírej. Jo, takhle. No ty si vybírej. Teď si tady řekla několik úžasných jmén. Tak no z nich třeba.
1: Tak z nich... No já bych tam určitě dala třeba nějakou dobrou swingovku Tony Bennetta, teď natočil právě novou desku s Dianou Král, anebo taky z Lady Gaga natočil skvělou desku, nějaký duet pěkný, jestli to tu máte v rádiu, já bych si to dala.

0: to byl duet. A líbil se nejenom Jitce Zelenkové, líbil se mně a já věřím, že i našim posluchačům, ale tím se mi krásně přímo nahrála, dokonce doslovně, protože, Jitko, vím, že ty taky ráda zpíváš dueta. Duety? Se říká dueta? Nevím.
1: Já nevím, já někdy říkám duety a někdy dueta. No.
0: Tak,
1: Pán Bůh ví. Třeba je obojí správně.
0: Ale každopádně důležitější je to, že ti ta dueta nebo ty duety jdou a že je zpíváš ráda. Ty si léta si zpívala v podstatě vlastně ve sboru u Karla Gotta, ano. Že jo? Čili ten tvůj hlas ladí opravdu s mužskými hlasy velice krásně.
1: No, záleží na tom, s jakými právě. A je zvláštní, já jsem alt, já jsem nízko položený hlas. To znamená, že mě se dobře zpívá s tím, kdo zpívá právě vysoko. Třeba to se ti nezdá, že zpívá vysoko, ale zpívá vysoko. Protože ne každý hlas se hodí ke všemu a je to všechno na tónině, do které se to dá. To je velká věra zpívat s někým duet. Proto jsem naspívala třeba i s Karlem Gottem pár duetů, no ale to je samozřejmě tenor. Honza Smikmátor taky vlastně zpívá vysoko. I David Kraus zpíval.
0: David Kraus je zpívá taky vysoko?
1: On má hutní a sameťák má, ale zpívá vysoko.
0: No, tak k tobě samozřejmě se musí doplnit prostě ty vejšky, to je pochopitelný. Když si vybíráš toho parťáka, tak musí být i jaksi kamarád, musíte si ladit i jinak lidsky, myslím.
1: Musí to být spřízněná duše.
0: Jo.
1: A to člověk pozná, musí to být muzikantsky spřízněná duše základně. Mně by asi nešla dueta s někým jako jenom pro efekt. Jo, že bych si vybrala slavného zpěváka, známého, řekla bych si, ono je teďko známej, tak s tím bych si měla zaspět. To takhle nefunguje. Já si vyloženě vybírám lidi, cítím, že máme něco společného a většinou mi to vyšlo.
0: A co třeba dueta s kolegyní, s ženskou, se zpěvačkou? Protože jsou slavná dueta, že jo, třeba Celine Dion.
1: Ano, my jsme udělali třeba na pár koncertech, kde jsem vystupovala jako host dueta s Helenou Vondráčkovou, ale třeba to byla moje písnička, kterou jsme udělali jako duet, nebo se nám úžasně kdysi povedla Proud Mary, Tiny Turner. Takže někdy, ale já jsem moc s ženskými kolegyněmi vlastně nespívala.
0: Ženy?
1: Ne. S Janou Kociánovou, když jsme nastoupili ke Karlovi, tak to byl hlas úžasný. Na to já vzpomínám na Janinku moc.
0: Nedávno nám odešla.
1: Bohužel nám odešla Jana. A bude chybět, protože tady byl jednou koncert Slovenské divy v Lucerně, kde bylo více slovenských zpěvaček. Ona šla na závěr jenom s pianem a s gospelovým sborem. Řekla jsem si, teda to je hlasisko. Pořád to byl hlas. Tak s tou se mi zpívalo například úplně báječně, protože naše hlasy ladily.
0: Ladily nádherně. No. Teď si něco zase poslechneme z té tvé desky z Intimity, aby řeč nestála.

denně tě potkávám, vždycky se usmíváš, všem ostatním se zdá, že Bůh ví, jak mě znáš. I když bych já moc chtěl, jsem stále bohužel

0: Jestli se nepletu, Jitko, tak ty si v létě si byla velice pilná, zpívala si na festivalech, viď?
1: No taky jsem se octla na festivalech, kde také byl Karel Gott a já jsem vlastně před ním zpívala třeba hodinku, půl hodinku, také jsem byla sama na nějakých. Pravda je, že trošku jsem si říkala, jak to tam s těma mýma klukama s kapelou, kluci před náma je neuvěřitelný big beat hraje, ještě měli masky a zpívali takový ten death metal. Říkám, no tě buch, jak to jako bude působit, tam davy lidí a my tam přijdeme s tou naší hudbou. No ale zase se stal takový malej zázrak. Totiž oni se často podceňují lidé, člověk si dělá předsudky a to nemá dělat. Výborný to bylo a já jsem byla strašně překvapená, říkala jsem kluci, no to je záhada, teda ono to funguje. Já si myslím, že lidi jsou schopni přijímat i to a když se jdou bavit a když jim to ale dáš opravdu dobře, poctivě, a kvalitně, a já to prostřídávám, já nespívám jenom ty známý písničky, dám tam i tu klidnější muziku a i swing, ale oni to ocení prostě. Já jsem to cítila v tom létě, že se člověk nemá těchto věcí vůbec bát.
0: Ty zpívala si na, tuším, třech festivalech ve Svijanech, Boskovicích, Sázavách.
1: No Svijany byly úžasný. Jo. No Svijany byly právě
0: úžasný.
1: Chodí tam
0: hodně lidí, vy?
1: Tam bylo mraky lidí a právě tam před náma zpívala ta kapela, ale oni, big beatáci, rockeři jsou hodní, to jsou miláčci, ale dělají to takhle, že jo. Ale vyšlo nám to úplně bezvadně, takže jsem si říkala do budoucna, když přijde jakákoliv tahle nabídka, už se toho nikdy nebát. Bylo to fajn.
2: Český rozhlas Pohoda.

déšť mi poskle stéká a spolu s ním mám k slzám blíž.

0: Co pak čeká Jitku Zelenkovou v nejbližších dnech, týdnech, měsících? Myslím si, že k té desce nejnovější a k tomu výročí 50 let na scéně asi uděláš nějaké turné. Ne?
1: No to ti ještě k té 50 řeknu. Je to 50. Jsem říkala, já jsem měla v 14. listopadu koncert právě jednak k výročí a jednak k desce v krásném prostředí La Fabriky v divadle a vyšlo nám to bezvadně, kde jsem samozřejmě měla všechny dueťáky, všechny hosty, bylo to fajn a říkali jsme si, až příští rok uděláme takových 4-5 rádi bychom divadel, protože mě sluší komornější prostředí. Ano. Ale do konce roku samozřejmě mě čeká spoustu taky vánočních vystoupení. Takže ještě není čas na přímo udělat nějaké turné. Necháme to na příští rok, všechno má svůj čas. Koncert nám vyšel fajn, takže když budeme zdraví, já se těším na to a nabíjím se a dávám si do hlavy, že musím být zdravá. Nestýkat se s nemocnými lidmi, Honco.
0: Ano,
1: na tebe.
0: Já teď od tebe raději odstupuji kousek dál, protože na mě leze nějaká viróza, tak bych to nerad na tebe prsknul.
1: Ne.
0: Ale já
1: je
0: vím,
1: to v hlavě,
0: že ty,
1: je to v hlavě.
0: Já vím, že ty se fantasticky udržuješ fit, zrovna když o tom mluvíš, protože jsme se párkrát potkali i v Lázních, v Třeboni. Jezdíš pořád, předpokládám.
1: No tam jezdím na servis každý rok.
0: Servis, ano.
1: Na třínedělní servis a už mě ta Třeboň chybí. Udělám si krásný Silvestr a Vánoce. Já jsem se rozhodla. Já mám 23. právě koncert v Třeboni a já jsem se rozhodla, že tam zůstanu na Štědrý den a na oba dva svátky a že si to užiju. A na Silvestra po mnoha a mnoha letech dostala jsem nabídku příjemnou. Vystoupím v Luhačovicích.
0: Prosím tě, lázně, samý lázně tě provázejí.
1: Takže tam zůstanu pěkně přes noc, nechám se namasírovat, udělám si novoroční procházku. No mám takové plány trošku to sklidnit po tomhle docela náročném roce.
0: Tak teď už víte, vážení a milí posluchači, čím to je, že Jitka Zelenková vypadá pořád tak báječně.
1: Děkuji za kompliment.
0: No tak je to samozřejmě jednak tím, že je krásná sama o sobě, ale ty lázně jsou zázračné.
1: Doporučuji všem, ano. A nejenom ženám.
0: Ano. Jitko, já ti moc děkuju a samozřejmě ti přeju už dopředu krásný Vánoce, všecko hezké do nového roku, ať se ti podaří, na co sáhneš.
1: Honzo, děkuji za pozvání a tobě přeju totéž a nejenom. Tandem.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Lipkovanka vyhrává. Písnička Jana Lipolda s textem Zdeňka Beneše zahájila pořad Ta naše písnička. A kapela Lipkovanka, která má název odvozený podle obce Lipkova voda na Českomoravské Vysočině, nám zahraje i další dvě písničky. Polku Jana Lipolda a Zdeňka Beneše Za tou naší vesničkou a valčík Karla Polaty a Ladislava Nuzharta Šumavo, Šumavo. Hezký poslech přeje Vláďa Brandt.

hrála kapela Lipkovanka, kterou sestavili z mladých muzikantů úspěšný textař mnoha populárních písniček Zdeněk Beneš a umělecký vedoucí Michal Mareš. Zpívali Vendula Korandová, Zdeňka Litvanová, Jakub Jíru a Bronislav Palovsky. I další orchestr založil úspěšný český autor Karel Waldauf. Kapela má název Waldaufinka a pod vedením dirigenta, skladatele a aranžéra Ády Školky nám zahraje písničky svého zakladatele. Pochod Waldaufinko hraj a Valčík svěř se mi.

Valdelfinkou, kterou řídil Áďa Školka, zpívali Helena Hínová, Jindra Novotná, Miroslav Veselý a Jiří Vondrák. Na závěr zazní trojice slavných melodií Karla Vacka. Polka Krásné chvíle, Valčík Skryvánek zpíval a pochodová písnička Čtyři páry bílejch koní. Všechny Vackovy písničky zpívá a hraje kapela Mistříňanka. Tahle vynikající moravská kapela výtečně hrála i na akci Zlaté trumpety aneb dechovková hitparáda 15. října minulého roku. A svědčí o tom i dnes už dostupný dvouhodinový obrazově zvukový záznam na dvojitém DVD nosiči, kde vedle Mistříňanky účinkují Vejvorova kapela, Ústřední hudba armády České republiky, folklorní hosté a nechybějí ani Zorka Kohoutová a Josef Zíma. Teď už ale slíbené písničky Karla Vacka v podání Mistříňanky. Zpívají Miloslava Pašková, Zdeněk Baťka a Josef Novotný. Hezký poslech vysílání Dvojky Českého rozhlasu přeje Vláďa Brandt.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Na Pohodě právě začínají životopisy a v nich opět jedno zastavení nad neobyčejným osudem výrazné osobnosti naší historie. Tentokrát bude naším hostem česká právnička, politička a bohužel také oběť vykonstruovaných politických procesů Milada Horáková.
3: Milada Horáková.

0: Popravy byly vykonány v úterý 27. června 1950. Přítomní byli předseda senátu dr. Trudák, soudce z povolání dr. Matoušek, dr. Kůrka, zapisovatel dr. Karmazín, prokurátoři Ludmila Brožová a dělnický prokurátor Havelka, soudní lékař dr. Grinwald a právní zástupci odsouzených dr. Martin, dr. Vízek a dr. Neumann. Jméno? Záviška Landra. Výkon 4,40 hodin. Smrt 4,49. Jméno Oldřich Pecl. Výkon 4,55. Smrt 5,04. Jméno Jan Buchal. Výkon 5,18. Smrt 5,27. Jméno Milada Horáková. Výkon 5,35. Smrt 5,43. Poslední slova popravených. Kalandra nic. Pecl nic. Buchal, ať žije svobodné Masarykovo a Benešovo Československo. Horáková.
1: Padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. Budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to.

0: Krajské velitelství státní bezpečnosti Praha, dne 29. dubna 1950.
1: Životopis.
0: Datum narození 25. prosince 1901 v Praze, bytem v Praze 16, Zapova ulice číslo 3. Datum smrti zatím schází. Chybí k němu necelých 60 dní, ale to ještě pisatelka neví. Byla pouze vyzvána vyslýchajícím, podpis nečitelný, služební číslo 509, aby vlastnoručně napsala svůj životopis.
1: Jsem dcerou obchodního zaměstnance bývalé tuškárny. Pocházím ze 4 dětí. Obecnou školu jsem navštěvovala na Královských Vinohradech a rovněž tam jsem absolvovala celé gymnázium. Maturovala jsem v roce 1921. Poté jsem studovala práva na Karlově univerzitě a v roce 1926 jsem promovala na doktora práv. Po ukončení studií jsem byla přijata jako konceptní čekatel k magistrátu hlavního města Prahy, kde jsem působila až do roku 1939. V roce 1929 jsem vstoupila do strany národně socialistické proto, že mi vyhovoval její národní a socialistický program. Další důvod byl ten, že v té straně bylo organizováno několik osobností, s nimiž jsem byla ve spolupráci, jako například doktor Edvard Beneš, doktor Petr Zenkl, Františka Plamínková a další. Ve straně jsem pracovala v právní komisi, jiné funkce jsem neměla. Dále jsem byla činná v Ženské národní radě jako jednatelka. Mimo to jsem byla v řadě jiných sociálních spolků, kde jsem zastávala různé funkce ve vedení. Mimo spolky sociální, právní a ženské jsem nebyla nikde činná. V roce 1939 jsem byla propuštěna ze služeb magistrátu a pracovala jsem pouze v domácnosti až do 2. srpna 1940, kdy jsem byla zatčena gestapem.
0: Jasné a přehledné, napsáno bez škrtů. Možná až příliš stručné.
1: Milada byla od mládí bojovný typ.
0: Vzpomínala na svou sestru paní Věra Tůmová.
1: Už ve 14. musela projevit statečnost. Našim zemřeli dvě děti na infekci v jeden den a Milada jim tehdy moc pomáhala. Jak já ji poznala, byla veselá, příjemná, otevřená. Byla starší o 16 let, ale já to nijak nevnímala. Maminka nám brzy zemřela a Milada se o mne starala. Asi tak jako já pak o její dceru Janu.
0: V roce 1990 k tomu paní Věra ještě dodává.
1: Obě jsme byli spíš po otci. Ten byl daleko impulzivnější než maminka. Zúčastňoval se všech protirakouských bouří a Miladě o tom vyprávěl. Jako oktavánka pak také na žádné demonstraci nechyběla. Vystudovala gymnázium ve Slezské ulici, z předešlé školy ji vyloučili právě za účast na demonstracích.
0: Přestože měly obě sestry lecos společného, dělili je od sebe velký rozdíl věkový i povahový.
1: Nechci, aby se dnes z mé sestry dělala nějaká světice. Byla normální, zdravě myslící člověk. Někdy dovedla být velice přísná. Její muž sám sebe dobrovolně postavil na druhou kolej, velmi si jí vážil. Je pochopitelné, že jsem s Miladou vždy a ve všem nemohla souhlasit, ale ona byla absolutně nesmlouvavá.

0: Milada Horáková se narodila jako králová. V rodině Královích přišly na svět původně tři děti.
1: Marta, Milada, Jiří.
0: Nejstarší Marta a nejmladší Jiří však zemřeli na septickou spálu.
1: Byla to krutá nemoc, která si nevybírala. Neexistovaly na ní vlastně ani pořádné léky.
0: Původem byli z Posázaví.
1: To napsal v roce 1960 o rodině své ženy její manžel, inženýr doktor Bohuslav Horák, v eseji nazvané prostě Milada.
0: Otec Čeněk Král byl mlynářský syn, kterého, ač se dobře učil, z gymnázia dali vyučit obchodníkem. Maminka pocházela ze staré kutnohorské měšťanské rodiny. Tvrdá učednická léta nepřipravila Čeňka Krále ani o kousek vrozeného vzletu. Miloval divadlo a zpěv, měl rád společnost a hlavně vždycky se snažil samostatně myslet. Když se pak jako mladý muž vrátil z Dalmácie z vojny a spojil cestu svého života s usměvavou Anou Velíškovou, začal svou existenci budovat poněkud jinak než jeho vrstevníci. Byl vlastenec a tehdy na sklonku století se začínalo chápat, že český národ, takřka se topící v Německém moři, se nemůže uhájit planým vlasteneckým horováním, nýbrž prací, cílevědomým tvořením vlastních hospodářských hodnot, hlavně budováním svého průmyslu. Nebylo proto náhodou, že Čeněk Král právě zde přiložil ruku k dílu, které pak svými schopnostmi, inteligencí a houževnatostí přivedl k rozkvětu. Byla to tuškárna, stále sice ohrožovaná tuškařským kolosem Hartmut, přesto však prosperující a rostoucí. Tatínek tedy pracoval a cestoval po světě a laskavá maminka se starala o spokojený domov. Na prázdniny se jezdilo k dědečkovi a babičce do Hodkovského posázavského mlýna. Ti dva staří se tam dožili téměř 90 let a svou rázovitostí se zapsali nejen do srdce své vnučky, ale i širokého kruhu přátel a celého kraje. Měli se všichni rádi.

0: Milada, v rodině jí říkali Milátka, chtěla studovat.
1: Tatínek spoléhal spíš na Jiřího. Byl to chlapec a chlapci se obvykle vydávají v otcových stopách.
0: Jiří však byl mrtev a Milada souhlas se studiem po určitém zaváhání nakonec dostala. Musela ovšem složit přijímací zkoušku. A tady se vyskytl problém.
1: Ne, že by se jí bála, to udělá s klidem a jistotou, ale právě toho kdy. Když se konala zkouška, odjíždělo se do Hodkovského mlýna na prázdniny a Milátka měla na starosti kanára. Takže se ke zkoušce vypravila chtě nechtě s klecí s živým kanárem. Měla pak co dělat, aby stihla vlak.

Padám, padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. Budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám to.

0: někdy se pustila i do odbornějších věcí. Pod vlivem svého strýce, vzdělaného a moudrého faráře v Suchdole u Kutné Hory. Ten mladé dívce, toužící vědět a znát, radil a mnohdy ji intelektuálně vedl.
1: U něho se učila laskavosti a zbožnosti. Víra ji později v nacistickém i komunistickém kriminále pomáhala, posilovala a dávala naději. Po maturitě šlo o to, kudy a kam dál.
0: Milada měla namířeno na medicínu.
1: Pan Král měl však pádné protiargumenty, takže dcera nešla na lékařskou fakultu. Začala studovat práva.
0: Jestli jí byla osudná, asi ne. Její povaha by jí stejně přivedla, ať už by dělala v životě cokoliv, dřív nebo později k veřejné činnosti.

0: Život studentský, život veselý a bezstarostný.
1: Poslední dvě slova pro Miladu neplatila.
0: Ne, že by byla jenom a jenom vážná a studeně studijní typ, to ne. Uměla se lehounce a jasně zasmát, ale...
1: Ale jako by rozum vždycky v pravou chvíli zavelel. Děvče, které mělo vrozený smysl pro závažné životní otázky, se vrátilo ke knihám, vzpomnělo si na svého strýce faráře a na jeho rady.
0: Na blízku vznikla nová literární revue, která si získala její pozornost.
1: Napsal po letech o Miladě její manžel Bohuslav Horák.
0: Byla tu hudba, koncerty a hlavně nové české divadlo se svými výboji a úspěchy. Byly tu i vlastní herecké pokusy na ochotnické scéně. První veselé cesty za hranice. Hlavně však hluboký zájem o hnutí, které později ve veřejné práci považuje za sobě nejbližší. Hnutí ženské, chápané ovšem moudře a v skutku moderně, nikoli jako vzpouru proti přirozenému poslání ženy, ale jako úsilí o uskutečnění dosažitelné rovnoprávnosti s mužem.
1: Tehdy se ti dva poznali. Oba dva vysokoškoláci. Společně sedávali v univerzitní knihovně, společně se toulali staroměstskými uličkami, počítali světla nad hlavou i hvězdy.
0: Na doktorku práv promovala Milada Králová v roce 1926.
1: Ještě předtím však prošla těžkou zdravotní krizí. Onemocnila spálou, na kterou zemřeli kdysi dva její sourozenci. Mládenec Bohuslav čekal denně pod nemocničním oknem Bulovky na zprávu o zdravotním stavu.
0: Neuměla se vzdávat. Tenkrát poprvé zvítězila nad smrtí.
1: Po druhé za okupace.
0: A po třetí?
1: Nebude třetí vítězství.
0: Brzy po promoci se Bohuslav s Miladou vzali. Doktor Horák byl redaktorem zemědělského vysílání Československého rozhlasu. Na venkově byl velice oblíbený jeho pořad, ve kterém strejc Rákos rozmlouval se sousedem Brázdou.
1: Dobrácký Rákos,
0: představoval ho doktor Horák,
1: pochopil, že šířit vzdělání mezi prostými rolníky nelze učenými, obyčejným lidem nesrozumitelnými traktáty a duchamornými statistikami, ale že je nutné s nimi mluvit jejich jazykem a jejich způsobem.
0: Později se Bohuslav Horák stal programovým ředitelem radiožurnálu.
1: A ještě mnohem později psal ve vzpomínkách o své ženě.
0: Brzy po svatbě v březnu 1927 nastoupila Milada jako mladá právnička do služeb obce pražské, a to do ústředního sociálního úřadu hlavního města Prahy. K němuž náležely právě dobudované moderní Masarykovy domy v Krči.
1: Jejich tvůrce byl tehdejší předseda tohoto úřadu a později pražský primátor doktor Petr Zenkl. Ten ji přijímal. Ve svých vzpomínkách se o Miladě zmínil.
0: Ptal jsem se jí, zda o toto místo požádala, nebo zda jí bylo přiděleno. Odpověděla, že si měla vybrat mezi oddělením finančním, hospodářským, stavebním a sociálním. Řekl jsem jí, že nám jde o to, aby pracovníci v sociální službě byli spokojeni a k tomu, že nutně potřebují zvláštní rozpoložení. V sociálním úřadě nejsou vlastně žádné úřední hodiny, pracuje se tu od rána do noci. Není tu klid ani po skončení práce, protože skoro každý spis mluví o lidské bídě

0: a utrpení a žádá nutně účast srdce toho, kdo jej projednává. Nemáme tu žádné úlevy, ale naopak neklid, rozčilování, naléhání. Žádné mimořádné odměny mimo jediné. Vědomí, že pomáháme bližním, zmírňujeme jejich utrpení, vracíme jim víru v lidskou společnost a sloužíme dobru.
1: A po téhle přednášce pan doktor Zenkl ještě dodal.
0: Plně ocenit nesmírnou hodnotu spokojeného svědomí, což je naše odměna, může člověk až později, zejména v dobách těžkých a ovšem ve chvíli poslední. K tomu vy jako začátečnice máte ještě příliš daleko. Jde-li vám o pohodlnou, klidnou, slušně honorovanou službu, po jejichž hodinách budete mít klid pro sebe, nezůstávejte v sociálním úřadě a zvolte si jiný odbor. A já požádám pana primátora, aby vás tam přidělili.
1: Milada Horáková odmítla. Zůstala.

0: spravedlnost, kterou hlásala na poli sociální péče, se některým demagogům nezdála. Stalo se však dokonce jednou, že komunistická funkcionářka a novinářka Jožka Jabůrková se od svých stranických kolegů po zasedání městské rady distancovala a přišla se Horákové omluvit.
1: Já dobře vím,
0: řekla jí,
1: jak je vám těžko. Já vím, že děláte všechno, co můžete pro dobro lidí a vím, jak poctivě to myslíte. Nesmíte dezertovat, ani kdyby vytrvat bylo sebe těžší.

Padám, padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. Budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám to.

0: Milada měla 4 roky po fakultě a jela do holandského Hágu.
1: Vybrali ji z mnoha uchazečů.
0: Čekalo jí tam studium na mezinárodním učilišti. Svým intelektem tu vzbuzovala údiv.
1: Vysoký úředník československého ministerstva zahraničí doktor Arnošt Heydrich o ní později napsal.
0: Zastupoval jsem tehdy Československo při dvoru mezinárodní spravedlnosti. Předseda se zmínil, že mezi posluchači mezinárodního učiliště v Hágu na sebe upozornila vynikající právnička doktora Milada Horáková, a to nejen důkladnou znalostí mezinárodně právních a politických problémů, ale i pozoruhodnou bystrostí v postřehu a úsudku, jakož i velkou pohotovostí v argumentaci. Na těchto kurzech přednášely úřední kapacity mezinárodního práva z různých zemí a z jednotlivých států na ně byli vysláni ti nejlepší graduanti. Dovedl jsem si představit, jaká to byla soutěž, v níž doktorka Horáková tak vynikla. Náš tehdejší vyslanec v Hágu to doplnil sdělením, že působení doktorky Horákové na mezinárodním učilišti bylo jedním z největších přínosů k pověsti Československa v nizozemských učených kruzích.
1: Bylo jí tehdy 30 let.

0: Chtěla hodně dokázat, být užitečná. Postupně si uvědomovala, že se musí specializovat.
1: Měla dvě velké zájmové oblasti. Mezinárodní právní otázky a sociální problémy moderní ženy.
0: Sama pro sebe si umínila, že se bude zabývat problémem
1: světového řešení péče o matku a dítě.
0: Přednášela, jezdila se senátorkou Františkou Plamínkovou na mezinárodní kongresy, kde obě ženy zastupovaly ženskou národní radu.
1: Studuje Masarykovy spisy, její vzorem, ideálem politika i filozofa.
0: Prezident se o ní dozví od své dcery Alice a vysloví přání poznat tuhletu nevšední mladou ženu.
1: Díky Alici dojde k setkání. Horáková přichází k prezidentu Masarykovi rozechvělá.
0: Což se jí stávalo opravdu jenom málo kdy.
1: Masaryk ji pozorně sleduje, klade otázky, ptá se na úkoly ženské národní rady, posléze se zajímá o život mladých, o jejich problémy.
0: Večeří přitom bílou kávu s rohlíkem.
1: Milada v sobě našla starou jistotu a se zápalem líčí starému pánovi, co je třeba všechno udělat.
0: Prezidentu se temperament mladé právničky líbí. Pokyvuje hlavou, tož. Při loučení jí dává větvičku rozkvetlé azalky.
1: Horáková se dává jen zřídka kdy unést pouze citem. Tentokrát srdce nezvládla. V pohnutí se jí stalo, že snídku azalky zapomněla na Masarykově stole. Nikdy jí to nepřestalo mrzet. Třeba, že po jeho smrti, když se Alice náhodou dozvěděla o příhodě s azalkou, dostává od ní kytičku polního kvítí z lán.

0: červnu 1950 čeká doktorka Horáková ve vězení na popravu. 3 dny před smrtí píše dopis s oslovením
1: Moji milovaní,
0: ve kterém přísně a nesmlouvavě bilancuje.
1: Jen jedno mne opravdu trápí. To, že jsem já dávala málo. I když jsem chtěla raději rozdávat, než přijímat, nesplnila jsem toto své předsevzetí. Drobila jsem se mezi mnohé a mnohé a na vás, moji nejmilejší, zbývalo často jen to, že jsem k vám přišla položit unavenou hlavu, vypnout přepjaté nervy, povolit si a nabrat sil i dechu. Dávat jsem už někdy neměla co. Kdyby se mohl člověk vracet zpět do minulosti, toto bych chtěla napravit. Prosím vás pro všechno to krásné, co bylo mezi námi, odpusťte. Stalo se to tak nějak proti všemu očekávání.
0: Ženská národní rada v sobě zahrnovala 78 nejrůznějších organizací, odborů a výborů. Milada Horáková jako ústřední jednatelka rady je řídila a koordinovala.
1: V roce 1938 jí bylo 37 let.
0: Když poslouchala z rozhlasu ještě dlouho před Mnichovem Hitlerovy řeči, viděla před sebou budoucí problém, jak pomoci uprchlíkům ze Sudet. Řekla tehdy.
1: Do jara máme Hitlera na hradě. Vidím, jak jeho SS mašírují ulicemi. Dojde k válce. Musíme připravit evakuaci žen a dětí.
0: Na magistrátě a na hlavním štábu ji přivítali překvapené obličeje úředníků, když po nich chtěla seznam letecky bezpečných míst a kde by byly pro evakuované ubytovací možnosti.
1: Když došlo k mnichovskému diktátu a Československo bylo oloupeno o pohraničí, byl ustaven výbor pro pomoc uprchlíkům. Náčelnice Marie Provazníková za obec Sokolskou, Milada Horáková za ženskou národní radu.
0: Měla zvláštní dar zvládnout situace, uklidnit chaos, dát smysl a řád lidskému počínání.
1: Ať chtěla nebo ne, stávala se vůdčím typem, kolem kterého se združují ti ostatní.
0: Bylo třeba usměrňovat proudy běženců mimo Prahu, zřizovat nouzové ubytování v kasárnách a sokolovnách, zařizovat v nich kuchyně a zásobovat je potravinami.
1: Vypracovala plán rehabilitačních půjček pro ožebračené živnostníky.
0: Jedním z projevů oklešťování demokratických práv takzvané druhé republice byl i tlak na snížení zaměstnanosti žen. Krátce před okupací musela Milada Horáková své místo na pražském magistrátu opustit.
1: A tak začala pracovat v odboji.
0: Účastnila se práce speciální právnické skupiny, která měla za úkol připravovat podklady pro odbojovou práci politického ústředí a později pro ústřední vedení odboje domácího.
1: Ještě později se stala členkou ústředí skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme. Její manžel vedl takzvanou zemědělskou programovou skupinu, zajišťoval zprávy pro emigraci v Londýně.
0: Jeho žena organizovala pomoc rodinám zatčených odbojových pracovníků a zahraničních letců.

0: Dne 2. července 1940 byla společně s manželem zatčena a téměř celé následující 2 roky byla vězněna ve vyšetřovací vazbě gestapa, střídavě na Pankráci a na Karlově náměstí v Praze, kde byla podrobena tvrdým výslechům.
1: Další 2 roky strávila v malé pevnosti v Terezíně. Tam byl vězněn i její manžel.
0: Nemohli se setkat, ale věděli o sobě a to je posilovalo.
1: Od června 1944 prožila v soudní vazbě Německého lidového soudu ve věznicích v Lipsku a v Drážďanech.
0: Původní verdikt zněl trest smrti. Rozsudek byl ale změněn na 8 let káznice. Nastoupila ve věznici v Aichachu v Horním Bavorsku, kde ji osvobodila americká armáda. Do vlasti se vrátila 20. května 1945.

Padám, padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. Budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám to.

0: Po návratu z nacistického vězení si Milada Horáková při setkání s manželem a dcerou slibovala, že se bude věnovat výhradně rodině.
1: Převratné poválečné události jí to nedopřály.
0: Podle jejího vlastního výroku, zachyceného později ve vyšetřovacích protokolech STB, ji k aktivizaci v Národně socialistické straně přiměl rozhovor s prezidentem Benešem.
1: V říjnu 1945 byla zvolena poslankyní prozatímního Národního shromáždění.
0: Pracovala ve Svazu osvobozených politických vězňů a usilovala o obnovení činnosti Ženské národní rady.
1: Komunistické ministerstvo vnitra ale nemělo o obnovení registrace této organizace zájem. Místo toho vznikla Rada československých žen. Její tiskový orgán se jmenoval nejprve Rada žen, později Vlasta.
0: Doktorka Horáková musela v této organizaci od počátku svádět tvrdé boje o udržení nadstranickosti a demokratické atmosféry.
1: Podobně těžké střety ji čekaly i na parlamentní půdě. Tam odrážela demagogické útoky Antonína Zápotockého na národně socialistického ministra spravedlnosti Prokopa Drtinu a na politiku národních socialistů v oblasti retribučního soudnictví.
0: Trvala na 100% dodržování zákonnosti v retribučních procesech, kde podle informací z jejího volebního kraje, Českobudějovického, docházelo k závažným přehmatům.
1: Antonín Zápotocký už tehdy prosazoval zásady komunistické justice. Zdůrazňoval aktivní roli
0: dobře instruovaného prokurátora,
1: který musí viníka usvědčit za každou cenu, neboť
0: úkolem prokuratury není soudit, zda obviněný je vinen nebo nevinen, zdali zde byly nějaké polehčující okolnosti, ale položit na váhu všechno, co viníkům přitěžuje a co je usvědčuje.
1: Zastávala názor, že Československo by se nemělo izolovat od světa a orientovat se výhradně na Sovětský svaz.
0: Bezpečnost si uvědomovala, že má před sebou nepříjemného protivníka. Byla velmi chytrá a neúplatná.
1: Kdo má za sebou Terezín, pro toho je tohle jen hra zlomyslných dětí.
0: A k tomu dodávala.
1: Jakou zábavu bychom měli na světě, kdyby zde nebylo předrahých soudruhů?
0: V říjnu 1947 píše do Svobodného slova článek, který jí nebyl odpuštěn. A když přišel ten správný čas, byl přihozen na misku jejich vin.
1: Někdo umí lépe bořit, jiný zase stavět. Od roku 1918 v samostatném československém státě každý z těchto talentů měl již dostatečnou příležitost se uplatnit. Má to jedinou podmínku, že ti, co uměli pěkně bořit, nebudou překážet druhým, když už jejich poslání skončilo. To bohužel mnozí nepochopili. Je nejvyšší čas, aby si uvědomili, že lid považuje revoluci za skončenou a že chce klid a ve všem. Lidé rozvracečské povahy zrození pro permanentní revoluci jsou dnes v rozporu se zájmy národa a na odpovědná místa nepatří.
0: O tom článku se mluvilo vzrušeně v politických kruzích, v kuloárech i na veřejnosti. Byla to hozená rukavice. Gottwald na ní odpověděl, ale až za čas. Uměl být trpělivý. A když podepisoval 24. června 1950 rozsudek smrti nad Miladou Horákovou, dobře věděl, že je to splátka i za tento článek.

0: Pane prezidente, převážná část národa stojí za vámi. Věří vám, že nepodlehnete. A já jménem tohoto lidu, již ctí ideály pravdy, svobody a humanity, ideály, z nichž vznikla naše republika, vám přísahám za sebe i za národ, že vás nezradíme. Platí pro nás slova pronesená vámi na trakví prezidenta osvoboditele. Věrni zůstaneme.
1: To řekla v únoru 1948 Milada Horáková prezidentu Benešovi.
0: V době vládní krize se snažila dosáhnout, aby byla svolána schůze parlamentu, která by podpořila prezidenta. Už se jí to nepodařilo.
1: Ještě v neděli 25. února 1948 se jí podařilo odvrátit vstup Rady československých žen do ústředního akčního výboru.
0: Druhý den se však dočetla v novinách, že byl ustanoven akční výbor Rady československých žen, její vedení převzala komunistická poslankyně Anežka Hodinová-Spurná a Milada Horáková byla vyloučena.
1: Řečeno tehdejším slovníkem, byla vyakčněna.
0: Což nebylo jediné její vyakčnění. Byla zbavena všech veřejných funkcí. Proklamativně ji v panice dokonce vylučovali i organizace, jejichž členem nikdy nebyla.
1: Svého poslaneckého mandátu se vzdala sama. Učinila tak 10. března 1948 shodou okolností v den smrti Jana Masaryka.
0: Nechtěla, aby její jméno bylo nadále spojováno s děním těchto dnů. Učinila tak i přes varování přátel, jaké důsledky může tento krok pro ní mít.
1: Z té doby pochází její výrok:
0: já půjdu rovnou cestou.
1: Nepodařilo se nám přesvědčit ji o odchodu do exilu.
0: Vzpomíná na ní poslanec Ševčík.
1: Nepomohlo ani poukázání, že daleko víc by mohla vykonat v cizině, kde měla řadu přátel. Celý život jsem si vyčítal, že jsem nejednal dost přesvědčivě a nechal se uklidnit jejím tvrzením, že by byla včas varována, kdyby jí hrozilo zatčení a že pro ten případ má připravený bezpečný přechod. Když nám pak do Paříže posílala neskreslené podrobné zprávy, co se děje a co se připravuje doma, nevynechali jsme s doktorem Rybkou, abychom naši Miladu neupozornili na dlouhý a svízelný zápas a tím zvýšené pro ní nebezpečí. Prosili jsme neustále, aby neotálela a okamžitě utekla. Odpovědi byly stále stejné.
0: Mé místo je doma.

Padám, padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. Budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám to.

0: Od května 1945 bydleli manželé Horákovi v Zapově ulici v Praze na Smíchově.
1: Ta ulice dostala jméno podle populárně naučného spisovatele Karla Ladislava Zappa, žijícího v 19. století. Jeho rod byl ve středověku rytířský. Mimo jiné vlastnil v 16. století tvrz Vinoř i s okolními statky.
0: Když vcházela toho zářijového dne roku 1948 Milada Horáková do dveří zdejší fary, neměla o takových souvislostech ani ponětí. Měla v hlavě jiné starosti.
1: Čekala jí schůzka s několika osobnostmi. Zorganizoval ji bratr Edvarda Beneše, Vojta Beneš.
0: V té době už jí byla delší čas kontrolována korespondence. Státní bezpečnost ji sledovala na každém kroku.
1: Za rok na to v září roku 1949 byli zatýkáni lidé z jejího okolí.
0: V souvislosti se schůzkami ve Vinoři jsem Miladě navrhl, abychom odešli za hranice ihned a všichni tři, i s dcerou Janou.
1: Píše ve svých vzpomínkách její manžel, doktor Bohumil Horák.
0: Byla už velmi zvyklána, ale znovu se ustálila a zůstala. V té době jsem už byl bez zaměstnání. Měl jsem dostat místo v Československém rozhlase jako plánovač, ale hodinu po nastoupení jsem byl z budovy vykázán. Byl jsem varován z několika stran, situace byla zralá pro útěk. Nevím, proč jsme ještě čekali.
1: 27. září 1949 jeli Horákovi dolů do města. Ona do úřadu, on za svými informacemi.
0: Přála si, abych se kolem 12. vrátil domů, hlavně kvůli naší Janě. Slíbil jsem jí to. Byl jasný podzimní den a to jsme spolu mluvili naposledy. Rozloučili jsme se dole na Václavském náměstí.
1: Odpoledne toho dne seděl doktor Horák na terase domu a něco kreslil.
0: U vrátek naší zahrady zazvonili dva páni ve špinavých dešťových pláštích. Hospodyně je pustila dovnitř. Byli to lidé STB. Rozdělili Janu, mne i hospodyni do různých místností bytu a čekali na další policisty, kteří měli provést prohlídku bytu. Věděl jsem, že zanedlouho má Milada schůzku u vyslance Jíny. Jako zázrakem se mi podařilo přes balkon do zahrady utéci. Milada však u Jíny ještě nebyla. Doufal jsem, že tam přijde a že bude včas informována. Bylo však už pozdě. Milada byla zatčena asi ve 3 hodiny odpoledne ve své kanceláři v Masné ulici. To jsem se však dozvěděl až dalšího dne. Jana zůstala v rukou policie a držela se dobře. Já pak po 2 měsících čekání přešel hranice 1. prosince 1949.
1: To už ty 2 měsíce běžela tragédie doktorky Milady Horákové.

0: O čem se tam jednalo na schůzce ve Vinoři? Jednalo se tam o společném postupu? O společné základně?
1: Účelem té schůzky bylo dohodnout se o tom, zda je nutno vytvořit nějakou společnou základnu nebo společný orgán, který by měl vytvářet sám nebo koordinovat ilegální činnost těchto různých směrů.
0: Směřující k jakému cíli?
1: Směřující ke změně režimu.
0: Paní obžalovaná, vy říkáte, že jste tam měli tedy vytvořit jakousi společnou základnu, že ano? Pro protistátní činnost.
1: Jenom jsme se o tom měli dohodnout, zda takovou základnu máme vytvořit.
0: No a k jakému jste dospěli závěru?
1: My jsme dospěli k tomu, že není vhodné ani časově, ani po stránce našeho vlastního názoru, abychom vytvářeli takovou společnou základnu.
0: V procesu s Miladou Horákovou a spol. Byly obviněny osobnosti s různou politickou orientací. Národní socialisté, sociální demokraté, lidovci, trockista a jeden vůdce teroristické bandy na Ostravsku.
1: Státní soud byl zahájen 31. května 1950.
0: Paní obžalovaná, vy jste reálný člověk. Musela jste zvážit, že podle všeho, a já se opírám o dokumenty, že se počítalo s válkou. Je to tak, paní obžalovaná?
1: Jistě, že se v těch zprávách o tomhle všem hovořil.
0: Paní obžalovaná, já bych chtěl reálně.
1: My jsme počítali při těch koncepcích, jak jsem už tady vypovídala, s válkou, ale já jako žena matka jsem si opravdu osobně nepřála války.
0: Zasedal zmanipulovaný soud. Naslouchalo se zmanipulovaným výpovědím svědků i většiny obžalovaných. Všechno se odbývalo podle předem dohodnutého scénáře, který svědomitě vypracovali sovětští poradci. A do toho fantasmagorického světa pronáší obžalovaná.
1: Setrvávám ve svém přesvědčení a setrvávám v něm proto, že je opírám o názory, stanoviska, vyjádření a informace osob, které pro mě byly autoritou. A mezi ně počítám také dva nejvzácnější pro sebe lidi, dvě největší osobnosti, Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše.

0: Rozsudek byl vynesen po 8 dnech. 4 rozsudky smrti, Horáková, Buchal, Pecl a Kalandra. 3 tresty doživotí a další těžké tresty odnětí svobody v rozmezí 28 až 15 let, zostřené konfiskací majetku a ztrátou občanských práv.
1: Odvolání odsouzených a žádosti o prezidentskou milost.
0: Milada Horáková se této možnosti vzdala. Žádost podali její otec a sestra.
1: Představovali pro režim pouhou zdržovací formalitu.
0: Pouze u Milady Horákové, na jejíž rozsudek reagovali žádostmi o milost významné světové osobnosti, například Albert Einstein, Klement Gottwald zaváhal. Ale nakonec ji neudělil. Dostala jen povolení rozloučit se se svými nejbližšími, s dcerou Janou, sestrou Věrou a sestřiným manželem.
1: Datum popravy bylo stanoveno na 27. červen 1950.
0: Noc předtím se Milada Horáková rozloučila se svými drahými.
1: Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží. Tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s jediným přáním, abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno. Neplačte, neteskněte moc. Je to takhle lepší, než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Nejsem bezradná a zoufalá. Nehraji. Je to ve mně tak klidné, poněvadž mám klid ve svém svědomí. Ptáci se už probouzí. Začíná svítat. Jděte na louky a do lesů. Žijte. Žijte. Jděte do borů. Dívejte se na krásné a všude budeme spolu. Dívejte se na lidi kolem. V každém se něčím obrazím.

0: Život právničky a političky Milady Horákové byl tématem dalšího dílu životopisů. Pořad v Českém rozhlase Brno připravil Josef Veselý. V režii Zdeňka Kozáka účinkovali Aranka Lapešová a Zdeněk Junák.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Denně zámek odmykám, tak jako dřív, a můj byt je prázdný. Denně domů utíkám, tak jako dřív.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Naposledy dnes otevřeme stránky knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Seděli jsme na šoupané lavici v podzemí okresní nemocnice. Byla sobota 4. října 1986. Bylo 42. výročí karpatsko-dukelské operace, počasí venku slunečné. Jsem tady od čtvrtka, řekla ona. Prodávala jsem mlejn. Vy marodíte, co je s váma? Jen žádný nemocniční dialog nemarodím. V sobotu 4. října 1986 ne, až zítra. Maminku vezmeš k sobě? Na jaře umřela. Božena Zilvarová umřela. Na srdce, na ledviny, na raka? Ne, jenom ne o nemocech, jenom ne o smrti. Soustředit se upřímně, lámání chleba. Poslední dialog. Blíženci jsou v pořádku? Kluci? Za rok jdou do školy. Vy jste po operaci? Po operaci. Nemluv o tom. Ve čtvrtek předevčírem a před 42 roky. Tenkrát nás bylo víc. Stahoval jsem si šosy županu, aby si nepovšiml hadice. Velitel protitankového kanonu v Nedbalkách. Neslavná oslava výročí. Mluvil jsem s Marešem. Teď někdy? Předloni, hledal tě. Já jsem se mu o svojí šíně nezmínil. Doptal se u slečny na poště. Přijel a zase odjel. Dala jsem mu kafe a vánočku. Kluci na stráni sáňkovali, nezavolala jsem je. K čemu by nám byl? Jistě, rozumné stanovisko. K ničemu by vám byl. On je neadoptoval? Švárc? Ne, přišli bychom o alimenty. Je to dost peněz. Ukládají mi na knížku. Jistě. 3 roky měsíčně, dejme tomu po 200. Kastrol i vysavač mají na knížce jeden každý přes 7 000. Za 10 let to bude 30 000 plus úroky. Za 30 000 je nábytek do obýváku. Rozumné. Josef Švárc je muž se smyslem pro realitu. Už je přednostou stanice? Ne, není a nebude. Finančně je to nevýhodné. Když započítáte přes časy a příplatky, gáže výpravčího je průměrně o 200 vyšší. Aha. Za 3 roky o 7 000, za 30 let o 70 000. Za 70 000 je nábytek do 2 pokojáků a pračka automatická a snad i kotel k etážovému topení. Jsi naivní, jsi kojenec, Flanderko. A ty? Zapálila si. Rty se jí na mžik skřivily, vydechla kouř. Kasírka na nádraží. Prodávám jízdenky. Odbavuju bagáž, spěšniny. Vedu vlečkovou agendu, knihu služebních zásilek, potvrzuju dělnické a žákovské průkazky. Objednávám tiskopisy, zpracovávám přehled o výkonech stanice. 2200 měsíčně, pondělí až pátek, pracovní doba od 6:30, končím ve 3:00. Vyzvednu kluky, cestou nakoupím, jdu vařit večeři. Stačí? Cůňa je ostro vtipná holka, vystihla směr mých úvah, ale já nepovoloval. A mlejn? Oči se jí zúžily, blízkla v nich břitva. Samice brání hnízdo proti vetřelci. 200 000, řekla s medovým úsměvem. Pěkný peníze, řekl jsem s cukrkandlovým úsměvem. Dozrávali jsme k hádce. Pěkný. Nepovolovala. Koupíme škodovku. Béžovou? Ale ona se nedala vyprovokovat. Byla klidná a byla dospělá. Jen rty se jí zarputile křivily a čelo přetínala klikatá vrázka. Dodávala jí rozvážného vzhledu. To dřív nebylo. Koupíme škodovku a ten zatracený kotel a něco na sebe a klukům lyže a v létě si zajedeme do Bulharska. A pořád ještě něco zbyde. Přes 100 000. Kdybych si z toho vybírala 1000 měsíčně, můžu přejít na půl úvazku. Vyšetřím 4 hodiny denně. Přihlásím se na vysokou dopravní, dálkově, já to zvládnu. Je mě 26. No přece, už jsem se obával, že uvázneme u kotle a u rozpočtu nákladu na uhlí. A budeš inženýrka, řekl jsem. Bežová škodovka odpuštěna. Dostanu místo v Plzni u jihozápadní dráhy.
V Plzni ne. V Plzni je Mareš, i když polepšený, ale ku příkladu v Olomouci je Správa střední dráhy. Nadarmo jsem nelistovával v jízdním řádě. Nebo jinde, poperou se o tebe, řekl jsem. Olomouc je město staroslavné a výstavné. Od nás je do Olomouce 120 kilometrů a budeš samostatná, řekl jsem. V Olomouci je gymnázium a filozofická fakulta. Blíženci, kdyby cirkusový talent zakrněl, mohou vystudovat i středoškolskou profesuru. Při výběru předmětu bych jim poradil. Jenže co se Švarcem a domek? A nebudu se nikoho prosit, aby mě vzal jednou za měsíc do Mariánek na večeři. Pak mě při snídaní předčítá z účtenky 44 korun, to, že byl ten můj biftek. Za 44 korun, že se doma nají celá rodina. Sakryš, zatrnulo mi. Rozvážná cůňa vypadla z role. Tohle už není iluminace, tohle je ozlom krk. Já už ti, holka, nepomůžu. Mne už za polovičního účetního nevezmou ani v invalidním družstvu. A nákupní tašku s litrem mlíka a z 5 kilo brambor a v druhé ruce balík vyčištěných kabátů, tolik já už neunesu. Jsem převálcovaný, jsem po operaci. Rozvažme to, holka, rozumně. No jo, řekla a obnovila vrásku a ohlížela se po kabele. Jsme obyčejní lidi, patří nám to. Těch 100 000 uložíme na knížku a jezdit do Bulharska. I bez toho se dá žít. Kluci se naučí plavat u nás v řece a na sebe si koupím tepláky. Manžel mě přemlouvá, abych zůstala doma, že bychom zkusili porodit dceru. A část těch peněz by se mohla vrazit do něčeho, co vynáší. Chovat čistokrevný psy nebo nutrie. U nás pod zahrádkou je potok. Za košku z nutrie se platí i 600. Když budu doma, obstarala bych ty psy, nebo ty potkany, nebo aspoň kachny. A barák potřebuje okapy a vyspravit fasádu. A až bych potom posílala kluky do Plzně na gymnázium, to taky nebude zadarmo. Boty, prádlo, jen školní atlas stojí 75 korun. A rukavice a vlněné ponožky, u nás je zima už v říjnu. My jsme podhoráci, člověk se musí ohánět. To už jsme se proplétali katakombami. Takový obyčejný dialog. Konec návštěv, znělo z hůry. Vracíš se dnes? Do Svojšína? Dnes. Rychlík schocně jede v 19.18. Před půlnocí jsem doma. Manžel má noční, ale kluci už budou spát. Oni se o sebe postarají, když to musí bejt. Musí to bejt. Nežijem na věži, v záři reflektorů a barevný žároviček. Nejsme kavky, jsme lidé. S Bohem, cůňa. Moment, a co je s váma? Co je vám? Nic. Nestarej se, o Vánocích za tebou přijedu. Fakt? Fakt? Rychlík z Prahy jede ve 12.40. Ve Svojšíně ale nestaví. Přestoupíte si v Plzni na osobák. Čekáte jen půl hodinky. Starou bačkoru čekám. V Plzni si vezmu taxíka. Maličko jsem to gesto přehnal. Povšimla si hadice. Moč po dvou dnech je dosud krvavá. Zděsila se, ale hru nepokazila. Díky, cůňo. Dostanete se k stáru do dluhů, zalaškovala. Pro vás i do otroctví, Zilvarová. Zalaškoval jsem. S Bohem.

Zítra jdu domů. Dnes je čtvrtek, jsem tu 9 dní, 7 hodin a 10 minut. Čekáme na večeři, ukázněně čekáme. Báťa šel domů dneska. Vyprovodil jsem ho až k vrátnici. Byl to sympatický staříček. Je z Paletic. Zval mě, ať za ním přijedu. Nebylo by to nesnadné. Jede tam od nás autobus. 5-6 stanic poklábosíme, pro pivo si pošleme. Snachu, aby baba viděla, že mám Nobel kamarády. Řekneš jí, že jsi uzenář. Na lůžku číslo 1 už je nováček, byl eskortován dopoledne. Oběd jsem Doubkovi donesl, nádobí jsem po něm uklidil, po obědě si přál Smíchovskou 12, donesl jsem mu z kuchyňky konvici čaje. Nadával a lepil. Zatoužil po něčem k zakousnutí. Donesl jsem mu z bufetu malinové oplatky, pochutnal si. Teď budou teploměry. Po teploměrech prolítne doktor, kterému napařili noční, a potom donesu Doubkovi večeři. Jen aby nebyla zeml, bába. Včera byla studená sekaná, dnes bych hádal rýžovou kaši se skořicí a s máslem. Pan Doubek bude nadávat, ale slupnej. Šaman je na JIP, jednotka intenzivní péče, izolace, moučírna. Ale žije, ujistili nás sestry, proč by nežil. Žije a zlobí, vymáhal na primářovi cigaretu. Nováček je civilním zaměstnáním zedník, to co je bývalý. Všichni jsme tady bývalí. Říká, že tuhle nemocnici stavěl před válkou. Stavěl a teď v ní leží. Jmenuje se Josef, příjmení jsem přeslechl. Pan Doubek ho překstil na Sněhuláka. Asi proto, že tam u okna tak rozpačitě postává. První den v nemocnici se člověk ostejchá i zajít na záchod. Ono jde o poprvé, drezíroval jsem ho, když jsem ho vedl k bezmasému obědu. Na chodbě bouchají dveře a ťukají kramflíčky. Mařenka roznáší teploměry. Snad jsem na nic nezapomněl, po večeři zahájím výcvik Josefa Sněhuláka, abych šel zítra domů bez obav. Vy taky máte kámen? Vece ke mně Sněhulák. Ustrašeně zahrývá je v podpaží teploměr, již upozorněn na pomíjivost této věcičky. Já zasmál jsem se lehko.

mi tmavnou do hněda a budou proměněny v zem. Byl jsem dnes popolední na Balkáně. Solus, pouhý, samojediný. Je úterý, zahradní restaurace už je vyklizená, sedá se ve výčepu. Tam je nepřívětivo. Kafe bylo snad ze žaludů, čpěl pisoár. Ale ne, nesužuje mě smutek, nesužuje mě úzkost. Jsem v pohodě, je mě klidno. Podzim je letos mírný a suchý, úroda hrušek byla uspokojivá, šel jsem z Balkánu velkou oklikou, těším se z darů podzimu. V sobotu jsem ve špitálu nebyl. Pozastavovali by se. Načtu, ten dědek vizitíruje doma, ho svrbí, zachtělo se mu švýcarské čokolády, smažených řízečků. Není mi zapotřebí řízečků. Až se mi zachce, usmažím si. I kuřátko si upeču. Nebo si ohřeju bursta, co bych se piplal s kuřetem. Je to zima a nevyvětráno a v dřezu pánev od vajíček ze včerejška a upustil jsem rádio, když jsem je přenášel do kuchyně. Nehraje a všude plno prachu. Čistotný dědek by vyluxoval. Já nevyluxuju. Něco je s tlakem, atmosférickým, mizerně se mi dýchá, lapám vzduch jako kapr na suchu. Asi se bude měnit počasí. Budou plískanice a bláto a šero už ve 4 odpoledne a v květinářství chryzantémy. A kapr nelapá vzduch. A co je mě do kapra, Hergot? No ano, ano, ano, ano. Byl jsem včera na ambulanci. Za doktorem Perglem objednali si mě. Obvyklý postup, rutina. Nevím, proč se o tom šířit. Takových pooperačních kontrol je 15 do mandele. Že bych přece jen vyluxoval, nebo se vypravil do kina. Smráká se a dýchá se mě čím dál hůř. Že bych si uvařil polívku z tvrdého chleba, je výživná. Budu v pohodě srkat horkou polívku a v pohodě si číst noviny. Neuvařím, není česnek. Katy mívala na zahrádce záhonek česneku. Katy není, bramborák jsem naposledy jedl u cůni, umaštěný až za ušima. Cůňa není. Doktůrek schrnul papírky, do desek desky vsunul do obálky, obálku přelepil izolepou. Bylo to maligní, řekl. Podlaha z PVC se pode mnou zhoupla. Maligní rovná se zhoubný. Maligní nádor TU. TU psali prstové tajemní na stěnu. Pan král Baltazar pil víno. Pil král a pili knížata a ženy jeho i souložnice jeho a chválili bohy zlaté a stříbrné, měděné, železné, dřevěné i kamenné. A mysl královská skormoutila se velmi a kolena jeho jedno o druhé se tlouklo. A v touž noc zabit jest Baltazar, král chaldejský. Uvařím si polívku hrachovou z kostky firmy Vitana. Do ní zlomky stvrdlého chleba osmažené na oleji firmy Kosmos. Poté sýr ementálský poněkud zaschlý, poté černou kávu, styk a do díla. A nebo ne, nevím, proč bych tu lisovanou jíchu vařil. Hladu ni chuti nemaje, uvařím si kávu. Povzbudím líné cévy, točí se mě hlava, nebo jsem ospalý. A co z toho plyne? Pravil jsem ležérně, abych dokázal, že doposud jsem lidská osobnost a ne hromádka neštěstí číslo 99, hynoucí na raka. Z toho plyne, řekl doktůrek, že novotvar o průměru 8 mm, který jsme vám odoperovali, za přesnost citací neručím, doufám, že nestuduješ medicínu, Františku, byl maligní, tečka. A prognóza? Nejsem ptakopravec, řekl nerudně. Nejsem psycholog. Všecko mě vykucháte a budu žít? Podíval se na mne, podíval se na hodinky. Na chodbě před ambulancí se tísnilo nejmín tucet pacientů, všichni v úzkostech. Posaďte se, řekl.

Novotvar neprorůstal tkání, řekl. Přišel jste včas, nic vám nevykucháme. Včas, on si řekne včas. Hnáty jsem si měl zpřelámat a nejít k obvodákovi. Umřu tak jako tak, jenomže odborně poučen a dekorován hadicí. Za 3 měsíce se vám do Měchýře zase podíváme, řekl. Doha je zelený osměchejrem. Proč? Papilomy se rády tvoří znovu. I nádory? I nádory, řekl nelítostně. Zákrok je nutné opakovat. Kolikrát? Pokaždé, když se vytvoří papilom. Nebo nádor. 18krát šaman se nevytahoval. Pokaždé za 3 měsíce? Tentokrát za 3 měsíce. Ze sousední koje vyšla statná sestra v naškrobeném čepci. Patrně nasadit mi svěrací kazajku. Doktorek si jen sundal brýle a promnul si oči, byl unavený. Počkal, až se vydýchám a až si utřu poslintané tričko. Rakovina je mnohdy smrtelná, řekl. Vy rakovinu nemáte. Račte nám zachovat svou důvěru. Novotvar, který jsme vám odstranili, byl maligní. S důrazem na slovech odstranili a byl. Ohlaste se tu po Vánocích, řekl ještě a vyprovázel mě ke dveřím. Brejličky se mu blištěly. Situace si možná žádala spražit mě jako dorostence. Váš vírustek o velikosti hrášku je prkotina vážený. 10 dní jednou za 3 měsíce cystoskopie v narkóze, i to je prkotina vážený. Sypte domů a cestou mi hoďte tuhle ten dopis do kastlíku a vyzvedněte mi sako z čistírny a v hospodě si dejte panáka a spláchněte ho pivem. A kdyby vám někdo radil odvar z borových šišek, kopněte ho, víte kam. Nejste Ježíšmarja Kripl. Čelem zad, odchod. On ovšem není psycholog. A na chodbě uvadalo tucet prostatických dětků. Všichni hynuli na raka. Další, prosím, řekl doktor Pergl.

Setmělo se. Voda na kafe se vaří. Můžu rozsvítit? Pan Doubek večeří zemlbábu, bábu Báťa se škorpí se snachou cůně na přes rok porodí dceru. Bude se jmenovat Eva, bude letuškou na lince Praha Havana, Praha Sydney, Praha Jižní pól. Katy umřela, pan Picek umřel a otec Zilvar troubí na křídlovku. Zasviť mi ty slunko zlaté na pozdrav vnučce Evě, která nad ním letí. Blázen, buďte blázni. Nejsem blázen, křivý rty cůňa. Školní atlas stojí 75 korun, letenka do Austrálie 25 tisíc. Budem si cestovat prstem po mapě. Do Austrálie, cůňa? A štupovat blížencům ponožky bude jak? Dálkově? Jsem z toho jelen. Smrt na rakovinu je bídná smrt. Prospěvuje si alter ego. Nemám rakovinu. Rozvaluje se v cukřence, nevyvrací mi můj názor, mou iluminaci, jen si hvízdá. Co bude s majetkem? Propadne státu? Nemám majetek. A já? Ty nebudeš, ty zmizíš z povrchu zemského. Odmítám zmizet, rozvřískal se. Kolena se mu tlučou, vydá ho parazita. Ono se mu odtud taky nechce, zvykl si na cukr. Zmizíme, kamarádičku. Nebude na nás z dálky od rybníka volat kropenatý křístel, nebudou nás uspávat aoristy a supina a budit holky na vysokých šteklích. Žili jsme čas minulý. Žili jsme dobře, vždycky a veskrze. Nejsem si tím jist. Ty oběšené děti Františku v Solomence, nemohli jsme je ani pohřbít, nebylo kdy. Na tomhle světě byl to můj svět.

Někdo zvoní. Koho sem čerti nesou, asi haranti. Tež jsme zvonívali na domovnice. Domovnice nejsou zvonice na šmajdavé penzisty. Folklorní obyčeje nevyhnou. Potěšitelné. Nebyly to haranti, byla to listonožka. Telegram, otvíral jsem ho ne bez rozechvění. Srdce se mi rozbušilo, hrdlo sevřelo. U nás v kraji dostáváme telegramy, když z Prahy přijíždí neteř Anča na nečekanou návštěvu, tedy naložit si auto proviantem, anebo v případě náhlého úmrtí. Neteř z Prahy za mnou přijet nemůže. A nastojte, pan Dobek, ne, nezemřel a už ho pustili. Je zdravej, zabíjacka v sobotu u stachu do lanky uctive zve Doubek. A teď se zblázním já. No, radosti. V sobotu, to je pozejtří, přivstanu si, abych nepropásl ovar. Ohřátý ovar už nemá ten šmak. Stachovic familii neznám. No ale co je na tom? Pozval mě pan Doubek, mistr řeznický. Při zabíjačce je řezník nad generála. Představím se Stašce jako jeho bratr. Báťa, nevlastní. Levoboček neboštíka starého Doubka. Taktéž mistra řeznického. Lidí tam bez tak bude nával ze šíra. Příležitostný statista se mezi nimi ztratí. Najím se a poveselím se. Občerstvím si znalost razantních substantiv a možných souvětí a známost s charaktery oplývajícími družností a veselím. O půlnoci se budeme prát. Konec konců, kdo tvrdí, že přijedu s prázdnou, přivezu něco hospodyni do daru, bonboniéru i kozla bonboniéru, becherovku, tu největší. Před ovarem bude rum nalitý do čajových sklenic, po ovaru bude borovička, po borovičce trdlová polévka, pak jitrnička se zelím nebo s křenem a krev s kroupam a pivo ze čbánu. To už budeme kapku vzdělání a pan Doubek se v kuchyni ve škopíku umyje a zakousne si kouštěk ledvinky, rozprostře na lavici své božské hýždě, cvrnkne si rumu a zahledí se oknem šikmo vzhůru na střechu Zilvarovice mlínice. A tam se nadzvedne taška a dírou se vysune mosazná hasičská přílba. V paprstích zapadajícího slunce Ticiánově červená. I střecha bude Ticián a křídlovka bude Ticián. A půjdeme přes Perzii, přes Astrachaň, Voroněž, Kersk. Pošleme domů vagón uhlí, všecko se změní. I svět. Vy už mě nepoznáváte? Píchnu ho vidličkou do stehna, abych odvedl jeho pozornost od zrzavých iluminací k fádní skutečnosti. Skutečnost budu já. Poznávám, pane Flanderka, poznávám. Vdávali jsme spolu cůňu a pomáhali si v neštěstí. A pan Doubek praští do bubnu nebo do plechu na buchty nebo jen tak do dubového stolu z radosti, z neskonalé radosti. Někdo zvoní už zas? Ne? Ne, někdo mě praštil do prsou. Jenže nikdo tu není. Sám sebe jsem asi praštil do prsou. Svíravá bolest pod plochou kostí hrudní a úzkost. Úzkost. Je to infarkt. Konec písemné práce. Zdar, soudruhu profesore. Nazdar, Františku.

0: Josef Vinkláš nám dnes naposledy četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 režii měl Miroslav Buriánek.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, milí přátelé. V obvyklý čas je pro vás připravena půlhodinka plná pěkných písniček staršího data. Pod světly ram vás opět vítá Jiří Kasal. Dnes bychom rádi dokončili dvoudílnou vzpomínku na výbornou ženskou vokální skupinu 60. let Incognito Quartet. Zasvěcenou průvodkyní vám i tentokrát bude jeho nejvýraznější členka Věra Nerušilová.

0: Skladba, která otevřela tento pořad, byla v roce 1968 uvedena v pořadu České televize Kam dnes večer, milý pane. Incognito kvartet opět doprovodila skupina kytaristy Karla Duby. Ta následující, kterou vám chceme nabídnout k poslechu, se v desetiletí svého vzniku vydání nedočkala a notně dlouhou dobu spala v ústraní soukromého archivu. Přitom se jedná o unikátní nahrávku původní verze skladbičky ze soboty na neděli autorů Mojmíra Smékala a Ivo Fischera, spopularizované Václavem Neckářem. Tak to žije v paměti Věry Nerušilové.
1: My jsme měli ten pech. V té době byl takový úzus, že když už to někdo naspívá, tak už se to jiný interpret to nesmí dělat. Najednou jsem zjistila, že to tenkrát šlo a nám řekli, ne, tuhle písničku už tady má pan Vlach pro Ivetu Simonovou, že vlastně oni vybíral výborné věci, co v zahraničí taky jeli. A tak se stalo, že několik těch věcí my jsme s úspěchem dělali na jevišti, anebo na těch veřejných nahrávkách se to třeba jen tak ozvalo, ale už jsme to nemohli jako trvalky natočit a to se právě stalo, že dneska to výborně naspíval, ale my jsme s tím měli obrovský for, že jsme zaspívali i nám, kdysi bylo 17 roků. Jo, takže vlastně tuhle písničku jsme zpívali s obrovskou odezvou. My jsme byli určitě první. Ovšem on to natočil, že jo. Kdo tenkrát byl v tom tandému, Vostřel, Šašek, jo, a potom pan Vobruba, tak kdo do toho okruhu nepatřil, tak těžko něco natáčel. Tak po těch letech toto můžu říct, ale měli jsme to velice těžké s tím, že nám nikdy nevyšla ta dlouhohrající deska.

0: sadě původně nevydaných a několik desítek roků starých snímků Incognito kvarteta nacházíme i další pozoruhodnou raritu, a to české zpracování hitu amerických skupin Regents a Beach Boys, opěvující dívku jménem Barbara Ann. Český text napsal básník, scenarista, herec, cimrmanolog i dlouhodobý spolupracovník Českobudějovického studia Českého rozhlasu Milon Čepelka, který na něj před naším mikrofonem s trochou laskavého úsměvu zavzpomínal.
1: Dáma šachmat, můj ty bože, to už je dávno. Tenkrát mě kamarád skladatel Jaroslav Uhlíř seznámil se zpěvačkou Janou Koupkovou a přes ní jsem se dostal k Incognito kvartetu, který zrovna toužil mít českou verzi zahraniční písničky, o které jsem ani mnoho nevěděl, jen jsem dostal nahrávku, abych se o žádaná česká slova pokusil. Byla tehdy taková snad móda, snad teorie, že cizí písnička má mít i v češtině odpovídající zvukovou podobu. Proto jsem na úvodní řadu těch anglických A vyvolil slova s českými Ačky. Dám, dám, dám, dám ráda mat. Musím ku podivu říct, že ani teď po letech se mi to nezdá jako špatný nápad, snad i proto se ta nahrávka může aspoň sem tam uplatnit i dnes. I když hlavně je to zásluhou skvělého zpěvu Incognito kvartetu.

0: Minulý týden jsme hovořili o vzniku Incognito kvarteta a jeho repertoárové šíři. Tento soubor hostoval v první polovině 60. let v divadelku Paraván na Textepílech a po zprofesionalizování divadla do něj přešly jeho členky jako zpěvačky a herečky. Jeho spoluzakladatelem a také šéfem byl nadaný dramatik a spisovatel J.R. Pick, který je jako autor společně s Alexem Friedem podepsán pod jednou z nejznámějších písniček Věry Nerušilové a Incognito kvarteta Teta Klára.
1: To je první píseň, kterou jsem naspívala pro suprafon 1964. No a já jsem si myslela, že to nemají ani v televizi, a když pan Suchý, tedy ne Jiří Suchý, jeho bratr, dělal před několika lety pořad pro televizi o Paravanu, nějak to bylo se mnou asi 6 nebo 7 divadel, tak si mě pozval a on mě nechal naspívat písničku Teta Klára jen s kytarou, pak Staré křeslo a potom já koukám na televizi, na ten pořad. A on udělá takový for, že vlastně já tam povídám, no škoda, že tenkrát z divadla Paravan žádné záznamy televizní nebyly tam, no a najednou já zpívám teda znáte tu Kláru, hraje na... A najednou v půlce to utnul a teď pustil z televize, byl záznam z tyhle písničky, tak to mám natočené a to jsem šťastná. To jsme dělali pouze ve třech, protože my jsme do toho divadla Paravan nastoupili vlastně jako trio, protože, no víte, to bylo období, kdy jsme se stávali matkami, tak kvůli tomu jsme tam šli jen tři a teprve Jindra Sříteská, když si odbyla už tu dovolenou mateřskou, tak přišla za námi a v té další hře už jsme zase byli jako kvartet, no.

0: Zazněla téměř 45 let stará Teta Klára, zároveň jedna z mála suprafonských nahrávek Incognito kvarteta. Zvolna končí setkání s Věrou Nerušilovou, která byla vedle Indry Vostré jeho vůdčí silou. K ní osobně zamíříme i poslední písní této půlhodinky, která má vazbu na divácky dlouhodobě velice oblíbený český televizní seriál Říšní lidé města Pražského a s ním spojené celovečerní filmy. Ty ozdobily kromě hereckých výkonů Jaroslava Marvana, Františka Filipovského, Josefa Vingláře a dalších i písničky Zdeňka Lišky a Vladimíra Sýse, které účinně navozovaly atmosféru doby a hlavně specifického prostředí pražské prvorepublikové galérky. Zpívala je právě Věra Nerušilová a jí se ptáme, jak se k ním dostala.
1: Hříšní lidé města Pražského, to vlastně se stalo, já se domnívám tím, že v divadle Paravan se dělali dva pořady, všichni moji otcové, všichni moji dědové. A ti dědové, to dělal Karel Urbánek, to byly samé staropražské písně, anekdoty z té doby, to byl báječný pořad. A takže tam asi mě někdo viděl, protože mě najednou zavolali, říkají, my bychom potřebovali naspívat písničku, to je ta Šáhla se mu na zoubek, polekás. Je to k filmu, k povídce Kaprova smrt v rámci toho seriálu. Tak jsem přišla do Fyzia ve smečkách, dali mi do rukou noty.

0: rum, velký rum!
1: Mně už nezbývá nic jiného, než se s písničkami paní Věry Nerušilové i s vámi rozloučit se slovy díku za přízeň a poslech. Autor Světel ramp Jiří Kasal vám přeje jen a jen to dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes je Den dětí, 1. června. Den, který sice patří těm nejmenším, ale pro nás je zase dobrou příležitostí vrátit se do času, kdy byl svět plný dobrodružství, fantazie i velkých snů. Každý z nás si v sobě nese vzpomínky na dětství, na místa, kde jsme si hráli, na kamarády, bez kterých jsme si neuměli představit jediný den, na první radosti, ale i drobná trápení, která tehdy vypadala jako ty největší starosti na světě. Možná si vzpomenete na svého dětského hrdinu, na vysněné povolání, na prázdniny u babičky nebo na nějakou lumpárnu, o které se doma raději nemluvilo. A možná vás napadne i to, co byste dnes vzkázali sami sobě, kdybyste se mohli setkat s tím malým klukem nebo malou holkou, kterými jste kdysi byli. Právě o těchto vzpomínkách, snech a příbězích bude i dnešní noční linka. Budu ráda, když se podělíte o kousek svého dětství i vy. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo kolo, parta kamarádů a dlouhé letní večery. Jaké vzpomínky z dětství vám dnes vykouzlí úsměv na tváři? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako teď pan Jiří z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Hezký večer do Českého rozhlasu Zlín. Tady je nevěrnější posluchač Jirka z Olomouce. Ne. Jirka z noční linku.
0: Povídejte, mám pane Jiří.
1: Rád, abych se přiznal, rád vzpomínám na své dětství. Rád jsem prožil hodně hezkého, někdy i zklamaného, ale většinou to bylo moc hezky. Ve školce, kde jsem měl kamarády, kterýma jsem si mohl hrát na pískovištu, nerad na to rád vzpomínám, nebo tady u nás, jak bývám na Stupkové, tak jsme si v zimě hrávali, jsme si třeba koulovali, že v zimě, a jim jsou prostě paneláky, že my jsme prostě se koulovali barák proti baráku, že nás třeba bylo tady 16, no, těch paneláků. No a potom ten nejlepší prostě, oni si vybírali taky nějaké dárky prostě. No a ten nejlepší, kdo vyhrál prostě, dostal sladký zákusky a takový, no. A to většinou už se o to postarali naši rodiče moje.
0: Pane Jiří, tak, jakou největší lumpárnu jste jako děti provedli?
1: Já jsem žádný lumpárny nedělal, já jsem si většinou si rozuměl s dětskama.
0: Dobře. Měli jste doma nějaké zvíře, které vám přirostlo k srdci, když jste byl dítě?
1: Když si vzpomenu, když jsme ještě bývali u babičky na Nových Sanech, to je asi 5 kilometrů od Stupkové, kde teďka bydlím, tak jsme měli všelijaký zvířátka, králičky nebo pejsky, tam děda měl většinou ty pejsánky, nebo kočičky. Já jsem si prostě, když jsem byl malý kluk, od těch 2 let, od těch 5, jsem si rád hrával s kočičkama, no. No a nebo mě vozil, to byl strýcův pes, mlčák, který mě vozil do školky. Asi to bylo od baráku na Nových Sadech, asi tak na celý kilometr. Vždycky mě zapřáhl na saně a jeli jsme do školky.
0: To
1: a zpátky.
0: To je sen, Jiří, to je sen. To už si dnes neumíme představit. No, ten sníh na to opravdu není. A měli jste jako děti nějakou tajnou skrýž?
1: Na vojně, on byl načářem, že? Strajda, on tam hlídal. On hlídal hranice, jenže bohužel ten mlčák už měl 8 let a on už prostě do těch 8 let, že většinou oni už ty mlčáci chodili do důchodu, no. Tak si ho vzal strejda domů, no prostě. No, tak mě s ním zeznámil, tak mě vozil, dělal mě aj koníčka na dvoře, tak mě vozil.
0: Jirko, a nějaká tajná skrýž byla? Pamatujete si? Tady. Nebo nějaký bunkr?
1: Prosím?
0: Jestli jste měli nějakou tajnou skrýž nebo bunkr nebo nějaké takové místo, na které nikdy nezapomenete?
1: Tady, jak jsem měl ještě bydlel, no, tady na Stupkové už, tak tady by si bývali kasárny, že? Ruský. No a oni tady prostě měli ze starých aut takový harampádi, no. My jsme si tam udělali s klukama z jednoho auta takového na boku takový bunkr. A tam jsme se prostě schovávali, když nás třeba zlobili cizí děcka. A my jsme se občas někdy s nima prostě nepohodli, no. Protože nás někdy otravovali, tak jsme se tam chodili schovávat. No a nebo tady, jak je rybníček, tak to už je tady kousiček u školy na Stupkové, to je taková elipsovitá rybníček, že? A tam prostě jsou stromy, tam jsme se taky schovávali, no. A teďka ty stromy už jsou tak veličajzny, že prostě to už je paní Jaruško Barbořiková už 60 let, no.
0: To jsou vzpomínky, ale vzácné, no. Důležité. Jirko, děkujeme, že jste nám dnes otevřel noční linku. Budeme se loučit, ale doufám, že s námi zůstanete i nadále.
1: Poléno. No, dneska už jezdím tak pro zábavu, no, sednu si. A nebo mám pejska i toho Yorkshirea, 13-letýho, tak chodíme občas na procházku.
0: Máte parťáka. Chodíte, vzpomínáte.
1: Parťáka, no.
0: Děkuju, že jste vzpomínal s námi. Opatrujte ano. Se a zavolejte zase někdy příště.
1: Ano. Paní Ruško Barbořiková, já vám přeju hezkou směnu a potom hezkou cestu domů. Opatrujte se a hodně zdravíčka.
0: I vám.
1: A samozřejmě budu poslouchat posluchače a posluchačky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Teď se omlouvám, že jsem usekla pana Jiřího, myslela jsem, že už jsme se rozloučili. Tak pojďme na další písničku, teď královnou jsem já, zaspívají Ilona Čáková. Doufám, že se vám bude líbit a volejte k tématu dětské sny.

0: Dělali jsme tam všechno, strejda, dělali jsme žně, sena, to hráli jsme si ze sestřenicí na krám, no tak jsme měli tam různý, z toho zeleního jsme dělali do rána, nám to sežrala koza. No, ale prožila jsem tam nádherný dětství, tam i telátka a bylo to krásný, to už dneska vůbec děti neznají. A jezdila jsem tam potom i větší a to dělali jsme žně, sena a tu vůni sena cítím ještě dneska. Nádherný dětství, dělali jsme všechno, všechno. Rodila jsem prasátka, strejda mi tam dal žárovku, seděla jsem tam, jak to začalo kvičet, tak mě dal mi nůžky a jak jsem to měla ustříhnout, tu pupeční šňůru a vzít to do hadru a to selátko dát k cucíku. A, no, prostě dělali jsme všechno, vypřahali koně a na koni jsem teda nikdy nejela, ale na poli jsem dělala, všechno jsme dělali. Ty lidi měli selský rozum, měli základní vzdělání jenom, ale opravdu to bylo, nesmělo se žádný vídle, neexistovalo vídle z hnoje, strkat, dělat s tím, nakládat snopky, to v žádném případě. Byla tam studánka, to už dneska není, nádherná čistá voda, to opravdu úžasný. Já jsem tam moc na to vzpomínám, protože dnešní doba to je všechno kvantita, žádná kvalita. Ty brambory, které jsme chodili na pole počkrabávat, to byly lahůdkový brambory. A ty lidi, protože strejda bohužel byl kulák, jak to tenkrát bylo, matka je zachránila, že je nevystěhovali do pohraničí. Měl 4 děti, a já jsem byla pátá a dělali jsme všechno. Koupali jsme se v rybníce a měli psy a kočky a králíky a všechno možné. Prostě nádherný dětství jsem prožila. A
1: No,
0: strašně
1: znělo to
0: ráda na to vzpomínám.
1: pohádkově, řekla bych až kouzelně. Na jaké pohádky ráda vzpomínáte? Pamatujete si na tu, kterou jste se pouštěli tehdy pořád dokola?
0: No, já nevím, tam pohádky, když byla bouřka, tak jsme museli rozsvítit svíčku, aby neuhodil blesk, ale pohádky, já nevím, to se nevykládaly pohádky. To se nevím. To ne, to já nevím, ani jestli rádio tam
1: Helenko,
0: měli.
1: a vzpomněla byste si na nějaký zajímavý dětský školní výlet? Jezdilo se tehdy takto někam? Mohla byste nás vrátit do času vašeho dětství, do školní lavice?
0: No, školní výlet, co potom já jsem dělala průmyslovku, takže jsme jezdili na brigády, na chmel, na
1: No
0: vybírat
1: jo.
0: brambory a tak. Takže do školky jsem nechodila, moje máma byla pořád v obchodě a v Praze, měla malý krámek a i to na Malostranském náměstí vedle kavárny a tam vím, vzpomínám na to byla stará paní babička Stařečková, ta mě šila šaty, dělala z krepového papíru na dětský karneval. A ještě jsem, je mi 81 a vím, na Letný byla jedna paní, stará paní, a to jsem byla malá holka. A do dneška si pamatuju, že se mnou chodila s kyblíkem na písek a měla tam v bytě, měla nádherný americký kamna, kožený křeslo a takovou vlněnou deku a mě fascinovaly ty červený obrázky, teda tam byla slída na těch kamnech, ty americký kamna byly nádherný. Já jsem tam vždycky v tom křesle usnula. No.
1: Helenko, to se tak hezky poslouchalo. Umíte hezky vyprávět a hodně jste z toho zažila, hodně jste z toho asi pak čerpala celý život. Jde to vidět a
0: Bohužel
1: tak
0: v
1: by to
0: dnešní
1: mělo
0: době
1: být.
0: ta, no ale ta komunikace není. Dneska jako já tuhle dobu moc ráda nemám. Protože to je samá kvantita, žádná kvalita, lidi spolu ani nemluví. Dneska v autobuse, já si sedám na kraj a seděl tam mladík a on se spal, já říkám, vy neumíte mluvit, ne, oni to mají v uších.

0: pořádnou, ne. Já jsem ve škole, dnes se nevytahuju, ale ve škole a všude my jsme měli smysl pro humor a dokonce jsem měla ten Michal Tuční, ty bydleli na Letní a ten jeho starší brácha byl můj spolužák dokonce. A ještě hrál Dajánu, když jsme byli na školním výletě v 8. třídě, tak měl kytaru, hrál Dajánu na tom.
1: Teda, no, Helenko.
0: No, v rádiu,
1: když jste zmiňovala tu kvantitu versus kvalitu, tak ano, doba je rychlá, někdy to tak opravdu vypadá, ale já věřím, že ta poctivost, ta kvalita se úplně nestratily. Možná jsou méně nápadné, ale pořád existují lidé, kteří to poznají a ocení. A to ve všech směrech, ať se jedná o vztahy nebo o věci. Děkuju, že jste s námi vysílala, Helenko. Teď se musíme rozloučit.
0: Naschledanou.
1: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 5 minut bude 11:30. Každý z nás byl jednou dítětem a některé okamžiky z těch let v nás zůstávají navždy. Který příběh z vašeho dětství byste si přála prožít ještě jednou? Vítám vás ve vysílání. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, Jeruško, tady Veronika Rakovník.
0: Veronko, povídejte, téma známe.
1: Tak, prosím vás, já bych začala tím, když jsem byla malá holka, tak jsme měli ještě pískoviště a my jsme chodili na to pískoviště a hledali jsme tam s Markem Řeřichou, jsme tam hledali vodu, hrabali jsme a hledali jsme tu vodu, takže jsme stavili hrady a potom jsme se snažili tam dělat tunely, aby prostě ten hrad nespad, ale my jsme tu vodu věděli, že ji nikdy nenajdeme, ale prostě to bylo třeba, měla jsem tam Angličáky, měla jsem tam, to bylo v takové době komunistický a to nevadí, a měla jsem polici, Lamborghini Miuru a Maserati Marak. A přišla jsem doma, nevím, že maminko, já jsem je tam zapomněla. Tak jsem běžela zpátky a už mi je někdo šlohnul, už mi to... A pak jsme chodili s bratrancem, jsme byli u Pardubic na Gigantě, tam jsme chodili na prasátka se dívat a mě to pořád lákalo, protože on to tam jako hrozně jako nevonělo, ale mě to pořád jako bylo to příroda a jako taky jsme chytali ryby na klacek a šli jsme na oběd, tak jsme to nahodili, dostali jsme jakoby klacek se šňůru a nechali jsme, přišli jsme na oběd a vrátili jsme se s bratrancem a říkáme, tak to vezmeme, tak jako on říká, já to nevyndám. Tak jsem to vyndala, chytli jsme krásnýho lína. A babička nám ho z toho lína vzala a prostě, to je ošklivý, jako prostě ho a pak nám ho udělala k obědu a my jsme se tak na sebe spolu dívali a říkali jsme, ježiš, nám to nechutná nějak. A tam jsme chodili a my jsme tam chodili, to byl mlýn a tam jezdili nákladňáky a my jsme tam chytali jako na gigantě. Jmenovalo se to na Gigantě. A my jsme tam chytali myši a v tom zrní jsme padali do těho zrní a to byly takový ostrý osiny. My jsme to potom byli celý od toho úplně popíchaný. No prostě my jsme vyváděli, tak pak jsme chytali, tam jsme chodili, tam byly krásný písáky, krásný písníky a tam jsme chodili, házeli žabky a stavili jsme prostě různý z písku, různý a to jsme byli sami, tam nikde nikdo nebyl, my jsme tam byli oba, jako o prázdninách, jako by prostě jako u babičky, aby rodiče měli, jako by tak u babičky s babičkou. No a tak jsme, no a prostě házeli jsme žabky a stavili jsme různý z toho písku a taky jsme jednou šel a říkám, hele Petře, teď nachytíme zajíce, hele teď tam bude zajíc, hele a on tam fakt byl zajíc, my jsme chytali bažanty, to bylo směrem jakoby na Stéblovou, tam jezdili vlaky a tam byly starý koleje a tam jsme chytali, pak jsme chytili toho zajíce a babička ho dala do klece a už jsme se o něj nestarali, ale prostě tam jezdili ty náklady, jaký proto osení váhy. To bylo takový obrovský monstrum. Ano, prostě babička nás vždycky s bratrancem nám, kolik nám mohlo být, takový 5-6, jsme běhali prostě po tom lese různě a prostě byla to strašná legrace, jako užívali jsme si, no, nevím, jestli se někomu to líbí, ale užívali jsme si to.
0: No to vypadá tak, že jste si to užívali.
1: my jste tam babička
0: jste pořád něco chytali.
1: A dávali v televizi, počkejte, já vám to řeknu, a v televizi dávali Pepka Námořníka a jak tam chytají jak, s tím špenátem. Pak jsme hráli šachy, když jsem byla, a vždycky jsem byla šťastná, když mi ten bratranec se jmenoval Petr a mi dal druhým tahem mat, nebo třetím tahem mat. Já jsem vždycky měla hroznou radost, protože on měl radost, že mě porazil, to bylo steklej. A prostě to, tak se, to, a to jsme byli jakoby takový na samotě, ale prostě užívali jsme si to, byla, běhali jsme, prostě furt jsme někde něco, a oni o nás vůbec nevěděli, že prostě jako tak jsme se vrátili někdy, prostě, no prostě jsme si to užívali, no. Takže bylo to legrační. Takže ano. Já už budu končit. Takže,
0: člověk ráno vyběhl ven, domů se vracel až večer. Dnešní děti mají zase jiné možnosti, ale to bezstarostné pobíhání venku, hry s kamarády, tak na to mnozí vzpomínají dodnes z nás. Děkuju, Veronko, krásné to bylo.
1: Byla to sranda prostě, byla to sranda, opravdu.
0: Ano.
1: Tak se mějte krásně a děkuju a mějte krásný večer a ať ty lidi, ať ty děti mají taky přirozenou, nějaký přirozený pohyb a té hry a tak, ať si to užívají, no.
0: No ano, kde jsi se odhrávala skoro celý dětský svět venku. Hráli jsme se na ulici, na louce v lese, kde se dalo, vy stále někde ve vodě, ale nějaké dobroty jste lovili. Dnes je to trošku jiné. Určitě se o tom budeme bavit i dál. Opatrujte se, Verunko, poslouchejte.
1: Můžu ještě chviličku jenom, že jsme hráli vybíjenou na silnici a že tam byla taky Hanička Zarebůcka a to byla naše pivotmanka na basketbalovém mistrovství. Byla reprezentantkou na mistrovství Evropy Hanička Zarebůcka, to je jedno. A to jsme hráli to vybíjenou na té silnici a furt jsme chtěli být kapitána, má, no hrozný, tak já už mlčím, já už končím, už je, takže prostě pořád na koloběžce jsme jezdili kolem baráků a proč jsme byli sami, a nebo na sněhu jsme jezdili na bobech, no to bylo to, z kopce, prostě přišli jsme špinaví, mokrý, ty,
0: ale šťastně,
1: jsme měli ty kombinézy, tak já už končím.
0: Verunko, zase někdy zavolejte, dovyprávíme si to. Hana Zagorová teď zaspívá Maluji zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

přišlo stoupání. Bylo více halířků,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní noční linka patří dětským vzpomínkám, které ani čas nedokázal odnést. Zavzpomínejme na radosti, sny i dobrodružství, které nás formovala. Teď vítám další návštěvu. Srdečně zdravíme. Krásnou noc.
1: Jo, dobrý den. Dobrý den.
0: No, krásnou noc.
1: Když jsme byli menší, tak jsme byli na škole, sestra, spíš se školou, na výletě a nás... Byl tady poblíž takový automat na pštrosí maso. A nás napadlo, že si ho uvaříme. Takže jsme si vzali panvičku, koupili jsme si to maso, udělali jsme si ho hezky společně na chatce, dali jsme si k tomu nějaký rohlík, šunku, sýr a udělali jsme si malý hambáče s rohlíkem. Naštěstí se ne... nesvařila nám chatka, takže za nás úspěch. Ano.
0: Nějaká pointa tam bude, která nás překvapí, anebo jste chtěli říct něco, co má skutečně dobrý konec?
1: No, ne,
0: já jsem si říkala, že jste se třeba spletli a nebylo to jak pštrosí maso, protože jsem teda o automatu na maso neslyšela, navíc na pštrosí. Prozradíte, v jaké městě nebo obci to bylo?
2: V Jedovnici, tady v
0: Kempu. V Jedovnici, na Blanensku, no vidíte to. No a vy jste na tom výletě právě teď, pochopila jsem to dobře?
2: Ano, jsme tady ještě pořád, no.
0: A to není školní výlet, to jste jenom jako kamarádi vyrazili. Je? To bylo o té opravdu se třídou?
2: Ano, ano.
0: To je pecka. A prozradíte, jestli chodíte na základku nebo na střední?
2: Na základku. 8. třída.
0: 8. třída. A z jakého města?
2: Z Brna.
0: Z Brna. No tak to si myslím, že jsou právě ty zážitky, na které budete jednou moc vzpomínat, protože si myslím, že to za to stojí. Kolik vám teda je let? 8. třída, takže kolem 13?
1: 14, 15.
0: Už. Mhm. No. Úžasné. A teď teda ještě nemáte večerku, nebo jak to je?
2: No, my můžeme jít spát, když chceme.
0: No to vám nevěřím. Vážně.
1: Máte hodnou učitelku.
0: Máte hodnou paní učitelku. No to asi spíš vy budete hodní, když vám tak důvěřuje. Tak to je nádhera. Jak dlouho tam ještě budete?
1: Ještě dva dny.
0: Počasí teda dneska, to vám úplně nevyšlo, ale co plánujete na zítra? Co vás čeká?
2: Lapání brouků. Je to takové terénní cvičení, no. Prostě o přírodopisu a takový blbosti.
0: Blbosti, no dobře. To je krásné. Jste šikovní výletníci. Hezky jste teda oslavili Den dětí, koupili jste si pštrosí maso, tak doufám teda, že to nebude mít žádné následky. Já určitě až někdy pojedu na moje oblíbené Blanensko, tak se tam v Jedovnici někde zastavím. Opatrujte se, srdečně zdravím vás, pozdravujte paní učitelku a ještě jednou děkuju, že jste se ozvali. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Víte, co mi teď došlo? Že vlastně vím, že v Doubravici je pštrosí farma. Takže možná, že si kluci opravdu nevymýšleli, protože to jsou obce kousek od sebe. Teď je tady Marek Ztracený, který nám zaspívá krásnou píseň Stále věřím. Doufám, že se vám bude líbit. Krásný večer přeje Jarka.
4: Někdy

0: V každém dospělém člověku žije alespoň malý kousek dítěte. Dnes mu dáme prostor a budeme se povídat o tom, na co z dětství nikdy nezapomeneme. Paní Naďa z Brna je s náma. Vítejte. Krásnou noc.
1: No, já právě mě to zaujalo tady to téma a hlavně všechny pozdravuju, kteří nemůžou spát, vás taky. Já jsem jenom chtěla říct, že takový ty vzpomínky jako na dětství, já už mám 92 let, takže u nás to bylo tak, že od dětství měli jsme 4 roky a už se sestrou jsme měli na starosti zvířátka, kačenky, kuřátka, husy, malý housátka. Museli jsme na kopřivy a takový jako na hraní, to jsme ani toho času moc neměli. Chvilku jsme poběhali po ulici, vždycky jako jsme si pohráli s dětma na všechno možné, hlavně jsme hráli s balónkama, skákali přes švihadla, protože tehdy jako na hračky nebylo, takže jsme se dřív hrávali s těma housátkama nebo tak s nějakýma těma a jsme se jako dokonce hrávali s nějakýma těma chroustama a tak, aby jsme se zabavili. Panenky nebyly, no ale vždycky jsme si nějaký to, tu zábavu našli. No, ale bylo to jako úplně jiné. Já, když jsem začala chodit do školy, tak ještě jsem psávala na břidlicovou tabulku. Žádný řešity nebyly a nic. A úkoly jsem dělala při petrolové lampičce. Takže on, ten svět je dneska úplně jiný. Ale taky i my jsme se teda jako dokázali zabavit a byli to jako takový, na tom venkově to bylo krásný. Že, a v zimě bylo sněhu, jezdili jsme do noci na sáňkách přes celou vesnici, protože vesnička byla taková do kopečka, takže jsme projeli vždycky celou vesnici a každý jako to dětství, já říkám, ať je to v které té době, vždycky ty děti na to hrozně rádi vzpomínají.
0: Paní Naďo, vzpomínáte si na svou školní tašku a aktovku? Jak vypadala?
1: No, měla jsem, aktovku jsem měla koženou, to mě jako nechala maminka s tatínkem ušit a v té tašce byla vlastně ta tabulka z břidlice, to bylo tak jako asi velikosti o trošičku větší jako klasický sešit. Z jedné strany ono to bylo černý, orámovaný, to bylo to zasazený do dřevěného rámečku. Z jedné strany byla černá, hladká ta jako tabulka a z druhé strany to mělo řádky. Psalo se na to kamínkem a ten byl přidělaný v tom rámu, byla udělaná dírka. Tam byla přivázaná taková malinkatá houbička a ten kamínek a ta, vždycky, když se něco napsalo špatně tím kamínkem, tak houbičkou nebo hadírkou se to setřelo a napsalo se další. A mám dojem, že to jsem měla v první třídě a ještě první pololetí ve druhé třídě. No. Protože já jsem šla do školy v 33. roce.
0: Já vám něco řeknu, paní Naďo. Já jsem byla taky, asi, je to asi 14 dní tady v jednom starožitnictví se podívat. Já si tam teda nikdy nic nekoupím, protože to je moc drahé. Ale jak miluju ty staré věci, tak ona tam byla, ta historická školní tabulka na psaní z té břidlice. A je to přesně tak, jak to popisujete, včetně té dírečky na té kratší straně, z jedné strany linky, byly teda hodně široké,
1: to mě překvapilo.
0: A z druhé hladké černé. A víte, co mě úplně překvapilo, to, jak ona byla jako v dobrém stavu. Že tehdy se to dělalo asi skutečně velmi kvalitně, takže kdo si to schoval, tak by to dnes mohl používat.
1: Já jsem měla taky hrozně dlouho schovanou, až potom můj nejstarší syn se s tím hrával. No a jemu se podařilo na to sednout, tomu myslím byly 2 roky nebo tak, tak to pak prasklo. A ještě tady mám svůj kufříček, ten je ze 42. roku nebo z 41. když jsem chodila jako do školy a měli jsme ruční práci, tak ten kufříček, je to teda papírový, ale ještě ho mám. Jak nový vypadá?
0: To máte poklad, paní Naďo, tak doufám, no, že to jako vám nikdo nerozsedne už.
1: Tu věc schovávám.
0: No, tomu věřím. No,
1: bylo to úplně něco jiného, jak dnes. Jako ta žádný jako rádio nebylo nic. Tatínek, když si chtěl přečíst noviny, tak ani na to neměl peníze, tak šel do hospody, tam si to přečetl a zase přišel dom, ale povykládal nám, co se dočetl. Jako. Takže ten život byl úplně jiný. No a měli jsme kravky, krávy teda, kozy, prasata, slepice, krůty, husy, kačeny, králíky, to všechno. No a od dětství jsme museli chodit jako na kopřivy, na trávu, ne, to jako tatínek zesekl, jako tu, jak se tomu měli, no, seno, jako dělá se potom z toho seno, ty si nemůžu vzpomnět, jetelinu, no ale chodili jsme na pampelišku a pro ty krůty to se krmilo žebříčkem a kopřivy, palavý kopřivy jsme trhali pro kuřátka, pro kačenky a pro ty housata. No a v prázdniny potom, když už byly husy a kačeny větší, kačeny ne, ale husy, jsme honili celý prázdniny na pastvu, to jsme stávali ve 4 hodiny. Maminka už nás budila a museli jsme jako jít pást husy, aby byly nakrmený, protože jak se seseklo obilí, tak jak vypadávaly ty zrníčka, no tak aby jako to nezůstalo na poli, tak ty husy to všechno zezobkávaly.
0: Paní Naďo, tak ano, svět byl úplně jiný, možná skromnější na věci, ale bohatý na zážitky a na tu lidskou blízkost. Já jsem ráda, že jste se dnes dovolala, paní Naďo. Jsme rádi, že jsme vás tu měli, ale teď se budeme muset rozloučit.
1: No, mějte se krásně a hodně, hodně zdravíčka všem přeju.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Příjemný pozdní večer všem, kteří ladíte noční linku Českého rozhlasu. Začíná naše druhá hodina a já mám radost, že ji můžeme strávit společně. Dnes se vzpomínáme na dětství. Na dobu, kdy byly dny nekonečně dlouhé, kdy jsme si uměli vystačit s vlastní fantazí a kdy radost často přinášely úplně obyčejné věci. Děkuju za všechny krásné příběhy, které už jste dnes řekli a budu ráda za další. Co vám z dětství zůstalo v srdci dodnes? Na koho nebo na co nejraději vzpomínáte? To je téma i pro paní Janu z Brna. Krásnou noc přejeme, Jani.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. No a já jako dítě vzpomínám, tak jako mezi sebou děti jsme si, a byla tak už vypěstovaná úcta jako kluku k holkám, a nebo třeba, když jsme měli ty svačiny, tak jsme se sešli takhle ve třídě, každý vyndal svačinu a teď na co měl kdo chuť, tak si vzal. A jinak prostě nějaký takový, aby byla nějaký vulgarismus nebo nějaký takový nás, nebo na tom úcta k učiteli nebo prostě k tomu představenému, ale takový nějaký jako aby jsme si dovolovali nebo nějaký takový, to ne, to jako to nebylo. A jinak, co mě jako dítě zaskočilo, já jsem teda věřila Mikuláš, Ježíšek a tohleto, že jo. A najednou, když mě někdo řekl, že to vydávají naši, tak jsem k tomu nemohla uvěřit. Já jsem říkala, to je přeci od Ježíška, co to jsou tam malete. A vůbec tak jako vzpomínám, jako děti jsme si hráli mezi sebou nebo takový, ale nějaký takový, aby jsme si ubližovali nebo co, nebo když měl někdo zlomenou ruku nebo něco, tak jako úctu, nebo snažili jsme se pomáhat nebo tak, nebo ke stáří, ale nějaký takový, jako my jsme byli, jo, zlí, to ne.
0: A to říkáte, protože máte pocit, že dnešní děti jsou zlé, nebo jak to myslíte?
1: Dnešní děti jsou normálka, protože ta, jako by říkal, elektronika, to šlo počítače, to šlo všechno dopředu. Já vím třeba, že se mých mladých ptám, nebo tak, oni mě jako raději, že jsou na tohle, to jsou jako, nebo z mýho pohledu jsou na tohle to lepší. Jo. Já jsem tohle tomu už trošku jako, no, zabustala, ale tak jako na některé ty věci, tak nebo na tom modernější, tak se přiznám, už jsem starší na to.
0: Jeně, já jsem se bavila nedávno s jedním tatíkem a ptala jsem se na neřesti jeho puberťáku, protože on má tři puberťáky, trojčata. A já jsem říkala, tak co, už jako chodí někde za roh za školu kouřit a víte, co mi řekl? A on řekl, kéžby Jaru chodili kouřit a měli by tu cigaretu v té ruce. On řekl, jo, to by mi vadilo míň než ten mobil, protože tehdy to bylo takové jako rošťáctví, jo, že si zkusili někde popotáhnout a potom prokašlali půl dne, ale že ten mobil z ruky pak už nepustí.
1: To bylo zajímavé
0: přirovnání.
1: Že takhle, když jedu, já jsem z vesnice a děti v autě, a fakt na ten mobil jsou závislá, nebo já nevím, už řekla, už si to jako bez toho nedovedou představit nebo jak.
0: Jani, a řekněte mi, jaká pohádka se u vás četla doma pořád dokola? Pamatujete se na to a měla jste tu knihu třeba dlouho schovanou? Nechala jste ji třeba svým dětem?
1: Jo, ale takhle třeba odboženě Němcový, Kocour by Kéž, já nevím, když si vzpomenu Wernerovky, kdo by jako dobrodružný a tyhle ty. A takový, jako jo, tak jako hodně se četlo, jako dost se četlo, no. To jako musím říct, že jako to bylo jako čtení, to bylo jako fajn a ilustrace a takovýhle tyhle ty věci, no. Nebo nějaký čárání po knihách, nebo to, no, to vůbec neexistovalo. Kniha to prostě bylo jako nějaký takový, jako no. Jenže to dřív nebyly počítače a takovýhle tyhle ty věci, no.
2: Dobře, Jani, děkuju, že jste teď s námi chvíličku vysílala.
1: A zdravím vás pěkně a mějte se moc a moc dobře.
2: I vy.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Vzpomínáte si na místo, kam jste jako děti utíkali za dobrodružstvím? Právě takové příběhy dnes patří do noční linky k našemu nočnímu povídání. Tak volejte.

0: Moc hezky se to poslouchalo a možná, že právě tato písnička patřila k dětství někoho z vás. Právě o něm si totiž dnes povídáme. Včera jsme měli Den dětí, bylo 1. června. Kdo je s námi právě teď, kdo s námi bude vysílat noční linku?
1: Krásný večer, tady Magdalena.
0: Magdalenko, dětství je země, ze které si každý neseme jiný poklad. Na jaké vzpomínáte vy? Povídejte.
1: Já vám moc děkuji za tohle téma, protože jste mě vrátila do mého dětství, který byl kouzelný. Já už jsem z toho tady něco říkala, ale ráda si zavzpomínám, protože se blížej prázdniny a přijedou pravnoučata. My nechceme, aby seděli u mobilu, takže jim vymýšlíme různé akce a hlavně občas chtěj vyprávět, co my jsme dělali v dětství. Takže já mám krásnou vzpomínku na prázdniny prožitý na Plzeňsku, kde byli prarodiče, nebo takové rodiče, jak maminky, tak tatínka. A my jsme chodili z jedné čtvrtí Kazimějova, Kazimějov se to jmenovalo, do druhé přes les. A byli jsme tam taková parta dětí a užívali si to tam potom i naše děti, jako děti mýho bratra a moje dcera. A dědeček, který přišel z koncentráku, tak byl velice po několika letech hned pracovitý. Měl dvě obrovské zahrady, kde byly ovocný stromy, takže jsme tam chodili od prvních dnů prázdnin česat třešně, jablka, meruňky, no všechno možné ovoce, které pak naše maminky a babičky zpracovávali. A my jsme vždycky, když bylo potřeba, chodili i do lesa na borůvky, na brusinky. Já jsem tady třeba neviděla brusinkový rostlinky snad 30 let tady v tomhle kraji. A s dětma jsme stavěli v lese si v pokojičky, tím, že jsme si dělali hranice z jehličí, různýma hadříkama jsme to zdobili. Měli jsme takový šelijaký panenky, oni třeba neměli ručičku, nožičku, ale nám to stačilo na hraní. A chodili jsme sbírat na pole klásky, to nás vedli zase i rodiče, aby jsme udělali nějakou činnost pro tu ves, pro to jejich zemědělství, tak jsme chodili i na Makovice sbírat a myslím si, že jsme měli krásně, jo, a chodili jsme se s kačenama, s husama koupat za dědečkou zahradou, byl takový kačák, kde byl samý jíld, takže jsme přišli večer domů ušpiněný, ušmudlaný. Babička nám dala vaničku v pumpě, tam nastavila hadici, ostříkala nás a vůbec nám to nevadilo, že to bylo studený. Běhali jsme tam mezi výtrusy kachen a husí a sletic. Dědeček měl obrovský úlí, tak jsme pak stáčeli med. Teď zavřu oči a vidím ten krásný černý. Ježiši, to bych si tak dala chleba s másem a s medem. Což už dneska tady ani není vidět. Prostě no, taková.
0: Chutnalo by to jinak stejně.
1: A myslím si, že jsme měli určitě hezčí dětství než ty naše děti a vnoučata, že sedět u mobilu, tabletu, že, nebo i u televize, že to není všechno.
0: To určitě ne. Jiné to je. To je pravda. A řekněte mi,
1: ano?
0: Kolik máte fotografií z toho dětství? Toho bylo dost. Vážně?
1: Ano, dost. Nebo dost. Možná, že to

0: si myslím, že jsem jako nic nezanedbala, ale po těch dětech toužím stále. A když vidím děti ze školky, protože máme kousek za domem jednu školku a ještě na druhou stranu další školku, tak dost často školka chodí, dětičky kolem nás, tak se zdravíme, že si zamáváme, že se pozdravíme a je to krása, ty naše děti.
1: To se hezky poslouchá.
0: Ta láska mě dětem neopustila doteďka na to, že miluju svoje vnoučata, pravnoučata a že miluju i, protože tady nemám, tak miluju vnoučata, pravnoučata svých kamarádek a protože už jsou to taky babičky, tak si vždycky říkají, ale nekrať nám děti, protože děti volají, my půjdeme na těma kde.
1: No to věřím, vy budete laskavá teta nebo babička, nevím, jak vám říkají ti kamarádi ostatních, ale to je také vzácné, bych řekla. Tak děkuju, paní Magdalénko, poslední otázka, jestli dovolíte, jak vzpomínáte na chutě vašeho dětství? Zkuste nám říct v jedné větě jedno, dvě jídla, které se vám vybaví, když se řekne dobrota dětství.
0: No já doteďka mám českou kuchyni, pochopitelně. Nejlepší byly maminčiny bramborové placky, které dělala normálně na kamnech, protože u mých rodičů a prarodičů se topilo i v létě, když se vařilo, tak v kamnech, která se šetřilo elektrikou, ale protože jsem měla manžela Slováka, tak jsem se naučila halušky. Takže teď jídlo číslo jedna jsou halušky. Ale musí tam být dobrá brinza a dobrý špek.
1: Moje řeč. Magdalenko, děkujeme za vaši účast v Noční lince. Bylo to hezké setkání. Ať se vám daří, zůstávejte ve zdraví.
0: Díky vám tež.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Marie Rotrová, Lásko voníš deštěm, 22 minut po půlnoci. Některé vůně, písničky nebo fotografie nás během okamžiku vrátí do dětství. Co spolehlivě otevírá vaše vzpomínky na ty nejkrásnější roky života? Krásnou noc přejeme, vítejte.
1: Tady Marie, dobrýš. Já bych chtěla říct, že prostě kdo měl hezké dětství, tak měl potom krásný už celý život. A já jsem žila vždycky někde v Činžáku a tady nás bylo dětí jako smetí. Tak když jsme byli menší, hráli jsme si na sochy, školku se švihadlem, školku s míčem, já nevím, Honzou vstávej a takové věci, ale když jsme byli větší, tak jsme se rozhodli, že budeme takový dobrý, jako byl Timur a jeho parta od Gajdara. Takže my jsme jako chtěli někomu pomáhat, ale ono tady nebylo komu. Oni třeba štípali dříví a tady bylo ústřední topení. Tak jsme aspoň dělali ráno rozcvičky, dělali jsme výlety do lesa, hráli jsme na šipkovanou a takové věci, ale jednou třeba jsme došli asi až 4 kilometry od Dobříše a potom teda jsme šli po silnici zpátky domů, tak bylo to tak v roce 53, 54 a představte si, že nám zastavil, aniž jsme stopovali, pán, který jel s koňma a se žebřiňákem a zeptal se, jestli nechceme svíst. Tak jsme samozřejmě chtěli a to je byl nezapomenutelný zážitek, že jsme seděli na tom žebřiňáku, nohy nám visely dolů, pán nás dovezl až do Dobříše. Tak to bylo strašně, strašně pěkný. No. A jinak pohádky, když jste se ptala lidí, tak já milovala pohádku, ale já nevím, jak se to jmenovalo, jestli Zimní královna, jak tam byl Kály a Gerda a tý Gerdě, jak spadly ty střípky do oka. A pak jsem my s maminkou, jsme si zpívali, jako v posteli, když si ke mně sedla večer, písničky od A, od B, od C, od D, od E, F a tak dále. Aha. A to mi vadí, že dneska to děti vůbec neumějí. A když je nějaká soutěž, tak opravdu ani ty třeba třicátníci, čtyřicátníci nevědí třeba za našich mladých let bejval svět jako a prostě oni to nevědí. Takový jednoduchý písničky a to mi docela vadí, protože umějí anglický, umějí všechno možný, ale lidový český písničky ty jako už se nenosejí. Tak to jsem
0: Paní
1: chtěla
0: Marie,
1: říct.
0: Řekněte, jakou jste měla přezdívku? Říkali vám nějak?
1: Říkali, to vám řeknu. Já jsem se jmenovala za Svobodná Hudcová, jako Hudcová. Tak mi říkali Hucina.
0: Hucina?
1: Hucino, no a s tím jsem si užila. Pak jsme třeba už jezdili s dětma na plavání a tam byla taky jiná paní ředitelka. Říkala, hele, mohli bychom si tykat, viď? Já pám, no, mohli. A ona povídá, ty jsi Lucie, viď? Jak slyšela to Hucina vždycky, tak myslela Lucina, jo. Tak ty jsi Lucie, tak já jsem Jana, já pamne, já nejsem Lucie, jo. A víte, že mi to zůstalo od čtvrtý třídy i po celou vysokou školu, protože tam šli spolužáci a zůstalo mi to do dnes. Když máme srazy, tak jedině Hucina. Tak.
0: To je dobré. A jaký byl váš největší dětský strach? Bála jste se něčeho?
1: Já nevím.
0: Asi, duchové, strašidla.
1: To ne, to jsem se nebála. Jako, ale jo, počkejte jedno, my tady se byťme u hřbitova. Je to teda starý židovský hřbitov a na tom hřbitově tam byla taková zeď, která tady byla ze strusky, protože tady byly staré hutě. A ty kluci jako z té naší party tam jednou šli dělat strašidla. Oblíkli si bílý prostě radla a lezli potom po týždi, ale víte, nám to přišlo strašně k smíchu, jo. Takže my jsme se nebáli. Oni se těšili, jak nás vylékají.
0: Jste měli prostrach uděláno.
1: No, to teda opravdu. No, my jsme si, to dětství bylo tady úžasné, opravdu. Škoda, že už lidi nejsou. My jsme dělali i ráno rozcvičky. No, bylo, protože nás tady bylo hodně těch dětí v domě. A všichni šli, řeklo se ráno v 6:30, před barákem a šli jsme cvičit, no. Tak, protože do školy jsme museli odejít v 7, my bydlíme dál od středu a od škol, takže bylo to hrozně pěkný, no. A víte, že na to strašně vzpomínám, a moje švagrová, ta o mě říká, že jsem stádní člověk. Což vy asi nepochopíte, ale že mám ráda vždycky kolem sebe nějaký stádo. Čímž myslí, že mám kolem sebe ráda hodně lidí. A to mi zůstalo od toho dětství až do teď. Tak.
0: Tak to je dobře, být ve společnosti je zdravé. Děkuju, ano. Paní Marie, že jste teď s námi trávila čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme tak, krásný zbytek noci, naslyšenou, taky děkuju, dobré ráno. To už se blíží, za 2:30 máme 2. června.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou vzpomínky, které s přibývajícími roky nebladnou, ale naopak získávají na hodnotě. Právě o takových chvílích si dnes v noci povídáme. Teď to bude s paní Miluškou. Odkud voláte noční linku Českého rozhlasu?
1: Dobrý večer, paní Jaruško, z Ostravy Závěhu.
0: Z Ostravy. Tak povídejte, dětství jste trávila právě tam nebo jinde?
1: Ne, dětství jsem trávila kousek v Ostravě, Zábřeh je tady, jako Ostrava Zábřeh, a dětství v Ostravě jedna. No, a na co si vzpomínám? Tak nejvíce si vzpomínám na rodiče, když chodili na ples, nebo takové možná, jak jsou dneska, taneční zábavy. A vždycky nám přinesli zákusky, přinesli nám takové ty čepičky, jak jsou na plesech. No, tak to jako bylo nejkrásnější. To jsme se vždycky těšili s bratrem. Ráno už jsme vstávali brzy, rodiče ještě spali a my už jsme si dávali zákusek a tak. No, pak dále vzpomínám, to je dobré téma, protože jsem si všechno připomněla, kdy jsme dělali vaječinu před domem, byli jsme dva domy, jeden dům měl vchod, 6 partají, druhý vchod, 6 partají, naproti také, ano. A my jsme se všichni znali a dělali jsme, rodiče nám udělali táborák, dělali jsme vaječinu, jako někdo donesl vajíčka, někdo donesl špek, někdo donesl, nevím, chléb, hořtici a tak dále. No bylo to moc krásné. Také jsme dělali pečoky, to už málo kdo, děti, možná ani moje děti, ale tak moje ještě, jo, protože manžel chodil do turistického kroužku a tam oni taky dělali takové věci.
0: Pečoky jste ale říkala? Pečoky?
1: No, pečoky. No, to jsou brambory. Když byl oheň, když se dělal oheň, třeba ta vaječina, a pak se ještě tam hodili brambory. A u nás se tomu říkalo pečoky, říká pečoky. Ty brambory se upekly v tom ohni a měly takovou černou, sice ta slupka se nedala jíst, no, ale jako ten vnitřek, a bylo to moc dobré, moc dobré. Ani jsme k tomu nic neměli jiného, jako že by někdo řekl. A když jsme to ještě tahali z toho ohně, jo, tak jak to bylo horké, tak se to nedalo ani chytit pořádně, ale tak nám to spadlo na zem, no to nevadí, tak se to ofoukalo a snědlo, no. Takže tak, pak jsme měli ještě, jako holky jsme měli panenky, takové malinké panenky a takové malinkaté kočárky to byly. A my jsme si dali deku ven před dům nebo za dům, tam byla tráva, tam byla taky tráva za domem. Jo, tam jsme si dali nádobíčko malinké, vodu jsme si tam přinesli a trhali jsme pampelišky a vařili jsme polévku a jo, a takové, no fakt, jako bylo to moc krásné. Šili jsme si na ty panenky, jako holky jsme si, jako už každá přišla ven a pochlubila se, co která ušila. No prostě fakt bylo to moc krásné. No a když jste říkala o těch knihách, tak já jsem dostala knihu, jmenuje se to Strom pohádek, do dneska ji mám. Je sice ve sklepě, jsem si říkala, že si ji někdy přečtu, ale bohužel jsem se k tomu ještě nedostala, ale jsou to moc krásné pohádky. No a sousedka ta zase měla knihu o čertech, tak nevím proč, ale mě to bavilo, tak jsem to, protože tam byly i obrázky, takže to bylo taky moc pěkné. No a jinak jako, nevím, no, plno věcí, co dnešní děti vůbec ani neznají. Jak už to tu bylo řečeno, jenom ty mobily a počítače. Ty počítače ani už moc ne, protože dneska ten mobil nový má jako to máte ako malý počítače. Takže tak, no, ja si myslím, a to sa zeptám vnúku, ale myslím, že oni vôbec ani tie pečoky neznají. Ale říkam, je to moc dobrý, dobré téma. Na schovávanou rodiče s námi hráli. Dneska rodiče vôbec ako si s těma dětma nehrají. Oni mají také svoje, ano, pracují, mají i dvě práce, někdo i tři a vůbec nemají na ty děti čas, jo. Ale já musím říct, že můj syn má čas na děti, chodí sportovat, vnučka hraje fotbal, starší vnučka hrála fotbal, vnuk hraje fotbal, takže mají čas, no a další syn taky má syna, tak taky jako se mu věnují a jezdí na kole, jezdí túry. No prostě můžu říct, že jo, že se věnovali, ale my jsme se taky dětem věnovali. My jsme jezdili ven s nima k vodě a tak dále, takže naše děti nějak neznají už třeba ty pečoky, jak říkám, ale znají jiné věci, protože jsme jezdili hodně, jsme měli příběh a jezdili jsme jako na dovolenou a když jsme tam byli někde třeba už 3 dny u vody, i když to bylo u vody, tak děti už chtěli jet dál, nechtěli být na jednom místě a prostě hodně jsme jezdili do Ludmírova hrad Vouzov. Moje děti viděli každé léto, protože jsme tam jezdili i pátek, sobota, neděle, jo, nejenom v létě, takže...
0: Miluško, no, vy byste povídala a povídala, to je nádhera, tak to má být. Já jsem moc ráda, když se dokáže vymyslet takové téma, které vás chytne, a to dětství, tam jsem věřila, že to půjde. Moc děkuju, tak nakonec na tom nejsme tak špatně, vaši synové se dětem věnují. Já myslím, že je spousta rodičů, nikdy hlavně nevidíme za ty zavřené dveře, jak to tam funguje, ale jsem ráda, že jste otevřela i to téma, že ano, ten čas, který dětem věnujeme, je důležitý. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Paní Jaruško, je moc důležitý, moc, aby rodiče se věnovali dětem, víte? Protože potom, když jsou starší ty, nebo mají svoje děti a rodiče se jim nevěnují, tak ani oni moc nemají jako...
0: ani oni moc
1: se těm dětem nevěnují, když potom mají. Tak si mějte hezky, přeji vám dobrou noc a hezké ráno všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní téma je jednoduché, ale přitom velmi osobní. Naše dětství. Co vám z těch let zůstalo v srdci dodnes? Ptáme se také paní Lídy z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Děkuji, paní Jaruško. Já jsem ráda, že jste mě přijala. A já bych také chtěla říct něco ke svým vzpomínkám z dětství. Já, když mě bylo tak 4-5 roků, byly Vánoce. Bylo sněhu kolem dokola, mý krásný smrček v pokoji. A já si sedla pod ten smrček a tak jsem si ten stromeček prohlížela. A najednou se mě tam dole zalíbila taková krásná, barevná, skleněná bánečka. No co myslíte? Já myslela, že je to čokoláda, tak já jsem si ji chytla, rozkousala jsem. Teď přišla maminka, teď viděla, že mám plnou pusu. Škodápek nebo co to je z jeho skla, tak honem do kuchyně vypláchnout pusu a tak dál. Takže to byl můj první stromeček a panenka pod něm, krásná hadrová kaučuková hlavička. A dále, když jsem byla větší, tak jsme stromeček už zdobývali, bylo nás 5 dětí, ale ze začátku jsme byli jenom 3 holky po sobě. A měli jsme domek na vesnici v Senici. A já, když jsme se tak dívávali přes ty malá okénka, plno sněhu kolem dokola a teď jezdili saně, koně, koníček. Pán seděl nad tím, bobku, já nevím, jak se tomu teďka honem řekne. A za něm měl připoutaný takové véčko dřevěné, které ten sníh odhrnovalo. A ten koníček to táhl a zvoneček mu zvonil pod krčkem a tím odhrnoval sníh. Takže to véčko odhrnovalo sníh po boku silnice, takže byly hromady sněhu. Sníh byl potom takový uklouzaný, protože jezdilo málo aut nebo skoro žádná. Takže my jsme si na té silnici i bruslili, protože to bylo hladonké a mývali jsme takové kačenky, ty se dali našrobovat na každý papuč, prostě na každou obuv. Potom kluci ze Sokola měli jsme hřiště před našem, ten sníh odhrnovali a udělali plochu na kluziště, takže tam jsme si bruslivali, vždycky chytli ty kačenky a tam jsme si je našroubovali. Přišli jsme domů, stařenka nás už vyhlížela, tepláky mokré, honem děvčata, vyskočte na pec, my jsme měli kachláky, tak jsme se sušili na peci. Potom jsme taky na Mikuláša s klukama se oblékali a chodili jsme, sazema se kluci natřeli, chodili jsme po silnici, po celé vesnici, takže vzpomínky byly pěkné. Dále jsme v létě skákali přes potok, s klukama jsme chodili. Kluci chytali půlce do sklenic a my s něma po potocích, potom ve splavu, skákali jsme pod splavem ve vodě, kočičky jsme trhali po stranách potoku, mlýn tam byl, tam jsme měli takovej rybník, tam jsme chodili jako na kluziště. No, zažili jsme plno věcí krásných. Na pole jsme chodili, jak paní říká, teď ty brambory opečené, tak to se vytrhalo z brambor to chrastí a to se dalo na velkou hromadu a do toho jsme házeli ty brambory, zapálilo se to, v tím jsme si je opékali, no byly horké, to je samozřejmě od popela. No, měli jsme všelijaké zážitky. Já jsem hrávala ochotnické divadlo od 5. třídy až do 18 let. V 5. třídě jsem dělala sněhurku, pak jsme měli strakonického dudáka, krále ječmínku, pak bylo okno v domě. Tam jsem dělala pokojskou, začala zrovna písnička od Jejda. Včera neděle byla od Pavlíny Filipovské, já jsem uměla zpívat, já říkám, já se budu stydět, já to nebudu umět zaspívat. No, ale všechno se zvládlo. Na pole se chodilo, na řepu mamince pomáhat, do kravina, protože nás bylo 5 dětí. Doma jsme měli prasátka, plno drůbeže, na kopřivy, na pampelišky, na všechno jsme museli chodit, na klásky také. No, měla jsem spoustu zážitků. Knížky, stařenka nám na vrchu po schodech, když jsme šli, říkali jsme tomu komora, ona tam měla svůj pokojíček, malá kamínka na uhlí, na dřevo. A tak nám četla také o té zimní královně, jak Kájovi ty střípky skla vletěly do očí, Gerda ho vysvobodila. Skleněný vrch, knížka nádherná, krásná. No, spoustu zážitků jsem měla. Tak jsem se vyspovídala.
0: Krásně jste se vyspovídala. Vy jste to říkala tak poutavě, že jste nás úplně přenesla do toho vašeho dětství. No. Já jsem úplně nadšená z vašich příběhů, které jste s námi dnes sdíleli. A moc děkuju i vám, paní Lído.
1: Já vám děkuji, paní Jaruško. Ještě jsem nikdy nevolala a tak to zkouším tady od 4:15. Jsem ráda, že jsem s vámi mohla hovořit. Mějte se moc krásně.
0: Tak byla to úspěšná premiéra, paní Lído.
1: A dobrou noc.
0: Telefon uložte a zase se ozvěte. Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkuju vám za všechny vaše telefonáty, vzpomínky, příběhy i zamyšlení, o které jste se s námi podělili. Bylo mi potěšením strávit s vámi i tento večer. Přeji vám klidnou noc, příjemné probouzení do nového dne a hlavně dostatek zdraví, pohody a lidí, se kterými je vám dobře. Naslyšenou příště se těší Jarka Barbuříková.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Všechny, kdo se rádi toulejí naší historií, vítají u přijímačů a dobrý poslech tamtéž přejí
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Ti všichni, ještě režisér
4: Jaromír Ostrý,
1: se sešli, aby inspirováni knihou Petra Hory Hořejše Toulky českou minulostí vás pozvali na další dějinnou schůzku. Ta dnešní bude, aspoň na první poslech to tak zní, taková, strašidelná. Ale my se ani tentokrát nevzdálíme svému tématu, neboť ona skutečně existovala. Ptáte se, kdo?
0: Bílá paní Perchta.
2: Den za dnem, léto za létem a nakonec smrt. Někdy stojí dlouho při dveřích, až pojednou vkročí náhle z nenadání. Někdy však se ohlašuje, nežli života ukrátí. Bývala taková víra, že se ukazují znamení nastávající smrti, že slýchati podivné zvuky, jež věští blížící se poslední chvíle. Hlas sejčka, tajemné zaklepání nebo zvuk, jako by někdo prutem švihl o dveře, o okno, anebo ještě jiné, oznamují brzké skonání. To jsou znamení obecná. Některým však rodům prý zvláštní znamení hlásila, že někdo z nich odejde cestou všech lidí.
1: Dnešní schůzka začíná poněkud pochmurně, to uznávám, ale když on to tak Alois Jirásek napsal.
0: A ještě přidal, že v rodě Zemanů Strojetických se objevoval jako předzvěst blízké smrti Bílý vrabec.
3: Zatímco příchovští ti slyšeli před svou poslední hodinkou lovčí trouby, lání psů a řehot koní.
0: Když se na hradě Rabí začala veliká černá skříň náhle z ničeho nic otřásat a když z ní vycházel temný hluk, tak určitě někdo z pánů dlouhoveských, častolarů nebo chanovských, v brzku sešel smrti.
3: Černinové prý slýchali před svým koncem podivný zvuk, jako by někdo sypal písek nebo štěrk.
0: Totéž se stalo Lobkovicům, když někdo z nich, ale jinak nikdo kolem, zaslechl zvonky.
3: A když pohasínala svíce některého z kolovratů, tak se v sídelním kostele potil náhrobní kámen, pod kterým odpočíval jejich předek za Karla IV. Na slovo vzatý.
1: Jedno znamení lepší než druhé. Člověk, aby se skoro bál být aristokratem.
2: Některým rodům se zjevovala bílá paní. Berkům z Dubé, pánům z Lipé, Švamberkům a zvláště pak pánům z Hradce a z Rožmberka. Vídali ji na Telči, na Bechyňském hradě, v Krumlově, v Jindřichově Hradci i v Třeboni. Kdykoliv se ukázala, mohli se v těch místech nadíti nějaké události, veselé nebo smutné. Buď se někdo narodil nebo zemřel, nebo svatby slaveny v tom rodě. A vždycky se zjevila v bělostném oblečení, paní vážná, urostlé postavy, majíc hlavu rouškou zavitu jako vdova. Jen když něco žalostného nastávalo, mívala prý na rukou černé rukavičky.
1: Když si k tomuto a ještě dalším příběhům přimyslíme dlouhý zimní večer, polena praskající v krbu, meluzínu v komíně, šálku teplý čaj nebo třeba cosi ohnivějšího, inu dokonalá atmosféra.
0: Bílá paní Perchta, rodem z Rožmberka, se narodila pravděpodobně v roce 1429.
3: Úplně přesně se to neví.
0: Na hradě Českém Krumlově.
1: Není nad to, když má strašidlo svůj rodný list.
0: Ale bílá paní Perchta byla historickou osobností.
1: Takže nepatří do pověsti?
0: Patří, ale zároveň patří i do našich dějin.
3: Jejím otcem byl jeho český velmož Oldřich z Rožmberka.
1: O tom jsme se leccos dozvěděli, když jsme se toulali dobou husickou.
3: Kromě Perchty měl ještě 3 syny a 3 dcery.
0: Nejstarší se jmenoval Jindřich.
3: Zdědil po tatíkovi panství, ale že by mu byl vděčný, to se říct nedá. Jednak šetrně kontroloval otcovi výdaje, jednak volil krále Jiřího z Poděbrad, z čehož měl Oldřich z Rožmberka málem smrt.
0: Druhý syn, Jan, Jiříka taky volil. Jeho hlas stál budoucího českého krále 10 666 kop českých grošů.
1: To byly, panečku, drahé volby.
3: Třetí, Jošt, byl určen k dráze duchovní.
0: A to ne jen tak kledajaké. Stal se vratislavským biskupem a jako takový proslul svou náklonností k dobrému jídlu a hezkým ženám.
1: I jeho jsme na své pouti už potkali.
0: Vratislavští Němci mu nemohli zapomenout, že nekázal německy. A protože česky nemohl, tak se uchyloval k latině. A té zase nerozuměli oni.
1: A na řadě jsou dcery.
0: Jako v každé šlechtické rodině, i v té rožmberské, žili dcery ve stínu svých bratrů.
3: Jako jediná ze 4 sester zůstala starou panou Aneška.
0: Ostatně měla asi jiné spády než milostné. Byla zdatnou lovkyní a na koni si počínala líp než kdejaký chlap.
3: Z rodového majetku dostala Třeboň.
0: Zatímco ostatní mladší sestry si museli svoje sídlo vyvdat. Lidmila, ku příkladu, na Švamberském boru.
3: Kateřina zemřela pravděpodobně příliš mladá.
1: Takže už zbývá jenom naše paní Perchta.
0: Ve 20 letech ji provdali.
2: Perchta, stepilá dcera Oldřicha z Rožmberka, prožila šťastné mládí na otcovském hradě. Když dospěla, ucházelo se mnoho ženichů o dceru mocného pána. Otec ji provdal proti její vůli za Jana aneb Hanuše z Lichtenštejna, pána sice urozeného a mocného, přitom však velmi neurovalého a hrubého, který krátce předtím ovdověl. Jemné, ušlechtilé Perchtě nastal po jeho boku život plný ústrků a utrpení. Na zámku pana Lichtenštejna žila jeho matka a sestra. Ty pronásledovali paní Perchtu a strpčovali jí život, jak jen mohli. Osočovali ji u jejího manžela, ukládali jí hrubé práce, nemajíce pro ni vlídného slůvka. Manželství stalo se jí peklem, z něhož nebylo žádného východiska. Marně se modlila za obměkčení manželova srdce, marně psala dopisy.
1: Trochu to připomíná pohádku o chudeře Popelce, až na to, že Popelka asi psát neuměla. Perchta snad ano?
3: No, je pravda, že ještě na začátku 15. století to zdaleka neuměli všichni králové.
0: Takže se nemůžeme divit, že i Perchtě byla tato znalost odepřena.
3: Všechny své listy.
0: A bylo jich na 25.
3: Diktovala, a to zřejmě německému písaři, protože se ty dopisy hemží značným množstvím zkomolenin českých slov, protože ten písař česky prostě neuměl.
1: Takže neuměla psát ani číst.
0: Pozor, číst ano.
1: Že neuměla psát, ale uměla číst?
0: Přesně tak.
1: To je nesmysl.
0: Není. Dnes nám to sice připadá zvláštní, že by někdo uměl číst a nedovedl přitom psát, ale v té době to možné bylo.
3: Zvláště u žen, které neprošly pravidelným školním nebo soukromým vzděláním zaměřeným speciálně na tyto dovednosti.
0: Naučit se znát písmena a číst je přece jenom snazší, než zvládnout psaní.
3: Perchta tedy četla.
0: Asi nepříliš plynně a s nevelkou zběhlostí.
3: Nicméně svoji poštu si přečíst uměla.
0: Urozenému pánu, panu Oldřichovi z Rožmberka, panu otci mému milému, buď dán.
1: Myslí se tento list.
0: Modlitbu svou vzkazuji, urozený pane milý, a s pravou vírou ráda bych slyšela, by se tvá milost dobře měla. Já se také děkujíc Pánu Bohu dobře mám, jedině, že po vaší milosti nemohu odtoužiti a velmi žádám tvé milosti viděti, neboť bych sama tvou milost nejradši ohlédala, kterak se tvá milost má. A když to jinak nemůže býti, Tedy jsem k vaší milosti posla poslala, abych zvěděla, kterak se vaše milost má. A milý pane, prosím tvé milosti, aby mne neráčil zapomínati a ráčil na mě laskav býti, neboť bych nerada tvou milost ztratila. S tím tvou milost milému Bohu poroučím. Datum: Nikšpurg, Perchta z Rožmberka.
1: Dopis má údajně pocházet z listopadu nebo prosince 1449. Toho roku se Perchta vdávala. To se jí brzy stýskalo.
3: Stesk a bolest se objevují skoro v každém jejím listě, který nadiktovala jako vdaná paní.
0: Tento byl poprvé napsán a poslán z Nikšpurku.
1: To je Mikulov na hranicích Moravy a Rakouska.
0: Mikulov a pak ještě Valtice byly hlavními středisky lichtenštejnského panství u nás.
3: Ale neméně velký majetek měl tento rod v horních a dolních Rakousích, především hrad Štajrek.
1: Ta svatba s Lichtenštejnem, ta asi nebyla z lásky.
3: Ani náhodou. Byl to sňatek z rozumu a pro peníze.
0: Přesněji, jenom pro peníze.
3: Otec měl za to, že svou dceru vdává zámožnému muži.
0: Ženich měl za to, že od tak bohatého rodu dostane nevěsta bohaté věno.
1: A dostala?
0: Dostala. Nikoli však bohaté a nikoli najednou.
3: Oldřich posílal svému zeti věno na splátky.
0: Perchta si z Rožmberka do svého mikulovského domova mohla odnést běžnou výbavu šlechtické dcery. Peřiny, stříbro, nádobí, plátno a pár dalších věcí jako část nové domácnosti.
3: Věnem 1000 kop českých grošů Rožmberg svou dceru velice odbil.
0: Jenom roční výnos jeho panství byl 8000 kop grošů.
3: Perchta tedy dostala pouhou osminu ročního výnosu.
0: Zatímco v Českém království už od dob Karla IV. Platilo, že vyvdávané české královské dcery dostávaly 1/5 odhadnutého ročního výnosu celého státu.
3: A Rožmberkové se svým soukromým majetkem českým králům prakticky vyrovnali.
2: Perchta se cítila v novém domově od počátku jako vězeň. Služebnictvo na pokyn pana z Lichtenštejna nepřátelsky sledovalo mladičkou paní při každém kroku. Ale nejen to. Ještě nepřátelštěji se k ní chovali manželovi sestry, které nemohly připustit, že by se snad na Mikulově začala roztahovat ta dívka z českého kacířského plemene, byť rodem šlechtična.
1: Pověst se zmiňuje o matce a o jedné sestře.
0: Sestry byly ale skutečně dvě.
3: Jmenovaly se Alžběta a Barbora a jedna z těch dvou byla duševně nemocná.
0: Matka byla jedna.
3: Jménem Hedvika z Potendorfu.
1: Snacha se jí nelíbila.
3: Perchta byla velice půvabná, všechny obrazy to potvrzují. Měla krásné, tmavé oči, byla brunetka, její rysy se vyznačovaly jemností.
1: Takže se tchýni nelíbila.
3: Tchýně Hedvika z Lichtenštejna byla sama možná ještě mladá. Jako vdova chtěla využít všech příležitostí, které jí život nabízel.
0: Perchta svému otci Oldřichovi z Rožmberka. Modlitbu svou vzkazuji, urozený pane milý. Srdečně bych ráda zvěděla, by se tvá milost dobře měla a zdráva byla. O milý pane, ale já se mám tak nebožička, že je div, že nezoufám, ač to je již příliš veliké slovo. Avšak nastojte, já nikdy ve velikých tesknostech neodpočinu a mám proč.
1: Perchtina slova trápení jsou měsíc od měsíce naléhavější. Tento list napsala za rok a něco po svatbě.
0: Stará paní zjednala se šafářem, že kuchyní i sklepem a vším vládne. A jest to zrádce a zloděj zjevný, jež toho nikdo žádný přijmouti nechtěl, než pán své mateři k libosti jej přijal. Ten jí pomáhá i s jejími dvěma dcerami. I v těch věcech jim pomáhá, jakž jsem tvé milosti onehdy psala. On se starou paní a s jejími dcerami bydlí a veliké zlosti páší.
1: To museli být na Mikulově pěkné poměry.
3: Tchyně i její dvě dcery prostě žili s půrkrabím.
0: Ale byla tu ještě jedna věc, která to nepřátelské prostředí pořádně zahustila.
1: Jaká?
0: Perchta byla vlastně cizinka. V tchynině domácnosti si nemohla vytvořit svůj domácí krb.
3: Zvlášť, když se jí její muž nikdy nezastal.

0: i v masných krámech jako nějaká žebračka. A již mi za to hanba, komu jsem co dlužna. Můj milý bratře, vzpomeň na tu lásku, již tak dobře znáš, kterou jsem k tobě nade všecky živé lidi měla a mám.
1: Takové manželství muselo být pro tu krásnou paní opravdu kruté.
2: Bylo. Jan neboli Hanuš z Lichtenštejna byl nejspíš hodně zlý a ke své ženě musel cítit nenávist.
0: Můj milý bratře, ráda jsem uslyšela, že se dobře máš, ale já se dobře nemám. A bojím se, že snad ještě hůř bude. Když s tím mým hříšným pánem, kdo si mluvil, aby jinak se mnou bydlel, když už ne pro mě a pro mé přátele, tak aspoň pro jiné lidi, že o tom velmi lidé mluví, kterak je se mnou zle. On mu tak odpověděl, že proto nic na světě nemůže učiniti, by se ke mně ochotně postavil. A klnul na všechny, kdo mu k tomu radili, že se se mnou oženil, že toho úmyslu nikdy neměl, než že jsou ho k tomu připravili. A že kdyby mne rok neviděl, že by na mě nevzpomenul. A že když mě uzří, že mu ze mě srdce lekne. A ten se ho tázal, proč to mluví, zda ke mně jakou vinu má. A on řekl, že ke mně žádné viny nemá, ale že nemůže se mnou ochotně bydliti, že jak tě živ na žádnou ženu nikdy laskav nebyl.
1: Pan z Lichtenštejna byl zkrátka mizera.
2: Ve svém jednání skutečně značně překonával běžný typ českého šlechtice, který vybranými mravy příliš neoplýval.
1: Co ale předváděl on, to už bylo moc.
2: Bylo to moc i na starého pana Oldřicha, Perchtina otce.
3: Oldřich z Rožemberka, urozené paní Perchtě z Lichtenštejna a na Mikulově, dceři mé milé. Dcero milá, vědě ti dávám, že se děkujíce Bohu dobře máme s bratry a sestrami tvými. Téhož bych tobě také rád přál. Proto, milá dcero, měj se dobře a odlož všecky tesknosti od sebe a budiš veselá a dobré mysli. Věřím, že to učiníš.
1: Není nad dobrou radu.
3: A také ti posílám 10 zlatých uherských k tvé potřebě.
1: To se věru nepředal, tatínek magnát.
3: Prosím tě, dej mi věděti, kterak se máš, neboť bych velmi rád viděl, by ses dobře měla. A také mi řekl Jindřich, bratr tvůj, že si ty peníze, které jsme tobě dali zde, téměř všecky vydala. A toho jsem já nevěděl.
1: No, tak už to teda věděl.
2: Svému synu Jindřichovi posílal starý pán z Rožmberka jinačí psaní.
3: Jindřiše, synu milý, věděti ti dávám. Mluv s panem Hanušem, aby ty věci již pěkně mezi ním a dcerou mou Perchtou šly jako mezi manželi. A také s ním mluv, že mu věříme jako příteli, co slíbil, aby držel a zachoval. A že dcera má, také Bohdá má poslouchat jeho jako manžela svého.
2: Perchtina komorná.
1: Jmenovala se Šiemarin, což je sice podivné jméno, ale tak to v tom dopise stojí napsáno.
2: Napsala dopis Perchtině bratru Jindřichovi. Informuje ho v něm o špatných poměrech, ve kterých její paní žije, a o tom, že pán chce její služebnictvo poslat pryč.
0: Modlitbu svou vzkazuji tvé milosti, urozený pane milý. Ráda bych slyšela, že se tvá milost dobře má, ale my se po hříchu dobře nemáme. Ale proto se na tvou milost hněvám a tak se mi zdá, když se uzříme, že se s tvou milostí povadím až do pláče, neboť bych se tomu byla nikdá nenadála, by na svou sestru tak zapomínal i na nás. Vaše milost slíbila přijeti, kdyby se nám nejhůř dál. A již se paní tak zle děje, že je nám těžko se dívati i každému, kdo ji vidí. A tvá milost stále nepřijíždí. Říkají, že kdyby selku pojal, že by tolik netrpěla jako paní. A čím je jim ona povolnější, tím je k ní on i bába horší. Pravila mi, že chce tvé milosti prosit ti o peřinu a o duchnu. Milý pane, radšiš jí

0: táti, neboť jí bába jednoho pírka půjčit nechce.
1: On by nejraději byl opustil.
2: Tedy Jan, neboli Hanuš z Lichtenštejna. Svou ženu.
0: A jak se vyvíjel jejich společný život, tak by byl snad nejraději, kdyby nežila.
2: Těžko říct, jestli by šel ve své nelásce vůči manželce tak daleko, že by ji nechal otrávit, jak se sama Perchta obávala.
0: Urozenému pánu, panu Oldřichovi z Rožmberka, otci mému milému Dán. Věděti tvé milosti dávám, že já se mám jako žalostivá žena a od vás ode všech příliš opuštěná. Věřím pánu Bohu, že jsem to nezavinila. Kdyby to Bůh ráčil, že by mě tvá milost ten den mrtvou viděla, kdy mě jí dal, větší by tvá milost radost měla. Milý pane, milý otče, slituj se nade mnou, jako otec nad svým dítětem, a rozpomeň se na to, milý pane, že já jsem se ze své vůle nevdávala. I volám a žádám již pomoci i zpráva jakožto dítě od otce. Rozpomeň se, milý pane, nad svou vlastní krví pro boží milosrdenství. Milý pane, rač věděti zajisté, že jsem častokrát od dobrých a poctivých lidí vystříhána byla, abych se varovala před mateří i před ním, že na to jdou, aby mě otrávili. Že by se mi to již dávno přihodilo, ale že mi toho nesmějí kvůli mé čeledi učiniti, bojíce se, že by tvé milosti dali vědět. Aby to směl učiniti, rád by všecky pryč poslal, aby k tomu mohlo dojíti. A tomu já sama dobře rozumím, že by mě rádi ze světa zprovodili.
2: V té době Perchta porodila první dítě.
0: Urozenému pánu, panu Jindřichovi z Rožmberka, bratru mému milému Dán. Prosím tebe, milý bratře, neopouštěj mne. Ať se s tebou shledám, neboť již k nejhoršímu přišlo a mám strach z toho, milý bratře, jestliže by se mi smrt přihodila. Viděla jsem něco, ještě se nehodí psáti, zvlášť proto, jestliže bych tebe již víc neviděla. Jsem všecka nemocna odleknutí a od žalosti.
1: Ani narození dítěte manžele nesmířilo?
2: Ne, nic nezlepšilo ani dvojí Perchtino mateřství a narození syna a dcery.
0: Nic nesvedly ani pozdější smírčí zásahy různých šlechticů, či dokonce intervence krále Jiřího z Poděbrad.
2: Po celé Moravě, Rakousku, ale i po celém Českém království se roznesla pověst o nešťastném manželství Perchty z Rožmberka.
0: Nebyla ke cti Oldřichovi, který tak špatně provdal svou dceru.
2: Ale ani Hanušovi, který se svou ženou tak zle nakládal.
0: Urozenému pánu, panu Oldřichovi z Rožmberka, panu otci mému milému. Milý pane a milý otče, rozpomeň se nade mnou, nad potupenou, nad bídnou, nad nuznou ženou a nad svým dítětem. A nečiň tvá milost té hanby i sám sobě. A nedopouštěj nade mnou těch věcí, jež mi lidsky nejsou možny snésti. Neboť trpím ty věci i to nebezpečenství svého hrdla i své cti od té mateře a od obou sester, že se mi to psát ani nehodí. Než rač věděti, že mi tak daleko stesklo, že budu pánu Bohu na vás žalovat, jestliže mi z toho nepomůžete. Prosím, probůh, milý pane, račte tu pomoc učiniti, neboť jste již na mne právě tak zapomenuli, jako bych vám nikdy nic nebyla. Paní Perchta.
1: Jakou vlastně měla naději ta žena, která posílala dopisy svému otci, bratru Jindřichovi a Joštovi? Přišla nějaká pomoc?
2: Pokud se tak dá nazvat pár zlatých nebo jiná výpomoc od otce.
1: Jinak nikdo a nic?
2: Všecky naděje, které se vinou Perchtinými dopisy jako červená nitka, byly utopeny.
0: Na konci společného života stáli proti sobě nepřátelé, kteří si vzájemně zcela v rozporu se svým křesťanským vědomím přáli smrt.
2: Perchta se Hanušovi smrti dočkala.
0: Zemřel v roce 1473 ve Vídni.
2: V té době jí bylo 44 let.
0: Ze své svobody se dlouho netěšila.
2: I ona zemřela ve Vídni za 3 roky na to.
0: Přežila nejenom svého muže, ale i obě své děti.
3: Zjevovala se v různou dobu. Někdy v pravé poledne, nejčastěji v noci. Na zámku v Jindřichově Hradci zhlédli v polední čas. Mihla se náhle na staré opuštěné věži, vysoko u okna, kam nebylo žádného přístupu, neboť dřevěné schody, jež kdysi sem vedly, dávno již vzali za své za velkého požáru. Když lidé kolem zámku i ve městě plní úžasu na bělostné, tajemné zjevení hleděli, když na ně ukazovali, nezmizelo rázem. Bílá paní u okna postála, pak se pomalu tratila, jako by dolů z věže zapadala, byla menší a menší, až zmizela. V noci se zjevovala rovněž všecka bílá, v bílém závoji vážná, ale ne strašlivá. Buď kráčela volně chodbami, nebo, majíc klíče u pasu, brala se chvatným krokem, jako by pospíchala z pokoje do pokoje, ten zamykajíc, onen odmykajíc. Neublížila nikomu. Potkal-li ji kdo za té tajemné procházky a pozdravil-li, vážně poděkovala, buď mlčky, hlavy pokynutím, nebo slovem. A tu zněl její hlas jako ševel, jako tichého větru váje.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

Snad, že je příliš čistá, nebo snad, že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Jsou to zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Točila doma i v zahraničí s nejlepšími reportéry zpravodajství a dokumentaristiky. Byl v Afghánistánu a Iráku, válku v Perském zálivu točil z paluby americké letadlové lodi a při balkánském konfliktu pracovala v Srbsku, Kosovu a Makedonii. Evžen Janoušek, kameraman a taky fotograf a speleolog. Zúčastnil se expedice do jeskyň v Itálii, Rumunsku, Bulharsku a Iránu. Pamatuje si, jak nadšený se vrátil z expedice, při které objevili nejdelší solnou jeskyni na světě, J3N. Je spoluorganizátorem expedic do turecké jeskyně Zlatá kolébka a taky autorem či spoluautorem několika knih, nejenom o jeskyních, budeme o nich mluvit. A ptát se budu i na dokument Váleční reportéři, který natočil